Do roku 1932 nás dovedly vzpomínky baptistického kazatele Miloše Šolce, kterými se probíráme v rámci četby na pokračování na Rádiu 7. V uvedeném roce se Miloš Šolc zúčastnil mistrovství světa v tenise v Německu. V té době byl druhým nejlepším profesionálním tenistou u nás. Vždy se snažil chovat jako opravdový křesťan a kladl si podmínku, že nebude hrát v neděli, protože jí Bůh dal jako den odpočinku. Kromě tenisu, kterému se věnoval naplno, stále studoval Bibli a všude svědčil o Bohu. Spolupráce s armádou spásy se stala jeho velkou radostí. A k tomu tenis jako služba Bohu, kde stál ve jménu Pána Ježíše Krista. Měl dva cíle. Oslavit Boha a vydělat peníze na vybudování sirotčince.

V roce 1935 jsem se na mistrovství světa profesionálů opět probojoval mezi posledních 16 hráčů. A to po výhře v prvém kole nad Bulem 6-0, 6-0, 6-0 a ve druhém kole nad Boriezem 6-1, 6-0, 6-1. Díky Hitlerovu vzestupu se v tomto roce němectví dostávalo na takové výsluní, že i německý tenis měl dokázat, že už jednou nohou stojí Německo v tisícileté obnovené říši. Ve třetím kole turnaje nám nečekal výborný Němec Messerschmitt, který byl tehdy po Nislajnovi druhým německým profesionálem. Velikášskému duchu Německa však nebylo po chuti, aby Čechoslovák porazil jejich borce, který měl obhajovat čest německých profesionálů a probojovat se mezi posledních 8 mistrů. Podle tehdejších stanov posledních 8 hráčů vytvořilo po prvním kole 2 čtveřice, takže svět znal nakonec z 1. až 4. a 5. až 8. nejlepšího hráče světa. Tito hráči tvořili i platové třídy a hlavně byli nejrůznějšími tenisovými svazy najímáni k trénování Davis Cupových družstev. Zápas s Messerschmittem byl můj největší tenisový zápas, který jsem do té doby hrál. Boj dospěl do 5. setu. Messerschmittovi síly ubývaly. Mně bojovnosti a chuti přibývalo. Vybojoval jsem stav 5-1 na gemi. Za tohoto stavu přišel pořadatel z ředitelství turnaje a požádal nás o možnost odvolat našeho rozhodčího, který prý má důležitý telefon. K žádosti jsem neměl námitek a náš soudce tedy odešel. Jeho nástupce usedl na soudcovskou stolici a začal německý cirkus. V poslední 7. hře jsem vedl 40-15. Po dlouhé výměně míčů soupeř dal míč dobrých 20 cm do autu. Míč jsem nevracel, ale radostně jsem běžel k síti, abych soupeři podal ruku. Messerschmitt šel také k síti, přendal si raketu z pravé ruky do levé, ale soudce zvolal 40-30. Lidé volali, že míč byl v autu, ale pan sudí mohutným hlasem znovu opakoval svých 40-30 a čekal na pokračování ve hře. Hráči se zastavili, dívali se po sudím, dívali se na sebe. Otočil jsem se, šel jsem na servisovou čáru a v jistotě, že poslední míč vyhraji, jsem servíroval. 7. hru jsem nakonec nevyhrál. Střídali jsme strany, začal jsem mít špatné tušení a poněkud jsem znejistěl. Vypnul jsem se však k takovému výkonu, že jsem opět dosáhl stavu 40-15. Míč šel možná 30krát přes síť a pak se opakovalo přesně to, co v předcházející hře. Soupeř zase zahrál dlouhý aut, ale v očích darebáka sudího se jednalo o dobrý míč. Nyní jsem si v duchu vybavil stav 5-1, výměnu soudců a v soudci jsem poznal člověka, který byl vždy tam, kde se děly nějaké lumpárny. V hledišti bylo několik mých přátel. Ti měli vykulené oči z toho, co se děje, a čekali na mne, že něco podniknu. Já zase měl představu, že budou jednat oni za mne. K ničemu takovému však nedošlo. Soudcovo záměrné šizení pokračovalo. Já přestal protestovat. Zápas nakonec skončil 5-7 ve prospěch soupeře. Povzdechl jsem si, otče, proč? A šel jsem k síti vstříc svému přemožiteli. Šel jsem s úsměvem, jako bych zápas vyhrál. Byl jsem si vědom toho, že mě nepřemohl on, ale boží řízení a boží dobrá vůle. Kráčel jsem mu v ústrety, abych mu potřásl pravicí a blahopřál. Přitom jsem slyšel nebeskou hudbu, která mě povznášela k tomu, abych kráčel do dalšího života odhodlaně, navzdory překážkám a zklamáním. Byl jsem si jist, že mě můj pán nikdy neopustí. Naučí mne snášet všechny rány života a modlit se, jak se modlíval on, můj pán. Otče, odej mi tento kalich ode mne, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

0: Můj přemožitel se mě nemohl podívat do očí. Zástupy diváků nezatleskali vítězi. Zlořečili soudci. S úsměvem jsem i jemu podal ruku. Bylo to roku 1935. Němec v Německu musel vyhrát nad Čechoslovákem. Už tehdy měl Hitler všecko v Německu v rukou, včetně tenisu. Na divácích byla vidět tísnivá účast nad darebáckou nečestností. Čekali, že si vymyslím něco, co by mi nahradilo ukradený zápas. Čekali, že si najdu způsob, v čem si vylít svůj hněv a snad i zoufalství, bolest a ponížení z nezasloužené porážky. Nic se však nestalo. Nic než to, že porážka byla přijata s takovým úsměvem, jak se přijímá to největší vítězství. A naděje na titul mistra světa byla odložena na příští rok. Messerschmitt nakonec v dalším kole prohrál, ač prohrát neměl, ale já se tomu nedivil. Můj tenis byl tenisem z boží milosti. Pán Bůh mi dal právě tolik světské slávy, lásky a bohatství, kolik jsem mohl unést, aby snaha po věčném životě a božím království v mém životě nikdy nebyla posunuta na druhé místo. To, že jsem byl zneuctěn a degradován ředitelstvím turnaje, bez nejmenšího mého ohrazení vyvolalo při udílení cen na závěrečném banketu takovou odezvu, že takovou nezískal žádný Němec ani žádný světový mistr. Zazněla fanfára a já byl vyzván, abych přišel a přijal dar. Stříbrnou tabatěrku o velikosti asi 20x10 cm, ve které bylo uvnitř vyryto zavěrné přidržení se Německého svazu tenisových profesionálů. K mé lítosti došlo k tomu, že tuto tabatěrku dal můj otec jednou v mé nepřítomnosti do brněnské zastavárny, nikdy ji nevyplatil a já ji už nikdy neviděl. Když píši tyto řádky, je mi proti mysli být zahleděn na sebe sama. Mám jedinou touhu, aby vynikla boží láska a moc. Pán Ježíš Kristus mne pozvedl z prachu bídy. Dal mi nové srdce, novou mysl skrze svého ducha.
1: Možná, že si někdo položí otázku, jak se něco takového vůbec mohlo stát. K podobným událostem opravdu docházelo, jak o tom píše ve své Zlaté knize tenisu Stanislav Chvátal. Zmiňuje například finále evropského pásma Davisova poháru z roku 1928, které hrálo Československo v Itálii proti jejich tenisovému mužstvu. Tehdy byl na nátlak diváků vyměněn vrchní rozhodčí Rakušan Velic a nahradil ho Ital Balbi. Statistika naší výpravy pak říkala, že jsme byli za 3 dny úmyslně poškozeni 23krát. V zápase Davis Cupového utkání s Jugoslávií, které se hrálo v Záhřebu, byl náš František Cejnar dokonce poškozen o 57 míčů. Poškozování v Berlíně tedy nebylo ničím výjimečným.
0: Geniálním hráčem je ten, kdo je geniálním myslitelem, bojovníkem. Nemůže prohrát ten, kdo má větší vůli vyhrát. Vyhrává ten, kdo nepřipustí vůbec na mysl možnost prohry. Hraje cílevědomě svou hru, až zvítězí. Velmi záleží na přístupu k zápasu, na připravenosti duševní, na odhodlanosti, bojovnosti a jasném cíli zvítězit za každou cenu, ať zápas stojí jakoukoliv námahu. Každý nový míč je novou příležitostí k vítězství. Neprohrál zápas ten, kdo se vnitřně nevydal na milost a nemilost soupeři. Neprohrál zápas ten, kdo neprohrál poslední míč. Neprohrál zápas ten, kdo duchovně nepodlehl soupeři. Nikdo jiný nemůže závodníkovi prohrát zápas než on sám. Tenista musí vědět od prvního míče, co chce, jaký je cíl, k čemu spěje. Musí hledat a najít soupeřovu achillovu patu a z této pozice překonat úderově a hráčsky i takticky svého soupeře. Největším vítězstvím je však vítězství nad intrikami, špatnými charaktery, zlou vůlí, zlými úmysly, zákulisními machinacemi funkcionářů, vedoucích turnajů a soudců.

Počátkem roku 1937 jsem se nemohl dohodnout na své pracovní smlouvě s několika českými tenisovými kluby. Jednání se protahovala, protože kluby spekulovaly a počítali, jak by na mě co nejvíce vydělali. Já jsem se nakonec rozhodl zajet do libereckého Reichenberger Sportherein klubu a ostatní kluby nejen nevydělali, ale určitě prodělali. Liberec si v roce 1937 v ničem nezadal s lázeňskými městy, jako byly Karlovy Vary, Mariánské nebo Františkovy Lázně. Kdo tehdy znal evropská města, musel vnímat výstavnost i vysokou společenskou úroveň této severočeské metropole. Bylo 7. dubna a v Liberci právě dokončili jarní úpravu 7 nádherných antukových hřišť. Byl krásný slunný den, nebe modré bez jediného mráčku. Vzduch byl prosycen vůní stromů i vůní bystřiny tekoucí z Goldenteichu, jezírka pro projížďky na lodičkách. Jezírko omývalo vysoké stromy strmých návrší, ale i násyp, pod kterým byly položeny tenisové dvorce. Ty byly opravdovou chloubou města Liberce, Reichenbergu. Přijal jsem poledním rychlíkem. V Liberci jsem byl poprvé. Najal jsem si taxi a kolem 14. hodiny jsem vystoupil z auta v klubu. Sekretář klubu uviděl taxi a dobře oblečeného muže s několika koženými kufry a plnou náručí raket. Seběhl z prvního poschodí, kde byla kancelář, a zarazil se před mladým, sportovně vyhlížejícím, více mužným než hezkým chlapíkem. Představil jsem se. Byl jsem mu známý z korespondence, na kterou jsem však nedostával odpověď. Klub by asi dával přednost trenéru z Německého svazu tenisových profesionálů. Sekretář, poněkud zaražen a překvapen, řekl: ale my jsme vás zatím nepozvali. Já na to: ano, ale sezóna už začala, tak jsem se nezávazně přišel představit a buď zůstanu, nebo odjedu. Sekretář se potom zeptal, jak dlouho chci zůstat, a po mé odpovědi, že 2, nejvíce 3 dny, odpověděl, že tedy souhlasí, ale je to bez jakýchkoliv závazků ze strany klubu. Zůstal jsem tedy v Liberci a toto město mě už nikdy nechtělo ztratit. Liberec jsem opustil až ke konci sezóny pro angažmá v Jugoslávii, kde jsem měl trénovat jugoslávské reprezentanty. Já jsem v Liberci a Jablonci nejvíce přijal a také nejvíce ztratil. Tak to v životě bývá, něco za něco. V Liberci a Jablonci jsem v letech 1937 a 1938 navždy ztratil to, co dělá z těch nejmenších ty největší. Z neznámých ty nejznámější, z neslavných ty nejslavnější. Ztratil jsem své samotářství a prosté člověčenství. Ve svých poznámkách z tohoto období stráveného v Liberci uvádím své následující vyznání. 8 let znám a miluji tebe. Však poznal jsem zla a dobra moc, že stálý boj svádí ve mně. Žel, o žel, že často rmoutím tebe, neb co nechceš ty, co nechci já, to nalézá se ve mně. V Liberci se stávalo, že pršelo někdy 3x nebo 4x za den. Někdy dokonce bez přerušení den a noc. Pro mě to však bylo svátkem. Měl jsem svůj klid jen tehdy, když pršel. To se mi dodnes tak vžilo, že miluji dny, kdy vidím a slyším, jak padá déšť. A vrcholným zážitkem je pro mne, když burácí bouře a křižují se blesky. A tu se modlívám za ty, které zastihla bouře na cestě, zejména za děti a za ty, kteří jsou někde v přírodě a nemohou se před bouří ukrýt. S námi to v Liberci bylo jinak. Když začalo drobně poprchávat, tak se ke mně mládež seběhla pod mohutný strom, a když začal déšť padat i ze stromu, přeběhlo se do klubovny a bylo nám hej i přes sporé tenisové oblečení. Byly to zvláštní chvíle. Tahle inteligentní sportovní mládež mě tak inspirovala, že jsem hovořil více pro své duchovní prohloubení a povznesení než pro kohokoliv z mých posluchačů. Měl jsem hluboké přesvědčení, že jsme jakoby jednoho srdce, jedné mysli a jednoho ducha, protože Pán Ježíš Kristus byl uprostřed nás. A tam, kde je Pán Ježíš uprostřed,
tam je Boží království. Mluvil jsem asi takto. Povím vám něco, co vás bude jistě zajímat, ale bude to pro vás asi nepochopitelné a překvapivé. Poslouchejte dobře. Znám a umím málo věcí. To, čemu rozumím, co dokonce prvotřídně ovládám, jsou mé sportovní profese. Musel jsem se v životě rozhodovat mezi řecko-římským zápasem, boxem, vzpěračstvím, bruslením, výukou plavání, jízdou na kole, což bylo ve 20. letech velice vyhledávané. Brzy jsem se však specializoval na tenis, bruslení a lehkou atletiku. Dnes už hrají výlučně profesionální tenis, tréninkově fotbal a gymnastiku. A co myslíte, že dělám nejraději? Někteří se usmáli jakoby vítězně. Znali moji největší životní lásku a to byla Bible svatá. Začali si to šuškat mezi sebou. Ano, je to Bible. Mám lásku k pravdě a pravda pro mne znamená Pán Ježíš Kristus. On je jedinou pravdou na nebi i na zemi. Pán Ježíš Kristus je ta jediná naděje celého lidstva. Satan, kníže tohoto světa, strhává svět do válečného vření. Hrozba válečné bouře nám visí nad hlavou. Křesťanství v této době je v mnohém plané a jalové. Tak, jak tomu bylo v době Pána Ježíše s tehdejšími duchovními vůdci v Izraeli. A co situace v rodinách? Rodiče jsou proti dětem, děti proti rodičům. Vy mladí potřebujete správnou orientaci, kterou najdete pouze v Bibli. Proto, moji mladí přátelé, které mám velice rád, prosím vás, nikdy nezapomeňte na to, že co člověk rozsévá, to bude i sklízet. Rozsévejte jen lásku a dobro. A pamatujte na Boží zákon, který říká, že Pán Bůh navštěvuje hříchy otců na synech do 3. i 4. pokolení, ale činí milosrdenství nad 1000 těmi, kteří se ho bojí. To je mi naprosto jasné, že pro svou budoucnost uděláte ten největší čin, když si zvolíte Písmo svaté za nejbližšího průvodce svého života. A nezapomenu na radu největšího Čecha, mistra Jana Husa. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, prav pravdu, braň pravdu až do smrti. Potom se nemusíte nikoho a ničeho bát. Naschledanou, až bude opět pršet.

Rok 1937 se pro mne stal dosud nejúspěšnějším rokem ve smyslu mých tenisových úspěchů. Jednalo se především o profesionální mistrovství světa v Berlíně, které se hrálo na dvorcích berlínského tenisového klubu Blau-Weiss. Prvé a druhé kolo v Berlíně jsem vyhrál snadno, vždy se ztrátou jednoho nebo dvou gemů. Tím jsem se dostal mezi posledních 16 hráčů turnaje. Nyní měl být mým soupeřem světoznámý W.T. Tilden, a to již po čtvrté v mé tenisové kariéře. Byl nádherný den a my jsme byli nasazeni na 15. hodinu. Vzpomínám, jak jsem před zápasem stál před velkou mohutnou tabulí a díval se na pavouka turnaje. Pročítal jsem jednotlivá jména, promítal si za nimi známé i méně známé tváře a výsledky odehraných zápasů. Přemýšlel jsem o vítězích i poražených. Nyní zůstávalo pouze 16 dosud neporažených. Mé jméno bylo ve spodní polovině, která končila číslem 2, to znamená jménem druhého nasazeného hráče, kterým byl právě Velký Bill. Byl jsem v jeho 16. Měl jsem s ním nyní hrát již po čtvrté a v duchu jsem se vracel k našemu prvnímu zápasu, ke kterému došlo v roce 1932. Tehdy on hrál své první mistrovství světa profesionálů. Již tehdy jsem k zápasu nastupoval s předsevzetím zvítězit, o co více to bylo nyní. Tehdy jsme se střetli v prvním kole, tentokrát to bylo kolo třetí. I on vyhrál své dva předchozí zápasy naprosto suverénně. Možná, že ztratil pouze jeden nebo dva gemy. Uhrát však proti Tildenovi jediný gem se pokládalo za úspěch. Nyní jsme se měli utkat spolu. Zápas nakonec skončil opět Tildenovým vítězstvím, ale tentokrát bylo skóre 6-3, 6-2, 6-3, což byl můj nejlepší výsledek ze vzájemných střetnutí. Tilden nakonec vyhrál celý turnaj před Nislainem, Ramionem a Goritschnigem. Náš zápas měl obrovský úspěch a pro mne veliký význam. Dokonce ten týžden zápas běžel ve všech premiérových kinech v celém Berlíně. Toho večera kolem půlnoci bylo bušeno na dveře mého pokoje. Měl jsem moc špatné zkušenosti s podobným tlukotem na dveře borců, kteří vypadli ze hry. Rozhodl jsem se podobně jako ve Francii, že neotevřu. Jenomže za dveřmi se ozývalo mnoho neodbitných hlasů, takže jsem nakonec otevřel. Byla to skupina asi 20 kolegů, kteří již v turnaji prohráli a kteří mi přišli gratulovat a blahopřát. Já jsem zprvu nevěděl, o co jde. Až mi konečně řekli, že mě viděli ve výborném filmovém sestřihu odpoledního zápasu. Tvrdili mi, že tak kvalitní reportáž stojí za 10 000, protože bude pro mne tou nejlepší reklamou. Filmové sestřihy z mistrovství totiž bývaly uváděny nejen v mnoha zemích Evropy, ale i za oceánem. A to se opravdu stalo. I když mě o žádnou reklamu nešlo, bez pochyby právě úspěch na tomto profesionálním mistrovství vedl Jugoslávský tenisový svaz k tomu, že se mnou navázal kontakt a já se stal trenérem jejich Davis Cupového mužstva.

Jak jsem přišel k talentu, že jsem se stal tenistou, že jsem hrál jako málo kdo? Co je pro mě talent? Nebo co je tajemství úspěšného života? Co je opravdu život? Co je život sám? Mohu tiše a pokorně říci, říkám si to vlastně ve svém nitru jen sám sobě, život je osamění. Život je vyprázdnění. Být ode všech opuštěn. Nemít nic a nikoho. Milovat Pána Boha, neboli život. Protože život, to je Pán Bůh v nás. Tedy milovat Pána Boha, milovat člověka, milovat veškeré tvorstvo, živé i pro nás jen zdánlivě neživé, vesmír, moře. Milovat vše tak hluboce, že člověk zapomene i sám na sebe. To je noření se do hlubin samého života. A z kořene života roste ten osamělý, nikým nepochopený, nikým nevyhledávaný, všemi opomenutý člověk do závratných výšin. Z ruky svého stvořitele vyšel a jen z jeho velikosti může vyrůst v opravdového velikána, myslitele, hudebníka, proroka, evangelistu, apoštola, učitele, dobrého pastýře. A teprve, až je člověk ničím, roste do hloubky. A pak teprve z něj vyroste člověk. On, Pán Ježíš Kristus, musí růst, já se menšit. To teprve začíná.

No nepotřebují. Neví, že je bídný a obnažený. A proto neužitečný a nešťastný. A kdo je nešťastný, je zlý. Proto všichni potřebujeme Pána Ježíše Krista.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 nakladatelství Křesťanského sboru Ostrava Kunčičky. 16. část otevřeme na Rádiu 7 dnes 16:15.

Co byť viac, ako si můžu predstavit.

Jaké to je opřít si hlavu o hruď mistra a naslouchat tlukotu Božího srdce? Nejmladší z učedníků Jan nás učí, že nejhlubší poznání nepřichází skrze rozum, ale skrze blízkost a lásku. Další z biblických portrétů přináší klíčové slovo na Rádiu 7 za chvilku po třetí hodině raní.

0: Máme úterý 25. srpna, minula 3. hodina. Dobrý poslech pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 vám teď přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu volného cyklu věnovaného nejznámějším biblickým postavám. Dnes je před námi postava apoštola Jana, člověka, který sám sebe označoval za miláčka Božího. Člověka, který tedy velmi dobře věděl, co to znamená být Pánu Ježíši blízko. O něm si budu povídat se svým dnešním hostem, tím je Daniel Čep z Betánie, Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Dan je starší tohoto společenství, moc tě vítám.
3: Děkuju.
2: Když se řekne apoštol Jan, co ti hned vyskočí?
3: Apoštol Jan mi, hned se mi vybaví, že to byl jeden z těch tří, kterých byl Ježíši nejblíž. Po celou dobu jeho aktivní služby, 3 let, stál víceméně těsně při jeho boku. Dá se říct, že mu ležel na rameni, jo, nebo spočíval na jeho klíně. Takže někdo, kdo byl Ježíši po celou dobu nejblíž.
2: Janovi je připisováno evangelium, ale také jsou v Biblii Janovy listy. Je to pořád ten týž autor?
3: Já mám za to, že je to nejenom evangelium Jana, ale i listy, ale je to i zjevení Jana. Je to jeden a ten týž Jan, apoštol Jan.
2: Mě na Janovi vždycky fascinovala ta jeho proměna, protože právě zjevení Janovo, ta závěrečná kniha Bible, ho ukazuje jako obrovského mystika. Ale když o něm čteme v Bibli, tak v počátcích toho zaznamenaného děje jeho života je představován jako syn hromu. Tak kdo je vlastně Jan? Co o něm víme z Bible?
3: Když si bavím Jan, tak se mi spojí 2 takové věci. Máme o něm zprávu, že byl s tím nejmladším apoštolem. Já ho vnímám jako by takový ten pozdní teenager, kdy se přidává spolu s Jakubem, opouštějí toho svého tatu, jeho Zebeda, a přidávají se prostě k Ježíši na tu jeho cestu, na tu jeho mesiářskou cestu. Ten věk byl někde kolem 17 až 20 let. Někdo říká, že byl ještě mladší, ale prostě rozumíme tomu, že to vlastně nejmladší apoštol a umírá jako poslední. Jo? Že vlastně to zjevení Jana, tam se předpokládá, že ten věk toho Jana mohl být někde mezi 90-92 lety, kdy umírá na ostrově Patmos. Takže jakoby nejdřív začal a nejdéle vlastně zůstala od něm jako zmínka, umírá vlastně přirozenou smrtí, kdežto ostatní apoštolové vlastně umřeli z dokumentace, co máme křesťanské, mučednickou smrtí.
2: Co víme tedy o Janově rodině?
3: O Janovi se setkáváme vlastně s jeho bratrem, s Jakubem, a víme, že oba dva byli v tom nejbližším kontaktu společně ještě s Petrem, s Ježíšem. To potkáváme teda Jana, potkáváme jeho bratra Jakuba a setkáváme se tam vlastně ještě s tím tátou, kdy ho vlastně jakoby ten otec je propouští, nebo oni odchází od toho otce, jdou následují Ježíše, a setkáváme se taky s jejich maminkou, že? Ta jejich máma tam má taky nějakou roli. Ona byla jednak u kříže, když už bych šel do té pozdější historie, ale do té, záleží, jak to vezmeme, ale když půjdeme vlastně od té jejich služby, tak se tam dostává do přítomnosti Ježíše, a když Ježíš mluví o Božím království, tak maminka to má vymyšlené a říká: Ježíši, já bych tak byla moc ráda, kdyby ti kluci měli to místo, jeden zleva, druhý zprava. Takže ona se uměla o ty kluky prostě starat, uměla lobovat u Ježíše, a Ježíš jí řekl: to není tvoje věc, to náleží pouze jenom otci, je to malicherné, je to hloupost toho, oč mě žádáš. Takže potkáváme se tam s tím otcem, s maminkou, potkáváme se vlastně s bratrem od Jana.
2: No a jak je to s tím synem Hromu? Proč je tak nazýval Ježíš?
3: Netuším, jak to může souvisit třeba s otcem, jestli byl takový otec, anebo jestli oba dva ti bratři Jakub a Jan byli takový úderní. Nevím, jakou souvislost bych mezi tím hledal, a ono vždycky je to zapředeno nějakým tajemstvím, takže já vám ho asi dneska neodkryju.
2: Byli tedy rybáři. A znali se s Petrem, to asi víme.
3: Já bych řekl, že se znali s Petrem a s Ondřejem, jako s těmito dvěma bratry. Že byli tak kousek od sebe.
2: Mm-hmm. Jakou roli vlastně hrál Jan v té výjimečné trojici mezi všemi 12 učedníky? Proč tam byl Jan? Petr vynikal asi takovou horlivostí, někdy možná neuvážeností, že byl se vším rychle hotový. Jakou roli hrál Jan?
3: Jan hrál roli takového důvěrného posluchače. Tu jeho roli bychom zase vyčetli, když budeme číst evangelium jeho, evangelium podle Jana, které jediné vlastně není synoptické. Všechny tři ostatní jsou synoptické evangelia. Jsou to víc životopisné evangelia, když to evangelium Jana povídá příběhy. Povídá příběhy. Jan je vypravěč. Jan je dokonalý vypravěč příběhů, že dokáže toho čitatele vtáhnout do toho děje. Pro mě je jakoby list Janův sám o sobě tím nejsilnějším a tím unikátním. Kdybych mohl vybrat, jestli dát člověku nový zákon, novou smlouvu, anebo evangelium Jana, dám mu evangelium Jana. Jo, při tom prvním kontaktu. Takže evangelium Jana je pro mě opravdu zcela výjimečným a příběhovým, dějovým evangeliem. No a potom vlastně, když Jan píše svoje epištoly, všechny tři, tak z toho vyčítáme, že Jan je muž, který je velmi citlivý. Velmi citlivý a velmi, jak bych řekl, bodrý nebo sympatický. Jo? Tam je několikrát vlastně oslovovaní jsou jako církev, jsou osloveny jako děti, jako miláčci. Celé ty tři epištoly jsou o lásce, o Ježíšově lásce. Jsou natolik klíčové, aby ukázali Kristovo srdce, že nenajdete jinou epištolu, která by takhle odhalovala Ježíšovo srdce, jako právě ty tři epištoly Jana.
2: Je to krásné a zároveň v té dnešní době, která je v leccčem cynická a taková dvojsmyslná, to, že někdo někomu ležel na klíně, už by se dalo brát, že jako kdo ví, jak to bylo, že?
3: Tak bohužel dnešní doba nebo prostě vůbec morálka lidí, což by mělo určovat vlastně budoucí dějiny, jo, toho, co se stane, tak ta morálka je velmi špatná a ta doba, ve které žijeme, má spoustu stinných sexuálních míst, takže v té době si myslím, že lidé měli čistší myšlení, byli daleko víc zaměření na práci, daleko víc prostě otevření vůči druhému. Nemyslím si, že by nečelili pokušením, rozhodně si myslím, že ano, ale prostě nebyla to doba tohoto charakteru, všechno je dostupné hned teď, jak já chci.
2: Rozhodně to, že máme zkušenosti s nějakou špínou, neznamená, že by neexistovaly věci čisté. Tak tedy zpátky k Janovi, jako vypravěči příběhů, o čem je tedy to jeho evangelium?
3: Jeho evangelium ukazuje jednak ty příběhy. Já třeba, co miluju, jo, ten příběh mě velice se dotýká, tak je o Lazarovi, kdy Ježíš si dává vlastně dostavení a přichází pozdě. Dva dny vlastně přichází pozdě, jakoby zbrzduje celý ten proces, kdy mohl tam být dřív, kdy mohlo přijít vlastně uzdravení, nebo ten Lazar nemusel zemřít a on to všechno jakoby dotáhne do tohoto zázraku zkříšení, který je, zase Jan ho popisuje strašně srdečně, a to, když se vžijete do toho děje, jako když to nečtete takhle prostě jenom abyste zabili čas, jo, nebo že z nějaké nutnosti, ale vžijete se do toho děje, tak vidíte, že je tam strašná dynamika, je tam síla toho poselství. A další věci, fakta, které si můžeme jakoby uvědomit při čtení Evangeliana, je, že na mnoha místech je tam Ježíš vysvětlený, že vlastně on je pastýř, on je dveře, on je ta sůl, on je to světlo. Jan ukazuje v praktických věcech prostě kým je Ježíš. Jo? A neposlední věc, kterou je nutné opravdu povystrčit nebo prostě zdůraznit, ukazuje, že je Boží syn. Ani jeden z evangelistů nejde takhle jakoby přímo na dřeň, anebo nepíše to tak přímo čaře jako Jan. Jan píše naprosto s otevřenou přesností a naprosto okázale, Ježíš je Mesiáš, Ježíš je Bůh. On i otec jsou jedno. Je to jeden a ten týž. Takže to je to, co mě osobně jako prostě rezonuje, když bych měl popsat tady evangelium, tady toto, které není synoptické evangelium Jana.
2: Proč myslíš, že tady vůbec jako a priorně Jan psal jinak? To už se nechtěl přidat k těm třem nebo možná i vícero lidem, kteří dosvědčovali, jak to všecko bylo, snažili se sestavit chronologickou osu Ježíšova působení. Nebo proč? Co byl ten důvod, že je to jiné, to jeho evangelium?
3: Kánon byl někdy sestavený třetí století, že jo? Takže já ani vůbec nevím, jestli vůbec ten Jan četl ty tři evangelia. My dneska máme vlastně to pucle, jako máme poskládané, ale v té době, jakou měli dispozici, co věděli, co napsal Marek, Lukáš, Matouš, jestli oni na tom společně pracovali. Můžeme se domnívat, že jo, ale když budeme upřímní a máme taky jako i něco přečtené, tak vidíme, že některé věci jsou tam naprosto jakoby odlišné vhledy. A měli jiné informace a věci vnímali jinak, jestli je tam jedno oslátko, nebo jestli je tam oslice s oslátkem, jo. Takže to není nic proti ničem, ale vidíme, že prostě každý to viděl z jiného úhlu, měl jiné informace, přicházel, jakoby čerpal trošku z jiných zdrojů. Jan neměl potřebu psát, jakoby, tak jak to vnímám, že neměl potřebu psát životopis Ježíše Krista, ale měl potřebu prostě zdůraznit, Ježíš byl blízko mému srdci. Já jsem poznal jeho srdce, já vím, kým on je pro mě a já vím, že on je Bůh. Jo, a to je to, na čem to staví a to, jestli on četl ty další evangelia, nebo to se úplně nedovíme, jak se skládal kánon, kdo o čem věděl. Jo, to my k tomu přicházím jako hotoví čtenáři, že? Takže pro něho si myslím, že to jeho dílo bylo jedinečné, autentické a zcela osobní.
2: Janovy listy mají také společné téma?
3: Janovy listy mají společné téma a jim vlastně, já tam vidím tu lásku. Lásku k církvi. Milujte se navzájem. Ať mezi váma zůstává Boží láska, tak jako já jsem miloval vás. Jo? Prostě důraz na tu chlíčovou charakteristiku Boha. To je láska. To je, že vlastně bez lásky není nic. Jo? Bez lásky se nemůžeme zalíbit Bohu. Prostě jednoduše, včera jsem se na tom jakoby, jsem se takovým způsobem na skupince modlil, že vlastně Ježíš neuzdravoval lidi, protože věřili. On pobízel lidi, aby věřili. A určitě mu to leželo na srdce, několikrát to zmiňuje. Ale když si otevřeme některé případy, tak jsou lidé, kteří absolutně nevěřili. Jo? Nevěřili Ježíši a on přesto učinil zázrak. Ať to bylo 10 malomocných, ať to byl Lazar, ať to byla Marta, Marie, ať to byli potom jeho učedníci, když byl zkříšen. To jsou byli lidé, kteří prostě nevěřili. A on pozbuzuje, aby věřili, ale on to dělal, protože miloval. A tam vidím, že to je prostě to klíčové slovo, je láska. Na lásce je postavený příchod Božího syna. Na lásce je postavené vůbec to jeho mesiášství. To, proč na tuto zemi přišel. A to nejlépe popisuje právě apoštol Jan.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dan Čep, starší Betánie, Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě, je host dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o apoštolu Janovi. Člověku, který je výjimečný už jenom tím, co po sobě zanechal a je součástí dnes tedy biblického kánonu. Ostatně o těchto knihách jsme si v předchozím vstupu povídali. Ale ještě jsme, Dané, moc nerozebrali to zjevení, tu závěrečnou kapitolu, která Jana opravdu představuje jako mystika. Jako člověka, který popisuje, co mu bylo zjeveno z hůry. Ta kniha je pro mnohé složitá a těžce se čte, protože má obrazy, kterým asi ne vždycky rozumíme. Jaké je podle tebe její poselství a proč ji Jan napsal?
2: Pro mě je taky složitá.
1: To je dobře.
2: Jo, já ji čtu do 6. kapitoly, pak ji moc nerozumím. Ale asi je to možná to, že jsem tady v tomto rozhovoru prostě upřímný, jo, že nehraju si na něco, na co prostě jakoby nemám v tuto chvíli úplné poznání. Takže to absolutně respektuju ten popis té eschatologie nebo těch budoucích věcí, o kterých Jan tam píše. Ale když třeba čtu ty dopisy, které píše do církví, ať je to do Efezu nebo do Laodikeje nebo prostě ty další dopisy, tak si myslím, že je to úžasné proroctví, je to názor takové boží kritiky, kdy přímo bych řekl, že je to taková literární kritika, krásná literární kritika, kdy říká, toto si na vás vážím, v tomto jste výjimeční, jo, cením si této věci, této charakteristiky u vás, ale toto vám chci vytknout, ale toto se mi na vás nelíbí, anebo tady máte určitý nedostatek, tady zaberte špónu, jo, takže to je třeba to, co fascinuje mě, to, co já si ze zjevení přímo najdu a to, co vidím, že mluví k dnešní církvi, jo, že dneska vlastně tato řeč církvi by měla být blízká. Ano, máte tady silné stránky, ale přidejte v této věci. Jo.
1: Jaká je podle tebe role mystiky vůbec pro církev? Potřebujeme ji?
2: To je ale šalomounská otázka. Já na to odpovím podle sebe. Já jsem realista. Když se mě, Katko, zeptáš, jaké filmy mám rád, tak já ti jednoznačně řeknu, že jsou to filmy, které jsou třeba životopisné nebo podle skutečné události. Nevím, jestli jsem někdy viděl nějaké sci-fi, jo, nebo nějaké horory, nebo prostě něco takového. To jsou filmy, které mi jakoby vůbec nic neříkají. A nemám žádnou jakoby ochotu se podívat na prvních 10 minut. Takže to je, jestli v této věci bys chtěla nějakého mystika, který ti bude odpovídat prostě na tady od té 7. kapitoly zjevení, tak u mě ho zrovna najdeš. Jo, já jsem opravdu člověk, který je realista. Stojí nohama na zemi. Ani bych neřekl, neupřednostňuje víru nebo rozum, ale v naprosté kolaboraci si dokáže jenom představit spolupráci víry s rozumem, tak jak nás Bůh stvořil, tak jak nám tady ty dispozice pro život a pro nějaké prostě spolehlivé existování na této zemi dal. Takže pro mě ta mystika určitě nějaké místo, jako vím, že na této zemi má a jsou lidé, kteří milují a jsou lidé, kteří právě se dívají jenom na tyto filmy a zajímají se jenom o sci-fi a jenom jakoby o tyhle ty budoucí věci a já tohle to mám jakoby otevřené. Já jsem dnes a denně jakoby závislý na Kristu, žiju z jeho milosti. Jestli dneska přijde, tak přijde. Jestli přijde zítra, přijde. Jestli přijde za 100 let, přijde. Jo, pro mě to prostě není nic, jak bych ti dokázal jakoby lépe popsat.
1: Já tomu rozumím úplně bytostně. Jen si říkám, že vlastně tím je charakteristická možná ta naše protestantská část církve. A je vlastně otázka, jestli potřebujeme nějaké tajemství nebo nějaký výhled do budoucna. Proto se vlastně ptám, jestli církvi jako obecně nějaká ta mystická nebo možná i tajemná stránka poselství víry a poselství Krista někdy nechybí. Jestli ta naše racionalita nemůže být na škodu něčemu.
2: Jo, já na to odpovím tak, jak nad tím aktuálně přemýšlím. Tím se sloužíme jakoby i pastoračně lidem a přicházejí lidé a mají hodně otázek. Tak i já s mojí ženou nebo i moje děti mají otázky, na které nemají odpovědi. A já si vždycky říkám, že kdyby jsme měli na všechny otázky odpovědi, tak jsme v podstatě jako Bůh. Protože bychom byli vševědoucí. My nemůžeme mít odpovědi na všechny otázky. My nemůžeme dostat odpovědi na jakoukoliv otázku k Bohu, když o to prosíme. My bychom ho dostali potom na stejnou úroveň, jako jsme my. On je Bůh, on je absolutně v jiné úrovni bytí, chápání, vnímání, existence nebo samoexistence, jo, když to řeknu takhle, nebo věčnosti, než jsme my. Takže jediné, kdo nám dokáže porozumět, jediné, kdo je na té naší úrovni, kdo se snížil na tu úroveň, je Ježíš. A dneska vlastně Ježíš tu není, že Ježíš je u Otce, přišel k Otci. Navíc Jan o tom nádherně na třech místech mluví. Ježíš je u Táty, jo, a čeká nás. Tam na třech místech ukazuje nádherně, že tam přijdeme, to je naše místo. Nemáme se vázat tady k této zemi. Přijdou lepší věci, přijdou lepší okamžiky, lepší místo pro nás. Takže mám otázky, ano, je to pro mě mnohdy témné a má to tak být. A něco nám Duch Svatý zjeví, ten tu je, vlastně na místo Ježíše, že on ho poslal, Duch Svatý mezi náma přebývá i v našich životech, jo, už nemáme literu zákona, už nejedeme podle 613 přikázaních, ale Duch Svatý je v nás. A ten Duch Svatý je tím hnacím motorem, ale nezjevuje nám úplně všechno. Stále máme někdy otázky a já to takhle mám. Moje žena to takhle má. Moje děti to mají. Přátelé v církvi to takhle mají. Takže velcí boží služebníci to takhle mají. Nemám rád superhrdiny. Nemám rád lidi, kteří mluví něco jinak a ve skutečnosti to je jinak. Takže přiznáváme to. Jsme oklopeni tajemstvím, jsme oklopeni určitou mystikou a je to dobře, protože nejsme jako Bůh.
1: Říkali jsme to, že Jan hodně psal o lásce. Možná, že nahlédl boží lásku k nám způsobem, který byl výjimečný i mezi učedníky. Mně se hrozně líbí, jak on se označuje v evangeliu. Tam nepíše, já jsem viděl nebo něco, ale ten, kterého Bůh miloval, vždycky píše.
2: On.
1: On, ano. Bůh miloval Jana. Tak, to je moc krásné označení, je takové vlastně důvěřivé přisvojení si té boží lásky. A na to se tě chci zeptat, jak člověk dozraje do toho hlubokého vědomí, že je opravdu ten milovaný boží?
2: Každodenním vztahu s Bohem a myslím si, že Jan dosáhl i takové úrovně poznání Ježíše ještě zcela odlišné, tak jako ostatní učedníci, aby ho úplně neodděloval, ale dosáhl toho poznání tehdy, kdy Ježíš byl vlastně vzkříšen. Do té doby jsem přesvědčený, že stejně jako všichni ostatní učedníci, jeho představy byly naprosto jiné. Dokonce, když byl vzkříšen, tak učedníci si mysleli, že tak už konečně přišel ten čas, že obnoví to království Izraele, že vlastně přijde ta vláda, ta exekuce, ta výkonná moc, jo. A on říká prostě, to není vaše věc. Já vám dám ne vládu, tu exekuci, ale dám vám dynamis, dám vám tu moc Ducha Svatého. Tu vy budete potřebovat. A to si myslím, že právě ta smrt Ježíše Krista, to vzkříšení, to zásadně ovlivnilo Jana. A taky se potom jakoby domnívám, kdy Ježíš mu říká, nebo domnívám, ono to takhle je z písma, říká, tady je tvoje matka. A předává mu svoji maminku. Předává mu, řeknu to hezky, paní Marii, tady se starej o moji maminku. A on ji přijal k sobě a já jsem přesvědčený, že nějakou tu dobu ji zabezpečoval po její žití, jestli se staral i o Josefa. Těžko říct, jo, ale prostě měli na starosti, byli takovým patronem. A do jaké míry byla jakoby jeho aktivní služba počas toho, kdy vlastně se o ní staral, Nedokážu posoudit. Každopádně vím, že mu příslušela tato role, která byla jiná, než měli ostatní učeníci. Taková rodina.
1: to je vlastně, a zase je to věc vztahu, že jen těm nejdůvěryhodnějším v našem životě svěříme ty nejbližší. A v tomto případě tedy Jan přijal, tam bylo psáno, a v tu hodinu ji ten učedník přijal k sobě. Takže opravdu jí asi poskytl zázemí a otevřenou náruč. Nicméně v životě zažíváme i takové hořké chvilky. Jan ve vztahu k Ježíši zažil taky a minimálně jednu, která mi tedy teď tane na mysli. Myslím na situaci v Getsemanské zahradě, kdy si tam Ježíš vzal zase ty tři, Petra, Jakuba a Jana. Ty tři, kteří s ním předtím byli nahoře proměnění a viděli tu slávu Boží a tak. A teď je žádá vlastně před tou nejkrizovější situací ve své pozemské pouti o účast, o modlitbu. A třikrát se opakuje, že ti učedníci místo modliteb usnou. Jsem si kolikrát říkala, až se to všechno semlelo. Jak si museli připadat, co si museli vyčítat. To vědomí, že jsem Boha zklamala. To, že jsem nenaplnila ta Boží očekávání. Co s tím?
2: Já jsem nad tím taky tak přemýšlel a věřím, že je to trápilo po tu dobu, co ten Ježíš byl na tom kříži. Jakmile byl zkříšený, tak nikoho z nich si myslím nenapadla tady tato myšlenka nějakého selhání nebo zklamání, ale jak vidí Ježíše, jak visí na tom kříži. My, jak jsem řekl, my známe pucle, my máme poskládané, ale oni neviděli, že ten Ježíš stane, jako oni ho neviděli zkříšeného, oni ho vidí stále na kříži. Jo? A vlastně vidí tu možnost, že možná byla nějaký čas, že mohli něco změnit. To v tom Getsemane. Že na ten kříž třeba nemuseli jít. Já si myslím, že někdy máme fakt takové falešné představy o nich, že jim všechno bylo jasné, ale potom, když čteme opravdu důsledně písmo, tak vidíme, že Tomáš nebyl jediný, který prostě nevěřil, ale je tam místo, že všichni nevěřili a že on káral jejich nevěru. Jo? Takže on viděl, že oni prostě opravdu nevěří, že bude zkříšen. Jo? Takže bylo to v takovém stádiu, že sami byli velmi překvapení a v úžasu. Oni si to přáli, ale nevěděli, kdy to nastane, nevěděli prostě, jestli se to stane. To se pozná v té situaci, kdy člověk se v takové chvíli ocitne, nebo když prostě přijde takový okamžik lámání chleba. Vesměs jsme všichni jakoby po bitvě hrdinové a každý jakoby je generál, jo? Ale v ten daný okamžik, jo, kdy vlastně ten mesiáš, záchrance světa, spasitel, kterého ten Jan potom takhle jakoby ono krásně nazýval, on už psal to, kdo už věděl, jak to dopadlo, ten příběh, jo. Ale ten čas, ty tři roky, které s ním strávil, on s těma učeníkama, to bylo něco neuvěřitelného, jo. To my nemáme šanci prožít, jako prostě to se nedá ani popsat, jo. Takže pro něho to muselo být opravdu, opravdu traumatizující. Navíc vidíme, že vlastně on byl poslední, kdo do toho Ježíše následuje, ještě běží, jakoby z Getsemane a vlastně dostal se až na ten dvůr a vlastně umožnil tomu, aby Petra mohli vlastně pustit na ten dvůr. Tam píše, že vlastně to byl Jan, jo, kdo na tom dvoru byl. Takže je to takové zvláštní. No. Nevím, jak to působí na ostatní posluchače, ale jakoby na mě. Já tady jsem jakoby s velkou pokorou.
1: Co vlastně dělat, když takhle Ježíše zklameme? V případě Jana to nemáme nijak extra popsané. Pozornost je soustředěná na Petra, který tedy aktivně popírá, že Ježíše vůbec zná, přemohla ho asi ta vlna strachu a to všechno, co se najednou dělo kolem dokola. Ale ten Jan musel na tom být vnitřně, tak jak jsme si teď řekli, velmi podobně.
2: Přesně.
1: To vědomí, že opravdu nebyl se svým pánem v momentě, kdy ho o to požádal, poprosil, potřeboval pomoc. Co se dělá s takovým pocitem? Čeká se na to, co udělá pán Ježíš, anebo je něco na nás?
2: Osobně to řeším tak, že večer, když jdu spát, tak prostě prosím pána, aby mě odpustil. A vím, že jsem člověk, který je z masa kostí, který je chybující. A věřím, že V jeho životě to bylo taky, že tam byla ta pokora. Možná to nemáme zaznamenané v evangelii, že by prostě nějakým způsobem on nějak pochyboval nebo prostě zapíral Krista, nebo nebylo to třeba ani jakoby v ten okamžik jakoby nějak nutné. Ale určitě si myslím, že v jeho životě to bylo taky pokora, byla to nějaká lítost, bylo to nějaké pokání nebo prostě vyznání se. Jo, takže tak, takový jsme lidé, tak my ani tady na té zemi jako lepší ani nebudeme. Jako jediné, co nás vlastně činí, co nás proměňuje den ode dne, je Duch Svatý. Jo, ten v nás působí to, že nás obnovuje a že nás přivádí víc k otci, ale stále se probouzí jakoby ten člověk. Takže oni byli z masa a kostí. My neukážeme říct, že bychom bděli. My to teďka čteme a možná si řekneme, jo, my bychom byli lepší. Ne, byli bychom lepší. Byli bychom utahaní za celou tu noc, že bychom spali a nedokázali bdít. Takže já věřím, že pro Ježíše to bylo neskutečně těžké taky bojovat, jo? Že akorát, že věděl víc. On věděl, co oni nevěděli. To se nedá porovnat. To, co, protože Ježíš byl 100% Bůh, byl i 100% člověk, ale oni byli na 100% lidé. A to je nepoměr. Takže já jim rozumím. Já jim naprosto rozumím. Nejednal bych asi jinak.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu zkoumáme osobu či osobnost apoštola Jana. Mým hostem ve studiu je Dan Čep, starší křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Jan je nám známý z Nového zákona skrze evangelium, jeho listy, zjevení Janovo, tu závěrečnou část Bible. Ale co vlastně víme, možná teď jsme odkázaní spíše na tradici nebo mimo biblické spisy, co víme o jeho životě vlastně poté, co Ježíš vstal z mrtvých a v tom období, než víme o jeho smrti na ostrově Patmos? Je něco známého?
2: Jak máme zprávy teda o biskupu Polikarpovi, který vlastně zažil Jana, který se s ním osobně setkal a který vlastně ve svých spisech popisuje, že ho vlastně císařem byl vyhnaný prostě na ostrov Patmos, jo, kde dožil svůj život. To znamená, nebyl popraven, nebyl mučen, ale byl v takovém zajetí, stejně tak jak třeba Napoleon Bonaparte. Jo, takže takový jakoby podobný scénář.
1: A to je všechno, co se ví o životě Jana?
2: Tak možná ví někdo něco víc, možná jsou nějaké další spisy, které mi nejsou známé, ale když to řeknu...
1: Možná nějaké legendy taky, že?
2: Asi jo, určitě. Ale jakoby nemám asi, co bych dalšího k tomu dodal.
1: Kdyby byl Jan dnes mezi námi, jaký by byl? Podle čeho bychom ho poznali?
2: Tak já si myslím, že by to byl muž, který záleží, kdybychom ho potkali, v jakém období jeho života, jestli by to bylo vlastně v době ještě než ho Ježíš učinil svým učedníkem, anebo potom vlastně jak se stal apoštolem a tím jedním z těch sloupů té církve, ale věřím, že to byl člověk muž srdce. Muž srdce a naučil se jednu věc a to je milovat jako Ježíš. Jo, milovat prostě jeho srdcem, poznávat Ježíšovo srdce. To se mi strašně líbilo. Věřím, že byl muž, který byl dobropověstný, prostě vykazatelný, muž, který se vystříhal hříchu, muž, který dbal na svatost svého života, který když klopítl, tak šel k té nebeské slitovnici, prostě tam se vyspovídal tomu královi králů, pánovi pánů, takže jako vnímám ho jako člověka, který

0: kdo miluje, plní přikázání. Že to najednou slučuje s poslušností a jakousi praktickou láskou. Je to tak?
1: Určitě. Určitě jsem přesvědčený, že vlastně láska je, že chci to nejlepší pro toho druhého. Je to taková definice, kterou si jako říkáme jako v tom křesťanském kruhu, že chci to nejlepší pro toho druhého, to znamená, že se chci obětovat. Takže láska je spojená vždy a jenom s obětma. Jinak si myslím, že to není láska, je to jakoby nějaký ego pocit, jo, ale ta pravá láska, ta boží láska, která změnila náš život, která změnila mě, která změnila moji ženu, moji rodinu, která změnila lidi v mém okolí, tak to je láska, která se chce obětovat. Jo, to je ta Ježíšova láska. Jo, kdy říká prostě, já jsem nepřišel, aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil. Já jsem přišel sloužit mnohým. Takže Jan žil u toho, že Ježíš není boss. Ježíš není masterchef, který tam bude dávat pokyny, kritizovat prostě a bude nějaké mega úrovně pichy, ale prostě a sejme kohokoliv na potkání. Ale on přišel, který prostě řekne, vyzujte si boty a já vám umyju nohy. Jo, takže sklání se k těm učedníkům prostě a dělá tu věc, kterou by měli dělat oni jemu. Jo. Takhle si myslím, že já byl naučený, že dokázal vnímat lásku a takovým způsobem prostě to odráží do těch svých listů. Milovaní, milujte se navzájem. Jo. Mně se třeba líbí, jak říká děti. Jo. To je tam 11krát zmíněno, děti. A děcka, bychom dneska řekli. To je úžasný pocit nějakého jako rodinného prostředí. Děcka. Jo. Já to tak říkám, když jsem s přáteli, nebo když jsem s tou nejužší rodinou, nebo lidi, které mám velice rád, na kterým záleží, tak jim říkám děcka. Takže takhle mluví k té církvi. Mám vás rád. Mám vás rád. Viděl jsem to u Ježíše, toto jsem se naučil, mám vás rád. Milujte se, dělejte to taky tak.
0: On vlastně, Jan, hodně často Ježíše představuje v té citové nebo citlivé stránce, že jo? V tom příběhu, který si zmínil o tom Lazarovi, který tedy Jan ve svém evangeliu popisuje, tak tam vysloveně píše, že Ježíš se rozplakal, protože mu jich bylo líto, když viděl, jak Marta a Marie pláčou po svém bratrovi. To nevím, jestli je to i v jiných evangeliích, nebo je na to Jan specialista?
1: To netuším, jestli to píše někdo jiný ve spojitosti s Lazarem, ale jako u Ježíši je to psané jakoby dvakrát, že ten jeho cit vyvrcholil vlastně pláčem, tak takhle je to popisované v evangelích a je to vlastně u toho Lazara a je to, když přichází do Jeruzaléma, že se rozplakal nad Jeruzalémem, že to je město, které ho nepřijalo, jo, které ho vlastně odmítlo. Kdy vnímá vlastně to, že už jde jeho národ, že ho nepřijme, jakoby vidí dál, že ho přijmou ti pohané, že ho přijmou ti tím z toho Samaří, z toho až na jiný kraj země.
0: Když přemýšlím o těch různých známých a slavných biblických postavách, většinou mají ve svém životě nějaký kritický bod, nějaký moment zápasu třeba se sebou sama, nebo někdy i s Bohem. Je něco takového, co víme o Janovi?
1: No, není to tam jakoby explicitně nějak napsané, že jo? Takže jednak se musíme trochu vcítit, že? Do těch evangelií trochu to jakoby i prožívat, nemůžeme to číst opravdu jako jenom literaturu, to je úplně mimo. Ale asi bych se vrátil k tomu ukřižování, to si myslím, že to je takový moment, který musel ještě jako dlouho cítit, jo, nebo i se k němu vracet, ten Jan.
0: K tomu usnutí u těch modliteb, že Ježíš je nechal.
1: Přesně tak, ale i k tomu, že vlastně nemůže zabránit tomu, aby nebyl ukřižovaný, jo. O vlastně když bych já byl v té dané situaci, tak bych přemýšlel, co můžu dělat, abych Ježíše z toho vysekal. Jsem jeho nejbližší přítel, jo, ještě tady s Petrem a s Jakubem, co můžu dělat, abych Ježíše z toho dostal ven? Jo, prostě přece nechci, aby umřel. Přece nechci, aby ho bičovali, přece nechci, aby mu probodli ruce, bok, prostě nasadili trnovou korunu, jo, prostě plívali na něho, jo, to bylo jakoby brutální tyranie, tak masakr, tak přece to nechci dopustit, že? Jako, jestli se dostane do rukou Říma,

0: tak už víme, jak to skončí. Jo. Jakože oni znali ty scénáře, oni viděli to ukřižování, že to nebylo pro ně nic neznámého v tom jejich daném prostředí v té době. Takže když to zasadím tak když to mělo takový ten postup, který směřoval k té Golgotě, jo, tak ta obrovská bezmoc. Obrovská bezmoc, prostě nemůžu to změnit, já proto nedokážu nic udělat. Ale to, jestli se Ježíšova slova naplní, kéž by se tak stalo, jo? Ale jako ta míra té víry, dokážem to změřit?
1: Náš pořad se chýlí ke konci. Dane, kdybychom měli to povídání o Janovi nějak shrnout, co se od něj můžeme naučit, co si můžeme vzít do svého života?
0: Tak vezmeme si to, Katko, že to byl prostě mladý muž, který se rozhodl správným způsobem. Rozhodl se svůj život zasvětit tomu nejlepšímu mistrovi, tomu nejlepšímu pánovi, spasiteli této země, Ježíši Kristu. Že mu dal všechno. A to je ruku na srdce, ruku na své vlastní srdce, jestli bych dokázal položit všechno tady k nohám Ježíše. Možná obětovat kariéru rybáře. Jakou kariéru bych obětoval já? Možná se rozhodnout, že teda se ani nebudu ženit, ale že se budu starat tam o jeho Ježíšovu maminku. A nevím, jestli žil v té době ještě třeba Josef, jo, ale co to znamená opravdu dát Ježíši všechno? Takže to je velmi, velmi palčivá nebo prostě otázka opravdu jakoby na hřebíček, jo. Jsem ochotný dát Kristu všechno. Jsem ochotný ho následovat až na ten Patmos, až na ten ostrov, až do toho svého posledního vydechnutí.
1: Říká Dan Čep, starší Betánie Křesťanského centra Apoštolské církve v Uherském Brodě. Moc ti děkuju. Děkuju za to, že jsme mohli sdílet nebo mluvit o životě Jana Apoštola, který opravdu byl Ježíši tak blízko, jak to asi jenom je myslitelné.
0: Já děkuji taky a přeju posluchačům krásné letní dny.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Díky za vaši pozornost a naslyšenou někdy příště.

Dnešní vydání Klíčového slova na Rádiu 7 opakujeme ještě zítra, tedy ve středu hodinu popolední a ve čtvrtek ve 22 hodin. No a prázdninovou sérii o slavných postavách Bible uzavřeme v sobotu v 8 hodin ráno s Kateřinou Hodecovou a Jiřím Tenglerem. A tou postavou bude Pavel, který se stal z pronásledovatele apoštolem.

Po čtvrté hodině raní úterý 25. srpna vás z Rádia 7 zdraví Daniel Zeman. Už několik týdnů se v pořadu Modlitby podle Bible na Rádiu 7 zabýváme jednotlivými částmi Boží výstroje. Nyní se dostáváme k samotnému závěru tohoto slavného oddílu z listu Efeským. Předposlední díl seriálu nese výstižný název Odvaha k modlitbě. K čemu by nám totiž byla sebedokonalejší zbroj, kdybychom neměli odvahu komunikovat s naším pánem? K poslechu a ke stišení u modliteb se můžete připojit od 4:15.

Vítám vás u dalšího pokračování modliteb podle Bible s Helenou Brdečkovou, ve kterých se už po osmé zastavíme u tématu našeho duchovního vystrojení a vyzbrojení do každodenního života. Pán Bůh si přeje, abychom neprocházeli svým životem bez zbraní, ale abychom na sebe oblékli Boží zbroj, kterou nám připravuje. Už jsme v tomto seriálu o Boží zbroji mluvili o mnoha tématech. O pravdě, spravedlnosti, víře, o slově Božím a tak dál, jak jsou zapsány v 6. kapitole listu Efeským od 10. verše. Dnes budeme mluvit o modlitbě. Kdybych měla dát nadpis dnešní relaci, nazvala bych ji Odvaha k modlitbě. Téma modlitby je v oddílu o Boží zbroji zařazeno na konec. Dá se říci, že všechna ostatní témata završuje a uzavírá, všechna ostatní spojuje. Všechna si totiž potřebujeme vyprosit. Nejdříve si nalistujeme list Římanům 8. kapitolu, verše 5 až 10 a 13 až 15. Než si 8. kapitolu listu Římanům najdete, chtěla bych oddíl krátce komentovat v souvislosti s naším přemýšlením o tom, že máme získat Boží zbroj. Dary nebo vlastnosti, které tvoří součástí Boží zbroje, nemáme získávat vlastní silou, ale máme se jimi nechat obdarovat Bohem. Kdo si vydobývá své dobré jednání vlastními silami, je v pokušení přičítat si zásluhy za své dobré činy a dobrý charakter a snadno propadá pýše. Protože jsme lidé, nemůžeme také svým úsilím získat nic jiného než lidské pochopení pravdy, lidskou spravedlnost, lidské porozumění písmu svatému. Ale to není Božím cílem. Pán chce, abychom získali všechny tyto věci na duchovní úrovni, ne na úrovni, která je přirozená lidem. Proto je můžeme získat jen tak, že se jimi necháme Pánem a Bohem obdarovat. Bible o tom na mnoha místech píše jako o životě z moci Ducha Svatého. Nejsou to dary určené jen pro výjimečné křesťanské osobnosti, ale mají je mít a používat všichni věřící křesťané. Získání dobrého charakteru vlastním úsilím může být naším nesprávným cílem a může nám přinášet pyšné sebeuspokojení, které se Bohu příčí. Ale když víme, že svůj nový charakter a nové schopnosti jsme dostali jako vymodlený dar od Pána, budeme mu vděční, s radostí a pokorou je přijmeme a oblečeme a tak naplníme Boží vůli. Pojďme si přečíst jedno takové místo, které nás vybízí, abychom odložili své vlastní cíle a snahy. A pak se podle tohoto oddílu budeme modlit. V modlitbách můžeme pokračovat i během další písničky. Římanům 8, 5 až 10. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste hřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlnění. A od 13. do 15. verše. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nejbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče.
Budu se teď podle tohoto oddílu volně modlit a můžete se k mé modlitbě přidat nebo se modlit jiným způsobem, kterým vás inspiruje. Pane Bože, nechci žít ze své síly, ale z tvojí. Prosím, dej mi svého Ducha Svatého. Uč mě žít z moci tvého ducha. Obleč mě prosím do tvých zbraní, ty sám. Abba Otče, blízký Otče, děkuji, že jsem tvá milovaná dcera.

Pojďme si ještě jednou nalistovat centrální oddíl tohoto seriálu o boží zbroji v listu Efeským 6. kapitole. V úvodní modlitbě se zaměříme na text zapsaný v 10. a 13. verši. Během následující písničky se pak můžeme podle textu modlit. Efeským 6, 10 a 13. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Abba, Otče, Otče nejbližší, prosím, dej mi tvoji sílu. Jak se mám o tebe opírat? Prosím, vyzbroj mě a dej, abych v den zlý obstála.

Oddíl v listu Efeským pokračuje od 14. do 18. verše. Efeským 6:14 až 18. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Můžeme se dál podle tohoto textu modlit. Abba Otče, Boží Tatínku, postav mě tedy, opásej mě pravdou, obrň spravedlností, obuj mě ke službě evangeliu, zaštiť mě vírou, kterou bych uhasila všechny ohnivé výpady toho zlého. Děkuji ti za přilbu spasení. Prosím, vyzbroj mě mečem ducha, tvým Božím slovem, a nauč mě ho používat ke své obraně i k útoku tam, kde je to potřeba. Dobrý nebeský Otče, nauč mě modlit se, dej mi prosím ducha modlitby a přímluv. Amen.

Tématem dnešních modliteb podle Bible je odvaha k modlitbám. V 18. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel o modlitbě píše: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Volá nás, abychom se vytrvale v každém čase modlili a přimlouvali za sebe i za jiné lidi, abychom na modlitbách bděli. Chtěli byste se víc modlit? Jestli ano, přemýšlejte o tom, co vám v tom brání, a modlete se důvěrně a obyčejně jako malé děti. Za každou věc, která vám v modlitbách brání. Nemůžete najít k modlitbě čas? Říkejte to Pánu v době, kdy dobíháte na vlak. Zdá se vám, že se neumíte modlit? Že neumíte modlitbu sformulovat? Říkejte to Bohu, který je Abba, táta. Nevíte, za co se modlit? Řekněte mu to. Nedůvěřujete Bohu? Řekněte mu to. Vraťme se do 8. kapitoly listu Římanům. Teď přečteme verše 26 a 27. Když nevíme, jak se modlit nebo za co, když ztrácíme důvěru nebo naději, můžeme si připomínat toto místo, kde je psáno, že Duch svatý sám se za nás bez ustání modlí a prosí. Římanům 8, 26 až 27. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

Bůh, Otec, Syn a Duch usiluje podepřít nás v modlitbách, v životě, ve zkouškách. Uvěřme tomu, že Bůh je náš Abba, táta. Je blízko nás a myslí to s námi dobře, daleko líp, než si dovedeme představit. Seberme odvahu a pojďme ho důvěrně prosit, důvěrně s ním mluvit. Jen nehrozme pěstmi, i když přicházíme s hlubokými bolestmi. Ale přicházejme v hluboké opravdovosti, takový, jací jsme, s opravdovými otázkami, strachem, bolestí, slabostí, s hříchy, se slzami, s touhami, s vášní. Boží odpovědi na otázky nebo na prosby nemusí být v rovině odpovědí na otázky nebo v rovině věcí, které se stanou. Mohou být v rovině pocitů nebo změny v nás vevnitř. Může to být naše duchovní obdarování nebo změna našeho charakteru. Nemusí přijít hned, ale až po delších vytrvalých modlitbách. Nemusíme si jich ani brzy všimnout. Ale naše modlitby nás čím dál víc posouvají k Bohu. Žádná z nich nezůstane bez odezvy. I když třeba odezvu na některé modlitby nevidíme, nebo nikdy neuvidíme. Osobní zkušenost modlitebníků je, že Pán na modlitby odpovídá. V 18. až 20. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel prosí efeskou církev, aby se modlila za některé konkrétní věci v jeho službě. Pavel se necítí být dost duchovní, povýšený a sebejistý. Věří, že nutně potřebuje modlitební podporu spoluvěřících. Efeským 6, 18 až 20. V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Můžeme se teď podobně modlit za ty, kteří potřebují naši modlitební podporu.

4. kapitole od 4. do 7. verše se s vámi loučí Helena Brdečková. Filipským 4:4-7. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Dnešní setkání u modliteb podle Bible na Rádiu 7 opakujeme ještě v sobotu v 7 hodin ráno a v neděli ve čtvrt na 6 ráno. A v tom příštím sérii o boží zbroji uzavřeme. Dana Kenningová se na vás bude těšit v neděli v 21 hodin. A tematicky tohle poslední setkání bude zaměřeno na postavení v boží zbroji.

Po 5. hodině úterý 25. srpna posloucháte Rádio 7, jehož nočními pořady vás provázel a ještě chvíli provázet bude Daniel Zeman. V té poslední hodině nočního bloku se nejprve v pořadu Uši k duši setkáme s Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem. A poté od 5:30 bude čas věnovat se báječnému hmyzu kolem nás. Broňa Procházková s Petrem Rausem v roli entomologa se podívají na hmyz, který žije na hladině i pod ní, v rozhlasovém kaleidoskopu Rádia 7.

0: Emocím se v současné době věnujeme v pořadu Uši k duši. Pořadu, který pravidelně hostí psychologa Marka Macáka. Vaší průvodkyní v něm je Lucie Endlicherová. Vítejte, vítej i ty, Marku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se dnes scházíme po třetí u tématu emoce a to dnešní setkání by mohlo mít titulek Emoce v životě, možná Emoce v životě víry. Tak nejprve emoce v životě. My už jsme hodně mluvili o tom, že bez emocí to prostě nejde, že je spíš naším úkolem naučit se ty emoce číst, naučit se jim rozumět a naučit se s nimi jistým způsobem nakládat. A stejně se chci zeptat, opravdu to bez emocí v životě nejde? Není jednodušší život, když je prostě racionální, neemotivní?
1: Tak, v jistém smyslu asi jednodušší je, ale jak jsem říkal kdysi na začátku této série, oni tam vždy nějak jsou, v celku naší bytosti nějak jsou i u těch lidí, kteří opravdu jakoby jsou pouze racionální pro sebe a pro druhé navenek. Tak prostě jejich tělo něco prožívá. Akorát může být člověk od toho odpojen a ona je to škoda. Ony ty dvě stránky se doplňují, navzájem potřebují, navzájem se o sebe opírají. Velká část emocí dává zprávu o tom, že něco je rozumné nebo nerozumné udělat teďko. Oni jsou taky součástí motivačních nějakých jako struktur v naší duši a v tom smyslu mají svoji racionalitu vlastní. Souvisí taky s nějakou tou moudrostí těla, které nám nabízí reakce, podněty, pocity, které dávají zprávu o tom, jak něco je, často pravdivou, když nevždy. A zase racionalita, abstraktní, taková ta logika, tak je naprosto podstatné součástí našeho lidství, ale jak jsme zmiňovali, opírá se o emoce a vlastně, když máme opakovaně zkušenost nějakých situací, tak ona se usadí v pocitech. A můžeme si vybavit, co se nám stalo, ale daleko rychleji, že nám to dostupný v pocitu z toho třeba okruhu situací. Třeba, že s takovýmhle psem se nejedná. A nemusím potom vymýšlet, když takového psa uvidím, kolik jsem jich viděl a spočítat si ho, jak je to statisticky pravděpodobný, že zrovna tenhle bude taky nebezpečný. Ty emoce mi sdělí, že mám utíkat. A pak to třeba domyslím, jo, ale pokud dobře fungujou a dobře odráží realitu, což není vždy, tak ty funkční emoce vlastně hodně urychlí racionální jednání v řadě situací v životě. A my se o to opíráme, aniž bychom to věděli.
0: Dobře, tak v životě jsou emoce v pořádku. A přijde mi, že ještě tenčí let je emoce v životě víry, protože tohle už je něco, co je úplně těžko popsatelné, těžko uchopitelné a stejně bych byla ráda, kdybychom o tom mluvili. Možná to vezmeme z té nejjednodušší stránky. Jak se o emocích píše v Bibli?
1: Různorodě, protože třeba ve Staré smlouvě tak máme emoce popsané častokrát, takže bychom to skoro nepoznali, že jsou to emoce pro dnešního člověka takovým divným způsobem. Já jsem kdysi napsal článek, který se jmenoval Hebrejská psychosomatika a bylo to přesně o tom, jak v žalmech třeba, ale nejenom taky u proroků, tak velmi často místo toho, aby prorok řekl, že se někdo bude bát, tak řekne, že se mu roztečou kolena. A někdy to máme už v té češtině i převedený do toho emotivního, emočního jazyka naší kultury, ale zatím jsou velmi, velmi často tělesné popisy, což je vlastně překvapivě aktuální v tom, jak dneska, když se bavím o psychosomatice a psychologové vůbec, když se zabývají emocema, tak ta tělesná stránka je velice důležitá. Takže tam v tom biblickém starozákonním jazyce máme jakoby skondenzovaný to, že se mluví o emočním prožitku, zároveň se mluví o fyzickém nějakém aspektu a zároveň se mluví o postoji. Jo, když se mi roztečou před někým kolena, anebo moje oko je vysoké před někým, nebo nad někým, anebo moje nozdry se rozšiřují. Tak to jsou jako velmi zajímavé věci pro současného čtenáře, které ukazují na to psychosomatické nějaké jakoby jednotu u člověka. A v Novém zákoně tak potom jsou ty emoce už popsané víc tím jazykem, který je nám bližší, když se mluví o ovoci ducha, láska, radost, pokoj a podobně, tak to už je nám srozumitelnější, to už je více naše, to už je více ovlivněno řeckým způsobem přemýšlení, který byl apoštolu Pavlovi třeba hodně blízký, ale pořád to nese spoustu jiných věcí v sobě. Třeba to ovoce ducha, to nejsou jen emoce. My to dneska zpětně tak chápeme, že láska, když o ní mluví Pavel, tak je pocit. Ale když se díváme na to, jak ta láska vypadá v jeho popisu, tak vidíme, že to je jednání. Že je to ta stránka nejenom pocitová, ta je tam dokonce možná jedna z těch méně významných. Láska je to, jak se stavím prakticky, to je zrealizovaný postoj. A ten už zahrnuje taky, jak se dívám na svět, co si myslím o sobě, o druhých, to je způsob myšlení, to, co mám v srdci, zase biblicky řečeno, a zatím někde ještě hlouběji, jak vnímám Boha, jak vnímám sebe. Takže myslím, že když se zabýváme emocema v písmu, tak se zabýváme celým člověkem v jeho vztahu ke světu, k Bohu, k sobě, akorát jenom je to z jedné stránky, zrovna z té stránky emočně hodnotící, postojové, ale vlastně je to pořád tak trochu vo všem najednou.
0: Není trošku matoucí to, když třeba apoštol Jakub píše, mějte z toho jenom radost, bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vlastně najednou emoci, kterou my vnímáme jako velmi kladnou, dává úplně jiný náboj a úplně jinou náplň. Není i tohle to, co vlastně mate náš náhled na emoce?
1: Mějte radost, když vás něco drtí. Taková bohužel asi častá reakce, kterou si právě moc nezreflektujeme, taková lidová, běžná, tak bývá ta, že vezmeme takovéhle věci jako zbožnou metaforu a chápeme to tak jako nadneseně. My jsme zvyklí, třeba když jdeme do kostela někdy a je to takový zrovna hodně zdobený kostel, tak je to takový jako majestátní, je tam spousta úžasných věcí a když to vidíte často, tvoje zážitek je, že jdu do budovy, která se jmenuje kostel, to je celý. Ale už si nevšimnete, co tam je na těch zdích třeba, nebo dneska, já nevím, když byly poprvé filmy, takové ty jako fantasy a podobně, tak to bylo strašně majestátní pro nás, fascinující a tak. A teď je toho tolik, že už člověk jako si hodně rozmýšlí, zda půjde zase do kina na něco, kde budou všechny ty efekty a všechny ty věci a už to nebereme moc vážně. A my si zvykneme někdy takhle zacházet s tím biblickým jazykem, že když je tam něco, co z běžného hlediska, takovým běžným okem vlastně je trochu jako moc nadnesený, nebo trochu moc jako duchovní, nebo trochu moc jako nějak jako moc vážný, kdybychom to domysleli do důsledku a trochu nám to nesedí tím lidským naším přemýšlením, tak to přehlídneme jako, že to je bibličtina. Mějte radost, když vás něco drtí, když přichází na vás rozličné zkoušky. A já si myslím, že je třeba zvlášť věnovat pozornost tady těm textům, protože za nima většinou se skrývá způsob přemýšlení a způsob vnímání vztahu a reality, který je nám cizí, ale do kterého nás Pán Bůh volá. Když to vezmeme na té rovině, že se na to díváme tak jako zase běžným okem, tak můžeme skončit u toho, že buď si budeme vyčítat, že nemám radost, když se mi děje něco hrozného, anebo že budu někomu, komu se děje něco těžkého, říkat, že se má radovat a držet hubu a krok po křesťansku a začneme dělat násilí. Ale když budeme pořádně číst ten text, tak celá ta kapitola Jakuba, ta první, tak nás uvádí a zve do nového způsobu přemýšlení, který umožňuje, že člověk bude mít radost v situaci zkoušky. Ale taky je to jiná radost, než ta běžná, kterou si představíme. Jo? Je to radost, která je hlubší, která je barvitější, která je komplexnější. Většinou, když se mluví o duchovních emocích, tak vycházejí z těch, které známe, ale ty, které známe, jsou takový semínko, které musí umřít, aby mohla vyrůst ta duchovní emoce, láska, radost, pokoj a ty další, o kterých jsme mluvili předtím. Takže třeba u toho Jakuba, tak se potom dál mluví o tom, že v těch zkouškách, tak když zažíváme, že nerozumíme, proč se něco děje, tak že máme prosit o moudrost, což předpokládá, že ji nemáme. On nám řekne, mějte radost, a potom nám řekne, kudy tam. A vlastně nám řekne, proste o moudrost. V tom je předpoklad, že nám může chybět, že je to v pořádku. A potom říká, no, lidé v takovéhle situaci, to je parafráze, tak můžou mít dojem, že Bůh je proti něm, že Bůh je zlý, že je v něm nějaké zatmění, tak vězte, že v něm žádný zatmění není, je teďko v situaci zkoušky, že Bůh se chce oslavit, že Bůh ví, co dělá. A teprve v takovéhle situaci se můžete o to zkusit učit, opřít. A vlastně vám ukazuje jednotlivý kroky směrem k té radosti, o které se tam mluví, která vychází z opření se o Hospodina v situaci, kdy jsem utiskován něčím, kdy přichází rozličné zkoušky. Takže on mluví sice jen o té emoci, a když to vytrhneme z kontextu a neřekneme ten zbytek, tak to vypadá, že nám říká něco nesmyslného, ale když to vezmeme ze široka, tak vidíme, že nás zve pozvednout zrak a jít do perspektivy, která umožní, aby jsme něco takového to prožívali. A tam vidíme i to propojení těch emocí v biblickém jazyku s určitým porozuměním, s určitou racionalitou, která ale počítá s realitou duchovního života, s realitou Boha, který nad tím bdí, s realitou věčného života a tak dále. Vlastně je to takový přechod od těch přirozených emocí, které na sobě pak někdy vynucujeme v duchovním životě, k těm emocím skutečně duchovním, které je nepopírají ty přirozené, ale dávají jim ještě daleko větší hloubku a rozšiřuje jejich kontext.
0: Takže nás Bůh může skrze emoce vést nebo dokonce i vychovávat?
1: Myslím, že skrze emoce nás vychovává často a vede, a jednak nás vede a vychovává k novým, hlubším a lépe zakontextualizovaným emocím. Oni jsou tam prostě nějak od začátku přítomny, ale právě tak, jak o tom říkám, ne jako hlavní vodítko, ani ne jako poslední vodítko, ale jako jeden ze všude přítomných aspektů. Křesťané si často pletou emoci s Duchem Svatým. Duch Svatý je osoba. Já jsem taky osoba, nebyl bych rád, aby se mě někdo pletl se svou emocí. A přitom vím, že vyvolávám v lidech emoce. Myslím, že takhle potřebujeme brát Hospodina taky komplexně, když mu nasloucháme, když hledáme, co chce, kam mě vede, co mi chce sdělit, tak být si vědom ty emoční stránky a toho, že někdy mám něčeho pocit, že tohle je dobře. A potom můžu k tomu hledat to myšlení. Jo? A nebo někdy člověk už ví, že o některé pocity se může opírat víc. A nebo někdy vnímáte na takové ty nějaký hlubší duchovní rovině, že tenhle prožitek, že se třeba bojím a někam nemá mít, takže je nějak speciální. Ale udělat si z toho pravidlo, že když něco prožívám, tak je to boží. A nebo když něco neprožívám, tak není. To je na druhou stranu taková specialita řady křesťanů, že když mám pocit prázdnoty, nebo když mám pocit, že neprožívám takové to nadšení, takže Bůh je daleko, a nebo že je něco špatně. C.S. Lewis to komentuje tím, že tímhle způsobem si velmi snadno spleteme špatnou večeři z nepřítomnosti Hospodina. Prostě, že to není jednak jedný. To, že Bůh je a jak se k nám staví, je otázka objektivní reality, ze kterou my nic moc neuděláme. My tu realitu buď přijmeme, anebo ne. A naše emoce to nějak reflektují, anebo ne, v danou chvíli z různých důvodů. Ještě je to hodně vidět v těch společenstvích, kde se hodně klade důraz na čtení písma, což je výborná věc, tak se někdy třeba říká o tom, že písmo někoho oslovilo, nebo neoslovilo. Jo, a sdílej potom lidi, co je kdy oslovilo, a vlastně někdy je to o tom, že lidi si říkají, u kterých textů prožili něco emočního. Většinou pozitivního, někdy třeba i negativního a tak. A začne se měřit, zda Bůh mluví, když čtu Bibli, tím, zda jsem u toho něco prožil. A upadneme do představy, že když u toho něco neprožiju, tak se nic nestalo. Respektive tak to bylo zbytečné, nebo Bůh nemluvil, nebo to nebylo to čtení písma takové, to, jak má být. Od té doby, co jsem si prošel malým peklem, kde jsem si tohle sám působil, tak lidem říkám, nečtěte písmo proto, aby vás oslovilo, čtěte ho proto, že je to pravda. Užitečnost čtení písma nevychází z těchto pocitů ani z těch zvláštních situací, kdy najednou to zapadne. Ono je to pravdivý bez ohledu na to, v jakém stavu od toho odcházíme nebo co od toho prožíváme. To, jak věci prožíváme, hodně souvisí ještě s mnoha jinými aspekty, které jsou na naší straně, než s nějakou objektivní, materiální anebo duchovní realitou.
0: Děkuji, Marku, za praktickou radu na závěr. Těším se na příští setkání, kdy budeme znovu mluvit o emocích. Pro dnešek se uzavírá pořad Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
1: A Marek Macák.

Sérii o emocích v pořadu Uši k duši uzavřeme dílem s názvem Dotkni se. Na Rádiu 7 v pátek o 8:30 dopoledne. Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

0: Už několik týdnů se s Petrem Rausem, entomologem, vydáváme do říše hmyzu. Říše, která je neuvěřitelně rozmanitá a která nepomíjí snad jakékoliv prostředí. Dnes s pozváním k vodní hladině vás u poslechu vítá Broňa Procházková a vítám i tebe, Petře. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přiblížit se k jakémukoliv rybníku nebo studánce nebo potoku, strouze nebo i jenom louži, tak znamená jisté setkání s hmyzem. Už jen když o tom mluvím, tak úplně slyším takový ten typický pískot komáří, všudy přítomný pískot komára. Má první otázka k té vodní hladině. Jak to, že někteří lidé komáry přitahují více než ostatní?
1: Protože hmyz pracuje s chemickou komunikací a i ta atraktivita potravy je pro ně různá podle chemického složení. Tedy ta lidská krev v tomto případě reagují na pach, který velmi dobře cítí a který je u každého člověka trošku jiný. Jiné zastoupení plynných složek.
0: Připomeňme, u komára jsou krvelačné samice. Proč?
1: Protože potřebují bílkovinné zdroje pro tvorbu vajíček. Tam je větší nárok na zastoupení dusíkatých látek a obecně na kvalitnější potravu.
0: Tak pojďme od komára na nějaký další druh. Pojďme se podívat na tu vodní hladinu. Koho tam můžeme potkat?
1: Na vodní hladinu se můžeme dívat jednak zhora, co po ní běhá, jednak ze spodu, co k ní připlouvá z té vodní hlubiny. Já bych zatím zůstal u toho, co vidíme zhora, tedy co běhá po hladině. Samozřejmě na hladině můžeme najít spoustu hmyzu, který tam spadne a který je tam velmi nerad, který se posléze utopí, pokud ho dřív nesežere nějaká ryba nebo jiný hmyz. Ale jsou také druhy hmyzu, které jsou na hladině doma. Nedostávají se tam nedopatřením, ale žijí tam celý svůj život. Těch je větší množství. Já bych možná v tom našem prostředí zmínil tři skupiny hmyzu. Dvě z nich patří k plošticím. To jsou především bruslařky. Bruslařky jsou ploštice, kterým se běžně lidově říká vodoměrky. Ploštice, které stojí na vodní hladině, na svých nožkách a popojíždějí. Vždycky vystřelí, popojede kus, zase se zastaví, zase vyjede, zase zastaví. Tedy působí to dojmem toho bruslení, proto ten český název. Žijí ve větších společenstvech. Když nás uvidí, jak se skloníme nad hladinou, tak se vylékají a odjedou po hladině někam do bezpečí. Určitě je znáte, jsou to velmi běžné ploštice. Kromě nich ovšem žijí na vodní hladině také ty opravdové vodoměrky, které většina lidí nezná, nejsou zdaleka tak běžné, jsou hezké, mají taková velká očka a chodí důstojně po té hladině. Zdaleka takhle neběhají jako bruslařky, nekloužou, ale důstojně kráčí pomalu a zvolna a hledají tu svoji potravu. Jak vodoměrky, tak bruslařky jsou masožravé. Nechci říct úplně dravci, protože oni velmi často vysávají už mrtvou kořist, prostě to, co najdou na té hladině, v každém případě ale potravu živočišného původu. Třetí skupina, to je rod brouků, který tady určitě stojí za zmínku, jsou vírníci. Brouci z rodu Gyrinus, kteří také žijí na hladině, ale ne tak, že by po ní kráčeli nožkama. Oni na hladině plavou. Polovinu těla mají pod hladinou, polovinu těla nad hladinou a dokáží se pohybovat velmi rychle. Jezdí po hladině v takových kruzích a prohlížejí skutečně hladinu. Jsou to rovněž masožravé druhy, dravci, případně se živí tou mrtvou potravou, ale dravci ano, zejména loví. Zase žijí v komunitách, takže jsou to celá hejna těch brouků, kteří takhle rejdí po hladině a jsou velmi těžko chytitelní, protože jakmile zjistí nebezpečí, tak okamžitě zajedou pod hladinu. Schovají se pod vodu a za chvilku vyskočí ven a jezdí po hladině dál. Taková jejich zajímavost, Protože potřebují sledovat, co je pod vodou i co je nad hladinou, tak mají rozdělené oči. Ty velké složené oči, který má hmyz běžně po stranách hlavy, tak oni mají rozdělené, takže vlastně mají ty složené oči ve čtveřici. Takhle to působí, i když vnitřně jde zase jenom o dvě oči, ale každá ta část oka sleduje jiné prostředí. Tou, kterou mají nad hladinou, sledují to, co je ve vzduchu, tou, kterou mají pod hladinou, sledují to, co se děje ve vodě.
0: Jak se pohybuje vírník, to si dovedu představit, nebo vlastně to chápu, je to taková loďka s nějakými pádílky, ale jak se pohybuje ta bruslařka a vodoměrka? Že se udrží na hladině, je to tou lehkostí nebo tvarem těla, nebo mají nějaký speciální na nožkách chloupky? Jak to dělají?
1: To je velmi zajímavá věc, která nedala spát mnoha badatelům, a to tady je to taky úkol pro fyziky, které to zajímalo. Určitě hmyz není těžký, čili to hraje svoji roli, ale klíčová tam je stavba jejich chodidel, těch nožek tarzů. Mají na nich obrovské množství mikroskopických chloupků, které mezi sebou udržují bublinky vzduchu, takže oni chodí po vzduchových polštářích. A možná ještě jedna taková zajímavost, konkrétně u bruslařek. Tam zajímalo badatele, jak ona se dokáže tak rychle rozjet, rozběhnout, že vystřelí najednou, popojede, zase se zastaví. Když by měla veslo zanořené pod tu vodu, tak by tomu člověk rozuměl. Ale ona je ze zhora na té hladině. Jak se odráží? Přišli na to, že pokud jde o dospělou bruslařku, tak je přeci jenom dostatečně těžká na to, aby když zabere, aby tu vodní hladinu trošku promáčkla, vytvořila jakousi jamku, která ji umožní se o ní o stěnu té jamky opřít a opravdu se od té vody odrazit. Problém nastal u nedospělých bruslařek. Bruslařky jsou ploštice, tedy hmyz s proměnou nedokonalou, nemají kukly, takže malé bruslařky, děti bruslařek, vypadají stejně jako dospělé, jenom nemají křídla a jsou menší, lehčí. Ty nestačí na to, aby si udělali z té vodní hladiny takovou odrazovou jamku. A tam přišli na to, že tam hrají klíčovou roli víry, víření vody. Že oni pohybem těch nožek dokáží za sebou vytvořit vír, který je posouvá. Takže je to úplně jiný mechanismus, jiná technologie pohybu, než v případě toho dospělého hmyzu.
0: Zmínil jsi, že dospělé bruslařky mají křídla, to znamená, že létají?
1: Ano, létají, často přiletí na světlo v noci.
0: Nechci minout první dámu rybníků, takový klenot vodní hladiny, a to jsou vážky. Kolik druhů vážek u nás je?
1: Také celá řada, zase nevím z paměti číslo, nebudou to stovky. To určitě ne, ten řád vážek je proti jiným řádům, třeba mouchám, výrazně menší, ale těch druhů přesto je celá řada.
0: Tak vyjmenujme nějaké nejběžnější druhy.
1: Velmi nápadné je šídlo královské, což je vážka ta asi největší u nás. Vážka ploská bývá poměrně častá, s takovým plochým světle modrým zadečkem. K vážkám patří i motýlice a šidélka. Liší se tím, že pravé vážky, když sednou, tak drží křídla roztažená od sebe. Vytvářejí vlastně jakýsi kříž tělo a tak roztažená křídla, kdežto motýlice skládají křídla jako motýly k sobě, když si sednou. Nebo jako moly třeba v případě těch šidélek.
0: Jakými jsou letci?
1: Ty pravé vážky velmi dobrými. Je to jediná skupina hmyzu, která má svaly upnuté přímo na křídla, takže dokážou každým křídlem pohybovat jinak, dokážou létat pospátku, dokážou skvěle manévrovat. Šidélka a motýlice jsou výrazně horší letci. Ti létají stěžka a neohrabaně, ale létají také.
0: Jak vypadá dospělá vážka, vím. Jak ale vypadá larva vážky?
1: To je zajímavá věc, protože larva vážky se vyvíjí ve vodě. A je to dravec, stejně tak jako dospělá vážka, jenomže dospělá loví ve vzduchu, larva pod vodou, takže si vzájemně nekonkurují. Největší zajímavostí larvy vážky je její ústní ústrojí. Říká se tomu maska. Ale s maskou divadelní to mnoho společného nemá, spíš to připomíná filmového vetřelce, respektive vetřelec ve filmu, nebo některé ty modely zřejmě se nechaly inspirovat larvou vášky. Larva vášky má vystřelovací ústa. Kusadla a celý ten ústní orgán je na takovém jakoby rameni, které je normálně složené pod hlavou, ale ve chvíli, kdy se přiblíží kořist, tak larva vystřelí ta svá kusadla dopředu a zachytí kořist, přitáhne si ji a skonzumuje. Takže to je velmi zajímavý útvar, který umožňuje larvě vášky zachytit i poměrně vzdálenou potravu. Druhá zajímavost je její schopnost raketového pohonu. Larva vášky dokáže nasát vodu do zadečku a v případě nebezpečí ji prudce vypudit ven, což ji vystřelí opačným směrem, opravdu raketový pohon, takže ona z toho ohroženého místa velmi rychle zmizí.
0: Netušila jsem, jak nahlédnutí pod hladinu může být dramatické. Co ještě můžeme najít? Jaké druhy ještě můžeme najít pod hladinou? Napadá mě znakoplavka?
1: Ano, znakoplavka je ploštice, která žije ve vodním sloupci. Dravá ploštice loví. Podobným způsobem žije ve vodě i řada brouků. Potápníci, mnoho druhů, plavou volně ve vodě a loví kořist. Jinou skupinou jsou bíložraví brouci pod hladinou, vodomilové, kteří sbírají rostlinnou potravu. Potom jsou druhy, které žijí vyloženě na dně, třeba splešťule blátivá, známá ploštice, která dokáže bolestivě bodnout, pokud ji někdo vezme do ruky nebo na ní šlápne, vyloženě leze po dně. Co je taková zajímavost, a teď budu mluvit zejména o těch znakoplavkách a potápnících, případně vodomilech, protože to je možné vidět a pozorovat, jsou na tom podobně jako larvy nebo kukly komárů, potřebují dýchat vzdušný kyslík. Takže sice žijí pod hladinou, ale jsou na tom jako potápěči, potřebují se čas od času vynořit a načerpat vzduchové zásoby. Znakoplavky i potápníci to dělají dotykem, dotknou se hladiny zadečkem, prorazí hladinu zadečkem a načerpají vzduch v případě potápníků pod krovky a tam si drží tu svoji zásobu vzduchu. Vodomilové to mají jinak, ti čerpají vzduch pomocí makadel, tedy ústního orgánu. Zase ale nasají si ten vzduch a drží si ho v zásobě u sebe, nosí si ho sebou pod hladinou. Dokud ho nevyčerpají, pak musí nasát další dávku.
0: Máš nějaké podobenství z této oblasti hmyzu od vodní hladiny?
1: Zase by se určitě dalo najít spousta paralel k tomu našemu životu a ke smyslu našeho života. Já možná zůstanu u té vášky, o které jsme mluvili víc. Dokud váška žije jako larva, žije v prostředí, pro které je skvěle přizpůsobená pod vodní hladinou, je zvyklá tam žít, tam má zdroje potravy, tam má ten svět, který jí je vlastní. Pokud ale chce jednou žít i ve sluneční záři, na vzduchu, v tom prostoru, který je nad hladinou, tak musí projít proměnou, musí se změnit. Vášky jsou hmyzem s proměnou nedokonalou, neprochází stadiem kukly, přece ale ta změna, ta zásadní změna u ní proběhnout musí.

0: vrací váška. Natáhne křídla, ta jí stvrdnou a vyrazí do vzduchu. Tahle ta proměna a ta odvaha jít té proměně vstříc, to znamená nezůstat ve vodě, nezůstat v tom známém, nezůstat v tom, na co jsem zvyklý, ale mít odvahu jít do něčeho, co neznám, o čem vím, že je úplně jiné, cizí, ale věřím, že to bude dobré, tahle ta odvaha, ta mně připadá úžasná a inspirující i pro život člověka. Pokud budeme se držet jenom toho, co už známe, na co jsme si zvykli, tak se nikam nedostaneme. Potřebujeme sebrat odvahu a vydat se vstříc něčemu, co je nové.
1: Bez proměny váška nepoletí. Petře, děkujeme za dnešní výpravu do světa hmyzu a děkujeme i za toto memento.
0: S potěšením.
1: Od vodní hladiny vás zdraví a na setkání příště se těší Broňa Procházková.

Nováčci na scéně. Tak takový je název posledního dílu ze série Báječný hmyz kolem nás v Kaleidoskopu na Rádiu 7, který uvedeme v pátek o 9:30 dopoledne.

Věřím, že můžeme začít od znova, zpíval Jeremy Camp v písni Getting Started. Ano, i v Biblii je napsané, že Boží milost se obnovuje každého rána. Tak to přeju sobě i vám, ať nás provází celý dnešní den, úterý 25. srpna. Mikrofon Rádia 7 předává dál Daniel Zeman.

Úterý 25. srpna. To je dnešní datum, to je datum, které dnes budeme používat a to je datum, které vám se 6. hodinou připomíná Broňa Procházková. Ranní vysílání začneme už tradičně přehledem pořadů. Do nového dne s modlitbou a biblickým veršem nás vyprovodí tichý čas ve 6:45. Když si na sebe nakládáme nové a nové starosti, obvykle jim pak věnujeme i čas odpočinku. Pokud čerpání a vydávání se dostává do nerovnováhy, blížíme se katastrofě. Co dělat, když máme den rozpočítaný na minuty a povinnosti se na nás jen hrnou? Snad nám pomůže zamyšlení Věry Pelijové po 6:45. Před několika dny spatřila světlo světa nová kniha z nakladatelství Hisland. Představíme ji společně s Blankou Ješkovou v ranním telefonátu v 7:30. S 8. hodinou je tu pak tradičně Bible Guide. Ježíš Kristus je prostředníkem, který přináší odpuštění všech hříchů a zároveň pomocníkem při studiu písma. Nechme tedy promlouvat samotné písmo. I k tomu vybízí další část Bible Guidu, kterou si poslechněte od 8. hodiny. O 8:30 pak 3D talk o vedení dětí s Vojtou Bartem a jeho hostem Tomášem Kolmanem, vedoucím skautského oddílu. A o 9:30 se Štěpánka Paluchníková zaměří na další z křesťanských pojmů, na další ze slov, které v křesťanství můžete potkat. Tentokrát to bude slovo církev. Co ve vás vyvolává slovo církev? I to by mě zajímalo. O 9:30 základy na téma církev. Ranní vysílání jsme začali přehledem pořadů, přidám za něj takovou dvojtečku, kéž vás provází dnešní ráno. A tou dvojtečkou je přání dobré ráno.

Za okamžik tichý čas, za okamžik zastavení na prahu dne s Biblí a modlitbou. Tak otevřeme Bibli a s Ježíšem se podíváme na modlitbu.

Otevřu Matoušovo evangelium v 6. kapitole a přečtu postupně 7. a 8. verš. Ježíš tam říká, když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Na co spoléhám, když se modlím? Co beru jako důvod, že budu v modlitbě vyslyšená? Nebo proč si myslím, že mi Bůh dá o to, o co prosím? Není to množství slov? Nebo košaté souvětí plné křesťanské mluvy, plné křesťanských pojmů? Ježíš se modlíval i dlouho, třeba celou noc, ale podtrhuje tu, že Boha neukecáš, že ho neuargumentuješ, že ho nepřeválcuješ svou krasomluvou, neudoláš ho vrstvením slov. Vidí pod povrch slov? Vidí, která slova jsou prázdná a která ne? Pro množství svých slov dokonce můžu Boha i minout a mohu nepotřebovat jeho samotného, můžu potřebovat jenom svá hezká slova. Proč tedy smíme doufat, že budeme vyslyšeni? Ježíš pokračuje. Váš otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Bůh je otec, někdo nejbližší, ten, co zajišťuje postavení, živobytí, ten, který zná mé potřeby a má moc si s nimi poradit. A to je důvod, proč jsme vyslyšeni, tento blízký vztah. Nemusíme tak dlouho mluvit, až si mě Bůh všimne. Nemusíme před ním křepčit, už si mě všiml. A více než, že si mě všiml, on mě zná do mrtě. Když tedy Bůh zná všechno, co potřebují, proč ho teda ještě prosit? No, tak on zná, ale já možná ne. A potřebuji si to před ním probrat, potřebuji si to protřídit. A navíc, když něco chci, tak je slušnost o to poprosit, ne počítat s nějakým automatizovaným plněním potřeb. A znovu tu jde o to neminout Boha. Jde o vztah s ním samotným. Blízký vztah. Tak pojďme dnes do této blízkosti se slovy, která jsou upřímná, která jsou naše, která se chtějí spojit s ním samým. Náš nebeský Otče, děkujeme, že k tobě smíme přicházet. Děkujeme za Pána Ježíše Krista. V něm patříme k tobě a ty k nám. Neoddělitelně děkujeme. A díky, že nám nasloucháš. I my chceme naslouchat tobě a nechceme tě míjet. Děkujeme, že víš, co potřebujeme. Milí posluchači, přidejte své osobní prosby, s důvěrou je řekněte Bohu, dám k tomu chvíli prostor.

všude, jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí,

Máte dnešní den rozpočítaný na minuty? Tušíte, že budete makat a makat a stejně vám budou povinnosti dýchat za krk? Pro uštvané křesťany zní se 7:15, tedy za chvilinku, úvaha Věry Peliové.

rychlosti, účelnosti. Taková lokomotiva, co táhne a nevypouští páru. A ten den jsem najednou viděla, že přestávám zvládat běžné věci. Že k únavě a vyčerpání už nemusím uběhnout kilometr, ale jen 10 metrů. Že mi stačí jen pár úkolů denně a už nemůžu. Že jen představa věcí, které mě čekají, mi podráží nohy. Že moje kapacita pomalu, ale jistě, za delší dobu rapidně klesla. S nepopsatelnou tíhou jsem ráno seděla v koupelně a sbírala odvahu odžít další den. Co mám dělat? Na nic nemám sílu. Vnímala jsem vlastní selhání a nebyla jsem schopná se ve své situaci vyznat. A do toho zmatku mi Bůh vložil obraz nádrže. Takového objemnějšího sudu, ve kterém je voda. Hladinu vody řídila síla přítoku a odtoku. Nádoba se plnila, když byl silnější přítok, a vyprazňovala, když převládl odtok. Jak prosté. Začala jsem chápat, že moje emoční nádrž funguje na stejném principu. Když sílí odtok, musí sílit i přítok, aby se hladina udržela. Odtokem by mohly být všechny řešené starosti, opečovávané vztahy, splněné úkoly v zaměstnání, péče o domácnost, služba v církvi a tak dále. Ale co je přítokem? To, co mě dobíjí, naplňuje, dává radost a pocit štěstí. Určitě modlitba a slovo povzbuzení, určitě společenství přátel. Tak jdu ráda do přírody a čtu si. Miluji všechno výtvarné, od výstav po vlastní tvoření. Miluji čas, který mám v tichu a nemusím ho počítat na minuty. A jak tak přemýšlím, zjišťuji, že ačkoliv mé odtoky za poslední 3 roky vydatně zesílily, udělala jsem velmi nelogické kroky. Postupně jsem utáhla všechny přítoky na minimum a nebo na úplné zastavení, protože mi přišlo, že na ně nemám čas, že musím víc to nebo ono. Nádrž se vyprázdnila. A já se divím. Ale není čemu. Budu mít ještě někdy možnosti a kapacitu, kterou jsem mívala. Ten den jsem udělala sebezáchranné rozhodnutí, jehož význam jsem začala chápat později. Každý týden chci věnovat 1,5 dne sobě. Zcela sobě. Budu dělat něco zdánlivě zbytečného, co mi však jednoznačně přináší radost a na co se budu těšit. Bude to takový čas jen tak radosti před Bohem. Není to malicherné? Takové nic? Nepohrdej dnem malých začátků, napadlo mě z Božího slova a dala jsem se do toho. A výsledek? Bůh neskončil u mě a u mého stolu s kávou, čtením knihy či tvořením. Chtěl jít dál. Vrátil mi kapacitu sil, otevřel přede mnou svůj plán a řekl: ve tvém okolí jsou ženy, které podobně jako ty potřebují odpočinutí svým duším, potřebují radost. Chci jim sloužit tím, co těší i tebe. Běž. A tak jdu. Se skupinou žen připravujeme odpočinkové podvečerní kavárny pro ženy z okolí. Někdy mluvíme o tom, co ostatní zajímá, jindy tvoříme. A jeden z mnoha posledních rozhovorů se ženou, která přišla mezi nás, začínal téměř doslova takto. Co mám dělat? Mám den rozpočítaný na minuty, logistika činností, povinností a úkolů. Připadám si jako robot bez radosti. A já ji mohla obejmout a říct: tak to jsi tady dobře, má milá.

Bylo 7 hodin, s Rádiem 7 vstáváte do úterý 25. srpna. Dobré ráno. Ranním vysíláním provází Broňa Procházková, která o 7:30 zvedne telefon a zavoláme si o informace k novince z Islandu Mistrovský podfuk. Proč je hlavní hrdinkou žvíkačka? Klíčovou otázku položíme Blance Ješkové za půl hodiny.

V životě čelíme různým situacím, kterým nerozumíme. Čelíme různým otázkám, na které nemáme odpovědi. Křesťané říkají, že tou odpovědí je Ježíš. Ne, neznamená to, že dostaneme odpověď na každou otázku. Znamená to, že tou odpovědí je naděje. Naděje, která je v něm, kterou nám přináší. A pokoj, který nám dává do jakékoliv situace.

dozněla hymna letošního ročníku festivalu United. Na festivalu byli i z Hislandu, ne Islandu, ale Hislandu, tedy nakladatelství Hisland. Hisland to je projekt pro děti. Ranní telefonát představí jejich knižní novinku. Blížíme se k 7:30.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7. Detektivní dobrodružství se žvíkačkou v hlavní roli. Taková je knižní novinka Mistrovský podfuk z nakladatelství Hisland. A právě na ní si teď společně posvítíme s ředitelkou Hislandu Blankou Ješkovou. Blanko, vítejte, dobrý den.
4: Dobré ráno.
3: Pojďme nejdříve představit Mistrovský podfuk. O čem je a jaká hlavní témata otevírá?
4: Tak je to dobrodružný příběh partičky dětí, takže tam není jenom žvíkačka, ale jsou tam i děti. Je to pro čtenáře ve věku kolem tak asi 9 let. A ten příběh odhaluje lež, rozkrývá podfuk. Ten hlavní děj se odehrává ve městě, do něhož přijede zámožný podnikatel Mr. Rich a vystaví tam zábavní pavilon, který je právě plný těch žvíkaček, toho motivu, který děti milují a který jim přijde lákavej, a slibuje obyvatelům města něco, co dosud nezažilo. Jenže, jak právě píšeme i v anotaci na konci knihy, tak každá žvíkačka se jednou vyžvíká a přichází tam právě pravda.
3: Žvíkačka je poměrně neobvyklou hrdinkou detektivního příběhu. Proč právě ona? A jakou roli v příběhu hraje?
4: Je to vlastně symbol lákavosti hříchu. Nejprve ta šťavnatost a určité nadšení, že jo, které je vidět, třeba mě k tomu inspirovala právě dcera, která miluje automaty na žvíkačky, musíme zastavit. A především ty žvíkačky z toho automatu, když si vezmete, tak po chvíli se úplně vyžvíkají a ztratí barvu a člověk má žízeň. Potom se to ještě třeba někam nalepí, začne to nabalovat špínu, někomu se to může zamotat i pak do vlasu, známe to u dětí. A tak mi přišlo, že tohle je zrovna taková krásná symbolika toho, jak vlastně dětem ukázat, co způsobuje hřích a že to není něco, co je na začátku černý a prostě na první pohled takový jako ošklivý, ale naopak, že je to lákavost.
3: Dostali jsme se k poselství té knihy, biblickému poselství. Jak ho mohou čtenáři postupně objevovat?
4: No, v tom příběhu je ukryto spoustu symbolů. Fakt je, jako bychom se snažili, aby každá věta, každá myšlenka a i každá ilustrace tam měla něco, co vlastně přináší. A je tam ukryté celé evangelium, jo, ale jsou tam i třeba drobné detaily. Já nevím, pro příklad, je tam vykreslen Ježíšův charakter, je tam postava pošťáka Mátěry, který symbolizuje právě Ježíše, a vlastně třeba takový detail jako jeho botník, který vlastně je velmi pestrý a ukazuje na to, že navštěvuje každého, že chodí do všech kultur, nebo místo, kde bydlí, tak vlastně je přístupné jenom skrz, trošičku si musíme jako zout boty a musíme jít po takové lávce, která je svěšená do vody, a to symbolizuje nějaké očištění. Nebo například je tam právě ten Mr. Rich, který znázorňuje zlo, a to je takovej lichotič, který si neustále převléká, který má sako s vycpávkama, aby vypadal jako větší a vysoký cylindr, nosí rukavičky, aby se neušpinil. Tak i v těch ilustracích je fakt spoustu symboliky, ale celým tím příběhem se line poselství evangelia.
3: Jak to tak poslouchám, tak si říkám, že asi ta kniha není určena jenom dětem z křesťanského prostředí, že může oslovit i ty, kteří možná se svou vírou zatím nemají nějaké zkušenosti. Pro koho je určena?
4: Je určena úplně pro všechny, i vlastně pro děti z nevěřících rodin. My jsme třeba i na tu knihu teď dělali příměstský tábor, kde z větší části byly děti z nevěřících rodin. Tam jsme třeba se víc zaměřovali na lež ve smyslu reklama, nebo co nás teď ovlivňuje, abychom si trošičku taky třídili informace. A jak říkáte, je to nejen pro děti, já si myslím, že to je fakt hodně i pro rodiče a vlastně pro celé ty rodiny, aby právě se mohli spolu o těch věcech bavit.
3: Uvádíte, že kniha má pomáhat rodičům a dětem otevřít společnou diskuzi. O čem byste si přála, aby se po jejím přečtení doma začali bavit?
4: Tak těch témat je tam právě víc. To hlavní poselství a to hlavní téma je vlastně to, jak poznám pravdu, jak poznám lež. Ale jsou tam i témata jako hned na začátku třeba o různosti lidí, o identitě, protože ten příběh, jak jsem říkala, se odehrává ve městě a to je rozděleno do 4 čtvrtí a tam bydlí úplně specifičtí obyvatelé. Ale je tam i třeba vlastně, nebo celá ta kniha prakticky je o duchovním boji, jestli tomu vůbec věříme, jestli si to připouštíme. Je tam velmi popsaný moment rozhodnutí, kdy ten hlavní hrdina teda jako přiznává, že udělal chybu a chce hledat tu pravdu a tak to přináší otázku, čeho se bojíme, proč to je pro něj tak těžký. Takže těch témat je tam opravdu hodně.
3: Těch témat, jak říkáte, je tam hodně, je tam spousta motivů. Který z těch motivů je vám blízký, nebo který, na který vy se zaměřujete, který je takový ten váš?
4: No, já celou tu knihu vlastně jsem napsala právě s tím záměrem ukázat na tu lákavost a nebezpečnost hříchu. Takže tady ta věc je, ta hlavní myšlenka té knihy i ten název je pro mě asi to úplně nejdůležitější. A jsem strašně moc ráda, že se nám daří to nějakým způsobem dětem předávat. I teď jsme byli například na festivalu United a vlastně ta kniha je hodně i pracuje s barvami. Ta růžovost těch žvíkaček vlastně, nebo ta růžová barva je taková symbolická pro tu knihu a my jsme úplně i celý ten festival tak zaplavili tou růžovou barvou. Tak si myslím, že se nám daří vlastně dětem tuhletu myšlenku předávat i tak jako vizuálně.
3: Před pár dny skutečně mohli návštěvníci festivalu United poznat mistrovský podfuk na vlastní oči. Setkala jste se už s nějakou zpětnou vazbou?
4: Setkala, bylo to moc milý, to je vždycky hrozně milý pro tvůrce vidět reakce a slyšet. Třeba jedna maminka mi napsala, nebo nám do týmu napsala, že měli hroznou radost, že se synem samostatně, ono to totiž nikde ta symbolika zatím vysvětlená není, možná třeba něco pak na to ještě uděláme, ale že rozkryli to, že ten pošťák Mátěra, že je vlastně Mátě rád, což je Ježíš. Jo, říkala mi o tom, že její syn byl plný emocí, když to dočetli a že se potřebovali vracet ke každé kapitole. Viděla jsem i tam sedět asi 2 děti na lehátku, jak si opravdu tu knihu četli, což si myslím, že je dneska teda jako velký úspěch. Pak maminka jedna mi napsala, že si žádala písničku, protože my jsme k tomu složili takovou pavilonovou písničku, která se používala právě na Unitedu na divadle. A možná ještě vlastně jedna věc, což může být i taková pozvánka pro posluchače, my i k té knize, protože bychom chtěli, aby opravdu děti do ní vstoupily a zažili ji nějakým způsobem, tak máme například růžový opravdický automat na žvíkačky, který je k zapůjčení. A právě jedna maminka mi včera říkala, jestli bychom jim to nezapůjčili do sboru, že by se na to udělali nějaké odpoledne, tak i tohle je vlastně možnost a příležitost třeba i pro posluchače, aby do té knihy víc vstoupili zážitkově.
3: Děkujeme za toto dílo, děkujeme za tento projekt, děkujeme za knihu Mistrovský podfuk. No a přejeme, ať se dětem knížka líbí. A také děkujeme za rozhovor.
4: Také děkuji, mějte se krásně.
3: Mistrovský podfuk představila ředitelka Hislendu Blanka Ješková.

Za 8 minut 8 hodin nechme promlouvat samotné písmo. I k tomu vybízí další část Bible Guideu, kterou si poslechneme od 8 hodiny. Jiří Zdráhal se zastaví ve 44. kapitole knihy Ezechiel.

0: Bylo 8 hodin, máme úterý 25. srpna. V ranním vysílání Rádia 7 je s vámi Broňa Procházková. Než prostor dostane Bible Guide Jiřího Zdráhala, tak upozorním na 8:30, kdy se Vojta Barot setká se skautským vedoucím Tomášem Kolmanem. Bavit se budou o vedení dětí. O 8:30 3D Talk. V tuto chvíli ale svou pozornost obraťme na stránky Bible.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.

Pravidla nám připomínají Mojžíšův zákon. Levité jsou příslušníci kmene Levi, ze kterého pocházeli Mojžíš s Áronem. Áronovi potomci se stali kněžským rodem. Áron pak byl prvním veleknězem. Ten byl velmi důležitý. Pouze on mohl vstupovat do nejsvětější svatyně. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: řekni svému bratru Áronovi, ať nepřichází kdykoliv do nejsvětější svatyně, aby nezemřel. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů. V Ezechieli čteme o kněžích i levítech, ale o veleknězi ne. Podle listu Židům byla role velekněze, který jednou ročně vstupoval do nejsvětější svatyně, před obrazem skutečného prostředníka mezi Bohem a lidmi, Ježíše Krista. Velekněz každoročně svým vstupem do nejsvětější svatyně zobrazoval a předpovídal Ježíšovo vstoupení do nebeské svatyně, kde svou obětí získal očištění od hříchů pro celé lidstvo. O tom čteme. Kristus však, jako velekněz dobra, které mělo přijít, tedy očištění od hříchů, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nepatří k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne z krví kozlu a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Ježíš Kristus, tento zástupce lidstva před Bohem a prostředník přinášející odpuštění všech hříchů, je pro nás pomocí i při studiu písma. Říkali jsme, že jedním zdravým předpokladem pro studium písma je číst je tak, jak je napsáno. Nechat písmo samomluvit. Proroctví číst jako proroctví, podobenství jako podobenství a vidění jako vidění. Druhým zdravým předpokladem pro studium písma je číst je tak, jak je četl Ježíš. On by měl být ve vztahu k písmu a jeho výkladu naším vzorem. Přece jen je to vtělený Bůh, a tak bychom jeho pohled neměli přehlížet. Když čteme evangelia, tak zjistíme, že Ježíš považoval písmo za nejvyšší autoritu. Nikde nespochybňoval ani text, ani autory. Písmo jako nejvyšší autoritu Ježíš citoval ve sporu s židovskými náboženskými vůdci. Když farizeové odsuzovali jeho učedníky, že v sobotu trhají a jí obilí, tak proti jejich přílišné tvrdosti argumentoval příběhem Davida, který jedl chleby určené pouze kněžím a zůstal nevinný. A připomněl jim také fakt, že kněží měli, podle Mojžíšova zákona, přinášet oběti i v sobotu. A nakonec citoval verš 6 ze 6. kapitoly proroka Ozeáše. Kdybyste věděli, co to znamená, milosrdenství chci a ne oběti, neodsuzovali byste nevinné. Jindy jeho učedníkům zase zákonníci vyčítali porušení ustanovení ohledně mytí rukou, která nebyla v Mojžíšově zákoně. Ježíš odmítl snahu farizejů nutit ostatní k dodržování jimi vymyšlených přikázání a vytkl jim způsob, jakým naopak oni porušovali přikázání desatera, aby vyšli vstříc těm, kteří hledali způsob, jak by nemuseli podporovat své staré rodiče. Řekl: a proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání? Kvůli své tradici jste zrušili Boží slovo. Písmo jako nejvyšší autoritu Ježíš citoval také v duchovním boji s ďáblem. Když byl pokoušen, citoval verše z 6. a 8. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy, knihy Deuteronomium. Ježíš vždy jednoduše řekl: je psáno. Nepřipojil žádnou poznámku ve stylu: ale my už dnes víme, že Mojžíš asi tuto knihu nenapsal. Také ve svém kázání nahoře Ježíš jasně ukazuje, že písmo je pro něj nejvyšší autoritou. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno naplní. Tento výrok je klíčový. Ježíš nejenže potvrzuje platnost a neomylnost písma, ale také se staví do pozice jeho naplnění. Ukazuje, že celý starý zákon směřoval k němu. To také čteme v Janově evangeliu, kde opět Ježíš mluvil k zákonníkům. Zkoumáte písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale přijít ke mně, abyste měli život.
Podobná slova čteme také v pasáži z

poslední kapitole Lukášova evangelia, kde učedníkům zároveň otevírá mysl, aby pochopili předpovědi a obrazy Starého zákona. Ježíš viděl písmo jako neomylné svědectví.

Bible Guide Jiřího Zdráhala, pastora církve ICF v Brně, reprízujeme dnes večer v 18 hodin. Zítra ráno v 8 ráno v putování po stránkách Bible pokračujeme, posuneme se do 45. kapitoly knihy Ezechiel.

Máme 25. srpna a svátek slaví Radim. Jméno vzniklo patrně zkrácením slovanského jména Radimir. Ačkoliv není vyloučeno, že jde o tvar slovesa raděti, čili starat se. Mohli bychom tedy říci, že Radim je starostlivý. Podle jiného výkladu je však základem slovo rád ve významu ten, kdo má rád mír, tedy svět, nebo také radostný či radující se. V 10. století nosil toto jméno bratr biskupa Vojtěcha, Radim. Narodil se v rodině mocných slavníkovců mezi lety 960 až 970 na Libici v Čechách. Při Vojtěchově odchodu z vlasti jej doprovázel až do Říma. Svého bratra následoval i do Polska a 23. dubna roku 997 byl svědkem Vojtěchovy tragické smrti. Po nějaké době se však do Polska znovu vrátil a i nadále se věnoval duchovní službě.

určitém věku začnou mít děti otázky o světě, ale i o sobě samých. Vedoucí se potom pro ně stává spíše průvodcem, který jim pomáhá tímto obdobím projít. Jak nastavit oddíl a práci s dětmi? O tom za okamžik 3D Talk.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Tomáš Kolman, kazatel církve bratrské v Opavě Elim, také hlavní vedoucí skautského oddílu a táta tří synů. Tome, vítej zpět.
2: Děkuju.
1: Dnes budeme pokračovat v našem rozhovoru o vedení dětí. Navážeme na předchozí dva díly. Pokud jste je neslyšeli, tak si je můžete poslechnout i z archivu. A rád bych dneska mluvil trochu i o víře. Jsi kazatel, jsi hlavní vedoucí skautského oddílu, jsi také táta. A k tomuhle všemu se dneska dostaneme. A začněme tou vírou. Jak mluvit o Bohu tak, aby tomu děti opravdu rozuměli?
2: Které děti? Moje děti nebo děti v oddílu?
1: Obojí. Začněme u toho oddílu.
2: My jsme křesťanský oddíl a jsme velice otevřeně křesťanský oddíl. Nic z toho neskrýváme, rodičům to velice jasně komunikujeme a jsme přesvědčeni, že bez toho to nejde. Navzdory tomu, že bychom typicky v církvi asi měli obavy, jestli kvůli tomu nepřijdeme o nějaké děti, tak my máme polovinu oddílu dětí z nevěřících rodin a nikomu z těch rodičů to nedělá zásadní problém. O Bohu mluvíme na každé schůzce, každá ta schůzka má svůj čas na nějaké duchovní slovo a je naprosto přirozenou součástí celého toho programu. Stejně tak jsme zvyklí se na začátku schůzky modlit, jsme zvyklí mít písně, které nejsou jenom skautsko-távornické, ale jsou to i, řekněme, dětské chvály. To všechno je součástí programu, aniž bychom se vlastně ptali, jestli děti chtějí, nechtějí. Prostě je to součást té schůzky úplně od začátku. Takže oni, když se stanou součástí skautského oddílu, celkem rychle si zvyknou, že takhle prostě tenhle ten svět funguje. Někdy je to zajímá, někdy je to nezajímá. O některých věcech s námi chtějí mluvit, o některých věcech ani se nesnažíme mluvit, protože v tu chvíli to nedává smysl. A s postupujícím věkem ty děti, ne všechny, některé, je znát, že v nich něco utkvívá a nad něčím z toho přemýšlí. Takže se začaly objevovat otázky. Všem dětem jsme k jedním Vánocům dali dětskou Bibli a jedna z těch slečen, holčiček a z nevěřící rodiny nám přišla o dva měsíce nebo po dlouhé době říct, že už má celou přečtenou. Evidentně jí to zaujalo a zajímalo a tak si v tom jako pročítala. Takže pro nás v tomhletom věku to ještě není snaha s nima osobně mluvit o Bohu a pokud i když je možný, že některé takové rozhovory už vlastně probíhají, ale není to cílená snaha. Zatím je to na té rovině toho programu se snahou jim Boha a křesťanský život představit, vysvětlit jim, proč dává smysl a s takovým výhledem toho, že to v nich zůstane a bude vytvářet správné otázky pro budoucí rozhovory. To je ta naše naděje. Co se týče vlastních dětí, tam člověk musí žít. O čem chce mluvit, musí žít. Protože děti se učí mnohem víc pozorováním než slyšením. Slyšení má smysl na vysvětlení toho, jak žiju. Na pochopení toho, proč právě tohle je to, co dělám a proč právě tohle je to, co nedělám. Pomáhá zasazovat a skládat si ten svět, ale vytváří ho mnohem víc náš život než naše mluvení. Když ty věci jdou dohromady, pak to má jako obrovskou sílu. Je třeba věci dělat spolu s těma dětma. Takže my jsme zvyklí každý den si spolu otevřít Bibli, vlastně už někdy od 2 nebo 3 let našeho nejstaršího syna. A jsme začali číst Bibli a je to součást každého dne, téměř každého dne. A děti jsou na to zvyklí, je to přirozený. A teď, ne, dospívají to ještě ne, ale pomalu přibývají roky a začínají se ptát na různé věci, na různé otázky. Jsou součástí sboru, tam taky mnohé získají. Přemýšlím, jestli mám ještě něco víc, co bych řekl k jak mluvit s dětmi o Bohu. Žít to, nechávat je nahlížet do svého života, sdílet, co s Bohem prožívám, vtahovat je do toho, ať ho můžu prožívat spolu s náma, vysvětlovat věci, které dělám, nedělám, zasahovat je do kontextu a ukazovat toho, to směrem k Bohu. Nejenom správné, špatné, ale správné, špatné, protože on a být připravený odpovídat na otázky, které přijdou.
1: Když se pak podíváme na děti obecně, jak můžeme děti, respektive jak to děláš ty, jak vedeš děti k osobní víře, aniž by se na ně vytvářel tlak?
2: případě těch mých dětí, oni vlastně vyrůstají celý život v rodině a ve světě, kde tyhle věci tvoří základ našeho fungování. Takže to není ani tak záměrné vedení někoho někam, kde nikdy nebyl. Oni v tom vlastně vyrůstají, je to pro ně přirozený. Tam ten tlak ve výsledku vlastně ani nevzniká, ne v tomhletom věku, kdy ty děti ještě nejsou, jsou dlouho ještě prepubertální. Tam ještě tlak nevzniká. Nás tohle období teprve čeká ve chvíli, kdy si začnou svůj život chtít skládat sami. V tomhletom věku my skládáme podobu jejich života. Pokud to děláme dobře, vyrůstají z nich spokojené, zdravě, stárnoucí děti. Ale přijde moment s pubertou, kdy tak, jak je člověk poskládaný, musí sami začít skládat svůj vlastní život. A tam přijde přehodnocování toho všeho, co dostali od nás, zpochybňování toho, co dostali od nás, a ten bolestivý proces, který je ale vlastně strašně zdravý. Akorát já tam ještě nejsem. To znamená, já v tuhle chvíli jsem schopný vyprávět o tom, co jsem kde slyšel, ale vlastně ještě ne o čemkoliv z vlastní zkušenosti. To, co vím, že chci, je vytvořit prostor, kde může zaznít jakákoliv pochybnost, jakákoliv otázka bez soudu. Chci vytvářet prostor, kde jsme připraveni a zvyklí si spolu povídat i o těžkých věcech. Tomu jdeme vstříc, tomu jdeme naproti už asi 3 roky, 2, kdy se snažím s každým z těch kluků mít rande. Když by to bylo pravidelně, je to spíš zase tak, jak to vyjde, ale několikrát do roka jdeme spolu jenom ve dvou, jenom já a on. A on si vybere, co jdeme dělat. Je to na něm. Chce, aby to bylo něco pro něj příjemného, něco, o co stojí, něco, na co se těší. A u toho si povídáme. S tím starším ten rozhovor je úplně jiný než s tím nejmladším. 9 let versus 5 let, to jsou úplně jako jiný světy. Ale i pro toho 5letého chce vytvářet to, že si povídáme a povídáme si o tom, jak se nám daří, jak věci fungují v rodině. Je něco, co mě trápí. S tím starším potom už přicházejí i ty otázky ohledně toho, co ve škole, a i ty duchovní témata se otevírají. Mám naději, že když se naučíme v tomhle věku být otevření a povídat si o věcech, když se naučí, že povídat si o věcech je normální, tak potom, až budou dospívat, budou snad otevřenější povídat si i o těch hlubších duchovních tématech. V případě těch dětí ve skautu je to jiný. Ty teda zažívají to, že součástí našeho skautského světa je i povídání o Bohu, ale tam my můžeme skrze ten program, jak Bohu směřovat, ukazovat jim na něj, skrze naše vyprávění v životě taky, ale otevřeně říkáme rodičům, že děti nemusí být věřící, to znamená, netrváme na tom, aby se věřícími stali. Chceme je k tomu směřovat, ale to jakékoliv rozhodnutí jednou musí být na nich. Chceme jim dávat výzvy, to znamená evangelium s výzvou k tomu dát svůj život Kristu, ano, ale bez jakéhokoliv dojmu, že pokud to neudělají, tak budou na vedlejší koleji, nebo pokud to udělají, budeme je teprve konečně mít rádi, nic takového tam nesmí být. A myslím, že tohle se nám daří vytvářet atmosféru, kde ano, jsme věřící, ty ne, možná dokonce odmítáš Pána Boha, a nám to nevadí, to je na tobě. My tu s Bohem žijeme, obou tu mluvíme, na Boha vám chceme ukazovat, ale co s tím uděláš, to je vlastně na tobě. Myslím, že výzvy by chybět neměly, ale cokoliv, co smrdí nátlakem, by bylo špatně. A pak snad za pár let přijdou ty momenty v tom dospívání, kdy ty otázky se vyhrnou a bude prostor o nich mluvit, protože věřím, budeme mít jejich důvěru, budou vidět naše životy. Mám naději, že se jim naše životy budou líbit natolik, aby chtěli o svém životě mluvit s náma.
1: A jak pak pracovat s těmi otázkami a možná i pochybnostmi těch starších dětí, které možná teďka nemáte v oddíle, ale zkušenosti určitě máš?
2: Já jsem dlouhé roky vedl mládež, kde se přesně tyhle ty otázky objevovaly a zvlášť ty děti z věřících rodin to prožívaly velice silně, jako že s nimi něco špatně. A to, co já, když přijde takovýhle rozhovor, a on jich nepřišlo málo, to první, co dělám, je, že jim chci ukázat, že z toho mám radost. To zní divně, že? Ale chci jim ukázat, to, co jim říkám, je, to, co prožíváš, je normální, a vysvětluji jim, proč je to normální. Právě proto, že člověk z dítěte se stává dospělým člověkem, respektive je v období, kterého má z dítěte dovést do dospělosti, a součástí toho je nutnost svůj život začít skládat sám ho posuzovat, sám ho nastavovat, sám se rozhodovat a v tom je tedy normální prožívat to zpochybnění všeho, co bylo předtím a říkám jim potom, nejenom, že to je normální, on je to strašně dobře, protože ty to potřebuješ. Bez toho tvoje víra celý život zůstane dětskou vírou z nedělky, kde tetička něco řekla a já na tom stojím, jak kdyby to bylo prostě. A ono to tak není. Ty potřebuješ ty věci mít svoje vlastní. Prokousaný, probojovaný, aby mohli tebe doopravdy utvářet, musí být tvoje vlastní, nejenom, že jsi je někde slyšel a naučil se je. A to nejde bez tohohle prokousávání. Takže to první, co já dělám v těch rozhovorech, je uklidnit je, že není s nima nic špatně, nejsou pokažený, není to důvod k tomu je odsoudit, prožívají to i ti okolo tebe, akorát o tom nevíš, protože všichni to maskujete, abyste se vyhnuli všem nepříjemnostem, ale všichni nevedle druhého to prožíváte, to si troufnu prohlásit a jsem si celkem jistý, že to tak doopravdy je. A potom jednoduše se jim snažím dát, ukázat jim, že se mnou můžou mluvit kdykoliv o čemkoliv, co je bude bolet a trápit a aniž by přišlo odsouzení. Možná jim řeknu, že něco dělají blbě, ale ne s odsouzením. A spolu s nima potom hledat odpovědi a někdy jenom mluvit, protože to není o tom, že v tu chvíli najdem řešení. Někdy jenom to, že mají možnost někým být a skládat si ty věci v sobě, což nakonec stejně musí poskládat v sobě, jim samo o sobě pomáhá. A když jsou konkrétní otázky, odpovídám, pokud znám odpověď. Pokud neznám odpověď, snažím se odnavigovat někam, kde by ta odpověď mohla být. A rád doporučuji knížky. A někdy posílám lidi za nějakými dalšími lidičkami, kteří se prošli podobnýma zápasama, protože potom prostě můžou líp rozumět tomu, co prožívá on. Myslím, že v tomhle období ta naše role je průvodcovská. Už ne až tak jednoduše rodičovská. Tohle dělej, tohle nedělej, za tohle tě pochválím, za tohle tě potrestám, ale průvodcovská, kdy oni to stejně musí prožít sami za sebe a my můžeme akorát pomoct uvědomit si, tohle je překážka, tam radši nelez, tohle je vyloženě propast, tam nechceš spadnout, ale pokud spadneš, tak já tě pomůžu vytáhnout. A pomoct jim tím obdobím procházet s doprovodem.
1: Kdybys měl před sebou člověka, který zítra poprvé povede děti, jakou jednu radu bys mu nebo jí dal?
2: Pokud nemusí, ať to zítra nedělá, ale nejdřív si jde okouknout, jak to dělají ostatní. Za předpokladu, že tohle už má za sebou, ať se při svém prvním vedení nezaměřuje až tolik na obsah, jako spíš na navázání vztahu. Děti si budou pamatovat mnohem méně to, co jim řekneme, než to, kým jsme byli pro ně a jaký vztah s námi měli. Takže místo obrovské snahy připravit si hned na začátek to ultimátně nejlepší vyučování a nejlepší program, ať tam přechází s tím, že chce získat ty děti jako svoje kamarády, udělá srandu, představí se jim, rozbije jejich obavy a nervozitu z nového učitele a to na té první schůzce nakonec bude úplně stačit. On sám bude nejspíš nervózní, protože to dělá poprvé, nedej to znát, užij si to, zbav se s těma dětma, nech je bavit se s tebou a budeš mít skvělý začátek, skvělý základ pro jakoukoliv další budoucí práci.
1: Taková dobrá rada. Na závěr, díky tomu za to, že jste tady se mnou dneska byl a od mikrofonu se loučím já, Vojta.

Poslední díl série O vedení dětí s Tomášem Kolmanem zazní za týden. 3D Talk, kterým provází Vojta Barot, najdete v archivu na webu Rádia i na podcastových místech.

doznívá třetí děň a Andres. Bože, vše, co si ve mně začal, také dokončíš, připomíná písnička od kapely Building 49.

Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všechny opuštěné ženy. Bůh řekne, vítejte, už se to nehraje, už jste osvobozeny. Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všichni opuštění muži. Už je konec, už se to nehraje, už si odpuste, kdo komu co dluží. Jestli zítra skončí svět, vypnou se všechny automatické pračky. A už si nebude co závidět ani to, kdo z nás měl lepší hračky. Jestli zítra skončí svět, bude to patrně veliká záře. Jako když jsem zvonil v úbor.

jestli zítra skončí svět, budeme rozumět všemu tomu zlatu, na které jsme spořili z našeho platu a vedlejší příjmy zatajili státu. Jestli zítra skončí svět, tak usmíří se děd, strýc i švagr a potkají se v jedné bráně, budou víno pít a tančit jako v Káně. Jestli zítra skončí svět, tak hokejisty nahoru povede Jágr. Kluziště bude mezi mraky v obraně.

Máme krátce po 9. hodině úterý 25. srpna. Vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. V dnešní době lidé nemají natolik negativní postoj k víře, jako spíše k církvi. Čím je to způsobeno? A jaké jsou naopak její silné stránky? Vysvětlí v pořadu Základy od 9.30 Štěpánka Paluchníková. Do té doby s vámi spousta muziky, no a přidáme i nějaké ty pozvánky. Dobré dopoledne s Rádiem 7.

Tak tohle byl Joshua Aaron. Ve dnech 5. až 11. září se koná konference History Makers. U popisu událostí nacházíme tato slova. V mnohém nás Bůh obdaroval, ale v řadě věcí je naší odpovědností učit se a hledat cesty ke zlepšení. Konference History Makers dává příležitost hledat Boha a soustředit se na klíčové oblasti, které v naší službě vedoucích nesmí chybět. Konference pro vedoucí různých stupňů se tedy koná v Milovicích v penzionu Lesní ve dnech 5. až 11. září.

Singles Plus pořádají podzimní pobyt, a to ve dnech 25. až 28. září. Místo konání Rusaba Penzion u Ráztoky. Zjistěte více na jejich webovkách singlesplus.cz.

Obraz církve bývá často zatížen stereotypy, různými historickými zkušenostmi nebo nepochopením. Co je důvodem a jaké jsou naopak silné stránky církve? To za okamžik vysvětlí Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Za okamžik základy.

0: Dnes je v mnoha ohledech moderní věřit v něco, co nás přesahuje. Lidé často mluví o Bohu, vyšší moci nebo vesmíru, o něčem, co dává životu smysl a řád. Taková víra je vnímána jako otevřená, osobní a svobodná. Paradoxně však mnohem problematičtější se pro mnohé stává církev. Proč tomu tak je? Možná proto, že církev není jen abstraktní pojem, ale konkrétní společenství lidí. A lidé, i ti věřící, zůstávají nedokonalí. Nesou si své slabosti, zranění, předsudky i selhání. Právě v tom ale spočívá i zvláštní krása církve. Je místem setkání Boží milosti s lidskou křehkostí. Někdy se však stává, že více než Boží láska je navenek viditelná právě naše lidská nedokonalost. Naše nároky, soudy, očekávání vůči druhým mohou působit tvrdě, uzavřeně a odmítavě. A tak se paradoxně stávám překážkou těm, ke kterým jsme posláni. Abychom ale byli spravedliví, nejde o jednostranný problém. Je to oboustranný proces, ve kterém hrají roli i předsudky těch, kdo stojí mimo církev. Obraz církve bývá často zatížen stereotypy, historickými zkušenostmi či nepochopením. Když se k tomu přidá kritika institucionalismu, vzniká napětí, které není snadné překonat. Přesto stojí za to si položit otázku. Jak by církev vypadala bez jakéhokoliv řádu, struktury či určité formy organizace? Možná nás láká romantická představa návratu k prvotní církvi. Malým společenstvím, která se scházela po domech, sdílela život a slavila společně víru v jednoduchosti a blízkosti. Tato představa má své kouzlo. Avšak už první křesťanské komunity brzy čelily sporům, rozdílům a napětí mezi jednotlivými skupinami. Jakmile se rozšířily do různých měst a kultur, ukázala se potřeba určitého řádu, vedení a společného rámce. Struktura církve tedy nevznikla jako překážka, ale jako odpověď na konkrétní potřeby společenství. To samozřejmě neznamená, že by dnes nemohla být lepší, otevřenější či citlivější. Ale možná nás toto vědomí může vést k větší schovívavosti. Zvlášť tehdy, když s církví sami zápasíme nebo v ní narážíme na zklamání. V čem tedy spočívá dar církve? Co vlastně dělá církev církví? Je to budova? Historická nebo moderní? Nebo je to spíše to, co tuto budovu naplňuje? Napříč křesťanskými tradicemi bychom slyšeli různé důrazy, ale jednou zůstává společné. Církev není především místem, nýbrž společenstvím. Je to prostor, kde se setkává lidské s Božím, kde se naše nedokonalost dotýká Boží plnosti, kde se konečnost otevírá věčnosti. Církev není dokonalá a v nynějším čase nebude. Ale právě v tom může být nejhlubším svědectvím, že i uprostřed lidské slabosti může zazářit ten, který nás přesahuje.
1: Sérii 16 zastavení nad základními pojmy křesťanství aktuálně připravuje Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Dobré dopoledne s Rádiem 7 vám krátce po 10. hodině v úterý 25. srpna od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Půl hodinka před námi zve do zákoutí. Do zákoutí, do kterých si Lucie Endlicherová zve různé hosty. Seriál muzikantských rozhovorů v pořadu Zákoutí završíme setkáním s violončelistou Pavlem Čatkem.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Jeho album Stepní vlk se dostalo do nejužší nominace na hudební ceny Anděl za rok 2023 v oblasti folku. Předskakoval na koncertech Pokáček, Syndla X a dalších a spolupracuje třeba s písničkářem Michalem Horákem nebo Ivo Cicvárkem. Líbilo by se mu hrát komorní hudbu, ale rozhodl se pro solovou dráhu. A přitom původně chtěl hrát na klavír a ne na violončelo, se kterým teď brázdí republiku. Písničkář Pavel Čadek, host dnešního Zákoutí. Dobrý den, vítejte, Pavle.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Jak moc osamělá je práce písničkáře, i když vy jste původně programátor, to taky není práce, ve které by člověk úplně byl obklopen lidmi.
1: Ano, je to tak. Vlastně, když jsem byl programátor, zmyslený jako programátor, tak většina týmu měla skoro 90% času home office. Já jsem byl jeden z nich, vlastně my jsme jenom jednou za 14 dní jsme tak nějak všichni byli domluveni, že se sejdeme v kanceláři. Ale i tak to byla méně osamělá práce než teď, když jsem písničkář, protože každé ráno jsme si volali tak nějak říkali, kdo na tom jak je. Zároveň jsme spolu komunikovali, řešili problémy. A v tomto to byla taková týmová věc. A to, co mě vlastně překvapilo na tom, když jsem přešel na čistě písničkářskou kariéru, tak bylo, že najednou já ráno zasedu k počítači a vyřizuju věci do noci a vlastně není žádný člověk, se kterým bych nějak byl v týmu, se kterým bych na tom pracoval. Sice mám manažera, mám spoluhráče v kapele, mám kamaráda, u kterého natáčím doma, ale je to všechno taková ta externí spolupráce vlastně, že když člověk něco potřebuje, tak se s nima něco domluví. A většinu času jakoby oni nejsou v tom se mnou, že není to takový ten tým, že bychom všichni budovali tu stejnou firmu. Takže kdybychom byli možná kapela, tak je to něco jiného, ale takhle to mě opravdu teda překvapilo, že je to velice osamělá práce, že je tady takový rozpor mezi tím, jak moc člověk se vidí s lidma, každý ten koncert je prostě plný lidí, plný rozhovorů a zároveň přesto se cítí osaměle, protože všechno je to takový vlastně na povrchu. Je to buď jeden extrém nebo druhý. Prostě buď strašně moc lidí, od kterých se potřebuje odpočinout, anebo vůbec nikdo a chtěl bych s někým aspoň zajít na oběd třeba.
0: A co děláte proti tomu pocitu samoty anebo proti samotě jako takové?
1: Aktivně se snažím hledat si nějaké věci, jak se setkávat s lidmi, akorát mě to stojí trošku energie. Myslím si, že to je věc, kterou si lidi neuvědomí, lidi, kteří chodí do práce, že setkávat se s lidmi je pro ně automatické, nemusí dávat speciální energii pro to, aby se s někým setkali. A pro mě to znamená vyloženě někomu napsat, zamyslet se komu a domluvit se na ten termín, kdy bychom mohli zajít na oběd a teď dlouho se to domlouvá a je to vlastně docela unavující. Když člověk jde do práce, tak jde prostě s kolegama a nepřemýšlí nad tím. To je jako obrovská výhoda, kterou si myslím, že by si lidi mohli uvědomovat, ti, kteří se vídají s lidmi každý den, že to je skvělá věc. A buďte za to rádi a vděční.
0: To byla teď taková filipika pro všechny, kdo chodí pravidelně do práce a nemají z toho úplnou radost. Vy jste vystudoval konzervatoř a taky fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Váš život osciloval mezi počítači a notami, tak čím to, že ta hudba nakonec zvítězila?
1: Já bych ani neřekl, že nakonec zvítězila. Ona u mě vítězila vlastně úplně od malička. Důvod, proč jsem studoval informatiku, je, protože mi to celkem šlo. Nijak mi to extra nevadilo. Můj táta je vlastně matematik, já jsem chodil do matematické gymnázium. V tomto přemýšlení jsem byl vychováván a hodně cvičen, takže jsem s tím neměl velký problém a věděl jsem, že informatik se docela dobře dokáže uplatnit a vydělat si nějaký peníze, když by bylo potřeba. Nicméně já od úplně malička jsem miloval hudbu, od 8 let jsem poslouchal Janáčka a u toho se díval na partitury a hledal, který nástroj hraje, prostě které party a chtěl jsem být skladatelem. Ta soutěž nebyla, to nebyla ani soutěž. U mě to bylo jasný, co vyhrává v srdci, ale přišlo mně, že to je nemožný. Je to prostě náročný život, uživit se nějakou hudbou, nebo takovou hudbou, která člověka baví. Takže nejdřív jsem se to vůbec nepřiznával, že by to bylo možný, takže jsem třeba nešel na konzervatoř v 15 letech, jako většina lidí, nebo ve 14. Ale šel jsem tam potom po maturitě a bylo to takový pomalý uvědomování si, ne, já to teda fakt potřebuju. Já si pamatuju, že mě sestra jednou říkala, mě bylo třeba 15 let, a říkala, já si myslím, že na tu konzervatoř jednou půjdeš. A já jsem jí říkal, to je nesmysl úplný. Co s tím, jako, no. A nakonec jsem tam fakt čel, no. A teď nakonec jsem skončil tak, že dělám jenom hudbu a nějak se tím i živím.
0: Mě fascinuje, jak vy o tom mluvíte, protože vždycky je z toho slyšet, že to vlastně není úplně lehké. A přijde mi, že dneska člověk přece přirozeně, nebo co dneska, prostě člověk přirozeně vyhledává to, co je mu příjemné a tu lehčí cestu, tak proč nakonec zvítězila ta cesta, která není zase tak lehká? Já vím, od dětství tam bylo tíhnutí k hudbě, ale to ještě pořád není to proč. Čím vás ta hudba tak fascinuje? To je možná ta otázka.
1: Já nevím, jestli se na tady toto dá odpovídat. To je jak odpovídat na to, proč se člověk zamiloval do člověka, do kterého se zamiloval. Může možná hledat nějaký racionální důvody, ale asi tam bude spíš něco iracionálního. Asi bych řekl, že hudba zvítězila, nebo v tuto chvíli, protože jsem nemohl jinak, zkrátka. Že mě to prostě nedalo.
0: Vy jste se do širšího povědomí, přijde mi, dostal písničkami, které jsou takové humorně laděné. A to album Stepní vlk je úplně jiné. Ono je takové hodně syrové a přijde mi, že je hodně introspektivní. Jak se stalo, že tam přišel takový posun? Čím to je?
1: Ten posun je určitě v tom CDčku, ale ty věci, které jsou teďka třeba v tom posledním albu Stepní vlk, tak některé z nich jsou dokonce jako jedny z prvních, který jsem vůbec psal, jakožto písničkář. Já jsem asi od 15 let měl takovou metalovou kapelu, něco jako byla Apokalyptika, prostě že jsme hráli instrumentálně na violončela, měli jsme tam jedny housle. Proto jsem skládal různé skladby instrumentální, potom ta kapela byla jiná, ale všechny ty skladby spíš byly melancholické, takže mě to bylo vlastně... Tady ta melancholická nota mě byla asi přirozenější a první aj věci, které jsem dělal s textem, tak byly vážný. Pak, když jsem začal být písničkář, tak jsem sem tam dělal nějaké vtipné věci. Ty mají vždycky úspěch větší. To není tak, že by to bylo něco mimo mě. Asi je mně jasný, že jsem se hodně zapsal mezi lidi jako takový spíš komik nebo trošku jako i stand-up, ale hrozně narad bych v tom zůstával. Doufám, že se mě podaří to jako trochu rozbít. Pro mě byli vzorem v tom stylu toho střídání těch veselých, vtipných a melancholických nějakých písniček. Tak pro mě v tom to byl vzorem Jaromír Nohavica, který na těch svých koncertech typicky vystřídal celou tu škálu emocí a to je něco, co já bych chtěl umět taky. A takhle se mě to líbí, takhle mě to baví.
0: Jak moc náročné je zbavit se té nálepky, tohle je ten kluk, co skládá ty vtipný písničky?
1: Já vlastně nevím moc, jak na to odpovědět, protože nevím. Nevím, ale to, co vnímám někde na těch koncertech, je, že jako kdyby tam byly dvě různá publika. Jedni chtějí slyšet prsa.
0: Ano.
1: A druzí chtějí slyšet nějaké ty vážné věci, něco takového toho zamyšleného, já nevím, romantického a tak dál. A úplně to vidím, kteří lidi se někdy mračí v nějakých částech toho koncertu a kteří se jako usmívají. A snažím se v tom nějak tak trošku plavat, protože teď hraju něco melancholického a teď třeba vidím, že někteří už jsou nervózní, to jsou ti, co jsou ty prsa prostě. A kteří chtějí, aby hobloval. No a pak teda hrajou ty prsa a vidím, jak ty, kteří byli naladěni tak romanticky, tak prostě toto si musí přetrpět, no. Tak hold, tak to je. Uvidíme, kdo bude nakonec převažovat.
0: Kde v rámci koncertu v takovém případě zařazujete prsa?
1: Jako přídavek typicky, no.
0: Aha, ok.
1: Ale to není jediná ta humorná písnička, tak je jich prostě víc. Já nevím, utekla mi s ajťákem, nelajkla mi status 30 a tak různě. Tak ty dávám tak různě v průběhu, nestíhám třeba. Ale mně to přijde jako dobrý osvěžení, nenechat toho člověka se zadumat a topit v těch slzách příliš dlouho a trošku proplesknout, probudit.

0: Já když jsem přemýšlela o vašich písničkách, taky o vás samotném, když jsem nějak sledovala vaše působení navenek, tak na mě působíte jako člověk, který má rád věci promyšlené dopředu, jako takový velmi racionální typ. Máte rád věci pod kontrolou?
1: To je hrozně složitá otázka. Pravda je, že asi hodně promýšlím věci, mám to rád promyšlené. Asi záleží, jak v čem. Podle mě například teď napadá, když se jede na dovolenou, tak jsou lidi, kteří potřebují přesně vědět, kdy budou spát, kam půjdou na oběd. A tak já si myslím, že jsem v tomto takový jako střed, že rád mám, že něco vím, ale mám rád velký prostor pro spontánnost. A nevadí mi nevědět třeba, kde dneska večer budu spát, nebo co se bude dít. Je mě z toho lehce nekomfortně, ale ne tak nějak jako extrémně. Například já jsem angažuju ještě ve skautu a tam například občas mívám nějaký program pro různě dospívající nebo dospělé. A když mám ten program, tak to je věc, kterou mám rád hodně promyšlenou a hodně jako vědět, co kdy a jak se bude a co v nějakých krizových situacích dělat. A jsem hodně nervózní z toho, když někdo má ten program a nemá to promyšlené a někdy to potom padne na mě, abych to zachraňoval, tak v tomto třeba ano. A co se týče v té hudbě, asi je to tak, já bych se taky řekl takovej střet, no. Myslím si, že trošku nefér vůči divákům ten koncert si nepřipravit, nedát tomu nějaký čas, nezamyslet se nad tím, tak mě přijde jako zodpovědný být připraven, ale ne vždycky jsem.
0: Co děláte s tím, co člověk pod kontrolou mít nemůže? Takových věcí je přece v životě spousta.
1: No, snažím se s tím nějak bojovat.
0: Jak to na vás působí? Jsou lidi, kteří jsou z toho rozhození, protože ví, že to je přesně ten okamžik, kdy to nemůžou kontrolovat. Jsou lidé, co z toho mají úzkosti, jsou lidé, které to cpe do kouta a neví, co s tím. Jaké je to pro vás takové situace?
1: Já jsem rád, že třeba ta hudba mě dává příležitost s tímto bojovat a nějak se rozšiřovat tu hranici toho, co zvládnu. Mě třeba jako hodně stresuje zvuk typicky. Někdy to je tak, že zvukař je, já nevím, opilej, nebo to prostě neumí, nebo je třeba nepříjemnej a povídá, že typicky, že to je všechno moje chyba nějak. Člověk je najednou totálně závislý v tom svým vystoupení na člověku, který vlastně neodvede tu práci dobře. A lidi si z toho ale neodnesou, že byl špatný zvukař, lidi si odnesou, že byl špatný koncert můj, jakoby. To je něco, co mě hodně stresuje, s čím jsem konfrontovaný často a učím se s tím nějak bojovat. Myslím si, že to zvládám třeba líp než dřív. Podobné situace jsou lidi na koncertech, kteří taky můžou se různě chovat, můžou být různě opilí, pořvávat věci, které člověk nečeká, že by pořvávali a musí na to nějak reagovat. Někdy je to právě naopak dobrý, že to dává příležitost tak být spontánní, něco vymyslet zajímavého. Takže já jsem rád, že jsem s tím konfrontovaný, s těma jako úzkostma z toho bojuju. Doufám, že se mě podaří rozšířit svoji hranice toho, co zvládnu.
0: Co je pro vás v životě důležité? Bez čeho by pro vás život nebyl život?
1: Já jsem hrozně vděčný za to, že dokážu vnímat aspoň některé umění, například asi hlavně hudbu a to jsou někdy momenty, které, já nevím, všechno v životě se může hroutit, člověk vidí jenom černo, ale pak si pustí nějakou tu skladbu nebo písničku, která je přesně to, co potřebuje slyšet a je to prostě krásný. A tyhle ty momenty jsou ty, pro který mě stojí za to žít. A nemusí to být jenom hudba, může to být najednou nějaký pohled, něco vizuálního. Každý je vůči tomu jako jinak citlivý a jsou lidi, kteří to prostě jako nevidí, kteří jsou vlastně slepí k tomu. A oni možná taky často je to spojený s tím, že míň prožívají věci obecně, tak zase třeba nemají až tak černé momenty, ale vlastně jim vůbec nezávidím. Tak pro mě by ten život byl tak fakt jen, kdyby ten život měl být jenom materiální a nebylo by v něm žádné umění, tak to bych byl teda hodně smutný.
0: Co si pustíte, když je vám úplně černo a moc smutno?
1: To je úplně různé. Já vlastně stejně tak, jako já skládám úplně různý styl hudby a možná to některý může mást, tak stejně tak poslouchám. Občas je to, co potřebuji slyšet, jsou třeba Rammsteini, jindy to může být nějaký rap a jindy to může být Martinů nebo Šostakovič, někdy Dvořák, jindy různí písničkáři. Nemám na to jednoznačnou odpověď a jsem hrozně rád za to, že ta paleta je takhle pestrá. To, co mě hrozně naplňuje na té práci, je, že někdy mám pocit z toho, co mě lidi píšou, že některé z mých písniček fungují tak, že když je lidem úzko, tak si je pustí a pak jim úzko není. A z toho máme já teda hroznou radost. To většinou říkají písničku Nikdy nevíš.
0: Mě takhle velice překvapilo Mé srdce stvrdlo, protože navzdory tomu, jak ta písnička je vlastně úzkostná v něčem, tak mě hrozně pomohla v nějaké chvíli a byla úplně taková, že jsem si říkala, jak je to možné, že něco takového existuje.
1: Je, tak to mám teda velkou radost, že to mohlo pomoct. Já jsem měl hrozný strach, že ta písnička bude lidi deptat a utvrzovat v těch jako špatných, v té spirále, která jde dolů. Teď jste mě udělala velkou radost.
0: No, protože ona totiž podle mě jako v něčem hrozně pravdivě pojmenovává věci. To se moc nenosí. A přijde mi, že přece věci se demaskují, takže se pojmenují tak, jak jsou. Takže proto podle mě má velký smysl. Ano. A je skvělé, že vznikla.
1: To byla jedna z těch, které jsem si říkal, že jsou možná tak tvrdě upřímné, že jsem mi přemýšlel si ji vůbec zařadit. A pak jsem ji zařadil.
0: Jste říkal, že kdyby nebylo umění, tak by ten život byl ještě temnější. Mě to úplně vede k těm otázkám, které do tohohle pořadu vždycky patří a myslím si, že vlastně s uměním velice souvisí, protože souvisí s nějakou tou duchovní částí života. Tak pojďme tam úplně tak jako pozvolna. Má člověk duši?
1: Já věřím, že ano.
0: Jak se to pozná? K čemu ji má vlastně? Na co to je taková věc jako duše?
1: No nevím, je to vlastně taková úplná zbytečnost. Nedává to smysl, jako asi celý vesmír, mně přijde, že jako nedává nějak smysl moc, ale prostě já věřím, že je, no.
0: To je hezký, vesmír nedává smysl.
1: Tak já nevím, proč to všechno tady je tak neskutečně pestrý a bohatý. Už jenom ten život na Zemi v tolika různých formách a bizarních způsobech fungování. Nevím, já jsem z toho udiven a říkám si, to není to nejefektivnější vlastně řešení. Nejefektivnější řešení by bylo nic vlastně asi.
0: Jsou lidé, kteří při pohledu na to, jak ten svět vypadá, skončí u toho, že zatím je Bůh. Kde jste při tom přemýšlení skončil vy?
1: No, já takhle vlastně v Boha jako nějakého abstraktního a tak věřím taky. No a asi souvisí tady s tím mým údivem nad tím světem, nad tou rozmanitostí, nad tím vlastně uměním, které je všude, ve všem. A to, co je zatím, nebo co je v tom, tak to já vlastně si pojmenovávám takhle Bohem.
0: Mě velice zaujalo, jste řekl abstraktního. Uměl byste to vysvětlit? Já zatím jako něco slyším, ale slyším zatím něco, protože já si tam něco promítám. Tak by mě jenom zajímalo, proč jste použil zrovna tenhle přívlastek.
1: Protože asi většinu času, aspoň doteď, jsem toho Boha vnímal jako takovou esenci, spíš jako něco, co je tak nějak protkané ve světě, než jako externí nějakou existenci, která pak mě teďka nedávno jeden kamarád říkal, že jsem tady panteista vlastně ve skutečnosti. Takže nevím, to mě tak trošku, já jsem říkal, já přece nebudu žádný panteista. Takže já nevím, jako jestli je teda může být Bůh jako externí nějaká věc, která zanechává po sobě ty stopy, ty abstraktní v té esenci. Nemám to vlastně nějak tady tohle z toho ujasněný.
0: Měl jste někdy chvíli, kdy jste měl potřebu o tom přemýšlet? Nebo jinak, vy jste vyrůstal v katolické rodině?
1: Ano, no tak máma byla, nebo máma je katolička, táta ne.
0: A ovlivňovalo vás to nějak někdy v tom přemýšlení?
1: No určitě, tak byl jsem tak vychován. Prostě až do nějakých 12 let si myslím, nebo 13, 14, už se to přesně nepamatuju, jsem musel chodit do kostela, ke zpovědi, k přijímání a tyhle ty věci. Pak jsem dostal svobodu, nebo možná už mnohem dřív vlastně tam nechodit, když nechci. A vlastně i tím, že můj táta vlastně nebyl věřící, tak já jsem od začátku věděl, že i toto je možnost. Myslím si, že spousta lidí to má, takže ani si nepřizná, že je možnost nechodit do kostela třeba, nebo tak v tom dětství, myslím. Mm-hmm. Takže já jsem to viděl, že je to možný a přesto ten člověk bude respektován a akceptován. Jako, no.
0: To je podle mě zajímavé. Chápu, že ve 12, ve 13 člověk rád zdrhne, protože prostě ta povinnost není úplně něco, co by rád naplňoval. Měl jste ještě potom někdy potřebu to znovu se k tomu vrátit a přemýšlet o tom?
1: No jo, já bych řekl, že celou dobu se k tomu tak trochu vracím do nějaké míry, nebo měl jsem určitě takové období, že moje máma se vnímal její jako snahu mě změnit myšlenky, takže mě třeba přistál na stole takový letáček na kurzy alfa, který mají člověka nějak převrátit na katolickou víru, který ty letáčky v mém případě okamžitě letěly do koše. Samozřejmě v tom věku nějakých těch 17-18, kde tehdy šel můj táta, protože kvůli mámě. A mělo to na něj opačný efekt, jakože že se oddálil tomu ještě. Takže možná dobře, že jsem nešel. Ale občas jsem dostal knihu od Marka Orkaváchy nebo něco. A myslím si, že ty jsou pro mě takovým tím vstupem do toho přemýšlení hodně, protože to, jak on píše, tak strašně často mám pocit, jako kdyby mě mluvil z duše, jako mám pocit, jako kdybychom byli stejní, ale on je přitom katolický kněz, tak tady je něco jinak. Ale jinak v těch zbylých, nebo v tom přemýšlení, mám pocit, že mu hodně rozumím a skrz ty jeho knížky jsem se k tomu začal víc přibližovat a potom jsem četl třeba hodně knih C.S. Lewise, no a různé další parabibly a tak dále. Mm-hmm.
0: Je víra pro život člověka důležitá? A schválně říkám víra, protože nemyslím jako nějaké náboženství, ale možná spíš to, aby člověk nějak věřil.
1: Ono vlastně žít s tím, že umřeme a celý to nemá žádný smysl, je podle mě extrémně psychicky náročný a člověk se s tím může vypořádat tak, že na to nemyslí, anebo že věří. Ti lidi, kteří jsou teda věřící, tak pro ně je to extrémně důležité, ta víra, takže určitě ano. Já jsem si to vlastně přál vždycky, ale nějak jsem to nedokázal. Jakoby upřímně teda říct tady to vyznání víry v tom kostele, v jednoho Boha, dobré, tak jo, ale pak Ježíše Krista, Božího syna, který se stoupil z nebe, třetí dne stal z mrtvých podle písma, blablabla. Tak to je něco, co já jsem vlastně potom vynechával, protože jsem si řekl, no já vlastně nevím, jestli tomu upřímně věřím, takže to jsem třeba nedokázal odříkávat v tom kostele, ale přál jsem si, protože přijde mě to jako mít možnost té víry, že to celé má smysl, že v tom světě je láska, že existuje něco, co nebo někdo, komu na mě záleží vždycky a bez nějakých podmínek, tak to je hezký, no.
0: Mám skoro pocit, že se dostáváme úplně k jádru toho, co je víra. Protože vy jste říkal a vynechával jsem tu část věřím v Ježíše Krista, protože jsem nevěděl, jestli tomu věřím, ale chtěl bych. Dá se nějak pomoct tomu, kdy člověk chce, ale nejde to? Nebo možná z druhé strany?
1: No to by mě hodně zajímalo. To je podle mě otázka tady na nějaké kněze, nebo to je otázka, kterou bych se rád zeptal různých kněží. Vlastně já na ní nevím odpověď, jestli se to dá nějak udělat. Nebo jak se to dělá vlastně. Aha.
0: No a máte tam to, že byste chtěl, ale nejde to. Je tam pořád tahle varianta.
1: Ano, no, to tam mám.
0: A máte i představu o něčem, co by vám pomohlo? Já si nemyslím jako že nevím, ve smyslu potřebuju tohle a pak bych věřil.
1: Co by mě pomohlo uvěřit? Uh-huh. Nějaké zjevení asi. Něco takového. Já teď se skoro bojím, aby to nepřišlo, protože to bych se možná jako lek, nebo tak.
0: No a co, kdyby to přišlo?
1: No, tak vlastně by to možná bylo požehnání, no. Třeba bych uvěřil a byl šťastný. No já nevím, jestli to nutně znamená štěstí životní tady tohle, ale možná to znamená nějaký smysl, no, směřování.
0: To bylo zajímavé, když jste mluvil o tom, že když člověk věří, tak má tu naději i po smrti. Co máte vy za představu o tom, co bude po smrti?
1: No, tak tu představu já vůbec nemám. Nechám se překvapit.
0: Ale zase je tam ta duše, že jo? Takže s ní něco musí být?
1: Jo, já v tomto smyslu si myslím, že ta duše se vtiskne do různých věcí, které po sobě člověk zanechává. A to nemusí být nutně kniha nebo tady album, písničky, ale to se vlastně vtiskne i tím, že se tady, když si budu kupovat rohlíky, tak usměju na prodavačku. Už to je nějaký otisk něčeho a ona potom zase... Myslím, že člověk svou v každodenní existenci svoji duši otiskává všude kolem.
0: Kde čerpáte naději do života, aby nebyl jenom ten temný, co si pak člověk musí pouštět ty písničky, aby měl vůbec rozzářenou tu temnotu?
1: Já mám pocit, že to je věc, která mě tak nějak trochu asi padá z nebe. Buď prostě tu naději mám, nebo ne. A já nevím moc, jaký, nemám na to nějaký algoritmus. Teda. Někdy se stane, že mám pocit, že žádná naděje není, ale já vím, nebo aspoň vždycky to tak bylo, že do pár dní ten pocit zmizí a najednou ta naděje je a já nevím, kde se vzala. Pravděpodobně tím, že jsem se dobře vyspal, možná jsem si dal dobrý kafe, nebo něco prostě najednou klaplo a najednou tu naději mám. Ale kde se vzala, to nevím.
0: Vy v jedné své písničce zpíváte, že na pokraji všeho je touha. Po čem toužíte?
1: No, toho je hodně. Já toužím potom mít ženu, kterou miluju, která jsem si jistý, že má dobré srdce, že je dobrým člověkem. Zároveň se kterou máme i nějakou vášeň, se kterou případně bych měl rodinu, partu nějakých dobrých přátel, na které se můžu spolehnout, se kterými aspoň párkrát třeba za rok můžu strávit nějaký čas. Třeba nějaká parta rodin, takhle to by se mně hodně líbilo. Líbilo by se mi, kdybych mohl vystupovat, ať už tady se svýma písničkama nebo v něčem jiným, takovým způsobem, že by to bylo relativně jisté, že třeba přijdou lidi, že si můžeme dovolit, že to může mít dobrou kvalitu. Já nevím, já bych řekl, stačilo by, kdyby přišlo třeba 100 lidí v těch menších městech, třeba 400 v těch větších. Tak moc dělat, moc tvořit, moc vystupovat, to bych řekl až v tom druhém plánu, to je pro mě jako asi to druhý nejdůležitější, až mít nějaké hezké bydlení, a tak to už je takový ten třetí plán, takový to nice to have.
0: Tak tohle si přeji a potom touží violončelista, písničkář Pavel Čadek, host dnešního Zákoutí. Pavle, moc děkuju za vaše povídání a přeju, aby vám nechyběla naděje. A třeba se někdy ukáže, odkud chodí. Díky.
1: Tak já děkuju.

Hosté pořadu Zákoutí se nehlásí ke křesťanství, ale je pro ně důležité pravdivě hledat odpovědi na otázky, které si kladou. Na stejnou cestu se vydáme i příště, naposledy v neděli v 18.30. Máme 10:30 a to už v úterý je tradičně, přebírá štafetu jiný moderátor. Krásné pohodové dopoledne vám tímto tedy přeje Aneta Lofítková. Díky, že jste s námi a za malou chvilku je u vás přehled s dalšími pořady.

S kapelou Spotlight jsme odstartovali dopolední vysílání na Rádiu 7 a i dnes je toho připraveného poměrně dost k poslechu, tak se pojďme podívat na přehled pořadů. Vydejte se s námi na řeku Dee a objevte Vranov nad Dee z trochu jiné perspektivy. Z paluby loďky, z břehu i z okolních výletů se podíváme na místa, kde léto chutná po dobrodružství. Pořad Průsečíky vznikl v době, kdy se ještě o umělé inteligenci tolik nemluvilo a málo kdo ji používal. Od té doby uplynulo mnoho vody na chlazení datacenter a bylo zadáno množství promptů. Co se za tu dobu změnilo a co zůstane jen přáním tvůrců? Rozloučení s Průsečíky je připraveno od 11.15. Miloš Scholz je známý jako ohnivý kazatel a milovník Bible. Jeho hvězdná tenisová kariéra se tak často nepřipomíná, i když v meziválečné době patřil mezi tenisovou špičku. V dnešním čtení na pokračování z knihy Jak život šel se ve čtvrt na jednu dostaneme k druhé světové válce. V prázdninových fortepiánech se vracíme k pořadům, které byly odvysílány před lety a stojí za poslech. Další z nich je rozhovor s právníkem Janem Luhanem o právu a spravedlnosti, který naladíte od 13 hodin. A od 2 hodin otevíráme vaše přijaté SMSky a e-maily a až do 3 hodin hrajeme písničky na přání. Tak k takovým pořadům se dnes můžete přidat, díky, že ladíte Rádio 7 a přeju vám příjemný dopolední poslech.

0: Ježíš zemřel za mě, vstal z mrtvých a díky němu jsem svobodný. Proto se raduji, chválím ho a oslavuju ho. Tohle vyznal zpěvák Crowder v jeho písni Happy Day. No a přeneslo nás to až k letní pohlednici, o kterou se tentokrát dneska postarala Kristýna Exnerová.
1: Zámek Vranov nad Dyjí zná asi každý, ale my máme kousek od něj chatu a tak jsme tohle místo poznali trochu jinak. A to z řeky. Dívat se na svět z vody je totiž úplně jiný zážitek. Najednou si všímáte věcí, které byste jinak přešli. Ptáků nad hladinou, skal, zvláštně pokroucených stromů a hlavně nikde na vás nesvítí žádný billboard. Jen voda, les a ticho. Ať se vydáte na jakoukoliv stranu, vždycky vás něco čeká. Jedním směrem dojedete na známou vranovskou pláž, kde je písek, občerstvení, dokonce i bazén s tobogánem, ale to my vždycky říkáme, když máme kolem sebe celou Dyji, proč bychom platili za bazén. Takže děti skáčou do vody z mola, ze skal nebo prostě rovnou z lodi. A i když to kolem řeky vypadá, že jsou tam jen chaty, časem objevíte spoustu méně známých míst, kde se dá zastavit. Třeba když se vydáte na druhou stranu, směrem na hrad Býtov, narazíte na obrovskou louku, kde si klidně můžete postavit stan. Je tam taková stará, trochu ošuntělá chata, ale bydlí tam moc příjemný pán, který vám uvaří, co dům dá. O kousek dál je zase zátoka, kde se dá krásně zastavit a hned na pláži je restaurace s širokou nabídkou. A pokud by vám to ticho už lezlo na nervy, na řece najdete kemp Býtov, který se rozprostírá v kouzelném 100 metrů hlubokém údolí přímo na břehu. Výhoda je, že když jste na loďce už moc dlouho, máte hlad a potřebujete se protáhnout, tam to jde. Na naší chatě totiž ještě není ani teplá voda, takže tohodle kempu využíváme hlavně kvůli sprše. Hodíte do automatu 20 a jste zase vonavý. Další výhodou jsou krásné chatky, zmrzliny, česká kuchyně, sámoška a nejoblíbenější jídlo našich dětí – kebab. Když už budete na takzvaném moravském Jadranu, návštěva hradu Býtov, zámku ve Vranově nebo zříceniny Kornštejn určitě stojí za to. Zní to jako idylka? A jo, občas je. Ale se čtyřmi dětmi člověk rychle zjistí, co je opravdu důležité. Pití, dobroty, vesty, proklid všech a hlavně časováč. Protože nejlepší místo je vždycky na přídi a vždycky jen pro jednoho. Tak třeba vás na jedné z nejkrásnějších řek potká.

Zpěvák Jeremy Camp a jeho píseň Closer to You, což v překladu znamená blíž k tobě. A vlastně to vystihovalo i celou píseň, ve které zpíval Jeremy: chci být stále blíž tobě, Bože, a poznávat tě hlouběji.

Je za námi 11 hodin a společnost vám dělá Rádio 7. Za 15 minut nabídneme k poslechu poslední díl průsečíků, protože ty od září vystřídají dary s rukou mistra. Tematicky teď tedy pouštím píseň právě o darech, o tom největším daru, který jsme získali v Ježíši Kristu a kterými nás Bůh denně zaopatřuje.

Posloucháte Rádio 7, na kterém chceme lidem více přibližovat Boha, hodnotu, kterou v něm člověk může získat a kterou z něj může i čerpat. A takové poslání přijala i zpěvačka Carrie Chope, která se hudbě věnuje už od svých asi 13 let a sama říká, že jejím cílem není pouze vystupovat, ale také pomáhat lidem přiblížit se k Ježíši. A pustím teď od ní chválu, ve které se zpívá. Když už nemám sílu, když se bojím, trpím nebo nevím, co dál, obrátím se k Bohu a právě tam na kolenou v modlitbě ho najdu. No a po téhle chvále, věřím, že pozbuzující chvále jsou u vás průsečíky.

Průsečíky se tímto dílem loučí a za těch několik let se mnohé změnilo, ale mnohé zůstalo stejné, například lidské srdce. Tak hledejme i v tom množství techniky Boží království. V čase průsečíků naladíte od září dary z rukou mistra, který nás právě provází dary Ducha Svatého.

Tohle byla píseň kapely Hillsong Worship, píseň o tom, jakou identitu máme nebo můžeme mít v Bohu. Koho syn učiní svobodným, je opravdově svobodným a já jsem Božím dítětem, jsem tím, kým ty, Bože, říkáš, že jsem.

12 hodin je za námi a před námi teď čas ztišení skrze modlitbu, kdy se chceme opět vložit do Božích rukou. Děkuji ti, Pane Bože, za dar tohoto dne, za to, že jsi nám ho dal, za to, že hned od rána můžeme vnímat tvoji věrnost, to, jak velký, dokonalý Bůh jsi. Děkuji ti za to, čím vším nás zahrnuješ, že jsi nás stvořil, každého jednoho z nás a že každému jednomu z nás, každému člověku jsi taky dal dar, který máme využívat pro tvoji slávu. Tak tě prosím, abychom opravdu byli dobrým světlem pro lidi kolem sebe, abychom dělali to, co se tobě líbí a aby se z nás měl ty, Pane, radost. Díky ti za to ujištění, že i přes všechny naše špatnosti a přes všechno zlé, čeho se třeba denně dopouštíme, tak ty neopouštíš. Ty nás nikdy nenecháš, nezahodíš i přes všechno to zlé, čím se denně plníme, co děláme. Ale děkuji ti za to, že tvá milující náruč je tady pro každého, bez ohledu na to, odkud jsme, čím jsme si prošli, jací jsme byli. Tak tě prosím i za dnešní den, za každého, který třeba i teď právě ladí Rádio 7, tak abys k němu promlouval skrze chvály, skrze modlitby, skrze veškeré pořady, slovo, co tady zazní i dnes, aby každý jsme odcházeli dneska pozbuzení, pohlazení tvým slovem, tím, co ty nám chceš říct, tím, co nám chceš ty sdělit. Děkuji ti za to, jak pečující, milující Bůh jsi, že i v samotě, ve strádání, ve smutku, ale i v radosti se můžeme o tebe opřít, že v tobě máme naději, že jsi naším králem, že jsi ten, který je nade vším, který je i nad našimi životy. A tak ti za to moc děkuju, že nemusíme po téhle zemi bloudit sami, ale že máme tebe jako našeho průvodce životem. Tak tě prosím, ať se z toho radujeme, ať se radujeme ze života s tebou, že v tobě jsme zakotveni, že v tobě máme tu naději, naději do budoucna, že jednou budeme moct tu budoucnost trávit s tebou. Díky ti za to, Pane, jak dobrý Bůh jsi. Amen.

Tohle byla píseň inspirována žalmem 42 a konkrétně jejím druhým veršem Si vzduchem, který dýchám. Před námi je teď ještě jedna chvála kapely Třetí děň a po ní už vás pozvu ke čtení na pokračování, ve kterém otevíráme opět knížku Jak život šel.

Ve čtení na pokračování sledujeme životní osudy baptistického kazatele a tenisty Miloše Šolce. V roce 1935 se na mistrovství světa tenisových profesionálů v Německu dostal mezi 16 nejlepších. Tou dobou se Hitler už chystal na svou světovládu a Němci nemohli připustit, aby jejich hráč nevyhrál. Nasadili svého soudce, který záměrně soudil nespravedlivě a Miloš neprávem prohrál. Přijal to s úsměvem. Věděl, že hraje tenis z boží milosti. S lidskou nespravedlností se Miloš setkával stále. V roce 1937 odjel trénovat do Liberce. Prožíval tam těsné propojení s mladými lidmi, které trénoval. Rád si s nimi povídal o sportu i o své největší lásce, Bibli a Ježíši. Nabádal je, aby četli Bibli a měli Boha za svého průvodce. V tomto roce slavil Miloš Šolc své největší tenisové úspěchy. Hrál s mistrem světa Tiedlnem. I když s ním prohrál, natočený dokument, který se promítal v kině i v zahraničí, ho proslavil. Udělal mu reklamu a způsobil, že dostal nabídku trénovat v Jugoslávii. Přitom všem vzdával chválu svému Bohu.

Na závěr sezóny roku 1937 se ve dnech 19. a 20. listopadu uskutečnilo mezinárodní utkání profesionálů Československo-Maďarsko. Karel Koželuch měl sice v Praze hezkou vilu, jak psali noviny, ale přijížděl do Československa jen na krátké dovolené. Působil na Floridě jako trenér milionářského klubu v Miami. Na zápas s Maďarskem se připravoval v Praze na kurtech CCC v Košířích. Tam ho novináři zastihli 3 dny před utkáním, aby s ním udělali interview, ač právě pilně trénoval s Vlastou Burjánem, známým komikem a dobrým tenistou, našel si na reportéry čas. O zápase s Maďarskem prohlásil, že je velmi potěšen tím, že k tomuto utkání dojde, protože ono vlastně znamená uskutečnění jeho starého plánu. Maďarské reprezentanty zná dokonale z turnajů na Riviéře i ze světových šampionátů v Berlíně. Doslechl se, že je hlediště na výstavišti upraveno pro 1600 diváků a věří, že dokáže brněnskému obecenstvu, že ještě nestratil nic ze svého umění. Za svůj start dostane 6000 korun. Doufám, že společně s mým partnerem Šolcem předvedeme v Brně skutečně ukázky prvotřídního tenisu, jimž budou Brňané plně spokojeni. Prvním hráčem Maďarska byl Otto Schmidt, se kterým se Karel Koželuch utkal v roce 1931 ve finále Bristol Cupu na francouzské Riviéře. Koželuch zvítězil ve 4 setech, ale brněnské noviny zmínily o tomto finálovém zápase následující zajímavost. Schmidt vyhrál 1. set a ve 2. setu vedl již 5-3 a 30-0, když Koželuch při prudkém returnu upadl. Raketa mu přitom vyklouzla z ruky a odletěla na několik metrů. Schmidt mohl lehce umístit míč drivem, ale když viděl, že soupeř leží na zemi, pokládal to za zcela zbytečné a pomalým kraťáskem poslal míč za síť. Karel Koželuch se však blesku rychle vzchopil, akrobatickým skokem se zmocnil rakety a ještě mu zbylo dosti času, aby zdánlivě ztracený míček vrátil. Koželuch pak vyhrál tuto hru, 2. set i celý mač. Noviny dále uvedly, že Karel Koželuch v Americe dobil řadu velkých úspěchů, z nichž největší je bezesporu vítězství ve smíšeném turnaji amatérů a profesionálů. Pokud se týká jeho nynějšího partnera Šolce, je překvapen jeho velmi dobrou formou. Šolc udělal velké pokroky od doby, kdy ho naposled viděl, a předpovídá mu ještě velkou budoucnost. S Koželuchem jsme hráli utkání s Maďarskem způsobem, jakým se hrají Davis Cupová utkání. 1. den v pátek se začínalo v 19 hodin a já jsem hrál se Schmidtem, Karel Koželuch pak s Tótem. Původně měl hrát 2. hráče za Maďarsko Isák, ale pro onemocnění angínou nemohl nastoupit. Mladý, nadějný maďarský reprezentant však nemohl plnohodnotně nahradit staršího Isáka. Nad Schmidtem jsem vyhrál po více než 2hodinovém boji v 5 setech. Koželuch zvítězil nad Tótem zcela hladce. V sobotu se začínaly dvouhry již v 18 hodin, protože po 2 hrách se měla hrát ještě 4. Ve 2hře jsem nejdříve porazil hladce Tóta i já a potom Koželuch Schmidta ve 4 setech. Ve 4hře jsme porazili maďarskou dvojici ve 4 setech a celkově jsme tedy Maďarsko porazili 5-0. V Brně jsem tehdy z milosti boží ve svých 26 letech prožil největší slávu svého dosavadního sportovního života. Otto Schmidt byl 4. hráčem světového žebříčku tenisových profesionálů. Tomuto úspěchu navíc předcházela ještě vzájemná utkání reprezentantů, která nařídil Československý svaz tenisových profesionálů. Já jsem hrál nejdříve s nejlepším pražským trenérem Kvajzrem, kterého jsem porazil 6-0, 6-1, 6-0 a v 2. zápase jsem dokonce porazil samotného Karla Koželuha 6-3, 6-2. Tímto vítězstvím se naplnila moje celoživotní tužba, která byla o to významnější, že souvisela se slibem, který jsem učinil v roce 1929. Tehdy jsem uzavřel před Pánem Bohem slib, že nepolíbím ženu, dokud neporazím mistra světa Karla Koželuha. Tento slib byl mým tajemstvím, o kterém nevěděl nikdo, jen možná můj bratr Josef. Proto nikdo nevěděl o tom, co pro mne
toto vítězství znamenalo. Připravoval jsem se na to 9 let. Byla to Boží milost, že se naplnil tento sen mého pozemského života. Karel Koželuch mi slíbil, že vyhrajili proti Šmitovi, že mě vezme do Ameriky, ale asi proto, že jsem vyhrál i nad ním, tak si to rozmyslel. Toto přesvědčivé vítězství nad Maďarskem brněnští tenisté náležitě oslavovali za účasti Karla Koželuha, jeho manželky, mého bratra Josefa a mých tenisových přátel, ale beze mne, jelikož jsem se nikdy podobných rejdů neúčastnil. Alkohol jsem zásadně nepil a nechtěl jsem svojí přítomností kazit náladu a světskou veselost. Hned po utkání jsem odcestoval do Bělehradu, kde jsem po 2 roky vedl jugoslávské tenisty, kteří snad více než u nás doma cenili mé schopnosti a profesionální úspěchy.

je těžko pochopitelnou skutečností žít životem jedné jediné touhy. Být svatým, dokonalým, pokojným a moudrým člověkem a přitom vidět do vlastního srdce, vlastní duše a stále vidět jen a jen nečistotu. Komu Pán Bůh takto otevře duchovní zrak, nutně upadá do skličujícího stavu a v zoufalém snažení po svatosti volá s apoštolem Pavlem: bídný já člověk, kdo mne vysvobodí z tohoto těla smrti? Jestliže však člověk našel své upokojení skrze víru v očišťující moc krve Pána Ježíše Krista a žije s ním ve stálém obecenství, nevychází z obdivu Boží milosti. Říká si znovu a znovu, co je vlastně člověk, že je k němu Pán Bůh tak neuvěřitelně trpělivý, milosrdný a slitovávající se. Jak je to vůbec možné, že má se mnou a s druhými tak velkolepé plány? Jak je to možné, že na nás stále pracuje, abychom byli jemu, samému Bohu, více podobni? Jediný pravý vrchol života a správný stav je shrnut ve slovech: již ne já živ jsem, ale živ je ve mně Kristus.

0: Souvislejší psaní tatínkových pamětí válečným obdobím končí. Další vzpomínky jsou psány někdy až s několikaletým odstupem. Bylo by škoda, kdyby si čtenář při dalším čtení musel domýšlet souvislosti, anebo dokonce tápal, do jaké doby příslušnou vzpomínku zařadit. Pro plynulost a srozumitelnost vzpomínek tedy nezbývalo, než aby se zpracovatel pokusil o propojení jednotlivých kapitol, a to na podkladě otcova osobního sdílení, nejrůznějších podkladů i vlastních vzpomínek. Ještě dodávám, že v osobních konverzacích jsme v rodině nikdy neužívali slovo otec, ale vždy tatínek. V pamětech jsem se však rozhodl pro otec z důvodu oficiálnějšího tónu. Když v roce 1937 vyhrál pardubickou juniorku Jaroslav Drobný, bylo všem jasné, že v Československu vyrůstá mimořádná tenisová osobnost. Ačkoliv mohl v tomto roce hrát soutěž do 16 let, vyhrál vyšší věkovou kategorii takovým způsobem, že na něj nikdo neuhrál ani set. Až ve finále se to podařilo Vladimíru Černíkovi, který byl téměř o 4 roky starší. Jaroslav Drobný se narodil 12. října 1921 a protože jeho otec byl správcem na dvorcích 1. ČLTK na Štvanici, doslovně vyrůstal na tenisových kurtech. V roce 1938 již tedy hrál na turnajích v kategorii dospělých a na mezinárodním mistrovství Československa se dostal do 3. kola, ve kterém se střetl s tehdy nejlepším amatérským tenistou na světě, Američanem Donaldem Budgem, a prohrál až po 5setovém boji. To byl naprosto neočekávaný úspěch, který později spečetil dokonce vítězstvím na mistrovství republiky, když ve finále porazil v 5 setech našeho nejlepšího amatérského hráče Rodericha Menzla. Na celostátním žebříčku toho roku skončil tehdy ještě 17-letý Drobný na 4. místě za Menzlem, Hechtem a Cejnarem. Otcův přítel a kolega trenér prohodil v tomto roce jednou na Štvanici provokativní větu. Milošek Biardu porazil. Když tuto větu slyšel starý pan Drobný, zareagoval. A kdo to ten Milošek je? Když se dozvěděl, že Miloš Šolc je z Moravy, prohlásil, že mu zaplatí cestu, ať přijede do Prahy a že si to s Jardou rozdají. Tak se stalo, že otec přijel při nejbližší příležitosti do Prahy a k všeobecnému překvapení postupně vyhrál 1., 2. a nakonec i 3. set. Snad 6-3, 6-4, 7-5. Je však nutné dodat, že otec byl o 10 let starší a ve svých 27 letech byl na vrcholu svého tenisového umění.
1: Život na Riviéře od jejího vzniku v roce 1921 byl pro mne pohádkou mládí a stihl ji osud písně Nikdy se nenavrátí pohádka mládí, ze všech pohádek ta nejhezčí. Od roku 1929 však i na Riviéře v pisárkách se začínal pociťovat závan Hitlerova fašismu. Na řece Svratce byly 3 veslařské kluby, 2 byly německé, 1 český. Mám dojem, že ten náš český byl jen popelkou uprostřed německých a od 2. poloviny 30. let byly německé kluby skladišti zbraní pro pomoc Hitlerovi, až dojde k jeho zabrání Československa. Byla to neuvěřitelná doba, v níž byli na mnoha místech pány více Němci než Češi. Byť v roce 1938 vykřičel Hitler do světa, že Benešovo Československo je tak vyzbrojeno a připraveno na válku, že jeho výzbroj by stačila k tomu, aby udělalo z Evropy jediné pohřebiště. V roce 1938 jsem byl na začátku sezóny pozván k trénování jugoslávského Davis Cupového mužstva. Jugoslávie měla výborné mužstvo, které tvořili především tenisté Punčec a Palada. Ti porazili velice kvalitní mužstvo Československa ve složení Menzel, Hecht 3-2 a prohráli až v mezipásmovém finále s Německem. Oba zmínění jugoslávští hráči se tento rok dostali na mezinárodním mistrovství Francie shodně do semifinále, Punčec do semifinále i ve Wimbledonu. Byla to pro mne veliká výsada tyto borce trénovat a na tomto podkladě vznikla má dlouholetá spolupráce s jugoslávským tenisovým svazem a navázání srdečných přátelství s jugoslávskými reprezentanty. Po tomto angažmá jsem během letní lázeňské sezóny působil v Poděbradech a mimo jiné jsem hrál i mezinárodní profesionální turnaj v Budapešti, kde jsem se dostal do semifinále. Vedle svého zaměstnání jsem však pilně studoval teologii. V Písmu svatém jsem ležel doslova ve dne v noci a bral z něho nejen poučení, ale i duchovní posilu. Bylo zajímavé, že moudří neutrálové v Brně, kde jsem byl domovem, mě radili v duchu Bible: Milošku, žádný prorok není vzácný ve svém domě a ve své vlasti. A to platí i ve sportu. Tak jsem začal uvažovat o svém přestěhování do Prahy. Praha měla v naší republice v tenisovém sportu jasně dominantní postavení. Bylo zde nejvíce klubů, hráli zde všichni naši přední hráči a pořádali se zde i nejvýznamnější turnaje. Jako trenér jsem však nemohl zakotvit v žádném klubu. I když jsem porážel všechny hráče první desítky celostátního žebříčku, tak po mně žádný klub neskočil. Ba právě naopak, byl jsem Brňák, přivandrovalec, a čím jsem byl lepší, tím pevněji se přede mnou zavíraly dveře klubů. Trenéři si samozřejmě úzkostlivě hlídali své pozice, hráči se mi vesměs vyhýbali. Výjimkou byl Ladislav Hecht, tehdy náš nejlepší amatérský tenista, který se mnou příležitostně hrával, byť mne nikdy neporazil. Po čase jsem se rozhodoval mezi dvěma nejpřednějšími kluby LTC, kde jsem několikrát hostoval, a první ČLTK. Ani v jednom klubu jsem blíže nikoho neznal. Nakonec jsem se rozhodl pro první ČLTK, který měl kvalitnější hráče, a také proto, že můj vstup do klubu předcházelo mých několik vítězství nad Jaroslavem Drobným, takže se na mne vedení klubu dívalo s obdivem a respektem. Zde jsem nakonec mohl vedle kvalitních zápasů také trénovat. V září jsem jel opět do Berlína na profesionální mistrovství světa, které bylo mým posledním. 30. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda a nad Evropou se začaly stahovat černé mraky války. Toto mistrovství vyhrál již po několikáté vynikající Němec Hans Nüßlein. Den po svých 27. narozeninách, bylo to právě v den podepsání Mnichovské dohody, jsem si napsal do svého památníku následující slova. Devět let nejkrásnějšího věku jsem, Pane Bože, směl strávit s tebou, pod tvými křídly, pod tvojí ochranou a záštitou. I když mraky vichřice se vznášely nade mnou, ty jsi se mnou byl. Tobě z milosti jsem žil. Kdykoliv jsem slabou ruku k tobě vztáhl, ty jsi mne vždy výš a výše táhl. Devět roků života v oddání se Pánu uplynulo velmi rušným a poutavým způsobem. Tisíce lidí snilo tak, jak s ním já. Žilo, lopotilo se a doufalo tak, jako já. Tisíce lidí k horám o pomoc oči obracelo, věřilo, Ježíše Krista Pána následovalo. V Bohu Stvořiteli své útočiště mělo tak, jako já. Mnohé z nich jsem poznal a s nimi se radoval. V jednotě cíle, jímž jest Spasitel Ježíš Kristus, jsme pociťovali hluboké blaho a vnitřně jsme byli ujištěni, že věčná láska nás pojí věčnými pouty. Otče, Synu a Duchu Svatý, Trojí jediný Bože, tobě se oddávám se vší houževnatostí svého, tebou mi darovaného života, vší silou svého bytí. O Pane, vem mne, veď mne tímto životem zkoušek, cestou svou, až do tvých věčných stanů.

Po mistrovství světa jsem jel opět do Jugoslávie, kde jsem měl své pracovní závazky. Z Jugoslávie jsem pak měl odjíždět do USA, ale neodolal jsem, abych se nepodíval domů. Stali jsme se německým protektorátem a já chtěl zjistit, jak tam vypadá situace. Hranice se však uzavřely a to zhatilo mé tenisové plány.

15. března 1939, časně ráno, začalo obsazování naší republiky německými vojsky. Po anexi Rakouska a Sudet byly nyní Čechy a Morava připojeny k říši a staly se německým protektorátem. O den dříve byl vyhlášen tzv. Slovenský stát. Obavy o propuknutí války v Evropě narůstaly a za necelých půl roku se při vpádu německých vojsk do Polska naplnily. České země se staly autonomní součástí Velkoněmecké říše. Hlavou protektorátu se formálně stal státní prezident a nebyla zrušena ani instituce vlády a jejich správních úřadů. V roce 1939 se ještě hrály všechny nejvýznamnější světové turnaje, a to včetně Davisova poháru. Zářijové mistrovství světa v Berlíně se však již nehrálo, protože začala válka. Pro nastávající celosvětovou politickou situaci jsem se rozhodl svoji profesionální kariéru ukončit. Požádal jsem o reamaterizaci, ale propásl jsem příslušnou lhůtu, takže jsem nemohl hrát oficiální mistrovské turnaje. Vedle svého trénování v první ČLTK jsem také trénoval LTK Zlín, jehož závodní hráči inženýr Černoch, Zaorálek a Miklíková patřili k předním hráčům protektorátu. Ve Zlíně se hrál dobrý tenis a já měl v klubu i dobré sparring partnery. Místní noviny tehdy psali: trenérem baťovských tenistů je Miloš Scholz. Je z podobné tenisové rodiny jako Koželuhové. Miloš Scholz má své dobré mezinárodní jméno jako tenisový učitel, zejména v Německu a v Jugoslávii. V Berlíně se utkal dvakrát s W.T. Tildenem, jemuž byl rovnocenným soupeřem. V roce 1940 jsem však již byl reamaterizován. V září jsem se měl dožít 29 let, což je ale věk, ve kterém mnozí se závodní činností končí. Já mohl hrát poprvé mistrovství protektorátu amatérů, které se hrálo v Praze na Štvanici, a byl to tedy můj oficiální vstup na amatérské kolbiště. Z amatérských hráčů jsem jich znal celou řadu. Koželuha, Mencla, Hechta, Cejnara, Síbu, Drobného, Casku, doktora Novotného a zvláště moravské hráče Gottlieba, Rohrera, Maršálka, Zaorálka a Vodičku. Z turnajů jsem však tuto českou tenisovou elitu neznal. Byl jsem profesionál a hrával jsem především v cizině, Francii, Německu, Rakousku, Maďarsku a Jugoslávii. Od roku 1935 jsem nikdy s nikým z československé reprezentace dvakrát neprohrál. Těšil jsem se a neměl jsem nejmenší pochyby o tom, že mistrovství vyhrají. Stala se však určitá boží dopuštění, která jsou v závodní činnosti běžná, omluvitelná, která se moci pánům dobře hodí, mají-li zájem někoho odstranit z první příčky. Byl jsem přivandrovalec z Brna. Jako profesionál málo známý, a přestože jsem později v tomto roce vyhrál celkem 18 turnajů, na první místo na žebříčku jsem se nedostal. Později jsem však zjistil, že z 20 prvních hráčů československého žebříčku by se nikdo neměl podceňovat. V prvním kole jsem nastoupil s Croftou, kterého jsem vůbec neznal. Pan Crofta byl doslova vynikající. Byl asi 20letý, atletické postavy a svým tenisem mne zaujal do takové míry, že jsem více studoval jeho tenis, než myslel na své vítězství, a to až do stavu 5-5, kdy jsem se probudil. Přátelé se dobře bavili, ale pojednou mezi nimi zavládl strach, abych nakonec v prvním kole neprohrál. A tak jsem publikum uklidnil a vyhrál 7-5. Ve druhém setu pan Crofta hrál dokonce lépe než v prvním. Hra se mu dařila, stále vedl, možná dokonce 4-2, ale Scholz nakonec vyhrál 6-4. Musím však říci, jak se říkalo mezi hráči, měl jsem toho plné zuby. Naprosto těsný výsledek, který mluvil ne zcela lichotivě ve prospěch bývalého profesionála, od kterého se čekalo daleko více. Ve druhém kole mne čekal rutinovaný hráč doktor Vlk, který byl na celostátním žebříčku daleko výše než Crofta. Čekalo se tentokrát, co se stane. Ale já jsem si plně uvědomil, že se hraje mistrovství, a bral jsem soupeře vážně od prvního míče. Šlo o vstup do tenisové elity a zápas skončil dost brzo s výsledkem asi 6-2, 6-3, což noviny komentovaly s velkou pochvalou. Ve třetím kole čekal soupeř největší, Davis Cupový hráč Caska, a tady už šlo, jak se říká, o všechno.
podle některých pro Šolce překážka nepřekonatelná. Chyba lávky. Prognózy odborníků nevyšly, Šolc vyhrál 6-2, 6-1, a to v takovém tempu, že všichni žasli. Jednalo se o největší překvapení celého turnaje. Zájemci začali plnit ochozy a tribuny. Turnaj nabýval na zajímavosti, objevil se slibný černý kůň turnaje. Pro mnohé to byla velká sláva. Moravští hráči obstoupili svého krajana a rázem se stal jejich miláčkem. Casku ještě žádný Moravan neporazil a naděje všech rostly. Co bude dál? Noviny psaly, bývalý profesionál Šolc se stal senzací letošního tenisového mistrovství. Hraje svůj první amatérský turnaj, lepší se od zápasu k zápasu a včera slavil první triumf amatérské kariéry, rozdrtil casku ve dvou sadách. Má nejlepší backhand na turnaji, je rychlý, vytrvalý a houževnatý. Jeho další postup v soutěži bude sledován s největším napětím.

Na příští den si dali hráči z Moravy schůzku na výlet Prahou. Vůdcem skupiny se stal inženýr Králík. Jeho matka byla sestrou ministra Stránského. Otec byl profesor architekt Králík, který přednášel na brněnské technice. Měli být na Letné. Po procházce jsme měli obědvat u Králíků. Na vaření se účastnili hlavně tenistky. Muži více překáželi, než pomáhali. V jednu hodinu, kdy jsme téměř omdlévali hlady, bylo všechno připraveno a my se shromáždili kolem stolu. V tom se otevřely dveře bytu a pan profesor Králík v nich stanul a jako v Jiříkově vidění zesinal. Když popadl dech, profesorsky zařval: co děláte v mém bytě, kdo si vás dovolil pozvat? Syn stál jako opařený a odpověděl: tatínku, to jsou tenisoví reprezentanti z Brna, moji dobří přátelé, tak jsem si je dovolil včera pozvat na oběd. A pan profesor, opět jako v nepovedené třídě, doslova v tranzu zařval: okamžitě všichni ven, to je můj byt, všichni ven, nebo zavolám policii. Králíkovi byli vzácná tenisová rodina z Brna. Vyučoval jsem matku, syna i dceru tenis v pisárkách na Riviéře. Bydleli blízko a byli téměř denně na tenise a na koupání. Nedávno jim však tragicky zahynula 16-letá dcera, která studovala ve Vídni. Dívka krásná, zdravá, rychlá jako srna. Celý brněnský tenis byl touto ztrátou zasažen. Snad nejvíce já, protože jsme bývali tenisoví partneři. K této tragédii přibylo ještě to, že se manželce pana profesora, která byla židovka, podařilo před časem ujet do Paříže. Pan profesor byl tedy osamělý jako sloup a v těchto souvislostech se muselo jeho chování omluvit. Jeho chování mi nyní mnohé napovědělo. Pan syn se na nás zděšeně podíval a smutně řekl: prosím vás, pojďme, zvu vás na oběd do restaurace. Vyhazov jsme uvítali a šli, dříve než se něco stalo. Pan profesor se ukázal jako nepříčetný a všeho schopný. Brněnské tenistky byly vyděšené, tenisté to přijali s humorem a šlo se do kavárny Belveder na Letné. Po dobré polévce jsem si dal mé oblíbené jídlo, knedlíky z povidly. Knedlíky byly velké jako fotbalové hadráky, pomakované, koupaly se v másle. A protože jsem měl pořádný hlad, dal jsem si jich možná 4x po 4 knedlících. Byly asi 2 hodiny odpoledne a já jsem měl hrát ve 4 hodiny proti Černíkovi. Znamenalo to, že jsme mohli jít z Letné volným krokem na Štvanici a tam jsem mohl mít ještě dobrou hodinu čas na to, abych se na příští zápas připravil. Přišli jsme tam kolem 3 hodiny. Ředitel turnaje se však už po mně scháněl. Pane Šolc, prosím, nastupte na ústřední dvorec. Síba vyřídil svého soupeře za 40 minut a Černík už na vás čeká. A tak místo ve 4 hodiny jsem nastupoval o hodinu dříve. Celé dopoledne jsme chodili po Praze, pak následoval vyhazov profesora Králíka a opožděný vydatný oběd. Řekl jsem si, na ústředním dvorci jsem včera porazil Casku, který byl asi o 5 míst výše na celostátním žebříčku než Černík, tak snad to mohu podniknout a hned nastoupit. V cuku letu jsem se oblékl a stál na ústředním dvorci. Měl jsem však plnou hlavu profesora Králíka a jeho rodiny, plný žaludek nestrávených povidlových knedlíků a nohy jako cent. Po krátké rozehrávce jsme začali. No, toto vypadalo. Zpočátku jsem sice vedl, ale postupně jsem prohrál první sadu 6-2, druhá sada byla 6-3, bez záruky. Černík vyhrál zaslouženě a pomstil svého Davis Cupového kapitána. Já jsem totiž nebyl já. Černík postoupil do semifinále proti Síbovi. Praha chtěla vidět finále drobný Šolc. Diváci rádi vidí senzaci. Už při utkání Černík-Šolc byl ústřední dvorec téměř přeplněn. Noviny psali, Černíkovi se podařil skvělý tah k nemalé žalosti nenasytného pokladníka ze Štvanice, který věřil, že senzace mistrovství Šolc bude velikým tahákem. Příští den Černík hladce prohrál proti Síbovi, který hrál celý turnaj ve vynikající formě, a v finále bylo drobný Síba a mělo světovou úroveň. Ale bez Šolce. Překvapení pro mnohé. Šolc se tedy neuvedl, jak se očekávalo, ale hlavně, jak očekával on sám. Po letech bilancování svého tenisu vidím, jak neuvěřitelně, prozřetelně a dokonale mi pán Bůh dával právě tolik vítězství, kolik jsem potřeboval k plné radosti ze života, zdraví
a plnému životu jako tenista, kazatel Evangelia Pána Ježíše Krista, manžel a otec rodiny.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky.

Píseň Opravdový nás zavedla do roku 2022, kdy byla hymnou tehdejšího ročníku festivalu United. No a před námi je teď píseň o boží lásce a milosti, která člověka zaplaví i ve chvíli, kdy se cítí nehodný. Název chvály Crashing In znamená obrazně něco jako vtrhnout dovnitř. Jde o obraz boží lásky, která přichází tak silně, že člověku spadne z ramenou tíha, kterou nesl. Věřím, že každý z nás někdy zažil ten pocit, kdy si neseme nějakou zátěž, břemeno, ale v momentě, kdy voláme k Bohu, tak prožijeme úlevu. To, že jemu jsme to těžké odevzdali a že on na nás nenaloží víc, než dokážeme sami snést. Pozbuzením téhle chvály nám může být myšlenka, že Bůh člověka trpělivě vychovává jako otec a že je správné a pro nás velmi dobré odpočívat v jeho náručí. Tak nám všem přeju, ať v té boží náruči spočíváme i dnes a ta naše břemena jemu odevzdáme.

0: Na Rádiu 7 jsme se dostali ke 13. hodině. Od mikrofonu se vám hlásí Aneta Lofítková a rovnou pozvu k poslechu fortepiana, které pro vás připravuje Lenka Malinová. Přeju pěkný poslech.
1: Fortepiano.

0: Vítám vás při poslechu pravidelného pořadu Fortepiano. Otevřeme téma obsáhlé a nadmíru důležité. Proto jsem si k rozhovoru pozvala odborníka. Budeme totiž mluvit o právu a spravedlnosti. A k mikrofonu usedl právník Jan Luhan spolu se mnou, s Lenkou Malinovou. Vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Vítám posluchače a vítám také tebe, Honzo. A možná bychom mohli představit nejprve tebe. Řekla jsem, že jsi právník, řekni něco trošku víc o své osobě. Odkud jsi přijel?
1: Tak, přijel jsem z Čelákovic, kde bydlím posledních 40 let a jinak pracuju jako advokát, taky už celých těch 40 let, advokátní kanceláři v Lysé nad Labem, což je městečko na okrese Nymburk.
0: Něco o své rodině maličko?
1: Pocházím vlastně z rodem z židovské rodiny a během svých studií jsem uvěřil v Pána Ježíše a takže od té doby také se vlastně počítám mezi křesťany a přitom židovství není s tím v rozporu, takže se vlastně hlásím k obojímu.
0: Tak to máš tu výsadu, že máš ty kořeny hodně hluboko spojené v křesťanství, v zemi Izrael. Moc takových lidí tady nemýváme jako hostinu, tak to je opravdu vzácný host dnes. Už jsi říkal tedy, kde žiješ, co děláš a ještě si neřekl, kolik dětí máte.
1: Měli jsme 6 dětí, ale jenom 4 z nich žijí, jo. Takže v současné době máme 4 děti a navíc 11 vnoučat.
0: No to je nadílka, to je požehnaná nadílka. Ty už jsi na začátku řekl, že během studií si uvěřil. Já se nespokojím jenom s takovou odpovědí nebo s takovou větou jednoduchou. Já budu po tobě chtít, abys to trošku rozvedl. Měla jsem tady připravenou otázku, jestli jsi byl dřív křesťan nebo právník, tak tím se všechno vysvětluje.
1: Šlo to dost současně.
0: Proč ses vůbec rozhodl pro tu právnickou dráhu?
1: No to vysvětlím rád, to je vysloveně omyl.
0: Omyl?
1: Omyl, protože já od svých klukovských let mám celoživotního takového koníčka, sbírám staré mince a bralo mě to natolik, že jsem chtěl studovat archeologii. A protože archeologii ten rok neotvírali, tak jsem musel strávit jeden rok, než to otevřou, někde jinde. A to byla, tak jsem se nakonec rozhodnul pro právnickou fakultu. A to bylo v roce 1966. Mým ročníkovým učitelem byl Petr Pithart. Na pražské fakultě už to pražské jaro začínalo o 2 roky dřív, jako vůbec na vysokých školách, takže mě to ohromně strhlo a velice rychle jsem se rozhodnul, že ty mince a tu archeologii, to, že si nechám jako koníčka, ale že bych opravdu chtěl spíš ten život strávit jako právník.
0: Ty máš velmi zvučný hlas, je vidět, že se opravdu hlasivkami živíš, tak já tě poprosím, abys trošku od toho mikrofonu odstoupil. Ručička nám tady lítá, že už nemá kam. Právo je velmi široký pojem a na právnická studia se lidé hlásí z různých pohnutek. Někdo chce prostě pomáhat třeba lidem, druhý zase chce měnit zákony. Jaká byla ta tvoje pohnutka?
1: No, myslím si, že právě ta pomoc lidem nebo nějakým způsobem napomáhání té spravedlnosti, to byla ta pohnutka rozhodující, protože právě doba toho mého rozhodnutí zůstat na těch právech se časově skoro kryje s tím obdobím, kdy jsem právě uvěřil. Jedná se tak o ten podzim roku 68, takže v té době jsem hodně přemýšlel právě o těch otázkách té spravedlnosti a podobně i v souvislosti třeba s tou sovětskou okupací tehdy.
0: Tak ti to všechno tak zapadalo do sebe.
1: Určitě.
0: My si dneska budeme povídat trošku víc o tvém životě a dostaneme se také k těm pojmům právo a spravedlnost, které tě provázejí celý život i díky tvé profesi. Každopádně být křesťanem v této době nebylo úplně snadné. Možná ten rok 68. přinesl na chviličku takovou větší svobodu, ale být křesťanem a právníkem není a nebylo úplně takové běžné. S čím se setkával ty ve svém životě, když jsi se přiznal k tomu, že jsi křesťan?
1: Tak já musím říct, já jsem nezažil už taková ta nejhroznější léta 50., respektive zažil jsem je ještě jako kluk, kdy ještě jsem nebyl křesťanem a s tímhle s tím jsem se nesetkával. A v době těch 60. let nemohu už mluvit o tom, že bych sám zažil nějaké pronásledování, výsměch nebo něco takového. Samozřejmě, tak jako dneska, ty názory byly třeba někdy různé a byly situace, kdy jsem i třeba v té své profesi se setkal s některými tedy třeba takovými velice zaťatými komunisty, kteří mě to dávali nějak zbaštit, to, jak těžce nesou, že teda někdo může být v takové té respektované pozici právníka a přitom být tedy tmář náboženský. S tím jsem se samozřejmě setkal.
0: Ty máš židovské kořeny, už jsi říkal, ano. Tvoje rodina praktikovala židovství?
1: Ne, s rodiči to bylo tak, že oni vlastně byli takový spíš liberální a humanisticky zaměření židé, kteří to židovství moc nepraktikovali. Dokonce táta byl těsně před válkou, ještě jako student, i křesťansky pokřtěn, ale ne vlastně z víry, ale spíš to bylo takové bezpečnostní opatření, protože bylo na spadnutí ta německá okupace a tak si tehdy ta rodina bláhově myslela, že pokud se formálně nechají pokřtít, takže tím vlastně zmizí z hledáčku těch nacistů, což se pak ukázalo jako naprosto omyl.
0: A jak jsi teda došel k tomu, že jsi začal hledat Boha nebo zajímat se o Boha?
1: Tak tohle to souvisí s mým pozváním vlastně do mládeže Církve bratrské, což bylo právě někdy v době počátku těch mých studií. A bylo to tak, že já v té době jsem studoval, měl jsem tedy úžasné ideály, tedy jak by měl život vypadat, jak by měly vztahy vypadat a tak dále, ale nebyl jsem moc spokojený s tím, jak to pojímali třeba moji spolužáci, kteří byli velice tedy hrdí na to, že oni jsou studenti Univerzity Karlovy, že na dně teda není. Mně se tohle to moc nelíbilo. A v té mládeži, kam jsem přišel, tak tam jsem viděl, že jsou úžasně hezké mezilidské vztahy. A že tam bez ohledu na to, že jeden má vysoké vzdělání, druhý ani není vyučený a přesto spolu jednali jako rovný s rovným, měli moc pěkné vztahy, tak to mě tam velice upoutalo. Kromě toho jsem se tam cítil dobře, protože to, co jsem předtím nesl jako určité trauma, to svoje židovství, kvůli kterému se mě třeba spolužáci někdy smáli, tak tady to naopak ohromně oceňovali a měli z toho radost. Takže to byl taky jeden moment, který mě vlastně přivedl do takového hlubšího vztahu k té křesťanské mládeži. Ale ještě to nebyl vlastně vztah přímo k Pánu Bohu.
0: Čím tě Bůh oslovil?
1: To je takový paradox. Bůh mě oslovil vstupem sovětských vojsk na naše území.
0: Tak to je dost zvláštní.
1: V té době totiž moji rodiče po zkušenosti z těch svých rodin velice trvali na tom, abych se rozhodnul a že budeme všichni emigrovat, protože jsme měli příbuzné na západě. Dneska si to už těžko někdo umí představit, už se znalostí toho, jak ta historie šla, ale tehdy opravdu nikdo nevěděl, jak to tady bude vypadat, co bude, jestli nás třeba neodvezou všechny na Sibiř, nebo speciálně ty Židy, jestli neodvezou na Sibiř, protože antisionismus byl tehdy velice v módě. Takže ti naši měli velkou obavu z toho, aby zkrátka neopakovali tu chybu, kterou udělali jejich rodiče a na kterou vlastně celé ty rodiny doplatili. Takže na mě dost naléhali, že by bylo moudřejší emigrovat. Říkali taky, že i kdybychom to přežili, takže určitě mě nedovolí doštudovat třeba. Kdežto na západě, kde jsme měli nějaké i zázemí příbuzné a tak dále, tak tam, že bych určitě dostudovat mohl. Pro mě tohle to bylo velice těžké rozhodování, protože do té doby jsem si žil jak šiška v másle a neměl jsem žádnou potřebu něco sám rozhodovat a teď najednou přišla situace, kdy jsem musel se rozhodnout a to byla chvíle, kdy jsem začal opravdu intenzivně hledat Boha a díky i takové modlitevní chvíli s těmi mými přáteli z mládeže jsem našel odpověď. Bylo to takové zvláštní, že se sice nestal žádný nějaký zjevný zázrak, ale já jsem po té hodince modliteb byl naprosto naplněn takovým vnitřním pokojem, že teda mám zůstat tady. Takže jsem to potom sdělil i rodičům a to byla chvíle, kdy jsem jasně věděl, že tohle rozhodnutí, že není ze mě, že to je opravdu dar od toho Boha, o jehož existenci jsem do té doby jako pochyboval a tak od té doby datuju i tu svoji cestu.
0: To bylo takové první dotknutí, první dotek boží, který si prožil při těch modlitbách.
1: Těch doteků bylo už předtím víc, protože právě už třeba i ty prožitky v té mládeži, tak ty mě opravdu velice vedly k tomu, že jsem se o tom musel zamýšlet. Ale možná tomu překáželo to, že jsem si do té doby myslel až moc o sobě, že jsem až moc hezky viděl sám sebe, kdežto tady jsem byl vlastně v situaci, kdy jsem byl ztracený a kdy jsem věděl, že tu pomoc můžu dostat zkrátka vnějšku, ne sám ze sebe. Nebyl to sice první dotek, ale byl to, řekl bych, první dotek, který zapadnul na úrodnou půdu.
0: A zásadní pro tvůj život?
1: Určitě zásadní. I když samozřejmě potom následovalo spoustu nejrůznějších kopanců v životě, tak přesto tohle to byl moment, který považuji za jednoznačně nejdůležitější.
0: Nepřišel potom po čase nějaký takový ten moment vystřízlivění nebo zklamání nebo otázek, pro co ses vlastně rozhodl, jestli to bylo správně. Myslím tím nejen zůstat tady v naší zemi, ale vydat třeba svůj život Pánu Ježíši Kristu, prostě nastoupit tu cestu křesťanskou za ním.
1: Tak musím říct, že jeden takovýhle moment přišel, neprojevilo se to asi nijak navenek, ale zhruba po roce jsem si dělal takové otázky právě i díky tomu, že jsem strávil úžasné prázdniny s partou spolužáků a byli jsme v Izraeli tehdy a pro mě to byl zase velice silný zážitek a tehdy jsem si říkal, jestli teda vůbec je to správné, ta cesta, po které jsem se vydal. Říkal jsem si, no až přijedu domů, tak to budu nějak revidovat, ale ta revize skončila s tím, že jsem nějaké tyhle ty pochybnosti mohl potom zahnat a od té doby jsem to nikdy nezalitoval.

0: Písnička Oty Pinknera v podání Jany Peřtové nás vrací zpátky do fortepiána a k našemu tématu právo a spravedlnost. U mikrofonu sedí Lenka Malinová a můj host právník Jan Luhan. Jak se to říká správně? Právník je asi obecnější označení.
1: Ano, speciálně potom advokát, to už je jedna konkrétní sorta z těch právníků.
0: Ano, a tak možná bychom si mohli vysvětlit trošku ty pojmy, protože ano. Potom je ještě soudce, já nevím co všechno, ano. Tak nám to trošku vysvětlí.
1: Dobře. Tak obecně právník je každý, kdo vystudoval právnickou fakultu. A z té potom je celá řada možností, jak se dále uplatnit. Jedna z těch důležitých možností je právě v takzvaně justičních oborech. Tam potom člověk se může stát soudcem nebo státním zástupcem, dřív se říkalo prokurátor, nebo advokátem. Ta advokacie se liší od těch ostatních dvou tím, že je vlastně volně přístupná, že nemá žádný limitovaný počet a že kdokoliv splní podmínky, tak se tam může přihlásit a když vykoná tu zkoušku, složí slib, má tu požadovanou praxi, tak se může stát tím advokátem. Proto taky advokátů je dnes v naší zemi přes 10 tisíc, což je zcela nebývalé. Já v době, když jsem do té advokacie vstupoval v polovině 70. let, tak v celém Československu nás bylo 700.
0: Tak to je velký rozdíl, tak děkujeme trošku za osvětu, já aspoň jsem ji potřebovala. No a potom samozřejmě se zase liší, jakému odvětví se třeba ten advokát nebo ten právník věnuje. Tak jakému odvětví se věnuješ ty?
1: No, u mě to bylo dáno tím, že od samého počátku až do současné doby vykonávám tu advokaci v poměrně malém městečku. A tam samozřejmě člověk nemá moc velkou možnost specializace, protože lidi se chodí zeptat opravdu na všechno, takže člověk musí ovšem něco vědět. Ale musím říct, taky díky tomu, že ta naše kancelář se trochu rozrostla, dneska je nás tam 5 právníků, tak už přece jenom si můžu dovolit ten luxus určitého speciálnějšího zaměření, tak to moje takové zaměření je jednak na dědické právo a jednak na všechno, co souvisí s převody nemovitostí.
0: A my si dnes tedy už pojďme povídat o tom našem tématu, ať máme čas si toho co nejvíc říct. Právo, spravedlnost, právo, to už je jedno, co řekneme první a co druhé. Liší se to lidské od toho božího. Dá se to vůbec nějakým způsobem srovnat?
1: No, tohle to mě vždycky velice zajímalo, i když jsem si četl nebo studoval Bibli, tak právě na tyhle ty pojmy jsem se vždycky docela rád zaměřoval, protože to souviselo i s tou mojí profesí nebo možná i posláním. Takže v každém případě ta spravedlnost v první řadě je jednou vlastně z božích vlastností. Když mluvíme o Pánu Bohu a z toho, co můžeme poznat, jaký je, tak jsou tam vlastnosti, které tedy patří právě jenom jemu. A jsou tam vlastnosti, které vlastně chce sdílet s člověkem. A mezi ty sdílené vlastnosti patří právě ta spravedlnost. Ta spravedlnost má takový širší obsah. Je to vlastně, dalo by se říct, stav, kdy skáka věci jsou takové, jak mají být.
0: Ano, ano. Když se řekne o někom, že je spravedlivý nebo že je něco spravedlivého, tak je to ta nejvyšší meta, nejvyšší kvalita.
1: Je to, přitom musíme si uvědomit, že je to taky velice relativní záležitost, ta naše spravedlnost, protože je samozřejmě, když se teď vracíme zase k lidem, tak mnozí lidé, možná většina, je spravedlivá ve svých vlastních očích. Že zkrátka tak, jak si člověk nastaví ty hodnoty, tak většinou mu z toho vyjde, že on sám patří právě k těm spravedlivým. V Bibli je tohleto velice zrelativizované. Na jedné straně my se velice rádi poměřujeme s druhými lidmi a to nám umožňuje, že z toho vycházíme jako spravedliví. Samozřejmě, když se...
0: Záleží, s kým se měříme.
1: Ano, jasně. Ale právě člověk, protože se rád cítí dobře, rád se cítí spravedlivý, tak se většinou měří právě s těmi spíš horšími. Ale myslím, že Bible naprosto správně tedy to porovnává s tou boží spravedlností. A tam už ani ten sebe lepší, sebe spravedlivější nemůže obstát. Není spravedlivého ani jednoho. A čili spravedlnost je, když to porovnáme s tou boží spravedlností, tak je to cíl nedosažitelný, ale přesto cíl, ke kterému pořád máme směřovat.
0: To znamená, že samozřejmě potřebujeme mít měřítko.
1: Ano.
0: A tím nejvyšším měřítkem je Bůh a jeho spravedlnost.
1: Ano. A myslím si, že aby to nebylo až příliš teoretické, tak proto právě Bůh vlastně poslal svého syna, poslal Pána Ježíše, na kterém to můžeme vidět jakožto na člověku. Co to znamená, když vlastně ta boží spravedlnost naplňovaná a plně naplněná v lidském životě?
0: Když se podíváme do Bible, tak tam je mnoho a mnoho míst, kde se mluví o spravedlnosti a také o právu, o těchto dvou pojmech. Je toho tam moc a moc. Já jsem si tady vypíchla několik veršů, možná některé zmíníme, ale každopádně je to téma, které se line celou Biblií a celou historii lidstva, dá se říct. Takže je to velmi aktuální věc, protože stále znova a znova se lidé dovolávali spravedlnosti, když byli třeba utlačováni.
1: Ano.
0: Stále znova a znova volali po právu. Takže tato disciplína, bych řekla, je tady asi skoro od počátku lidstva.
1: Docela určitě. Já si myslím, že to právě souvisí i s tím, že člověk, ať už si to uvědomuje nebo ne, tak ta touha po té spravedlnosti je mu nějakým způsobem vlastní právě už i podle toho, jak byl stvořen, jak vypadá, tak to zkrátka dalo by se možná říct, že spravedlnost je velikánskou potřebou člověka.
0: Já teď přečtu aspoň několik těch veršů, ať si připomeneme alespoň některé ty výroky, které jsou v Bibli. Začnu starým zákonem. Tam už hned v Mojžíšových knihách Izraeli je řečeno, budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost, abys zůstal naživu a obsadil zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Takže tady je úplně jasně podmíněnost, jasná, to je ten starý zákon, desatero pravidla, která byla dána izraelskému lidu. V žalmech třeba David říká, Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, vykonal jsi veliké věci, kdo je tobě roven. No a známé místo, setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. No a nebo třeba spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. No a ještě aspoň několik míst z Nového zákona. Tak z epištoly Římanům, tady mám několik míst, tak alespoň několik veršů. Vždyť se v něm, to znamená v Pánu Ježíši Kristu, zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. A nebo svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. To znamená, že my můžeme mít tu spravedlnost darovanou.
1: Přesně.
0: Že ji nemůžeme mít v sobě sami od sebe. Že je to prostě nemožné, aby člověk sám od sebe měl tu boží kvalitu té spravedlnosti. Tady je to jasně vyjádřeno. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. To bylo v té písni, kterou jsme si pouštěli.
1: Ano. Mimochodem, to si mě udělal velkou radost, protože tohle to je písnička, kterou mám moc rád.
0: Tak to jsem nevěděla a jsem ráda, že jsem se strefila do tvého vkusu. Dáme teď další píseň schválně, jestli se zase strefíme.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano, který spěje do své druhé poloviny. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Malinová. Mým hostem je právník Jan Luhan a tak také téma se týká práva a také spravedlnosti. Nahlížíme na toto velmi obšírné téma očima Bible. Snažíme se trošku vysvětlit a vymezit, jak se Bible dívá na tyto dva pojmy. Zatím jsme hovořili o spravedlnosti a je pravda, že každý touží po spravedlnosti, to už jsme si řekli, a každý se dovolává spravedlnosti a často slyšíme, že tady na zemi prostě se spravedlnosti nemůžeme dovolat. A potom se nabízí myšlenka, když takový advokát dostane nějaký případ a má zastupovat třeba člověka, má obhajovat někoho, kdo v očích druhých lidí třeba teda neudělal nic moc hezkého.
1: No, na tohle to jsem už byl mnohokrát dotazován. Říkají, když jsi věřící člověk, když máš rád spravedlnost, jak můžeš takovýho lotra vůbec obhajovat? No, já na to musím říct, to, že věřím, že jsem křesťan, je pro mě obrovský ulehčení. Já si neumím dost dobře představit, jak bych to dělal, kdybych nebyl křesťan. Protože já si můžu totiž uvědomit, podle toho, co jsme si i předtím říkali, že v té principiální rovině, že mezi mnou a tím nejhorším lotrem není zase až tak obrovský rozdíl. Že ten obrovský rozdíl je tedy mezi námi oběma a tou boží spravedlností. Ale jenom díky tomu, že tedy jsem mohl mít jiné poznání, jinak jsem vyrostl, tak jsem někde jinde. Ale klidně si člověk umí představit, že by mohl být zrovna na místě toho, kdo třeba opravdu udělal něco velice špatného. A jestliže bereme vážně to, že vlastně jsme odsouzenci k smrti, kteří byli omilostněni, no tak by pro nás mělo být daleko snadnější vidět nějakým způsobem milostivě i toho druhého člověka. Ne se smiřovat s tím zlým, co udělat, ale pořád zůstává milovaným božím stvořením, i když je to pro lidi těžko přijatelné.
0: No je pravda, že být nestranný, což je jeden ze základních předpokladů pro takovou práci, kterou děláš, není vždy snadné a možná, že i ta víra v Boha ti v tom pomáhá.
1: No, já musím trošku opravit. V tu profesi, kterou dělám já, tak tam není ta nestrannost, řekl bych, pilířem. To je třeba u profese soudce. Soudce je tady od toho, aby byl naprosto nestranný. Já naopak musím být dost stranný a musím zastávat samozřejmě legálně zájmy toho svého klienta. Někdy je to dost těžké, protože ne vždycky se s tím člověk může ztotožnit s tím, co on pokládá za svůj zájem. Proto taky se už mě několikrát stalo, že jsem se zkrátka s některými lidmi musel rozejít, s některými těmi klienty, některou tu záležitost jsem musel opustit, protože jednoduše ode mě chtěli něco, co se s mým svědomím nesrovnávalo a co jsem tedy dělat nechtěl. Naštěstí v té mé profesi to možné je daleko těžší, to mají třeba ti soudci, kteří nemůžou jen tak ten případ odmítnout nebo vzdát se ho.
0: Spravedlnost, říká Wikipedie, je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů. Regulativní idea pro uspořádání společnosti, a zejména právo. Podle Aristotela je to nejdůležitější ctností, protože se vztahuje ke druhému a nazývá se také dobro pro druhé. To je docela pěkná definice.
1: To je hezká definice.
0: No a samozřejmě člověk jako takový si může představovat spravedlnost různým způsobem. Co člověk, to názor. Proto je potřeba mít nějaká pravidla, že? Žijeme ovšem ve společnosti, kde žijí lidé hříšní, když použijeme biblický termín, i my jsme takoví, a dějí se tady bezpráví, dějí se tady špatné věci, které jsou proti tomu právnímu řádu, který nějakým způsobem má vymezovat ta pravidla, že? Takže je možné najít spravedlnost nebo ne?
1: No, já bych řekl po několika desetiletích té své praxe, není možné ji stoprocentně najít, ale je nutné o to pořád přesto usilovat. A výhodou, velkou výhodou věřících lidí je to, že i tam, kde se nepodaří tu spravedlnost najít úplně, že si stejně můžeme být jistí, že ta spravedlnost existuje a že se jednou naplní. Já tohle to musel dost často prožívat. Teď zrovna v poslední době to prožívám, kdy jsem zastupoval nějakého člověka, dokonce člověka, který nemá plnou svéprávnost a byl takovým nějakým podvodem, připraven o nějaký svůj majetek. A my jsme proti tomu několik let bojovali, ale protože ty kličky byly velice dobře promyšlené a velice dobře a šikovně udělané, tak se nám to nakonec nepodařilo přes všechnu snahu obhájit. Takže v takovéhle situaci si člověk musí říct, tak naštěstí je tady ještě ta vyšší spravedlnost, která tedy tady určitě je, na kterou mohu spolehnout. A o tomhle tom svědčím i všem lidem, kteří mají taky zájem třeba na tom, jak ta záležitost dopadne. Někdy člověk si musí přiznat porážku, ale u těch, kdo spoléhají na Pána Boha, tak můžeme si být jistí tím, že ani ta porážka není definitivní.
0: Někdy nám opravdu nezbývá nic jiného, než dovolat se té boží spravedlnosti, protože tady na zemi toho dovolání není. Děje se to neustále, ty případy jsou. Potom, když člověk nemá tu oporu v Bohu a nezná ho, tak to má mnohem těžší, než člověk, který věří v tu boží spravedlnost, že mu to může odevzdat. Že? Tak v tom máme my křesťané výhodu, že v to věříme.
1: Docela určitě. Já někdy jsem si říkal, že je to až směšné. Vzpomínám si na jednoho člověka, nějaký bývalý předseda JZD, když jsem se s ním bavil o tom, že právě já věřím, tak na mě začal hřímat, kdyby existoval Bůh, tak on první musí být na té soudné stolici za to, co se tady na světě děje. A teď začal mluvit o všech těch věcech, které si tady lidé navzájem způsobují. Tak já jsem mu hnedka říkal, poslechněte, to jste vedle. Tohle to přece nic z toho nezpůsobuje Bůh. To způsobují lidé jeden druhému.
0: Pojďme ještě chviličku se zabývat tím právem. Ono to jde ruku v ruce, spravedlnost a právo. Asi se to nedá oddělit. Aspoň mně se to tak zdá.
1: Já to vidím asi tak, že to právo je spíš určitý nástroj k prosazování spravedlnosti. Někdy, kde se mezi tím dělá moc velký rozdíl, tak je to chyba. Já si vzpomínám, nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale slyšel jsem o nějakém soudci, který při jednání tam vyslýchal nějakého člověka, který tam chtěl říct něco na tu svoji obhajobu a oslovil ho slavná spravedlnosti. A soudce na něj zabručel. Hlejte, tady není žádná spravedlnost, tady je soud. Takže...
0: Takže tak to je.
1: Takže ano, a to právo si myslím, že to jsou ta konkrétní pravidla už, která nějakým způsobem mají vyhovovat těm požadavkům spravedlnosti a mají ji naplňovat. Jakmile se to od sebe odtrhne, tak to není dobře. A bohužel to někdy vidíme, že třeba i někteří ti soudci jsou natolik v zajetí toho formálního práva, těch pravidel, že zkrátka pro samá pravidla nevidí dost dobře to, k čemu jsou ta pravidla určena. Já třeba v tomhletom směru se docela těším a doufám, že i ten nový občanský zákoník, který od začátku letošního roku tady máme, že do určité míry uvolní právě těm soudcům ruce, že nebudou tolik striktně už vázáni jenom těmi formálními pravidly a že to všechno budou muset posuzovat i k tomu, jestli to souvisí se smyslem toho práva.
0: Tak stejně tak jako spravedlnost, tak právo je v Bibli zmiňováno mnohokrát a mnohokrát. A v různých kontextech jsme vybízeni, abychom dodržovali právo, abychom zachovávali právo, abychom dopřáli právo sirotkům a vdovám. Je toho tam skutečně hodně. Mám tady zase množství veršů, jenom některé uvedu. Ze žalmů. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. A nebo Bůh nás vybízí, to říká Izajáš prorok, toto praví Hospodin, dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Jak tomu rozumíš?
1: No, právě to, že ta boží spravedlnost má to konečné slovo, tak to je vlastně takovým bodem, takovou výzvou všem lidem, aby na tu spravedlnost dbali, aby to právo také dodržovali. A pořád si říkám, že hlavně tady jde o to právo právě ve smyslu spravedlnosti, nejenom o formální nějaké dodržování nějakých konkrétních psaných norem.
0: Potom je tady ještě slovo právo v kontextu, že máme na něco právo. To je zase další kategorie. A já jsem četla zajímavý článek, kde ten autor polemizoval s Biblí a mluvil o tom, že se tam nedočteme nic, že by člověk měl nějaká práva. Že prý všechna přikázání a zákony diktují jen samé povinnosti. A teď tady říká, nikoli právo na život, nýbrž nezavraždíš. Nikoli právo na majetek, nýbrž nepokradeš, nikoli právo na dobrou pověst, nýbrž nepromluvíš křivého svědectví a tak dále.
1: No já musím říct, že s tímhletím kritickým názorem naprosto souhlasím. Skutečně Bible sama o sobě staví tu rovinu nároků člověka na tu reálnou úroveň. Člověk nemá sám od sebe právo na nic, ničím se o to nezasloužil a to jeho právo vlastně a všechno, co dostává, to je darované. Je to podle mého názoru tak, je to sice paradox, ale de facto, jakožto hříšníci, máme opravdu právo jenom na trest, na smrt. To je naše jediné právo. A pokud tedy tohle to bylo překonáno, pokud to pán Bůh tedy se rozhodnul nějakým způsobem proměnit, tak nám to dává ne proto, že bychom na to měli právo, ale proto, že je naprosto svrchovaně dobrý.
0: Takže nemáme právo.
1: Já jsem přesvědčen, že nemáme slyšíme. Právo. Neradi to slyšíme. Pravda je, že všechna ta lidská práva, všechno to, o čem mluvíme jako o lidských právech, tak se vlastně ale zrodilo právě z toho, že nás Bůh nějakým způsobem obdaroval. Z toho právě vyrostla ta lidská práva ve smyslu spravedlivého uspořádání společnosti. Ta tím samozřejmě nezavrhuju.
0: Takže když hovoříme o tom, že máme na něco právo, možná si tím víc můžeme uvědomit, že v dnešní době, kdy se o tom hodně mluví a mluví se o tom, že každý má právo na svůj názor, každý má právo na to a na ono, že je to poněkud posunuté.
1: Ano, určitě. Dokonce já si v téhle souvislosti vzpomínám na úryvek jedné vánoční písničky, která říká, vždyť se Bůh vzdal svých práv.
0: A když se Bůh vzdal svých práv, to už je něco.
1: To ano.

0: Rádio 7, pořad fortepiano, které se chýlí ke svému závěru. U mikrofonu Lenka Malinová a právník Jan Lučan. To je to, co právě teď posloucháte. Právo a spravedlnost, kdybychom chtěli probrat nějak zevrubně, tak by nám možná nestačil ani týden, souhlasíš?
1: Docela určitě.
0: Dotkli jsme se jenom takových nejzákladnějších věcí, které jsou spojené s naším dnešním tématem, a to věcí zcela zásadních, při kterých jsme vycházeli z Bible. A zbývá tedy samotný závěr, ve kterém bychom chtěli povzbudit. Ještě si řekněme, že existuje občanské sdružení, dnes již Spolek křesťanských právníků. To je možná také důležitá informace pro ty, kteří by potřebovali nějak pomoc poradit, tak se tam mohou obrátit, je to tak?
1: No, ne tak úplně, protože na to nejsme přímo vybaveni, abychom mohli kompletně pomoci. Některé lidi nasměrujeme tam, kde se jim pomoci
0: a to je důležité
1: může
0: také
1: dostat, to určitě. Jinak my jsme se začali scházet, nebo to sdružení vzniklo proto, aby se více poznávali křesťanští právníci z různých církví, z různých denominací a také z těch různých právnických profesí.
0: Co je tedy hlavním záměrem tady této iniciativy?
1: Hlavním záměrem, proč to vzniklo, je právě to vzájemné povzbuzování, informování a do určité míry příprava právě na to, abychom alespoň v některých věcech mohli třeba sloužit nějakému směřování třeba křesťanů navzájem rozhádaných nebo problémů třeba i mezi církvemi nebo uvnitř církví. A abychom také mohli nějakým způsobem právě i nasměrovat pomoci třeba aspoň nějakou tou základní radou těm, kteří ji hledají.
0: Vy také pořádáte nějaká setkání, která jsou otevřena snad veřejnosti, nebo nejsou?
1: Ano, takhle. My to nikde nezveřejňujeme, ale určitě nikoho nějak neodmítáme. Pokud se o tom lidi nějakým způsobem dozví, tak až do možností, které je dáno kapacitou těch setkání, tak to umožňujeme. Sami si zveme právě nějaké zajímavé hosty. Teď právě chystáme do Prahy setkání, kam jsme pozvali profesora Jana Sokola, tak se na to už také všichni těšíme.
0: Tak to je jenom taková jedna zmínka, protože tady toto sdružení, dnes již Spolek, je také spojeno s tvým jménem, že jsi stál u zrodu, že?
1: Ano, ano.
0: Tak to jenom, aby byly ty informace ohledně tvého jména úplné. No a co říci na závěr, nějaké povzbuzení?
1: No, v každém případě bych rád povzbudil všechny, kdo i uprostřed všelijak pokroucené spravedlnosti, pokrouceného práva, kdo nadále usilují

Máme za sebou 14 hodin a vyladíte Křesťanské rádio 7. Před námi je relativně živá hodina, ve které budete mít prostor napsat si nebo zavolat o písničku chválu podle své volby. Ještě než ale samotné písničky na přání odstartují, tak se podíváme na přehled pořadů pro odpolední vysílání.

Když si na sebe nakládáme nové a nové starosti, obvykle jim věnujeme čas odpočinku. Pokud čerpání a vydávání se dostává do nerovnováhy, blížíme se ke katastrofě. Co dělat, když máme den rozpočítaný na minuty a povinnosti se na nás hrnou? Snad vám pomůže zamyšlení Věry Pelijové 15 minut po 3. hodině. Do našeho života přicházejí zkoušky a těžkosti, ale máme od Boha síly je snášet, projít a projít jimi. Pozbuzení k vytrvalosti přináší apoštol Petr v 15 hodin 45 minut. Asi každý z nás se občas rád ukryje v davu, kde je bezpečno a klid. Jenže cesta životem je pro každého člověka jiná. Sice na ní nacházíme spoustu podobností, ale ve výsledku řešíme odlišné křižovatky, jiná úskalí a každý z nás zkrátka šlape po své vlastní ose. O tom, jak na této naší osobní cestě obstát, bude řeč v třetí části archivního seriálu Lukáše Targoše v pořadu Překročit hranice. Poslouchejte po 4. hodině. Před několika dny spatřila světlo světa nová kniha z nakladatelství Hisland. Představíme si ji v záznamu z dnešního ranního telefonátu v 16.30. Po 17. hodině se v pořadu Korálky vydáme za příběhy hebkých a huňatých oveček. Nakoukneme do jejich světa a povíme si o nich něco nového. Ježíš Kristus je prostředníkem, který přináší odpuštění všech hříchů a zároveň pomocníkem při studiu písma. Nechme tedy promlouvat samotné písmo. I k tomu vybízí další část Bible Guidu, kterou si poslechněte v 6 večer. Tolik z pořadu pro následující hodiny a za chvilku už jsou tady slíbené písničky na přání.

0: začínají písničky na přání, tedy hodinka, kdy budeme hrát podle vás. A pokud chcete, aby i vaše písnička na přání zněla vysíláním, tak se neváhejte ozvat. Tady jsou kontakty.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Máme tady první písničkové přání a nebývá to úplně zvykem, ale dvě naše posluchačky, konkrétně Milena a Iva, vybrali úplně stejnou písničku a navíc, aniž by o tom věděli, tak si ji posílají navzájem. Vybrali písničku Jeruzaléme od Jiřího Zmoška a já ještě dodám, že ji posílají nejen sobě, ale také Radce, Mílovi a nám tady do rádia, zkrátka všem. Moc děkujeme a věřím, že potěší.

Pro posluchačku Ivu poputuje i ta další písnička, o kterou si napsal náš posluchač Míla. A Ivě posílá radostný pozdrav, který tady ráda přečtu. Radostný pozdrav ze srdce starého posílá dědeček Ivě i všeho dobrého, píseň o naději človíčka věrného. Ač vzdálenost nás na dvě strany dělí, však boží láska ví, že nás ta uchová cit stejně vřelí. Na věčnosti snad se sejdem, snad. Dědeček starý z Vizovic, milé Ivě, která na mne moc pamatuje, když písně na přání se hraje. Prosí o píseň, má naděj na tom spočívá od křesťanů Ostrava. A děkuje. Zdraví Míla. A tak já posílám Ivě tuhle písničku, věřím, že ji potěší.

Posloucháte Rádio 7, na kterém právě probíhají písničky na přání a dneska to vypadá, že to bude poměrně nabité. Tak rovnou pošlu další písničku, o kterou si na náš WhatsApp napsala posluchačka Zuzka a chtěla by zahrát písničku Bůh je záštita má její nejlepší kamarádce Raduš. Tak písničku posíláme.

0: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
1: O další písničku na přání si zavolal také posluchač Jirka a přeje si zahrát písničku od Tobyho Maca Help is on the way. Tak přání plníme i pro Jirku.
2: Maybe midnight or midday, never early, never late.

O další písničku napsal náš posluchač Lukáš, napsal nám na WhatsApp a nemohl jinak, než poprosit o zahrání písničky Uprostřed nás, což je písnička, která nás provázela na letošním ročníku festivalu United. Písničku posílá jednak nám do rádia, ale taky všem posluchačům.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Na Rádiu 7 právě probíhají písničky na přání a ještě máme před sebou nějakých necelých 20 minut a máme tady další písničkové přání, o které si napsal posluchač Jiří a přeje si o zahrání písničky Pensaba en ti. Jedná se o španělskou písničku zpěvačky, která se jmenuje Marcela Candara.

Ještě naposledy vyzvu k tomu, abyste nám napsali nebo zavolali a napsali si nebo zavolali o svoji písničku na přání. Můžete nám napsat například SMS-kou na čísle 608 566 773 nebo nám napište e-mail na adresu studio@radio7.cz.

Tohle byla písnička hlavně o víře, která zůstává, i když Bůh neudělá to, o co ho člověk prosí. A vzhledem k tomu, že zatím další žádné písničkové přání nedorazilo, tak posílám písničku všem Radimům, kteří dnes slaví svůj svátek.

I po 15. hodině se vám od mikrofonu Rádia 7 hlásí Aneta Lofítková a zvuk chvíli stišení. Bible nás vyzývá, ať se modlíme neustále, ať podpíráme jeden druhého, neseme břemena druhých. A tak to chceme dělat i teď v následujících minutách, kdy chceme do Božích rukou svěřit ty, kteří nesou těžká břemena a jsou součástí zkoušek. Pojďme se za ně modlit.

Tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. Bože můj, v tebe doufám. Kéž nejsem zahamben, kéž nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, ti, kdo na tebe očekávají, se stydět nemusejí. Budou se stydět ti, kdo bezdůvodně jednají věrolomně. Pohleď na mě a smiluj se nade mnou, protože jsem osamělý a zkroušený. Soužení mého srdce se množí, vyveď mě z mých úzkostí. Chraň mou duši a vysvoboď mě, ať nejsem zahamben, vždyť hledám útočiště v tobě. Tak těmito verši z Žalmu 25 chceme pozvedat svůj hlas k tobě, Bože, volat k tobě jako k tomu jedinému největšímu útočišti, které můžeme mít. Díky za to, že máš celý vesmír ve svých rukou, celou zemi, každý jeden stát na ní a vidíš do srdce každého člověka. Vidíš, co každý člověk prožívá, jestli je v něm nějaká bolest, těžkost, smutek. Tak prosím, podpírej ty, kteří teď nejvíc právě tvoje pohlazení potřebujou. Buď se všemi, kteří jsou uprostřed válek, kteří čelí zlu, každý den musí se schovávat, nebo jsou třeba pronásledováni pro tvé jméno, tak se jich, Pane, prosím, dotýkej. Dávej to ujištění, že jsi s nimi, že jsi na ně nezapomněl, ale že je držíš a že nejsou v tvých očích jedno, že je máš stále na paměti, na srdci. Tak jim dej, prosím, sílu vytrvat v těchto těžkých zkouškách. Podpírej je, pohlaď je tam, kde je to potřeba. A je-li to tvá vůle, tak tě prosíme, aby ty různé konflikty mohly skončit. Aby lidé ze světa a ti, kteří to způsobují, hlavně začali hledat tebe. Tak je, Pane, prosím, drž. Amen.

0: Tohle byla ještě písnička, která se nevešla do hodinky písniček na přání, o kterou si napsal Honza ze Švýcarska. A za chvilku je tady biblická úvaha. Co dělat, když máme den rozpočítaný na minuty a povinnosti se na nás hrnou, snad vám pomůže zamyšlení Věry Peliové.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Bůh mě ten den zastihl v podobné situaci jako dny, týdny, ba měsíce předešlé. Den rozpočítaný na minuty, logistika činností, povinností, úkolů. Na jedné straně robot bez radosti, na straně druhé duše trpící. Žena v pasti výkonu, rychlosti, účelnosti. Taková lokomotiva, co táhne a nevypouští páru. A ten den jsem najednou viděla, že přestávám zvládat běžné věci. Že k únavě a vyčerpání už nemusím uběhnout kilometr, ale jen 10 metrů. Že mi stačí jen pár úkolů denně a už nemůžu. Že jen představa věcí, které mě čekají, mi podráží nohy. Že moje kapacita pomalu, ale jistě za delší dobu rapidně klesla. S nepopsatelnou tíhou jsem ráno seděla v koupelně a sbírala odvahu odžít další den. Co mám dělat? Na nic nemám sílu. Vnímala jsem vlastní selhání a nebyla jsem schopná se ve své situaci vyznat. A do toho zmatku mi Bůh vložil obraz nádrže. Takového objemnějšího sudu, ve kterém je voda. Hladinu vody řídila síla přítoku a odtoku. Nádoba se plnila, když byl silnější přítok, a vyprazňovala, když převládl odtok. Jak prosté. Začala jsem chápat, že moje emoční nádrž funguje na stejném principu. Když sílí odtok, musí sílit i přítok, aby se hladina udržela. Odtokem by mohly být všechny řešené starosti, opečovávané vztahy, splněné úkoly v zaměstnání, péče o domácnost, služba v církvi a tak dále. Ale co je přítokem? To, co mě dobíjí, naplňuje, dává radost a pocit štěstí. Určitě modlitba a slovo povzbuzení, určitě společenství přátel. Taky jdu ráda do přírody a čtu si. Miluji všechno výtvarné, od výstav po vlastní tvoření. Miluji čas, který mám v tichu a nemusím ho počítat na minuty. A jak tak přemýšlím, zjišťuji, že ačkoliv mé odtoky za poslední 3 roky vydatně zesílily, udělala jsem velmi nelogické kroky. Postupně jsem utáhla všechny přítoky na minimum a nebo na úplné zastavení, protože mi přišlo, že na ně nemám čas, že musím víc to nebo ono. Nádrž se vyprázdnila. A já se divím. Ale není čemu. Budu mít ještě někdy možnosti a kapacitu, kterou jsem mívala. Ten den jsem udělala sebezáchranné rozhodnutí, jehož význam jsem začala chápat později. Každý týden chci věnovat 1,5 dne sobě. Zcela sobě. Budu dělat něco zdánlivě zbytečného, co mi však jednoznačně přináší radost a na co se budu těšit. Bude to takový čas jen tak radosti před Bohem. Není to malicherné? Takové nic? Nepohrdej dnem malých začátků, napadlo mě z Božího slova a dala jsem se do toho. A výsledek? Bůh neskončil u mě a u mého stolu s kávou, čtením knihy či tvořením. Chtěl jít dál. Vrátil mi kapacitu sil, otevřel přede mnou svůj plán a řekl: ve tvém okolí jsou ženy, které podobně jako ty potřebují odpočinutí svým duším, potřebují radost. Chci jim sloužit tím, co těší i tebe. Běž. A tak jdu. Se skupinou žen připravujeme odpočinkové podvečerní kavárny pro ženy z okolí. Někdy mluvíme o tom, co ostatní zajímá, jindy tvoříme. A jeden z mnoha posledních rozhovorů se ženou, která přišla mezi nás, začínal téměř doslova takto. Co mám dělat? Mám den rozpočítaný na minuty, logistika činností, povinností a úkolů. Připadám si jako robot bez radosti. A já ji mohla obejmout a říct: tak to jsi tady dobře, má milá.

kapela Rent Collective a píseň Alabaster. Název odkazuje na alabastrovou nádobu s drahým olejem, kterou žena podle evangelia rozbila a olejem pomazala Ježíše. V té době ten olej bylo něco velmi cenného a její gesto symbolizovalo, že Ježíši dává to nejcennější, co má. Tak ať to i nás vede k takové pokoře před Pánem Bohem odevzdat mu úplně všechno, co máme.

Ještě znovu připomenu, kdo dneska slaví svůj svátek. Tak dneska v kalendáři najdete jméno Radim. Jméno vzniklo patrně zkrácením slovanského jména Radimir, ačkoliv není vyloučeno, že jde o tvar slovesa raděti, čili starat se. Mohli bychom tedy říct, že Radim je starostlivý. Podle jiného výkladu je však základem slovo rád, ve významu ten, kdo má rád mír, svět, nebo také radostný či radující se.

Máme 15 hodin, 45 minut a svůj prostor dostává čtení z Bible. Pokud chcete, můžete si v Bibli nalistovat 1. Petrovu 4. kapitolu. Číst bude Josef Sommer.

Když tedy Kristus tělesně trpěl za nás, vyzbrojte se i vy stejným odhodláním. Kdo prožil tělesné utrpení, skoncoval s hříchem. Takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. Už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané, života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě. Když už se s nimi nevrháte do bezbřehé prostopášnosti, je jim to divné a pomlouvají vás. Jednou však musí složit účty tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví. Ačkoliv byli jako lidé v těle odsouzeni, v duchu jsou živi u Boha. Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám. Především si ale zachovejte vzájemnou lásku. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar. A tak si jim navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků. Amen. Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla. Není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení. Vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí. Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží, jemuž se oni rouhají, ale vy jste na něj hrdí. Ať nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj, jako zločinec anebo udavač. Trpí-li však za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale chválí za to Boha. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? Je-li spravedlivý, stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem? Ať proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání.

Poslední verš krásně uzavřel čtvrtou kapitolu z první Petrovy, kterou četl Josef Sommer z překladu Bible pro 21. století. A ten verš nám připomněl, že život s Pánem Ježíšem není nebo nemusí být vždycky procházka růžovou zahradou. Není to zaslíbení, že se nám vždycky ve všem bude dařit a že nebudeme prožívat bolest a trápení. Ale alespoň pro mě osobně je to takovým pozbuzením, že stojí za to trpět, bude-li to Bůh chtít a bude-li to jeho vůle chtít. Pán Ježíš nám za to všechno totiž stojí, za všechno to trápení, to soužení, kterým třeba si procházíme nebo třeba budeme procházet. A tak nás chci pozbudit, ať i dnes při všem, co prožíváme, ať cítíme, jak dobrý a milující Bůh je a ať cítíme potřebu za ním utíkat, jemu vše svěřit a jemu důvěřovat.

Bylo 16 hodin a vstoupili jsme do poslední části odpoledního vysílání. Čekají nás pořady Překročit hranice a také záznam z dnešního ranního telefonátu. Teď už Překročit hranice. Pěkný poslech vám přeje Aneta Lofítková.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde pokračujeme v sérii Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v těchto 4 týdnech si povídáme o tom, jak si naši cestu můžeme užít. Dnešní část má název Pěšinky k Bohu. Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Je-li náš vztah s Bohem cestou a ne jednotlivou událostí, pak to zcela jistě mění naše očekávání o spojení s Bohem. Takovému spojení my říkáme modlitba a jedná se o dvoucestnou komunikaci, kdy my mluvíme k Bohu a On mluví zase k nám. Minulý týden jsme si řekli, že život není jedna velká událost, ale spíše je to cesta skládající se z různých okamžiků. Každý z nás je někde na své cestě životem a dokonce se vědomně nebo nevědomně vymezuje vůči Bohu. Zdá se, jako by Bůh byl v centru každého života a každý člověk se vůči němu vymezuje, ať už pro něj nebo proti němu. A svým způsobem nezáleží tolik na tom, kde se právě na své cestě k Bohu nacházíme. Mnohem více záleží na tom, kam směřujeme. Zda k Bohu nebo od něj. Starozákonní proroci předvídali, že jednoho dne se lidé vrátí ke svému Bohu a Bůh se vrátí k ním. Jedna z takových pasáží je popsaná u proroka Izajáše, kde on napsal v 35. kapitole. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, Bůh přijde spasit. Tehdy se otevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepy se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek a tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro boží lid. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby byl pošetilec. Izajáš tady slibuje, že kdo půjde na boží cestě, nemůže zabloudit. My jsme si ale minulý týden řekli něco o tom, co znamená zabloudit, když nedáváme pozor na naší cestě. O čem tedy tady ten prorok mluví? Mluví o vztahu s Bohem. Jsme-li na jeho cestě, nemůžeme zabloudit, a to dokonce i kdybychom byli hloupí. Máme-li vztah s Bohem, pak z jeho cesty nezabloudíme. Pokud z boží cesty nemůžeme zbloudit, proč se zdá, že někdy je tak těžké Boha nalézt a spojit se s ním? Mnoho křesťanů vám řekne, že se necítí Bohu blízko, ale daleko, a to častěji, než by si přáli. Je to, jako by Bůh nás nechával žít samotné a ukázal se zcela nečekaně. Je-li Bůh blízko, proč ho více necítíme? Co když nevíme o hříchu v našem životě? Co když po Bohu doopravdy toužíme? Co když na něj děláme čas a přesto ho nevnímáme a necítíme? Možná je to proto, že jsme zatím nenašli svou pěšinku k Bohu. Pěšinka k Bohu, co to znamená? Možná jste to nikdy neslyšeli. Vždyť Ježíš přece jasně říká, že on je ta cesta. Jak by tedy mohla být ještě nějaká jiná pěšinka k Bohu? Ale já dnes nemluvím o tom, že k Bohu vedou různé cesty. Ano, jako křesťané věříme, že Ježíš je jediná cesta k Bohu a on je jediným způsobem, jak se s Bohem spojit. Ale také víme, že všichni jsme různorodé osobnosti. Někteří z nás jsou cholerici, jiní melancholici, někteří z nás jsou orientovaní na výkon, jiní na vztahy. Někteří z nás jsou samotáři, jiní zase typičtí týmoví hráči. A ještě jiní jsou konzervativně a lineárně založení, kdežto jiní progresivně a postmoderně. Zkrátka jsme jiní a máme různé způsoby, jak se učíme a jak vnímáme svět okolo sebe. A proto se také budeme lišit v tom, jak vnímáme Boží přítomnost a blízkost v našem životě. A tento náš způsob vnímání Boha se pro nás stává naší pěšinkou k Bohu. a my si dneska ukážeme několik typických pěšinek Bohu, jak se můžeme s ním spojit. První pěšinka je pěšinka vztahu. Na vztahové pěšince jdou lidé, pro které je téměř nemožné jít za Bohem sami nebo o samotě. Tito lidé se cítí blízko Bohu tehdy, když můžou objevovat Boha společně s jinými lidmi, můžou se s nimi sdílet o svých objevech. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu s dalšími lidmi, jsou opravdovými lidmi pro lidi a jako takoví jsou mnohdy pojítkem vztahu v církvi. Jsou to mnohdy vedoucí skupinek, a to ať už formálních nebo neformálních. Biblickým příkladem člověka, který se spojoval s Bohem spolu s jinými lidmi, byl apoštol Barnabáš, který kdekoliv přišel, pozbuzoval jiné křesťany ve své víře Boha. Druhou pěšinkou může být pěšinka intelektu. Na intelektuální pěšince jdou lidé, kteří předtím, než učiní jakýkoliv duchovní progres, musí do toho zapojit svoji mysl. Tito lidé rádi čtou knihy, studují a psaném slově se setkávají s Bohem. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu ve svém intelektu, jsou jako tank. V okamžiku, kdy pochopí nějakou pravdu, nic je nemůže zastavit. Jsou to mnohdy učitelé církvi a pilíře ochrany a stability. Byl to byl například apoštol Pavel, který pronásledoval křesťany, ale v okamžiku, kdy poznal pravdu, už ho nic pro tu pravdu nezastavilo. Další pěšinka může být pěšinka služby. Na pěšince služby jdou lidé, kteří se Bohu cítí nejblíže tehdy, kdy aktivně pomáhají jiným lidem. Nic se k Bohu nepřiblíží tolik, jako když vidí, že někomu v něčem pomohli. Zodpovězená modlitba, přivedení člověka ke Kristu, praktická radost a pomoc. Někteří, kteří se cítí blízko Bohu ve své službě, jsou nepostradatelnými lidmi v církvi. Jsou to ti, kteří dělají mnoho služeb, které nejsou vidět. Jsou motory služby. Byl by to byl například Timoteus. Další pěšinkou je pěšinka stišení. Na pěšince stišení jdou lidé, kteří se s Bohem spojí jak jinak než v tichu. Jsou jako zvláštní boží kmen křesťanů. Hodiny dokáží rozjímat nad nějakým tématem. Nevadí jim samota, lidé jsou spíš pro ně překážkou. Často jsou to modlitebníci, kteří ve skrytu a rozjímání jsou spojeni s Bohem. Lidé blízko Bohu skrze stišení jsou stělesněním svědomí církve. Jsou to lidé, kteří se modlí ve skrytu. Byli to byl třeba Simeon a Anna, kteří v chrámu očekávali na příchod Mesiáše. Další pěšinka je pěšinka aktivismu. Na aktivistické pěšince jdou lidé, kteří jsou nejblíže k Bohu tehdy, když stojí na hraně workoholismu. Nevydrží ani na chvíli posedět, jsou to opaky lidi ve stišení. Vidíte ten konflikt? Aktivisté budou lidi ve stišení považovat za líné, ale lidé ve stišení budou opovrhovat aktivisty jako nebezpečnými workoholiky. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu tehdy, když uvádějí věci do varu a chodu, jsou velkými inspirujícími motivátory. Tlačí věci kupředu. Bibli to byl třeba apoštol Petr. Další pěšinkou je pěšinka stvoření. Na pěšince stvoření jdou lidé, kteří se nejlépe dokáží spojit s Bohem v přírodě. Nikde se necítí Bohu tak blízko, jako když jsou obklopeni jeho stvořením. Lidé, kteří se cítí blízko Bohu k přírodě, dávají církvi větší obraz. Zvedají naše oči ze zaneprázdněnosti života na perspektivu věčnosti. Bibli takovým příkladem byl třeba Agur z Přísloví 30. kapitoly. A poslední pěšinku, kterou dneska chci zmínit, je pěšinka uctívání. Na pěšince uctívání jdou lidé, kteří jsou nejblíže k Bohu v čase uctívání a chval. Moc rádi zpívají Bohu písně, a to jak o samotě, tak v církvi. Ví, že Bůh přebývá na chvalách svého lidu. Lidé, kteří se cítí Bohu blízko skrze chválu, dávají církvi dimenzi nadpřirozeného božího působení. Vždy budou směřovat více nahoru než do strany, ale to je v pořádku. Díky tomu totiž vybudují závislost na Bohu. Biblickým příkladem byl například král David. Jak se ovšem můžeme spojit s Bohem skrze naši vlastní pěšinku? Dám vám několikrát na závěr. Za prvé, identifikuj svou pěšinku. Odmítni pokušení poměřovat se s jinými lidmi a jejich cestami. Odmítni pokušení vybírat si pěšinku, která by se tobě líbila nejvíce. zjisti to, co tě přibližuje nejvíce k Bohu. Je to četba knihy? Je to uctívání? Je to příroda? Je to samota? Co tě nejvíce přivádí k Bohu? Za druhé, praktikuj svoji pěšinku. Jakmile identifikuješ svoji primární cestu k Bohu, praktikuj jak nejvíce jen můžeš a rozvíjej se v ní. Najdi si na ní čas, oddíl si k ní místo, plánuj svůj čas a své aktivity podle toho. Za třetí, měj respekt ostatním pěšinkám k Bohu. Čas od času experimentuj i s jinými pěšinkami. Proč? Protože ti to dá možnost objevení něčeho nového a dá ti to možnost k osobnímu růstu. Jinými slovy, aby ses k Bohu přiblížil co nejvíce, praktikuj svou nejpřirozenější pěšinku, ale pak experimentuj s dalšími pěšinkami. A za čtvrté, pomoz ostatním najít jejich pěšinku. Přestan vyučovat svoji pěšinku setkání s Bohem jako jedinou cestu k němu a místo toho pomoz lidem objevit jejich způsob komunikace a uctívání Boha, ve které se oni dokáží nejvíce přiblížit k němu. Příští týden zakončíme naši sérii Cesta a povíme si něco o cestování na lehko. Zatím vám přeji pěkný týden a naslyšenou zase příště u poslechu Překročit hranice.

Premiéru dalšího dílu pořadu Překročit hranice můžete naladit v pondělí v 9:30. Tématem bude cesta. Cestovat nalehko.

Tohle byla píseň od Håka Nelsona o tom, že Bůh za nás bojuje. A blížíme se pomalu k 16:30 a to znamená, že svůj prostor dostane záznam z dnešního ranního telefonátu.

0: Detektivní dobrodružství se žvíkačkou v hlavní roli. Taková je knižní novinka Mistrovský podfuk z nakladatelství Hisland. A právě na ní si teď společně posvítíme s ředitelkou Hislandu Blankou Věškovou. Blanko, vítejte, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme nejdříve představit Mistrovský podfuk. O čem je a jaká hlavní témata otevírá?
1: Tak je to dobrodružný příběh partičky dětí, takže tam není jenom žvíkačka, ale jsou tam i děti. Je to pro čtenáře ve věku kolem tak asi 9 let a ten příběh odhaluje lež, rozkrývá podfuk. Ten hlavní děj se odehrává ve městě, do něhož přijede zámožný podnikatel Mr. Rich a vystaví tam zábavní pavilon, který je právě plný těch žvíkaček, toho motivu, který děti milují a který jim přijde lákavej. A slibuje obyvatelům města něco, co dosud nezažilo. Jenže, jak právě píšeme i v anotaci na konci knihy, tak každá žvíkačka se jednou vyžvíká a přichází tam právě pravda.
0: Žvíkačka je poměrně neobvyklou hrdinkou detektivního příběhu. Proč právě ona? A jakou roli v příběhu hraje?
1: Je to vlastně symbol lákavosti hříchu. Nejprve ta šťavnatost a určité nadšení, které je vidět, třeba mě k tomu inspirovala právě dcera, která miluje automaty na žvíkačkách. A především ty žvíkačky z toho automatu, když si vezmete, tak po chvíli se úplně vyžvíkají a ztratí barvu a člověk má žízeň. Potom se to ještě třeba někam nalepí, začne to nabalovat špínu, někomu s tom můžeš ho zamotat i pak do vlasu, známe to u dětí. A tak mi přišlo, že tohle je zrovna taková krásná symbolika toho, jak vlastně dětem ukázat, co způsobuje hřích a že to není něco, co je na začátku černý a prostě na první pohled takový jako ošklivý, ale naopak, že je to lákavost.
0: Dostali jsme se k poselství té knihy, biblickému poselství. Jak ho mohou čtenáři postupně objevovat?
1: No, v tom příběhu je ukryto spoustu symbolů. Fakt je, jako bychom se snažili, aby každá věta, každá myšlenka a i každá ilustrace tam měla něco, co přináší. A je tam ukryté celé evangelium, jo, ale jsou tam i třeba drobné detaily. Já nevím, pro příklad, je tam vykreslen Ježíšův charakter, je tam postava pošťáka Mátěry, který symbolizuje právě Ježíše a vlastně třeba takový detail jako jeho botník, který vlastně je velmi pestrý a ukazuje na to, že navštěvuje každého, že chodí do všech kultur, nebo místo, kde bydlí, tak vlastně je přístupné jenom skrz, trošičku si musíme jako zout boty a musíme jít po takové lávce, která je svěšená do vody a to symbolizuje nějaké očištění. Nebo například je tam právě ten Mr. Rich, který znázorňuje zlo, a to je takovej lichotič, který si neustále převléká, který má sako s vycpávkama, aby vypadal jako větší a vysoký cylindr, nosí rukavičky, aby se neušpinil. Tak i v těch ilustracích je fakt spoustu symboliky, ale celým tím příběhem se line poselství evangelia.
0: Jak to tak poslouchám, tak si říkám, že asi ta kniha není určena jenom dětem z křesťanského prostředí, že může oslovit i ty, kteří možná se svou vírou zatím nemají nějaké zkušenosti. Pro koho je určena?
1: Ano, je určena úplně pro všechny, i vlastně pro děti z nevěřících rodin. My jsme třeba i na tu knihu teď dělali příměstský tábor, kde z větší části byly děti z nevěřících rodin. Tam jsme třeba se víc zaměřovali na lež, ve smyslu reklama, nebo co nás teď ovlivňuje, abychom si trošičku taky třídili informace. A jak říkáte, je to nejen pro děti, já si myslím, že to je fakt hodně i pro rodiče a vlastně pro celé ty rodiny, aby právě se mohli spolu o těch věcech bavit.
0: Uvádíte, že kniha má pomáhat rodičům a dětem otevřít společnou diskuzi. O čem byste si přála, aby se po jejím přečtení doma začali bavit?
1: Tak těch témat je tam právě víc. To hlavní poselství a to hlavní téma je vlastně to, jak poznám pravdu, jak poznám lež. Ale jsou tam i témata jako hned na začátku třeba o různosti lidí, o identitě, protože ten příběh, jak jsem říkala, se odehrává ve městě a to je rozděleno do 4 čtvrtí a tam bydlí úplně specifičtí obyvatelé. Ale celá ta kniha prakticky je o duchovním boji, jestli tomu vůbec věříme, jestli si to připouštíme. Je tam velmi popsaný moment rozhodnutí, kde ten hlavní hrdina teda jako přiznává, že udělal chybu a chce hledat tu pravdu a tak to přináší otázku, čeho se bojíme, proč to je pro něj tak těžký. Takže těch témat je tam opravdu hodně.
0: Těch témat, jak říkáte, je tam hodně, je tam spousta motivů. Který z těch motivů je vám blízký nebo který je takový ten váš?
1: Celou tu knihu vlastně jsem napsala právě s tím záměrem ukázat na tu lákavost a nebezpečnost hříchu. Takže tady ta věc je, ta hlavní myšlenka té knihy i ten název je pro mě asi to úplně nejdůležitější. A jsem strašně moc ráda, že se nám daří to nějakým způsobem dětem předávat. I teď jsme byli například na festivalu United a vlastně ta kniha je hodně i pracuje s barvami. Ta růžovost těch žvíkaček vlastně, nebo ta růžová barva je taková symbolická pro tu knihu a my jsme úplně i celý ten festival tak zaplavili tou růžovou barvou. Tak si myslím, že se nám daří vlastně dětem tuhletu myšlenku předávat i tak jako vizuálně.
0: Před pár dny skutečně mohli návštěvníci festivalu United poznat mistrovský podfuk na vlastní oči. Setkala jste se už s nějakou zpětnou vazbou?
1: Setkala, bylo to moc milý, to je vždycky hrozně milý pro tvůrce vidět reakce a slyšet. Třeba jedna maminka mi napsala, nebo nám do týmu napsala, že měli hroznou radost, že se synem samostatně, ono to totiž nikde ta symbolika zatím vysvětlená není, možná třeba něco pak na to ještě uděláme, ale že rozkryli to, že ten pošťák Mátěra, že je vlastně Mátě rád, což je Ježíš. Říkala mi o tom, že její syn byl plný emocí, když to dočetli a že se potřebovali vracet ty každé kapitole. Viděla jsem i tam sedět asi dvě děti na lehátku, jak si opravdu tu knihu četli, což si myslím, že je dneska teda jako velký úspěch. Pak maminka jedna mi napsala, že si žádala písničku, protože my jsme k tomu složili takovou pavilonovou písničku, která se používala právě na Unitedu na divadle. A možná ještě vlastně jedna věc, což může být i taková pozvánka pro posluchače, my i k té knize, protože bychom chtěli, aby opravdu děti do ní vstoupily a zažili ji nějakým způsobem, tak máme například růžový opravdický automat na žvíkačky, který je k zapůjčení. A právě jedna maminka mi včera říkala, jestli bychom jim to nezapůjčili do sboru, že by se na to udělali nějaké odpoledne, tak i tohle je vlastně možnost a příležitost třeba i pro posluchače, aby do té knihy víc vstoupili zážitkově.
0: Děkujeme za toto dílo, děkujeme za tento projekt, děkujeme za knihu Mistrovský podfuk. No a přejeme, ať se dětem knížka líbí. A také děkujeme za rozhovor.
1: Také děkuji, mějte se krásně.
0: Mistrovský podfuk představila ředitelka Hislandu Blanka Ješková.
2: Tohle byl záznam z dnešního ranního telefonátu a pokud třeba máte o knížku zájem, tak navštivte webové stránky hisland.cz. A vzhledem k tomu, že se jednalo o knihu pro děti, tak dětem posílám i tu následující písničku.

Posledních několik minut nás dělí od 17. hodiny, kdy na Rádiu 7 odstartuje další díl Korálku. Zvu tedy hlavně všechny menší děti k poslechu. A ode mě je to pro tuto chvíli všechno. Ráda jsem vás provázela dnešním dnem, dnešním vysíláním a moc děkuju, že jste byli a jste součástí Rádia 7. Děkuju za vaši přízeň a podporu. Mějte požehnaný zbytek dne.

0: Slyšeli jste to také? A poznali jste, kdo to byl?
1: Ano, už je to tak.
0: Bylo to ovčí stádo. A v něm ovečky, možná i beránek a také malá jehňátka. Ovečky jsou zvířátka, která mají tělo pokryté měkoučkou vlnou a ta skvěle hřeje. A hlavně proto lidé ovečky chovají. Vždy na jaře, když už svůj tlustý kožíšek ovečky nepotřebují, protože začíná být teplo, je lidé ostříhají a pak z té vlny vyrábí teplé ponožky, šály, svetříky nebo třeba deky. Nejčastěji ovečky najdeme na loukách, kde se rády pasou na zelené trávě, květinách i bylinkách. Ovce žijí ve stádu. To znamená, že jsou nejraději s ostatními ovečkami pohromadě. Vždycky je hlídá pastýř nebo šikovný ovčácký pes. To proto, aby se jim nic nestalo. A víte, že ovečky nejsou jen bílé? Někdy mají vlnu šedou, hnědou, černou nebo třeba i skvrnitou. Představte si, že ovečky se umí navzájem volat. Každá ovečka má totiž svůj vlastní hlas. Další zajímavostí je, že si ve stádu ovečky vybírají své nejlepší kamarády a pak s nimi tráví nejvíc času. Pasou se spolu, odpočívají vedle sebe a někdy se hladí i hlavou. Když je jejich kamarád pryč, mohou být i smutné. Ovečky jsou totiž společenská

0: Osamělá ovečka. Na jihu Moravy, hodně nízko, vlastně až na samých hranicích, leží městečko Zvířátkov. Je to městečko jako dlaň. Vévodí mu svatý kopeček. Podíváte-li se kousek doleva, uvidíte Turold. Uprostřed městečka, skoro vedle zámku, stojí kozí hrádek. A na zcela opačném konci leží nenápadný kopec, který se jmenuje Šibeník. Byl podzim. Sluníčko ještě krásně svítilo, na trávu padaly zlatavé, rudé i oranžové listy. Dva malí kozlíci, Matyáš a Jeremiáš, si spolu hráli nedaleko kozího hrádku. Běhali, poskakovali, křičeli, pošťuchovali se, jak už to malí bráškové dělají. Když tu se Jeremiáš zarazil a povídá:
1: Koukej, tam, kdo to je?
2: Nevím, ale je moc hezká, šepnul Matyáš a také zpozorněl.
0: Na kraji u cesty postávala malá bílá ovečka. Byla moc hezká. Pozorně si kozlíky prohlížela a pak se představila.
1: Ahoj, já jsem Betinka. Vy jste bráškové?
2: Já jsem Matyáš a tohle je Jeremiáš. A kde bydlíš, Betinko?
0: Betinka kozlíkům vysvětlila, že bydlí hned kousíček za městem, na kraji kukuřičného pole. Stojí tam malý dřevěný domek.
2: Já jsem totiž úplně sama. A tak mi bývá někdy smutno,
0: pokyvovala bílou kudrnatou hlavičkou.
2: Jak to sama? Vyptával se Matyáš. Prostě nikoho nemám.
0: Jeremiáš se do toho vložil.
2: Poslouchej, Betinko, nechceš si s námi někdy hrát?
1: Moc ráda, ale až zítra, dnes už je pozdě a já nechci jít domů po tmě.
0: Kozlíci se rozloučili.
2: Tak ahoj, těšíme se na zítra.
1: Tak ahoj, taky se těším,
0: zamávala jim Betinka a odcházela ke kukuřičnému poli. Doma na kozím hrádku už je čekala koza Líza a dělala si o své dva kozlíky veliké starosti. Jak uslyšela klapnout vrátka, hned spustila.
2: To je dost, že jdete. Kde pak jste se tak zdrželi, uličníci?
1: Dobrý večer, maminko, my máme novou kamarádku,
0: volali kozlíci, sotva vstoupili do dveří.
2: Přeji si, abyste chodili domů včas. A vůbec, od zítřka už ani na krok.
1: Ale maminko, proč pak nás trestáš? Vždyť jsme se nikde netoulali,
0: podivil se Matyáš. Koza Líza tedy začala u večeře vyprávět. Na zvířátkovském náměstí u Kašny potkala krávu Stračenu. Vlk Lump se prý vrátil do kraje, povídala paní Stračena. Všechna zvířátka si musí pečlivě hlídat své domovy a malá zvířátka by vůbec neměla chodit ven samotná a už vůbec nedaleko. Je to nebezpečné.
2: Však jste už jistě slyšeli, čeho je ten vlk Lump schopen.
0: Jeremiáš se dal do křiku.
1: Maminko, maminko, to je strašné. My jsme si našli novou kamarádku.
0: Matyáš se přidal.
1: Je to malá ovečka a jmenuje se Betinka. Maminko, co budeme dělat? Co si sama počne proti vlkovi?
2: Jak bychom jí, maminko, pomohli?
0: Mudrovali kozlíci. Koza Líza si v té chvíli rady nevěděla, ale v jedné věci měla jasno. Ráno je moudřejší večera. Půjdou pěkně spát a druhý den se uvidí, co se dá pro malou Betinku udělat. V měsíčním svitu se kolem kozího hrádku mihl temný stín. Vlk Lump se plížil pod okny a vyslechl celý rozhovor.
3: Vrrr. Takže ta ovečka nikoho nemá. Kde pak asi bydlí? Kde pak asi přebývá? Musím to vypátrat. Vrrr.

0: Druhý den vyrazila koza Líza do města. A hned na náměstí, zrovna u staré kašny, div do ní nevrazila kráva Stračena. Dobrý den přeju, paní Stračeno, jak se daří? Stračena spustila svůj obvyklý nářek.
1: Dobrý, dobrý, inu jak by se dařilo, jsem už dlouho sama. Děti mi chybí, však víte, někdy je mi tak teskno, že bych až žalem bučela, bú, bú, celé městečko by to slyšelo.
0: Koza Líza dostala báječný nápad. Paní Stračeno, jsem moc ráda, že jsem vás dnes potkala, jestli pak víte o té malé ovečce. Bydlí úplně sama tam za nádražím v kukuřičném poli. Betinka se jmenuje, je také osamělá, podobně jako vy. Stračena pokračovala ve svém nářku, jako by byla hluchá.
1: Bú, bú, bestelátka, to není žádná radost na světě. Jak chybějí děti, i to zvíře snad už ani není zvíře.
0: Koza Líza se nevzdávala. Paní Stračeno, povídám, Betinka, taková maličká ovečka, bé, bé. To pro ní není dobré žít sama, je ještě malá. Však jste mi sama povídala, že se ve městě objevil vlklump. Není-liž pravda? Stračena se rozhněvala. Aj, darebák jeden, kdy si mi celou zahrádku podupal a mléko z díže vypil, je to hladový darmošlap, zloděj a lhář.
2: Ani kráva, ani koza netušili, že je za šplouchající kašnou poslouchají dvě veliké, tmavé, chlupaté uši.
3: Vrr, co to říkali? V kukuřičném poli? To jsem potřeboval vědět.
0: Stračena pokračovala v rozhovoru.
1: Co jste to povídala, paní Lízo, jaká batika?
0: Betinka, Betinka, paní Stračeno, potřebuje, aby se jí někdo ujal. Je úplně sama. Kráva kývala velikou hlavou, až se jí zvonec na krku rozklinkal.
1: Iba, samota je hrozná věc, tak s pánem Bohem, paní Lízo, s pánem Bohem.
0: A vydala se dolů městem. Ach, někdy je to s ní opravdu těžké, ulevila si koza Líza. Ale jinak je to dobračka. A spěchala za kozlíky na kozí hrádek. Jméno Betinka však krávě Stračeně vrtalo hlavou celou cestu k domovu. Bylo jí tak smutno, ale přijmout do domu ovečku? Kdyby tak malé telátko, to by se nerozmýšlela. Co pak vůbec někdo ví, jak se vychovávají ovce? Na druhou stranu je to ještě mládě, malé a bezbrané, nemůže zůstat bez pomoci. No což, už ví, co udělá. Půjde se za tím mládětem podívat. Jehně nebo tele, jisté je, že někoho potřebuje. Stračena se vydala na cestu, přestože už byl večer. Ovečka Betinka se ve svém domku už ukládala k spánku. Když tu najednou tuk, tuk, tuk, Betinka se zaradovala. Někdo k ní jde na návštěvu. Možná to budou její noví kamarádi. Zcela bez rozmyslu otevřela dveře a neštěstí bylo hotovo. Vlk lump pafl, chňapl ji do zubů a vytáhl z domečku. Ovečka chtěla volat o pomoc, ale strach jí tak sevřel hrdlo, že nemohla vydat ani hlásku. V tom se na kraji kukuřičného pole objevila kráva Stračena. A teď to vidí. Vlk lump vleče nebohou ovečku pryč. Stračena se rozlobila.
1: Já to věděla, já to tušila, ty zloději jeden, to bys chtěl ukradnout jehňátko.
0: Stračena dusala proti vlkovi a zavelela.
1: Hned ty pusť, lumpe, chceš, abych tě nabrala na rohy?
0: To vlk lump tedy nechtěl.
2: On zas tak velký hrdina nebyl. Pustil malou ovečku, vzal nohy na ramena a pelášil pryč směrem k šibeňku.
1: Pomoc, křičel vlk, kdo pak kdy viděl tak velikou krávu, zachraňte mě.
2: Zbyl po něm jen oblak prachu nad kukuřičním polem. A jak to bylo dál? Stračena se Betinky ujala a vzala ji k sobě. Když oni začala pečovat, zblížili se a Betinku si zamilovala. Malé jehňátko by už za nic na světě nevyměnila. A k tomu navíc získala dobrou přítelkyni. Kozu Lízu. Ptáte se, co vlklump? Usadil se v lesíku pod Zvířátkovem, na tom kopci Šibeníku. Vymyslel ještě mnoho lumpáren, ale o tom zase až příště.

Dobrý den, děti. Zvu vás na další návštěvu do zvířecí školky. Dneska se ale budeme raději držet pěkně při zemi. Nebudeme vstupovat ani do rybníka, ani do moře a už vůbec ne do mraku. Podíváme se totiž přímo na louku. Ale stejně si raději přidržte čepice. Přidržte si čepice a hop! Už jsme...

Je, tady je ale krásně. No to je moc dobře, že jsme šli dneska sem na louku. Je tady heboučká travička, plno ptáčků, zpěváčků a určitě sem přijde nějaké zvířátko. Jejda, ještě máme ale chvilku čas. Jsme tady dneska docela brzičko. Tak víte co, vyzkoušíme, jak se v takové travičce dá sedět. Nebo dokonce i

0: Jejda, to se pěkně poslouchá.
1: Au, ale teď někdo mě kousnul do ucha, no taková nehoráznost.
2: Bé, bé.
3: Promiň mi to, Zuzko,
0: já opravdu nerada. Vůbec jsem tě v té trávě neviděla. Víš, já miluju pampelišky a ty v nich zrovna ležíš.
3: No tak jsem jedla a jedla, že jsem si tě ani nevšimla.
1: Tak dobře, ale vlastně se nic nestalo. Ucho mám naštěstí celé a vůbec už vstanu, ať se tak v té trávě neválím.
0: No, to je dobrý nápad. Bé. Protože když se lidé moc po trávě válejí, celou námi poválejí a to se potom hůř okusuje.
1: No jejda, tak promiň, to já se jen oklepu, a sednu si tady na bobek a už se nebudu tak povalovat. Ono stejně je hezčí, když ta tráva hezky stojí a kytky v ní svítí jako lampionky, no, než když jsou takové poválené.
0: No, tak vidíš, to se nám bude líbit oběma. Ale jednou, víš, jsem se tak zakoukala do těch pampelišek, když já je tak miluju, že jsem jedla a jedla, až jsem sešla z cesty a dokonce jsem se vzdálila i od stáda.
1: Od jakého stáda?
0: No, my ovce máme nejraději, když jsme pěkně pohromadě. Hlídá nás vždy pastýř a vodí nás na ta nejlepší místečka, kde jsou největší ovčí pochoutky. No podívej, tamhle je to moje stádo. Bé.
1: Jejda, to je ale velikánské stádo.
0: Ano, ano, je nás rovných 100. Bé.
1: 100 oveček? No to je ale hrozně moc. To vás všechny ten pastýř ohlídá.
0: No ono, stará se o nás. Vždycky počítá, jestli jsme všechny. Ale dneska mě to opravdu chutná.
1: No, ovečko, ale počkej. Nejsi už zase příliš daleko od stáda?
0: Já vím, ale když ono je to tak lákavé.
1: No, já jen, že se stalo, že to s jednou ovečkou málem skončilo špatně, když se chovala stejně jako ty.
0: Přejedla se, že? A bolelo jí potom bříško. Oje, to já znám.
1: Ne, ne, to ne. Ale ztratila se.
0: Ona se ztratila?
1: Ano, ztratila.
0: Byla daleko od stáda?
1: Ano, až tak daleko, že ani do večera nebyla doma.
0: Ona nebyla doma? Co dělala? Bé, našla si jinou pastvu? To ona mohla jíst i v noci? Bé, to muselo být bezva.
1: No, to si jenom myslíš, že to bylo prima. Ve skutečnosti to byla hrůza. Víš, nejprve to vypadalo dobře. Mohla jít kam chtěla, ale potom se objevil vlk, který chtěl sežrat. A jak mu utíkala, spadla do propasti.
0: Bé, ne, tak to ne. To je lepší být hezky doma, u pastýře se stádem. A Zuzko, jak to s ní dopadlo?
1: No, naštěstí měla opravdu dobrého pastýře, který i v noci ve tmě šel a našel ji.
0: A jak věděl, kde ji má hledat?
1: No to víš, šel, hledal a ona volala o pomoc, a když ji uslyšel, tak ji potom také snadněji našel.
0: To bylo dobře, že volala o pomoc. Bé, to já taky umím. Bé.

0: co jí ten pastýř řekl, když ji našel? Nehuboval ji?
1: Víš co, byl tak rád, že ji našel, že ani ne. Vzal ji na ramena a doma ji ošetřil. A potom dokonce uspořádal hostinu na oslavu a pozval všechny sousedy, aby se s ním radovali, že našel ztracenou ovečku.
0: Bé, to byl teda opravdu ohromný pastýř. Ale stejně raději si dám pozor, abych se nestratila. Ale vůbec, vy lidi máte taky nějakého pastýře?
1: My máme taky vlastně takového pastýře.
0: A kde je? Nikde ho nevidím.
1: No, on je teď v nebeském království. Tady není teď očima vidět, ale je tady. A stará se o nás, chrání nás a zná nás. Každého člověka zná jménem a dokonce má spočítány i vlasy na naší hlavě. To je co? To váš pastýř určitě neví, kolik chlupů v srsti máte vy ovečky.
0: No, náš pastýř je sice dobrý, ale tohle teda asi fakt neví. Bé, to máte teda vy lidi. Dobrý. A znáte vy jeho jméno?
1: Ano, jmenuje se Ježíš. V Biblii je napsané, že sám o sobě řekl, já jsem ten dobrý pastýř.
0: A kde je vás víc? Máš ty nějaké stádo, do kterého patříš?
1: No víš, všichni, kdo mají Ježíše za pastýře, patří do jeho stáda. A ať už jsme kdekoliv, on o nás ví. A takové stádo lidských oveček se jmenuje církev.
0: Aha, be, tak to jsem ještě neslyšela. A vůbec, co kdyby se Ježíši někdo ztratil, podobně jako ta neposlušná ovečka? Mohlo by se to vám lidem taky stát?
1: To ví, že mohlo. Taky jsou lidé, kteří se zapomenou, dělají věci, které by neměli a jdou si životem, jsou cestou bez Ježíše.
0: A taky jim hrozí nebezpečí?
1: No jej.
0: Bé, sežeruje vlk, bé.
1: Ne, vlk zrovna ne, ale jeden velký nepřítel. Ďábel je chce připravit o život.
0: A co váš dobrý pastýř? Pomůže jim nějak?
1: Ano, tak jako v tom příběhu o ovečce, hledá každého člověka a poslouchá, jestli volá někdo o pomoc. V Biblii je napsáno, že je tak dobrý, že dal celý svůj život pro lidi. Sám se vzdal svého pohodlí i života, raději strádal. Jen všechno pro ty lidské ovečky, aby jim dal to nejlepší, to nejcennější. A tím je život věčný. Čeká, kdy se ozve hlas ztracené lidské ovečky, aby ji mohl zachránit.
0: A potom ji zachrání?
1: No to ví, že ano. Když někdo poprosí a zavolá Ježíše na pomoc, tak určitě mu pomůže. A dá mu život věčný.
0: No to je ale náramně jednoduché. Bé.
1: No, vypadá to jednoduše. Ale je to velké rozhodnutí. Mít Ježíše za pastýře je velká věc. Kdo ho poslouchá a nechá se jim vést, toho čeká krásný a naplněný věčný život.

0: ale nemysli si. Jsou i tací lidé, kteří ještě nepochopili, že právě pastýře Ježíše potřebují. A nebo se jim nechce ho poslouchat.
1: No to je ale vážně nerozumné. Bé. Ať si takové lidské ovečky dají pozor, aby nedopadly špatně. Mohlo by se jim stát, že kdyby se přihodilo to nejhorší, že už by nestačili zavolat a konec by byl smutný. Bé.
0: Ano, to by bylo smutné. Ale já bych všem lidem i dětem přála, aby udělali to, co ta ovečka z našeho příběhu. Pokud chtějí být zachráněni a věčně žít, musí zavolat Ježíše na pomoc. I když ho očima nevidí, mohou věřit, že je slyší.
1: No to je pravda. Já kolikrát taky pastýře nevidím, ale jenom zabečím, bé, bé, když potřebuji pomoc. No to dá rozum.

0: No, a když lidé zavolají, mohou se těšit, že jednou v nebi i toho dobrého pastýře Ježíše uvidí na vlastní oči.
1: No to já být vámi, tak se na to těším. Ale Zuzko, když už nějakou tu lidskou ovečku Ježíš zachrání, tak co potom dělá?
0: Taky slaví. Představ si, jaká to musí být oslava. V nebi, víš, u Boha v nebeském království, tam, kde je teď i Ježíš, jsou i andělé. A ti se všichni radují, když nějaká ovečka lituje toho, že neposlechla a zatoulala se a prosí Ježíše o pomoc. Ti se, panečku, hodně z toho radují.
1: Tam teda musí být radost. Bé, bé. No to já jsem takovou velikou radost asi ještě nezažila. Ale určitě je to krásné. Bé.
0: To jo. To je jako když děti třeba ztratí nějakou nejoblíbenější hračku a potom ji najdou. Tak se taky radují a všem to ukazují a říkají, jaké je to ohromné, že si s ní mohou zase hrát. Stejně tak se raduje celé nebe.

0: Zuzko, tak já ti děkuji za písničky i povídání. A já teda raději půjdu blíž k našemu pastýři, ať se nestratím. B. A ty se drž zase toho svého a vždycky Ježíše poslouchej.
1: Tak dobře. A měj se hezky. Ahoj.
0: Ahoj. B.

0: Bůh se o nás stará. Bůh nás má opravdu moc rád. Ukázal nám svou velikou lásku tak, že dal svého milovaného syna, Ježíše, aby za nás umřel. A když nás má tolik rád, to se o nás jistě bude pořád starat, nebo ne? V Bibli je napsáno, že bude. Bible říká, že ať se děje cokoliv, on se o nás vždycky stará. Ve dne, v noci, každý den a každou dlouhou noc na nás Bůh dává pozor. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se David, a ten pásl ovce. Když vyrostl, stal se velikým králem. Už jste o něm slyšeli? David měl rád Boha a věděl, že také Bůh má rád jeho. David napsal řadu žalmů, jsou to takové písně o Bohu. Některé z nich máme dnes v Bibli. Jedna z nich je o pastýři a o ovečkách. Když byl David pastýřem, staral se o své ovečky velmi dobře. Hledal pro ně dobrou trávu. Vodil je k čisté vodě, aby se mohli napít. Když slunce moc pálilo, nalezli jim nějaké stinné místo, aby si tam odpočinuli. A celou tu dobu na ně dával pozor. Dával pozor, aby žádné jehňátko nespadlo ze skály nebo si jinak neublížilo. Dával pozor, aby mu medvěd nebo lev žádnou ovečku neodnesl. Než se setmělo, dovedl všechny ovečky do ovčína. Tam jim bylo teplo a byli v bezpečí. Pak si David lehl na práh, aby se žádné zvíře nedostalo v noci dovnitř a ovečkám neublížilo. David byl velmi dobrý pastýř. Když mu nějaké zvíře chtělo ovečku roztrhat, zápasil o ní na život a na smrt. Když David vzpomínal, jak se staral o své ovečky, myslel přitom na to, jak se o ty své stará Hospodin. A proto napsal žalm o Hospodinu, který se stará o své ovečky. David věděl, že on také patří mezi Boží ovečky. A věděl, že Hospodin je opravdu dobrý pastýř. Jednoho dne řekl i Ježíš svým učedníkům, já jsem ten dobrý pastýř. Ano, Pán Ježíš je skutečně velmi dobrý pastýř, ten nejlepší ze všech. Dává na nás pozor ve dne, v noci, dokonce ani nechodí spát. A kdo pak jsou Ježíšovi ovečky, jestli pak to víte? Správně, Ježíšovi ovečky to je všechen Boží lid, všichni křesťané. Ježíš se o ně stará právě tak, jako se David staral o své ovečky. Kluci a holčičky jsou v tom Ježíšově stádu jako jehňátka. Ježíš je má rád. Dává na ně zvlášť pozor, právě jako David na ta svá jehňátka. Bůh nás má rád. On se o nás stará. Když budeme mít pořád na paměti, že nás má rád, budeme se radovat, i když budeme nemocní. Budeme se radovat, i když přijde nějaké trápení. Budeme se také radovat, až přijde čas, abychom umřeli a šli do nebe. Tam svého dobrého pastýře uvidíme. Přečtěme si teď tu Davidovu píseň o našem pastýři.
1: Můžeme si přečíst žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pojďme si povídat. co znamenají slova nebudu mít nedostatek. A co znamená poslední řádek tohoto žalmu? Jednou bychom se tenhle žalm měli naučit celý. Dnes bychom se mohli naučit aspoň první řádku. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Tohle je večerní modlitba k našemu dobrému pastýři. Pastýři můj, prosím pěkně, chraň mě teď, až půjdu spát. V rukou drž své malé jehně, ať se nemám čeho bát. Amen.

0: Ovečka z Jasenky.
1: Hloupá ohrada,
0: zabečila ovečka Vlnka, když se jí opět nepodařilo prolézt mezi dvěma trámky dřevěné ohrady.
1: Ten pastýř nás nemá rád, když nás tady zavřel,
0: pokračovala.
2: Bé, ne, tak to určitě není,
0: přerušila ji její kamarádka Kudrlinka.
2: Já si myslím, že ta ohrada je dobrá věc. Tady jsme v bezpečí.
1: V bezpečí, spíše jako ve vězení to je,
0: brblala Vlnka.
1: Tam venku, jo, tam venku, tam je pravý život.
0: Za nějaký čas po tomto rozhovoru navštívila zahradu na Jasence, kde se v ohradě pásla Vlnka a Kudrlinka mladá rodina. Dětem se moc líbilo se na ovečky dívat, hladit je a taky si hrát s vrátky. Když společně odcházeli, nikdo si na neštěstí nevšiml, že vrátka zůstala nedovřená. Nikdo si nevšiml? Nebyla to tak docela pravda, protože Vlnka si toho všimla. Čekala, dokud rodina nezmizela za obzorem a už drkala do vrátek.
1: Sláva, cesta do světa je volná,
0: zajásala.
1: Kudrlinko, pojď se mnou do světa,
0: lákala svou kamarádku.
2: Já zůstanu raději tady, pokud chceš, běž sama.
0: A tak Vlnka vyrazila. Tráva venku se jí zdála zelenější než v ohradě, keře se daly volně ožírat. Prostě paráda. Nejvíce ji ale lákala ta veliká stavba. Byla zvědavá, jak zblízka vypadá jeřáb, který každý den okukovala. Takže až se napásla, rozběhla se přímo k němu.
1: Je, co se to děje?
0: Zakřičela.
1: Bé, ne, díra, au, au, bé, bé, bé.
0: Vlnka si vůbec nevšimla veliké jámy a tak se do ní skutálela, div, že si nohy nezlámala. Chtěla se vyškrábat ven, ale nedařilo se jí to. Za chvíli byla akorát špinavá, ale pořád v díře.
1: Co budu dělat? Jak se dostanu ven?
0: Pomyslela si.
1: Nakonec s tou ohradou má možná Kudrlinka pravdu.
0: Chvíli ještě žalostně bečela, ale počase to vzdala. Začalo se stmívat a Vlnka ronila první slzy.
3: Vlnko! Vlnko!
0: Uslyšela najednou známý hlas.
1: Bé, bé, tady jsem!
0: Křičela ze všech sil. Za chvíli se nad okrajem jámy objevila známá hlava. Byl to pastýř, který šel dát ovečkám čerstvou vodu, jako to dělal každý večer.
3: Jsem rád, že jsi naživu. Zaběhnu pro žebřík a vytáhnu tě ven.
0: Zavolal a zmizel. Vlnka se nemohla dočkat, až se zase objeví. Netrvalo to dlouho a do jámy vklouzl žebřík. A po něm se běhl pastýř a vzal Vlnku do náruče.
3: Jsi v pořádku? Ptal se.
1: Bé, jo, jsem. Děkuji. Promiň, že jsem utekla.
0: Pastýř Vlnku pohladil po hlavě a mile řekl.
3: Hlavně, že to dobře dopadlo. Úplně jsem se vylekal, když jsem uviděl otevřená vrátka a jen jednu ovečku. Musíš mít žízeň, tak honem pojďme.
0: Pastýř vynesl Vlnku nahoru, vytáhl žebřík, dal si ho na rameno a společně se vydali zpět k ohradě.
2: Bé, bé, jsem ráda, že tě vidím.
0: Volala na ní už z dálky Kudrlinka a běžela jí naproti. Obě ovečky se objaly a pak už Vlnka utíkala ke kbelíku s vodou, neboť z toho bečení v jámě jí pořádně vyschlo v krku. Jak lahodná chuť to byla.
2: Mňam.
0: Večer před spaním povídá Vlnka Kudrlince.
1: Měla jsi pravdu, pastýř nás má opravdu rád. I ta ohrada, přestože nás omezuje, je nakonec pro naše dobro.
0: Ale Kudrlinka ji už neslyšela, protože spala.

Ovečka Nina. Byl krásný letní den a pod hradem se pásly ovečky. Na louce, kde žili, byla chutná travička. Přesto ovečky nikdy neváhaly ochutnat trávu, kterou jim o kus dál u plotu trhali děti, když šli kolem. Mezi ovečkami žilo i několik jehňátek a mezi ně patřila i Nina. Jednoho dne na louku jako každý den přijel farmář, aby doplnil zvířátkům vodu na pití. Nepřijel však sám, ale ještě s jedním mužem. Ten vytáhl z auta strojek, který vydával divné zvuky, a začal ovečky zbavovat vlny. Malá jehňátka nikdy nic takového ještě neviděla. Nechápala, co se děje a proč farmář dovolil jejich maminkám oholit chundalatou vlnu. Když pánové odjeli, přišla vystrašená Nina k mamince a zeptala se jí: Maminko, proč ti pánové vzali tvoji vlnu? Bolelo tě to? Nina se tázavě podívala na maminku. Ale ne, Nino, nebolelo. Čas od času nám ovečkám vlnu oholí, ale ona nám zase brzy doroste nová. Z vlny pak lidé mají užitek. Oni ji snad chtějí také nosit jako my? Proč si lidé chtějí hrát na ovečky? Zakroutila nechápavě hlavičkou Nina. Lidé vlnu vyperou, vyčistí a pak z ní předou vlákna. Z nich potom pletou nebo háčkují čepice, svetry, teplé ponožky. Nině zasvítily oči. Takže jsme vlastně hodně užitečná zvířata. Ano, Nino, to jsme, usmála se maminka.

Byla jedna ovce, dělala si, co chce. Když šlo stádo k potoku, ona lezla z příkopu. Všude byla poslední. Jednou, takhle k poledni, ovčácký pes štěká. Hav, ovečka je v houštinách. Pastýř pátral do noci, našel ji až k půlnoci. Zřítila se do rokle, tělo měla promoklé. Vytáhli ji ubohou, sotva stála na nohou. Pojď, tulačko, k ostatním. Hlavu kloní a jde s ním. Smutně stojí u vrátek. Budou mě chtít naspátek. Že to bylo dobré stádo, přijalo ji k sobě rádo. Už je mezi svými zase. Na louce se hezky pase. Teď si dává dobrý pozor. Dosvědčí to náš pes Azor. To byla hezká básnička, co? A teď vám přečtu něco jiného. Schválně, jestli poznáte, odkud to je. Co myslíte? Kdyby nějaký člověk měl 100 ovcí a jedna z nich by zabloudila. Nenechá těch 99 na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen říkám vám, že se z ní raduje víc než z těch 99, které nezabloudily. Tohle řekl Ježíš a my to máme zapsané v Bibli v Matoušově evangeliu. Mějte se krásně, děti. Ahoj!

0: Po 18. hodině vás vítá při poslechu Rádia 7 Pavel Kol. Máme úterý 25. srpna a hned na úvod nás čeká pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala. Vítejte u poslechu.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 44. kapitola. V této kapitole čteme o službě levitů a kněží. Pravidla nám připomínají Mojžíšův zákon. Levité jsou příslušníci kmene Levi, ze kterého pocházeli Mojžíš s Áronem. Áronovi potomci se stali kněžským rodem. Áron pak byl prvním veleknězem. Ten byl velmi důležitý. Pouze on mohl vstupovat do nejsvětější svatyně. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: řekni svému bratru Áronovi, ať nepřichází kdykoliv do nejsvětější svatyně, aby nezemřel. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů. V Ezechieli čteme o kněžích i levítech, ale o veleknězi ne. Podle listu Židům byla role velekněze, který jednou ročně vstupoval do nejsvětější svatyně, před obrazem skutečného prostředníka mezi Bohem a lidmi, Ježíše Krista. Velekněz každoročně svým vstupem do nejsvětější svatyně zobrazoval a předpovídal Ježíšovo vstoupení do nebeské svatyně, kde svou obětí získal očištění od hříchů pro celé lidstvo. O tom čteme. Kristus však, jako velekněz dobra, které mělo přijít, tedy očištění od hříchů, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nepatří k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne z krví kozlu a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Ježíš Kristus, tento zástupce lidstva před Bohem a prostředník přinášející odpuštění všech hříchů, je pro nás pomocí i při studiu písma. Říkali jsme, že jedním zdravým předpokladem pro studium písma je číst je tak, jak je napsáno. Nechat písmo samo mluvit. Proroctví číst jako proroctví, podobenství jako podobenství a vidění jako vidění. Druhým zdravým předpokladem pro studium písma je číst je tak, jak je četl Ježíš. On by měl být ve vztahu k písmu a jeho výkladu naším vzorem. Přece jen je to vtělený Bůh, a tak bychom jeho pohled neměli přehlížet. Když čteme evangelia, tak zjistíme, že Ježíš považoval písmo za nejvyšší autoritu. Nikde nespochybňoval ani text, ani autory. Písmo jako nejvyšší autoritu Ježíš citoval ve sporu s židovskými náboženskými vůdci. Když farizeové odsuzovali jeho učedníky, že v sobotu trhají a jí obilí, tak proti jejich přílišné tvrdosti argumentoval příběhem Davida, který jedl chleby určené pouze kněžím a zůstal nevinný. A připomněl jim také fakt, že kněží měli, podle Mojžíšova zákona, přinášet oběti i v sobotu. A nakonec citoval verš 6 ze 6. kapitoly proroka Ozeáše. Kdybyste věděli, co to znamená, milosrdenství chci a ne oběti, neodsuzovali byste nevinné. Jindy jeho učedníkům zase zákonníci vyčítali porušení ustanovení ohledně mytí rukou, která nebyla v Mojžíšově zákoně. Ježíš odmítl snahu farizejů nutit ostatní k dodržování jimi vymyšlených přikázání a vytkl jim způsob, jakým naopak oni porušovali přikázání desatera, aby vyšli vstříc těm, kteří hledali způsob, jak by nemuseli podporovat své staré rodiče. Řekl: a proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání? Kvůli své tradici jste zrušili Boží slovo. Písmo jako nejvyšší autoritu Ježíš citoval také v duchovním boji s ďáblem. Když byl pokoušen, citoval verše z 6. a 8. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi, knihy Deuteronomium. Ježíš vždy jednoduše řekl: je psáno. Nepřipojil žádnou poznámku ve stylu: ale my už dnes víme, že Mojžíš asi tuto knihu nenapsal. Také ve svém kázání nahoře Ježíš jasně ukazuje, že písmo je pro něj nejvyšší autoritou. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno naplní. Tento výrok je klíčový. Ježíš nejen, že potvrzuje platnost a neomylnost písma, ale také se staví do pozice jeho naplnění. Ukazuje, že celý starý zákon směřoval k němu. To také čteme v Janově evangeliu, kde opět Ježíš mluvil k zákonníkům. Zkoumáte písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život a ta svědčí o mně. Nechcete ale přijít ke mně, abyste měli život. Podobná slova čteme také v pasáži z poslední kapitoly Lukášova evangelia, kde učedníkům zároveň otevírá mysl, aby pochopili předpovědi a obrazy starého zákona. Ježíš viděl písmo jako neomylné svědectví.

pořadem Bible Guide otevíráme Bibli každý všední den v 8 a 18 hodin. Pořad připravuje pastor Jiří Zdráhal z brněnského sboru ICF. A po písni si projdeme pořady, které nás čekají ten dnešní večer.

Na jaké pořady se můžete těšit v následujících hodinách? V příběhu Mojžíše bylo několik žen, které uměly říct ne a zvolit život. Pohled do Bible i zkušenosti třech žen a matek přinese další letní repríza talk show No Filter, kterou vysíláme o 6:30. Autobiografickém příběhu doktora a misionáře Paula Whitea dojde dnes k nečekaným změnám. V Kanafásku si s dětmi naleďte dobrodružný příběh z Afriky v 19:15. Došla až na dno svých fyzických i psychických sil, když se léta předtím starala o nemocného syna a celou rodinu. A právě v té nejtěžší chvíli jí nabídli pomoc křesťané z okolí a situace se začala pomalu, ale jistě měnit. Helena Jetmarová vypráví svůj příběh v pořadu Stopy od 7:45. Ačkoliv se autorita Ježíše Krista v dnešní společnosti může zdát zcela přehlížená, blíží se chvíle, kdy před ním poklekne každý člověk. O nadcházejícím čase, kdy se naplno zjeví jeho svrchovaná vláda nad všemi národy, hovoří novozákonní kniha Zjevení, kterou právě procházíme v pořadu Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho si můžete poslechnout 15 minut po 8 hodině. Zatímco kapky deště ochlazují ulice rozpáleného Vsetína, tak pod střechou altánu místního parku nadšeně konverzují moderátorky Lucie Endlicherová a Lída Matušková se slovenskou hudebnicí Lidií Ryšovou. O čem si povídali na festivalu United před pár lety? Nejen o základech víry, vztahu k hudbě, projektu Homecoming, ale i o přínosech cesty na Bali nebo práci v call centru. Naleďte si pohovku a nenechte si ujít ani Lídinu tvorbu. V kolik? No přece v 21 hodin. K závislostem vede většinou krátká cesta. Mnohem větší úsilí je zapotřebí na cestě ven. Doktor Tomáš Kratochvíl z plicního oddělení fakultní nemocnice v Brně se podělí v akademii po 10. večerní o postřehy ohledně závislosti na tabáku a nikotinu. Miloš Scholz, známý jako ohnivý kazatel a milovník Bible, jeho hvězdná tenisová kariéra se tak moc často nepřipomíná, i když v meziválečné době patřil mezi tenisovou špičku. V dnešním čtení na pokračování z knihy Jak život šel se od 23:15 dostaneme k druhé světové válce. Tolik výhled na hodiny až do dnešní půlnoci.

příběhu Mojžíše bylo několik žen, které uměly říct ne a zvolit život. Tento biblický příběh i zkušenosti třech žen a matek přinese No Filter už po písni.

0: jednou Filtr. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filtr můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filtru.
1: Ze statistik našeho podcastu No Filtru vyšlo, že jsme se tím trošku probírali s klukama a byla tam taková jedna zajímavé specifikum podcastu, které byly nejposlouchanější, a to byly podcasty, kde byly hostky, kde byly ženy. Tak jsme se rozhodli, že tady nebudu tentokrát já, jenom sám Tomáš Michalko a můj táta Milan Michalko, se kterýma normálně trávíte čas na podcastech, ale že vám dáme trojitou dávku hostek, speciálních žen, a je tady moje manželka Klára.
2: Ahoj, já jsem hrozně ráda, jsem tady i mimo znělku, dobrý den.
1: Tak ano, mimo jiné teda, vy tady vlastně slyšíte nejčastěji úplně, protože je autorem znělky, nebo autorem hlasu znělky. Pak je tady moje maminka Zdenka.
3: Taky zdravím.
1: A je tady Milča Kryšková.
4: Já taky moc zdravím.
1: Od Milči znáte manžela Lukáše, který tady občas povídá s náma. Takže jsme ho pro jistotu propustili a vzali si Milču, protože to zvedne statistiky. Ne, protože chceme trošku jiný obsah, méně strojený, méně formální, možná to bude méně bodů, které můžete aplikovat, jak to občas někteří pastoři mají rádi.
2: Ale jste vlastně losovali, kdo tady s námi bude, z vás tří.
1: Ano, los padl na mě. Ne, dopadlo to tak, že já jsem se toho ujal, protože jednak jsem vyrůstal s třema sestrama, takže vím, jaké to je být s ženama.
3: Takže se cítíš jako
1: Cítím
3: doma,
1: se jako doma,
3: teď žiješ
1: také s třema. A žiju s třema ženama, protože mám dvě dcery a manželku. Tak přece jenom asi v tom mám nejvíc zkušenosti. Ne, to ne, to nemůžu říct. No, ale abych tu nemluvil jenom já, tak bych se chtěl zeptat, jak se dneska máte?
2: Jo, tak já na tady tu otázku přesně neumím odpovídat.
1: Jo,
2: ale
1: jo.
2: Ne, máme se hezky, máme hezký den, načela dne tady na vzduchu, já jsem měla moc hezkou procházku právě s Milčou, takže za to jsem moc vděčná, to je moc hezký den, naše holky si tady se sestřenkou hrají a se Zdeníčkou je tady vždycky prostě moc dobře, takže krásný den vlastně.
3: Bylo nádherné sluníčko, modrá obloha, prostě neuvěřitelný den, tak já jsem sice trošičku tak jako rozpolcená, protože nevím, jestli mám být radši babička, nebo mám se kamarádit s kamarádkama, nebo co mám vlastně dělat.
1: Jo, jo.
3: Ale je to krásný, hezký den to byl.
4: Jo, já jsem měla taky krásný den, protože se mě od rána furt někdo stará, tak nemusím vůbec nic dělat, vařit, prostě pohoda. A navíc bylo krásné počasí a opravdu to vyšlo moc hezky.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky CityChurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: My se tady během dneška tak trošku naťukli téma, vy už jste to tady naťukli někteří už včera, ale myslím si, že to je něco, co bychom mohli rozebrat. Možná by se to dalo tak trošku zaobalit nebo zhrnout do umění říct ne. A vzhledem tomu, že jsme v podcastu No Filter, kde se snažíme vytáhnout některé biblické příběhy a dát jim nějaký čerstvý pohled, tak je tady jedna myšlenka, kterou bychom vám společně chtěli předat, ale každý trošku možná jinak, každý nějaký jiný pohled, ale myslím si, že mami, kdybys mohla k tomu říct malinký úvod, tak by to bylo fajn.
3: Jo, já jsem, nebo takhle, ráda poslouchám podcasty, všechny, i tyhle, ale poslouchala jsem podcast Davida Nováka a ten mě inspiroval k přemýšlení, protože on mluvil o příběhu Mojžíše, s tím, že příběh Mojžíše nezačal u hořícího keře, chtěla jsem říct krbu.
1: Krbu.
3: Keře.
1: A hoří tady oheň.
3: No, ale začal mnohem dřív. A to je prostě neuvěřitelný příběh. Začal neposlušností dvou žen, porodních, jak se to skloňuje, bab. No, začal...
1: Duly. Dneska by to bylo možná něco jako dula?
3: Aha, nevím, možná, ale oni byli přímo porodní báby, ale...
1: Tím jsme možná tady naštvali nějaké naše posluchačky, které jsou duly a my jim teďka říkáme porodní báby, ale ano, hráli tuhle roli.
3: Ano. Oni měli za úkol od faraona, prostě on si je přímo zavolal a jmenovali se Šifra a Púa. Krásné jména. A on si je zavolal a měli za úkol od něho, když přijdou k porodu k hebrejským ženám a narodí se chlapec, tak ty chlapce zabít. A oni se rozhodli nedělat to. Když si je zavolal po druhé, tak mu vysvětlili, že tyhle ty hebrejské ženy rodí tak rychle, že to prostě nestíhají. Že to nestihnou tam dojít.
1: Ale to je krásný argument. Prostě.
3: Že to prostě nemůžou kontrolovat. Takže to byla první, možná, jak jsi řekl, že řekli ne.
1: Ne. Uh-huh.
3: A vyvolili život, nebo postavili se za život. A další žena, která v tom příběhu hraje roli, je samozřejmě Mojžíšova maminka, která se rozhodla neposlechnout opět. A toho kluka, ke kterým ty babky nestihly dojít, prostě schovávala 3 měsíce a potom už to nešlo, tak se rozhodla udělat nějakou, vložit ho možná do rukou božích. Tak ho donesla na řeku v košíčku a tam posadila další ženu v pořadí a to je jeho sestra starší, která ho tam hlídala. No a k té řece opět přišla parta ženských a jedna z nich byla dcera faraonova. Slyšeli plakat děťátko, prostě se na něho podívali, samozřejmě, že pochopili, že to bylo hebrejské dítě, syn. A vlastně jejich úkolem bylo ho zabít, zničit, ale oni spolu, jak se říká, drželi basu a prostě se rozhodli pro život. A to je pro mě neuvěřitelné. Tolik žen, které porušili nějaký příkaz a rozhodli se buď poslouchat, nevím, jestli Boha bych řekla, všechny asi ne, ale no, neuvěřitelný příběh. Tak mě to vedlo k přemýšlení, jak žít, abych se rozhodovala pro život.
1: No, mě na tom přijde, nebo nechci hned dávat moudra, já jsem tady, abych se ptal, takže. Jako já si to nedokážu představit, se vžít do těch rolí. Samozřejmě jiný historický kontext, hodnota života se nedá srovnat s tím, co se žilo tehdy a co se žije teďka, nebo co my tady zažíváme v tom našem západním, no, střední Evropě a západní Evropě, medicína, tohle. Jo, to všechno nasvědčuje, že ta hodnota života někde výš. A tady čteme během pár řádků, to není dlouhé ten text, že tady usiluje někdo dětem o život, to je první věc, co pro mě nepředstavitelné v dnešní době. Další věc, že teda je tam i nějaká vzpoura vůči té autoritě, což pravděpodobně ty porodní báby taky mohlo stát život. Tam hrozně moc napětí v podstatě. Do toho je tam matka, která odkládá své dítě. To je nepředstavitelné. V podstatě jasně, jako snaží se mu zachránit život, dát mu nějakou naději, ale furt je to srdcervoucí záležitost. Ale je to v tom kontrastu té boží poslušnosti. Tak já nevím, co to v vás vzbuzuje, tyhle ty pocity, nebo tenhle to napětí na začátku Mojžíšova příběhu. Ale rád bych trošku slyšel, proč pro mě je to nepředstavitelné, ale zároveň taky nejsem žena, nejsem matka. Jak to vnímáte z tohohle pohledu třeba?
2: To je těžké, ale já přemýšlím v podstatě teďkom tak nahlas, jenom si kladu otázku, jestli jako Jo, to určitě pravda, co říkáš, jako že ta hodnota života je vnímána asi jinak teďkom, než to bývalo, ale moje otázka právě je, jestli to tak bylo u těch žen. Jako, já mám pocit, že u těch, že to je neměnné už, jo, nehledě na kontext určitě. Historický nebo jakýkoliv, že právě to je to, co nám Pán Bůh asi dal, pro co jsme cenné, že jsme nositelky života a že ho volíme a že to si myslím, že v tom jsou vlastně obrovské příběhy žen napříč jakoukoliv historií, protože tohle si myslím, že u žen neměnné, že ta hodnota života vždycky byla jako obrovská pro ženy. A proto volili věci, které dneska zpětně jsou vlastně velké příběhy. Protože prostě myslím si, že ženy jsou v tomhle výjimečné, že ten kontext je vlastně jedno, že ženy jsou nositelkami života a proto je Pán Bůh takhle jedinečně stvořil a jo, že ten život jako volí a to je ta obrovská věc, protože se s tím souvisí strašně moc dalších věcí, bolest, odvaha a dalších můžeme tady jmenovat ještě dlouho. No.
4: Mě jenom k tomu vlastně, jak to Zdenka říkala, tak mě napadl příběh, který asi určitě spousta lidí bude znát, o který je ten boom, kdy jsem četla, jakým způsobem ona, aby vlastně zachránila Židy, tak jakým způsobem to dělala, jo? Že opravdu musela být odvážná, bylo to samozřejmě za cenu smrti a bylo to o tom, že oni se i v noci se učila říkat, že tam vlastně, kdyby někdo probudil, že tam nikoho nemá.
1: Jasně.
4: Ona se vlastně fakt jako učila lhát, jo. To mně přijde tak jako neuvěřitelná odvaha vlastně tam někoho mít a ještě vlastně pro něj jako fakt, jo, učit se prostě vědomě lhát, aby mu mohla zachránit život, jo. To se váží ještě i k té sestře, která vlastně také zachraňovala Židy. A tam bylo zase zajímavé to, že ta její sestra neuměla lhát a když tam přišlo tam gestapo s tím, že prostě tam určitě má někde Židy, tak ona jim řekla ano, mám tady Židy, mám je pod stolem. Pod stolem tam ti Židé byli, protože tam měli díru do sklepa, ale měli tam na tom samozřejmě koberec a ono to vlastně vyznělo pro to gestapo tak strašně nevěrohodně. Vlastně mě fascinovalo na tady tomhle, že Pán Bůh si používá tvoje srdce, jo? Že se nepoužívá to, co ty řekneš, i když Korý jako lhala a vlastně její sestra mluvila pravdu, tak přesto to byla odvaha, kdy bojovali za život druhých. Jo? Tak mě to prostě přišlo vlastně vždycky strašně silný, jako což mě přijde, že to koresponduje s tím Mojžíšem a s těma ženama, kteří vlastně taky v podstatě jako měli život ve svých rukou, ale zároveň ten život jim mohl být tím, co udělali vlastně kdykoliv odňat. Jo. Takže jim to prostě přijde fakt silný, jak říkala Klárka, že jsou ty ženy silný, no, v tomhle ohledu.
1: Ještě by mě zajímalo, každá z vás v trošku jiné etapě života. Máme tady mámu relativně malých dětí, už ne úplně jako mimin, ale malých dětí, pak mamku dospělých dětí nebo na cestě k dospělosti, ale stále poblíž domova a stále je tam ta lednička, kterou jako ano, mají k dispozici. A pak je tu máma dospělých dětí, které už mají svoje děti, mají které vyžírají ledničku. A pro každou z vás to může znamenat něco jiného, ta odvaha říct ne nebo postavit se něčemu. Můžete třeba se nad tím trošku zamyslet nebo popřemýšlet, co to znamená pro vás jako v té etapě, kde teďka jste?
2: Já dám slovo dál tady, já to učím.
1: Říct ne, ale ve smyslu třeba tak jako, jo, jakože vzepřít se něčemu, jo, jakože to může být i v tomhletom smyslu pro nějaké větší dobro, no, pro život, jo, pro život. Mě moc hezká myšlenka to jako rozhodnout, když nevíš co, rozhodni se pro život.
3: Život, to je, já nevím, jestli teď budu mluvit ve vztahu k dětem.
1: To nemusí být nutně, protože, jo. Já bych řekl, že pojďme to zobecnit spíš na tu etapu, kde se teďka nacházíte.
3: No je to něco, co jsem prožila, když začala válka na Ukrajině, teď, nebo tam v 22. roce. Po měsíci jsem teď jsme tady v našem obýváku, ale já jsem tady ležela v noci, nemohla jsem spát a prostě plakala jsem, protože jsem si neuměla představit, co to vlastně znamená, co bude dál, a připadala jsem si bezmocná. Křičela jsem na Pána Boha a neuměla jsem si představit, jak toto je možné vůbec zvládnout. Byla jsem unavená, protože za ten měsíc se stalo věcí jako za 3 roky možná. Ale mělo to svůj důvod, proč jsem to tak prožívala. A do toho mého křiku a pláče a bezmoci jsem začala sama nahlas opakovat 2 slova. A to byl život a pokoj. A tak dlouho jsem to opakovala, až jsem se začala sama sebe slyšet. Já jsem se neslyšela. Najednou jsem se slyšela, jak říkám pořád dokola, život a pokoj. A pak mi došlo po chvíli, když jsem to furt opakovala, že se sklidňuju, že začínám normálně dýchat. A tak jsem říkala, tak dobře, Pane Bože, jestli mám přinášet život a pokoj, tak jo, to jo, to rozhodně chci. A vlastně jsem si vůbec, ale vůbec neuměla představit, co to znamená. A doteďka to přesně jako neumím určit. Ale to, co vím, že jednak tenhle příběh ke mně znova mluvil slovem život. A no, to, co vím, je to, že jestli to bude možné, tak budu ráda nějakým způsobem přinášet život a pokoj komukoliv. Je to jedno komu. A jakým způsobem, jestli je to v té duchovní oblasti, nebo v tělesné, nebo prostě něco, no prostě toto je jako můj příběh a proto to možná bylo pro mě tak silné. Nevím, jestli jsem odpověděla.
1: Jo, já myslím, že určitě. Pokud to nechceš rozvést ještě nějaké do té osobnější roviny, jakože pro tvůj životní styl aktuální. Mně přijdeš, že žiješ takový jako v podstatě svobodný život. Nebo mně to přijde, jo? Možná se pletu, ale z mého pozorování. Mně přijdeš, že vlastně žiješ to, co chceš. Samozřejmě, když opominu jako věci, co se dějou a tak dále, v tom kontextu, ve kterém pracuješ, z uprchlíky a tak dále, že to není vůbec jednoduché, tak vlastně žiješ šťastný život, nebo svobodný život, nevím, jestli šťastný je správné slovo.
3: Život.
1: Život. Život. Žiješ život. Je to život.
3: Jo, jak to pojmout. No, život. Život je asi strašně silné slovo pro mě. A až mě to překvapuje samotnou. A to, že žiju ještě pořád, je strašně fajn, protože můžu vidět svoje děti, jejich rodiny, moje vnoučky, jak se posunujou a tak. A za každého z vás jako něco prožívám, co není vždycky jednoduché, protože už vím, že už na to nemám žádný vliv. Tak to je trošičku někdy jako frustrující.
1: OK, to je pravda. A to je přesně ten vhled, co potřebujeme slyšet tady.
3: No, že bys spoustu věcí poradil a tak a udělal za někoho, ale vlastně nebo nechceš, protože víš, že oni vlastně vy všichni musíte projít tím obdobím, které jsem já kdysi prošla, a že vlastně to nikdo za nikoho neodžije. Prostě si to každý musí odžít sám. Všelijaké nemoci, všelijaké nespravedlnosti, všelijaké, já nevím, prostě i ty radosti a všechno. Jakože pro mě je strašně takové, jako mě to vždycky cuká rukama, jo, že třeba příběh s Emilkou, jo, vaší. Měla ve školce pasování na prvňáčka. Já jsem tam byla účastná. Ona celou dobu, Bobík, se tam kroutila. Mně se zdálo, že se jí chce čůrat, že mu na záchod a pořád. Furt jsem chodila za váma, abyste jí jako odvedli. A pak jsem už měla, prostě už jsem tam vyběhla, že ji odvedu. A ona, ne, nechce, ale furt se kroutila. Ale pro mě to byly takové nervy, že vlastně si říkáš, proč ti rodiče jí neudělají? Že oni ji znají víc než já, jo? Tak jsou taková jako jedna taková situace.
1: Jo, ale to je taky jakési umění říct ne, protože ty bys to mohla udělat na sílu a říct, to není možné, to běž tam, prosím tě, jako no. Nás tam počurá. A ano, samozřejmě, prostě známe jí asi, nebo já nevím, těžko říct, jako mateřské nějaké zkušenosti se nedají jen tak jako nahradit pár roky, když tady mám dcery, ale zrovna Emilku, už jsme se jí ptali a viděli jsme, že prostě to fakt bylo z toho nadšení, to přešlapování a ne z toho, že se jí chce čurat. A vlastně to bylo jakési umění říct ne a postavit se něčemu, co by vlastně nepřineslo ten život.
3: Ne, no. Vlastně bych tu atmosféru zabila, já bych ji odnesla z něčeho, kde ona prostě byla tak nadšená, že vlastně nevydržela stát rovně.
1: Milče, jaký je to pro tebe teďka ve
4: tvojí etapě? Já jsem teď jakoby přemýšlela, já mám vlastně takovou osobní věc, kdy mně přijde, že se vlastně učím v tom období, kdy děti jako dorůstají, jo, jakože už jim je těch 20. A teď samozřejmě ne úplně se všema věcma souhlasím to, co dělají. A vlastně se učím nějakým způsobem s nima mít ten vztah a vlastně neříkat jim, hele, to, co děláš, je úplně špatně. Jo? I když mě to samozřejmě mrzí, bolí a s některýma věcma se hodně jako těžko vyrovnávám. A tak nějak jako se učím vlastně i v tom důvěřovat jako Bohu, jo? Že prostě jako jo, já s tím nic neudělám, ale Pán Bůh s tím může něco dělat. A mě tak jako strašně osvobodilo, když se jako podívám na Bibli a teď co čtu ty příběhy, kdy Ježíš mluví s kýmkoliv, tak on vždycky za někým přijde a vlastně se zajímá o ten jeho život, ale nikomu neříká, hele, tohle, co děláš, to je prostě hřích. To je špatně. Jo, prostě on první jako vždycky má takovou tu lidskost. Jo, nikomu neříká na první dobrou i té ženě, která tam přišla k té studně, hele, ty jsi úplně strašně hříšná, jsi úplně mimo, jako chodíš sem ještě, že jo, aby tě nikdo neviděl, prostě tak jako okamžitě prostě přestaň s tím životem, co vede, že naprav se. A to Ježíš právě neudělal, jo. On prostě jí ukázal, že i přesto on o ní ví, a on ji má rád, jo, že prostě každému ukáže tu lásku, i když ten člověk není zrovna na té nejlepší cestě. A to mě prostě strašně jako pomohlo i k těm mým vlastním dětem nějakým způsobem ukázat jim vždycky na toho Ježíše a neříkat jim, že dělají ty chyby, jo. Protože ono tak jako svádí, že jo, když prostě člověk to vidí. A pak mám ještě takovou jednu, kdy vlastně jsme tak bojovali s tím nejstarším synem, kdy vlastně on dělal nějaké věci, které mě se fakt jako osobně nelíbily. A měla jsem takovou tendenci prostě jít do jeho pokoje a úplně tam vyházet některé věci z jeho pokojíčku. A nevěděla jsem, tak jsem se tak jako modlila, říkám, tyjo, Pane Bože, mě tohle štve, já prostě to vyhážu, tohle prostě tady nebude. A tak jsem ale volala ještě jednomu kamarádovi, který právě, ke kterému mám docela takový jako respekt, úctu, on opravdu takový jako, že s Bohem a tak. A právě jako prošel si některýma taky jako obdobím těžkým a tak. Tak mi říkal, hele, když mu to vyházíš, tak ale ztratíš s ním ten vztah. A vlastně jsem si uvědomila, jako jo, že má pravdu, že prostě já mu to můžu vyhodit, ale vlastně to udělám ze vzteku. A nic mi to nepomůže a jemu to taky nepomůže, jo. Takže jsem to tak nechala, modlila jsem se ty věci a pak přišel půl roku na to, jsem už teda on to vyklidil mezi

0: věci.
1: Jak si říká, ale máš. To je právě to, za co si myslím, že mnohdy jsme vděční. Jo, není to tak, jako když člověk vychovává svoje vlastní děti, tak to je potom nějaké ještě větší. To je takový přesah, si myslím. A ty ho tam máš, ty ten vliv máš. A je to dobrý vliv a právě proto, že je provázaný tím pokojem. Jak říkáš, no. Tak mě napadá, no, jo, co se týče menších dětí, že tam si myslím, že riziko, co se samozřejmě taky pořád učím, je taková ta ženská volba toho života v tom, která si myslím, že sama v tom jádru není špatná, ale pokud tam chybí ten Kristův pokoj v tom, kdyby to měl asi provázet, určitě ne asi, ale určitě, tak je to něco, co může nahlodávat nebo zraňovat ten manželský vztah, protože máme takové tendence volit ten život, protože máme pocit, že to ne, v tu chvíli je pro tu rodinu, že to je pro ty děti, že to je pro nás prostě, ať jsme spolu různě a častokrát věřím tomu, že máme pravdu, ale taky se mnohokrát stane, že to není na místě, anebo by to minimálně mělo provázet ten pokoj Pána Ježíše, který tam není a pak to nedělá dobrotu, tak jenom to mi teď tak vyvstalo, že jo, že v tom jsem nasekala i z věcí a no, v tom se učím. Tak možná, jo, možná i taková dobrá myšlenka pro muže opačně, že můžou v tom nějakým způsobem trošku se snažit vycházet vstříc ženám, protože ty volby pro život jsou obrovským výdejem energie. A když jsme nuceni, tlačeni, nebo nějakým způsobem okolnostmi tlačeni do toho vlastně takhle volit a jo, a volit ne, že mezi, ale jak kdyby někde napříč, jako ještě prostě tím naším manželstvím, manželem, což určitě nechceme, ale prostě nějak se to stává někdy, tak je to tak je takové sebedestruktivní dost, no. Takže, jestli nám trošku můžete chlapit, tak nám v tom jděte vstříc, protože to je někdy brutální.
2: Tak to je hezké pozbuzení, tak já si myslím, že máme kam pokračovat ve speciálu, kde se za chvíli přesuneme. A než se tam přesuneme, tak bych to chtěl jenom malinko zhrnout, protože tady padly skvělé věci dneska. Jednak k tomu ne, nebo vol život, možná jsou některé věci, které, že nevíme, co máme dělat, ale když nevíme, co máme dělat, tak vždycky můžeme volit život a myslím si, že to může pomoct v tom rozhodovacím procesu, jak bychom to nazvali normálně v No Filtru. A samozřejmě pak se můžeme bavit dál ve speciálu o jako autoritách a blablabla, ale to nevadí. A pak se mi moc líbilo to s tím uměním jako opustit. V podstatě popisujete trošku to, co dělala ta maminka. Vypustila a nebudu mu říkat, jestli má říct svoji dceři odvezít na záchod, aby se vyčurala, nebo nebudu šahat na věci svému synovi, přestože mě to vytáčí a žije pod mojí střechou a nechci to. Tak je tam volba toho života, že to vlastně nechám plynout.
3: No, nebývá to jednoduché, ano. Protože když si představím znova k tomu Mojžíši, k té mamince, jako neumím si představit, že 3měsíční dítě dávám do košíku na Nil, kde jsou krokodýly, nebo co tam, aligátoři nějací, nebo co tam je, jo, že neumím si představit, že ho tam položím a vlastně to ani nechci vidět, protože tak tam postavím tu starší sestru, aby to tam trošku obstarala. A ta ségra, ta malá holka prostě měla takovou odvahu, jakože v tom volbě života se schovává strašně moc věcí, jako odvaha, síla, prostě najednou neřešíš sebe, řešíš ten život, neřešíš sebe vůbec, jakože tam najednou ty ženy, když se mají za své dítě postavit, přestanou řešit svoje zdraví, svoje cokoliv, prostě se vrhají do čehokoliv, aby ten život to dítě ochránilo.
2: Takže máme kde pokračovat, to je super. My se teďka loučíme s našimi posluchači na Rádiu 7 a pokračujeme dál.
4: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních

0: Dne a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Máte své zkušenosti, v rámci kterých jste byli nuceni volit a volili jste život? Podělit se o ně můžete e-mailovou cestou. Své případné ohlasy pište na adresu studio@radio7.cz. Další No Filter nás čeká v pondělí v 11 hodin 15 minut. Bude o velkých rozdílech mezi jsi a buď. Jací jsme a jací budeme. Nemusí to být synonyma.
2: Letní večery ve společnosti Rádia 7.

19. hodina na Rádiu 7 přinese knížku v kanafásku pro nejmenší posluchače a také nás čekají stopy s příběhem Heleny Jetmarové. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol. Dobrý poslech.

0: Před námi je ještě jedna písnička a dnešní kanafásek začne o chvilinku dříve, protože pohádka, která nás čeká, je trochu delší než obvykle. Tak ať si ji můžete užít, tak už za chviličku po písni.
1: Odovzdaný celkom sám, zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na plec.

Děti, už po desáté otevřeme knihu Paula Whitea Po stopách lva. Simba, lovec lvů, se zamiloval do Perisy, ale její otec rozhodl, že si Perisy vezme někoho jiného. Dnes se dovíme, zda by s tím přece jen nešlo něco udělat. Příběh čte Pavel Hromádka.

Před mým domem se ozýval panovačný hlas. Chci vidět Buana. Musím vidět Buana. A sice hned. Na to odpovídal klidný, tichý hlas. Slova jsem nemohl rozeznat. Pak jsem slyšel zase první, ale krajně zvýšený hlas. Tak, pije čaj, ká, a co je mi do toho? Nevidíš, že jsem v nebezpečí, že trpím, chci Buana i hned vidět, teď, teď, teď. Zvuk hlasu se stupňoval až v křik. Nyní jsem poznal Daudyho hlas. O, to by bylo lépe, kdybys byl šel ke kouzelníkovi, jak to dělají tvoji soukmenovci, myslí-li si, že jsou očarováni. Hongo, odpověděl cizí hlas, já mám jít ke kouzelníkovi, je-li jeden z nejbohatších mužů v celé zemi s ním spolčen proti mně? Daudy se pohrdlivě zasmál a mávl rukou. Ovšem, kdybys šel ke kouzelníkovi, bude žádat, abys zaplatil předem jednu krávu a... V tu chvíli jsem vyšel ze dveří a srazil se s Mafutou, který se dral dovnitř. Šermoval svou nemotornou rukou ve vzduchu. Pomalu, pomalu, řekl jsem. Hehe, pole, pole, co se děje? Buana, podívej se přece, moje ruka! Ukazovák byl oteklý jako vořtík, až to bylo napováženou. Mafuta ze sebe slova jen chrlil, měl s vyprávěním velmi naspěch. Buana, volal, podívej se, já... A pak se zarazil, jako by si uvědomil, že chce sahat na žhavé železo. Ano, řekl jsem. Už jsem slyšel, že si dostal od Makaranga zlatý prsten. To je vskutku dar bohatého pohlavára. Ukaž, kde máš prsten. Tady je přece, tady! Kde? Tady, pod tím! Šermoval mi oteklým prstem před nosem. Zachytil jsem ruku a otáčel jí na všechny strany, ale nic jsem neviděl. Prsten byl úplně překryt otokem. Pečlivě jsem prst prohlédl. Daudy ukázal na světlé místo pod nehtem. Buana, to je nápadné zbarvení. Když jsem se podíval do Černochových očí, našel jsem i tam ono nepřirozené žluté zbarvení. Vyplázni jazyk, poručil jsem mu. Fuj, řekl Daudy, onem pusu zase zavři. Ani já jsem ten pohled neshledal pěkným. Buana, řekl ošetřovatel anglicky, ten pil hodně piva. A jaterní potíže má taky, bude to asi žloutenka. Podíval jsem se našemu muži na tlusté nohy. I ony byly oteklé. Zmáčkl jsem palcem kůži na holeni a zůstala tam malá jamka. Tady se posaď do stínu, rozkázal jsem, a drž své ruce 2 hodiny ve studené vodě. Vezmi také lék, který ti dám, a potom ti pomohu sejmout z prstu dar tvého bohatého přítele pohlavára. Hé, řekl Mafuta, on vůbec není mým přítelem. Vždyť to byl on, který mě dal očarovat Buana. Nejraději by mě zabil. Někde v jeho mohutném nitru se ozývalo kručení. Slyšíš, Buana? On se mnou zle zamýšlí. Daudy se na mě zděšeně podíval. Buana, řekl, to není dobré. Mluví-li takto muž o svém budoucím zeti. To vypadá, jako by... A zdvihl obočí. Ano, zajisté, odpověděl jsem. Rozhodně k němu nesmíš pustit Simbu. Setkání se mohlo snadno uskutečnit, neboť jsem zahlédl naproti v malé trávou pokryté chatě, kde je buben, sedět Simbu na třínožce, hlavu v dlaních. Šel jsem tam. A ty, Sahako, co je? Buana, řekl Simba a zvedl pomalu hlavu. Mám velké pochybnosti. Myslím si, že v mé záležitosti mají prsty kouzelníci. Šajtany ďábel řádí. Jeho ruka je proti mně. Všechno jde opačně. Těšil jsem ho. Vím, co potřebuješ. Lék pro duši, nikoliv pro tělo nebo ducha. Poslyš, nestal jsi se křesťanem od doby, kdy jsi měl boj se lvem? Simba kývl hlavou. Nezažil jsi sám, co Bůh zaslibuje? Ale všem těm, kteří ho přijali, dal moc stát se dítkami božími, těm, kteří věří v jeho jméno. Kde je tvá víra, člověče? Ach, čemu mám věřit, Buana?
Jak mohu vědět, obrátí-li to Bůh k dobrému? Ale, tady se posaď a poslouchej. Povím ti příběh z Bible, ze kterého můžeme vidět, co pán Ježíš zmůže proti ďáblu a proti všechněm, kteří bojují na jeho straně. Ježíš a jeho učedníci se přeplavili přes jezero. Když vystoupili na protější břeh, běžel jim vstříc muž hrozného zjevu. Jeho divoký zrak prozrazoval jeho narušenou mysl. Simba se otřásl. Chá, Buana, tento pohled znám. Ano, a učedníkům páně bylo tak jako tobě, neboť ten muž byl tak silný, že ho nikdo z lidí nemohl udržet ani svázat. Řetězy rozlámal, provazy přetrhal. Tak se potuloval ve dne v noci, prolézal skály a zdržoval se na pohřebištích svých předků. Velice křičel a ostrými kameny se řezal do masa. Když uviděl pána Ježíše, utíkal podle břehu, vrhl se pánu Ježíši k nohám a volal hlasitě a úzkostlivě, co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? A tišeji dodal, prosím tě, netrap mne. On totiž nařídil nečistému duchu, aby z toho člověka vyšel. A Ježíš se ho zeptal, jak se jmenuješ? Odpověděl, legie, protože do něho vešlo mnoho ďáblů. Ale poslouchej dál, Simbo, to je pro tebe. Zlí duchové prosili pána, aby je neposílal do propasti. Věděli, že pán Ježíš má nad nimi moc. Věděli, že je Bůh silnější, ne Satan. A proto prosili, aby je nezapudil, ale dovolil jim, aby směli vejít do stáda vepřů, kteří se pásli tam na svahu. Pán Ježíš jim vyhověl. Onen muž však, který byl dosud tak divoký a nebezpečný, se posadil klidně a rozumně k jeho nohám. Řekl pánu, dovol mi chodit s tebou. Ale pán Ježíš ho poslal domů, aby svým lidem vypravoval, co Bůh všemohoucímu učinil. A on šel a vypravoval to lidem. A oni se velice divili. Rozumíš už, Simbo? Budeš-li důvěřovat pánu Ježíši, pak zakusíš, že Boží ruka je mnohem silnější než ruka toho zlého. Pamatuj si, Bůh je velmi silný. Chá, řekl Simba, už vidím, že jsem udělal zlou chybu. Chci mluvit s Bohem a říct mu, že v něj pevně věřím a že mu důvěřuji. Dobře, řekl jsem, modli se. Modli se co nejčastěji a nepleť se do toho jednání s Mafutou. Až přijde čas k boji, Bůh ti dá vědět. Pozdě večer jsem šel ještě k nemocným. Mafuta seděl vzpřímen na posteli. Jeho prst byl o něco méně oteklý a prsten už bylo vidět. Udělal jsem obstřik pro znecitlivění a dal se do práce s jemným pilníčkem, dvojími kleštěmi na zuby a kapesním nožíkem. Nebyla to snadná práce a Mafuta neměl nejmenší snahu mi ji ulehčit. Naříkal a sténal ve všech tóninách. Já, Buona, buď opatrný s tou ostrou věcí, volal, když jsem sáhl po kapesním nožíku. Hlasitě křičel, když jsem vzal potom do ruky ještě kleště na zuby, abych opatrně roztáhl zlatý prsten, který jsem předtím přepiloval. Myslel, že ho chci přiskřípnout, ale vydechl si ulehčeně, když jsem ho zbavil prstenu. Než jsem mu v tom mohl zabránit, chytil mě za ruku a bouřlivě ji líbal s hlasitým mlaskáním. Daudi se ohýbal smíchy. Hej, Buana, co je to za člověka, tento Mafuta? Obrátil jsem se zase k černému tlusťochovi, který si teď třel něžně prst. Šlo to snadno, nastrčit prsten na prst? Ha, Buana, kývil na souhlas. Dal se snadno odstranit? Kumbe, Buana, ne, to bylo nebezpečné a velmi bolestivé. Dělalo ti na vlékání na prst radost? Ano, Buana, a zase kývl. Poslyš, není to s tímto prstenem jako s hříchem? Vypadá pěkně, dá se tak snadno navléci. I hřích je přitažlivý a hřích je vždycky pohodlný a jednoduchý. Každý křovácký pes ve vesnici může hřešit, k tomu nepotřebuje ani inteligenci, ani odvahu. Avšak nezapomeň, odvrátit trest za hřích a zbavit jej jeho moci, k
K tomu je třeba milosti Boží a odvahy, i porozumění a nekonečné lásky jeho syna. Opravdu, Buana, mluvíš velká slova, řekl tučný staroch a jeho oči těkali nejistě sem tam. Jo, uvažoval Daudy, to je jako kapka vody na horký kámen, mluvíš-li s tímto člověkem o slově Božím. Zasyčí a zmizí a udělal rukama ve vzduchu přiměřený pohyb. Ne, Daudy, tato slova vniknou do jeho duše. No, zatím nešla ještě příliš do hloubky, jen poslouchej. Mafuta si mumlal pro sebe. A já mu to oplatím tomu, který se chce stát manželem mé dcery, používá-li proti mně kouzla, ať pozná, že mu z toho nevzejde nic dobrého.

Kolem uší mi bzučel moskyt. Probudil jsem se a rozsvítil kapesní svítilnu. Uviděl jsem, že je hmyz na zevní straně sítě a že se zoufale, ale marně snaží dostat se skrz jemná oka sítě. Podíval jsem se na hodinky. 2 hodiny ráno. Sotva jsem zhasl světlo, když jsem zaslechl rychlé kroky směrem od nemocnice. To vypadalo na vyrušení z nočního klidu. Očekával jsem obvyklé zavolání Buana rychle zase miminko, ale ozval se Daudyho hlas. Buana, rychle! Mafuta křičí a sténá. Říká, že je začarovaný a že musí zemřít. Leží na zemi, drží si rukama břicho a stále křičí v kik kuk kuk a u úst má pěnu. Rychle jsem vklouzl do šatů. Se svítilnou v ruce jsme já a Daudy utíkali zpět do nemocnice. Mafutova neforemná postava ležela na zemi. Sténal hrozně. Och, jaj, och, jaj, ká. A pak zase náhle vyrazil pronikavý výkřik, jako když soustruh narazí na hřebík. Prohlídka byla těžká, neboť se válel po zemi sem tam. Ve světle svítilny jsem viděl, že jeho oči byly docela žluté. Brzo mi bylo jasné, že to byl žlučník, který mu tak zle dával zabrat. Rychle jsem připravil injekci ze 2 různých léků a vstříkl mu ji. Zatímco jsme ho ukládali znovu na lůžko, vysvětloval jsem Daudymu obraz nemoci. Mafuta neposlouchal. Víš, ze žlučníku vede malý uzonký průchod do nitra, do zažívacího traktu. Zažívacího co? Ptal se Daudy. Myslíš snad cestu, kterou prochází potrava? Ano, vysvětloval jsem, právě to myslím. Může se stát zvláště u tlustých lidí, že se v žlučníku utvoří malý oblý kámen, který se snadno dostane do této chodbičky. Je-li kámen malý, může proklouznout bez velkých bolestí. Je-li větší, ucpe kanálek, pacient má hrozné bolesti a zežloutne. Dal jsem mu injekci s lékem, který tiší bolesti a zároveň rozšíří chodbičku a nechá projít kámen. Brzo mu bude lépe. Mafuta naříkal. Ká, ká, och. Jeho oči dostali skleněný výraz a pak řekl hlasem, jako by mluvil ze sna. Nohy kouzelníkovi se plíží kolem mého domu. Přikrčil nohy a sténal dál. Oj, oj, já, ká. Což nedupe nohou na zemi před mým domem? Ká, toto kouzlo mě zabije. Zdálo se, že je blízký šílenství, když teď vyskočil z postele, ale síly ho opustili. Se slabým zasténáním klesl bez sebe k zemi. Bylo to zlých 5 minut, než jsme ho zase přivedli k vědomí. Musel jsem mu dát 2 injekce, než se mu konečně zachvěla víčka a tep se trochu zotavil. Pomohli jsme mu zase do postele, kde zůstal ležet a namáhavě oddychoval. Vzal jsem Daudyho stranou. Nesmíme zapomenout, že i jeho srdce je slabé. Snadno by se mu mohlo něco přihodit. V témže okamžiku se rozletěly dveře a jeden z jeho starých přátel se sem vřítil, aniž by si nás všímal. Jajague! O, maminko! Křičel a lomil rukama. Jajague! Velké neštěstí se na nás hrne. Povídám ti, Makaranga, pohlavár, má na tebe velký vztek. Viděl jsem Mganga, kouzelníka, plížit se tajně do jeho domu. Běda, čekají nás zlé věci. Očekával jsem, že můj pacient po takové rozčilující zprávě znovu omdlí a hned jsem chystal další injekci pro případ potřeby. Ale místo strachu a bezvědomí se Mafuta strašně rozzuřil a řval jako tur. Ká! Nikdy neuvidí moje dcera vnitře k jeho domu. Já mohu být plným právem rozloben. Což to nebyl jeho prsten na mém prstu, který mi způsobil tolik bolesti? Ať se provdá za jiného a on ať čučí do měsíce. Stál jsem vedle Daudyho, který vyvařoval stříkačky, jež jsme právě upotřebili. Buana, zašeptal, on si to rozmyslel. Ano, skutečně. Utíkej honem a doveď Simbu, je v bubenici. Za chvíli stál lovec ve dveřích a Daudy vedle něho. Daudy došel až ke mně. Buana, vysvětlil jsem mu, jak se věci mají. Bude dobře, přenecháš-li vše ostatní nám. Víme nejlépe, jak se dostaneme k cíli. Kývl jsem na souhlas a stáhl se do kouta. Mbukua, dobrý den, řekl Simba.
Mafuta se na něho podíval. Mbukua, odpověděl a v jeho žlutých očích se zachvěl záblesk chytráctví. Simba se obrátil ke mně. Buana, co užívám tvůj lék, vrátila se mi plná síla. Přicházím, abych ti řekl, že půjdu zase na lov. Stanu se bohatým mužem, budu-li chytat zase leopardy a hady. Jejich kůže se dají prodat za drahé peníze. Mafuta se posadil na posteli. Všechny peněžní záležitosti vždy budily jeho zájem. Daudy mi pošeptal. Buana, jdi se Simbou ven, já se pustím do vyjednávání. Takový je obyčej v našem kmenu. Ale nejděte daleko. Později vám povím, jak to dopadlo. Nebyli jsme dlouho venku a už Daudy přišel. Buana, starý Mafuta, klade velký důraz na to, aby se jeho dcera dostala brzo pod čepec. Proto jsem mu řekl, můžeš najít lepšího muže pro Perisy než takového lovce, který ji může bránit a zároveň i tebe, jejího otce? To je přece někdo, kdo za ní může zaplatit plné věno, 30 krav. A, Buana? On byl srozuměn. Simba chytil Daudyho za rameno. Cože? Zvolal. Řekni to ještě jednou. Ale rád, řekl ošetřovatel a vyprostil se. Jen mě nesmíš dříve rozmáčknout. Ha, člověče, ty máš ale sílu. A začal všechno vypravovat ještě jednou od začátku. Pak se Simba obrátil na mne. Buana, to musela být opravdu ruka boží. Ještě dnes ráno nebyla naděje. Všechno se zdálo zcela nemožné. A teď se všechno změnilo. Ano, připustil jsem. Mafutu máš na své straně. Ale Makaranga se s tím tak snadno nesmíří. A také si myslím, že tito lidé spojení s kouzly dostanou od ďábla všechnu jen myslitelnou podporu z jediného důvodu, že chceš sloužit Bohu. Neboť kde jen může ďábel zničit boží dílo, tam se o to bude snažit. Hehe, smál se Simba, až dosud neměl ďábel mnoho úspěchu v té věci. Dej si pozor, Simbo, šajtany je velice lstivý. Daudy zatím uvažoval prakticky. Buana, měli bychom první splátku krav odvést hned teď, aby zásnuby byly uzavřeny. Ale, namítal Simba, moje krávy jsou odtud vzdáleny den cesty. Koupíš tedy jiné, Buana ti půjčí 30 šilinků. He, vždyť mám u sebe 32 šilinků. Podívej se, Simbo, v těchto dnech, kdy každý potřebuje peníze na placení daní, snadno získáš krávu za 10 šilinků. Když se Daudy vracel od nemocniční brány, volal jsem na něho, je to vůbec dobré, musí-li si muž kupovat ženu za krávy, vždyť to je nemrav. Ech, odpověděl udiveně můj černošský ošetřovatel, tomu ty asi přece jenom nerozumíš, Buana. Krávy vlastně nejsou platidlem, ale zárukou pro stálost manželství, nebo by tomu alespoň tak mělo být. Manžel nemůže opustit manželku a požadovat zpět své krávy, jedině kdyby porušila zákony kmene. Na druhé straně, zachází-li muž špatně se ženou, smí si ji její lidé odvést zpět domů, aniž by museli vrátit krávy. Kdo však rozhoduje, jsou-li věci sporné? Vždyť tu jistě dochází k rozhořčeným sporům. Go, Buana, Daudy kroutil hlavou. Pohlavár vyslechne obě strany a vyřkne rozsudek. Ano, zatím tedy vězí mnohem víc, než v tom mohu vidět na první pohled svým běložským okem. Ošetřovatel se smál. Buana, neměli bychom jít za Perisy a vyprávět jí celou tu událost? Vždyť se to konečně týká především jí, mimo Simby ovšem. Šli jsme tedy společně do misijní školy. Cestou jsme se zastavili pod stromem a poděkovali Bohu za vyslyšení našich modliteb. Po krátkou dobu jsme mlčeli. Pak jsem řekl, Daudy, v boží knize je napsáno, že naše prosby jsou splněny vždy nějakým způsobem, zůstáváme-li v Pánu Ježíši a zůstává-li jeho slovo v nás. To je pravda, Buana, dnes jsme to zažili. Ale Daudy,
Bůh nás nenechá jít vždy tak jednoduchou, pohodlnou cestou. Dovedu si představit, že se ďábel právě teď pokouší všechno zvrátit, jako první možná Symbovu víru. Ale proč? Proč by to Bůh měl dovolit? Ká, Daudy, muž, který chytá pouze krysy, ten se nestává odvážnějším. Ten se nenaučí tomu, na čem záleží při lovu v pralese. Až při lovu na lvy, při boji proti zubům a drápům, vyroste v obratného lovce. Už rozumíš? Afričan přikývl. Bůh chce, aby se stala naše duše v boji s tím zlým, silná a ochotná k jeho službě. Cestou vzhůru nám běžela vstříc školačka s lístkem v ruce. Bez dechu se u nás zastavila. Přečetl jsem o něch několik slov a podal řádky Daudimu. Pomalu četl nahlas. Perisy se náhle zhroutila. Prosím, přijď ihned, je na smrt bledá.

No to je tedy průšvih. V příštím kanafásku se děti dovíme, jak to s Perisy dopadlo. Loučí se s vámi kanafásek s příběhem Paula Whitea Po stopách lva, který načetl Pavel Hromádka a vydalo nakladatelství A. Alef v roce 1994.

0: Po písničce nás čeká příběh Heleny Jetmarové o jejím setkání s Bohem.
1: Ten, který hluchým vrátil sluch, mě předchází kamkoliv.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. Během srpnových týdnů si připomínáme svědectví z archívu a dnes uslyšíme příběh Heleny Jetmarové, které se doptával Dan Zeman. Přejeme vám hezký poslech.
9: Dobrý den, já jsem jmenuji Helena Jetmarová, jsem z Vysokého Mýta a chtěla bych se teda podělit o své svědectví, jak jsem vlastně našla cestu k Bohu. Tak vlastně můj příběh začíná v roce 2006, kdy se nám narodil syn, třetí teda v pořadí, máme dvě ještě dcery a vlastně když mu bylo 6 týdnů, tak jsme se dozvěděli, že je velmi vážně nemocný a začal takový náš životní příběh, kdy vlastně do té naší rodiny vstoupil strach, velmi jako velký starosti a tak nějako se ten život začal upínat prostě směrem k té chorobě a začalo nám to brát ten takovej normální lidský život, že jsme opravdu se zmítali v té bezmocnosti a tak jsme začali přežívat ze dne na den a začalo se to vlastně podepisovat na celé té rodině. A tak jsme tak nějak do té doby vlastně jsme byli taková obyčejná rodina, ale tady to nás začalo tak nějak jakoby stahovat do nějakého toho smutku a tmy. A tak jsme žili ze dne na den a vlastně začaly nám ubývat síly, jak fyzický, tak psychický. A když bylo synovi rok a půl, tak nám velmi vážně onemocněla nejstarší dcera, což byla další veliká rána a bylo to další věc, která zase působila na tu rodinu, že ten strach se vlastně stupňoval a tak jakoby ten život začal být takový o přežívání, kdy já jsem opravdu byla už úplně vyčerpaná a už jsem si každý den ráno musela říkat, prostě musíš stát, musíš dělat, musíš se postarat o děti, ale chtělo se mi spíš umřít, musím říct pravdu, že už prostě jsem si říkala, co budeme dělat, prostě takhle přece nemůžeme existovat. A když vlastně jsme takhle přežívali den ze dne, tak pak se nějak ta situace trošku jakoby vyřešila v tom, že se to sklidnilo, protože jsme se prostě museli naučit s těma nemocema žít. Ale v momentě, kdy já jsem mohla jakoby trochu vypnout, tak jsem se vlastně nejvíce sypala. Když člověk prostě musí, tak jede, že jo. Ale když přijde taková ta chvíle, kdy si může jakoby říct, tak teďka vypnu, tak se vám to najednou všechno nažene do té hlavy a říkáte si, ale co to je za život. A tak jsem... Náš Petřík začal pak chodit teda do školky, on chodil až rok před školou ze zdravotních důvodů a ve třídě měl paní učitelku, která byla věřící, což bylo asi naše velké štěstí. A já jsem v té době byla taková opravdu už unavená a pořád jsem prosila, ať se stane něco, co nám prostě pomůže. Aby prostě přišel někdo, kdo nás toho nějak dostane a snad jsem prosila nějaký zázrak, nevím. No načež mě oslovila ta paní učitelka v té školce a nejdřív mi povídá, víš, já jsem se tě chtěla zeptat, že my jsme se teda znali už dřív, jestli jsem věřící. A pak povídá, ne, já jsem se tě takhle zeptat nechtěla, já jsem se tě chtěla zeptat, jestli bychom se za tebe nemohli modlit, že jo. A já jsem si v tu chvíli říkala, ale tak proč ne, že jo, proč by se za nás nemohli modlit. My jsme zkoušeli všechno možné, že léčitele a prostě všechno a jediné, co nás to stalo, koupu peněz a většinou nám z toho bylo akorát špatně všem. Vůbec nám to nic dobrýho nepřinášelo. A ona mě pak řekla, že u nich na návštěvě je jeden člověk, který má dar uzdravování a jestli bych se s ním nechtěla sejít. Tak jsem si říkala, že jo, že prostě to zkusím. Proč bych to neskusila? A tak jsme se ještě ten den sešli a vlastně ten člověk přišel do té školky a zrovna, když byly děti venku, pobíhali po té zahradě a náš Petřík byl takový, že on k nikomu nešel. On nebyl typ dítěte, který by jako za někým šel a komunikoval. On byl spíš takový, který utíkají od lidí. A už jak ten člověk přicházel, tak ve mně se něco hnulo, nevím. A já jsem se strašně rozbrečela tenkrát a cítila jsem nějaký hrozný pocit úlevy. Neumím to popsat. Strašná úleva prostě. A teď on vůbec toho Petříka nějak násilím nevyhledával, jenom tam tak s těma dětma hrál, až nakonec ten Petřík za ním přišel sám. Dokonce mu vlez na záda a hráli si tam spolu, že jo, honili se a tenhle ten člověk se s náma pak opravdu 2 hodiny tam modlil a povídal si s náma a opravdu nám věnoval spoustu času a mě to strašně jako zasáhlo, oslovilo. A měla jsem prostě najednou takový pocit, jo, prostě je mi dobře, je, něco se stalo, prostě bude to nějak lepší. No a tak jsem nevěděla, jak tomu člověku jako mám poděkovat za to, že se nám tak věnoval, ale věděla jsem, že bude kázat tady ve sboru Mítě, tak jsem si říkala, jak jediný, co můžu udělat, je, že prostě půjdu jakoby a ze slušnosti si půjdu poslechnout jeho kázání, že. Tak jsem přišla tady do jednoho sboru a tak jsem tam tak vlastně jakoby byla, ani jsem nevěděla vlastně, co mám dělat, nemám dělat, tak jsem jenom tak poslouchala, ale cítila jsem, že je mi tam dobře. Že prostě mě to nějak uklidňovalo, že prostě jsem cítila, že chci chodit mezi tyhle ty lidi. A tak jsem nakonec vlastně začala do toho sboru chodit pravidelně, když nejdřív jsem vůbec ničemu nerozuměla, vůbec jsem to nechápala, vůbec jsem nevěděla, jestli mám zpívat, nemám zpívat, nebo co mám dělat. Ale postupně vlastně mě to začalo tak strašně oslovovat, že jsem začala strašně moc toužit číst Bibli, že jsem prostě opravdu byla, jak se říká, hladová po tom Božím slovu, že jsem začala číst. Začala jsem chválit, chvály považuji za úplně nejúžasnější hudbu, jakou znám. A nějak jsem prostě se zapojila do činnosti toho sboru a ty společné modlitby a pomoc těch vlastně přátel v tom sboru mi dalo tolik, že se ten můj život srovnal. Protože tím, že vlastně já jsem se srovnala sama za přispěním jakoby toho sboru, ale hlavně teda samozřejmě Boha, ale k tomu dojdu, takže vlastně to vneslo i klid do té rodiny. Protože když je ta máma vyrovnaná, že jo, tak pak jsou vyrovnaný i ti ostatní. Takže to nás začalo jakoby uzdravovat doma. Že se začal znášet klid doma a vlastně pak k nám přišli i, že jo, ti křesťané, požehnali nám ten dům, jo, modlili se za to světlo Pana Ježíše v našem době. Bylo to prostě úplně úžasný, takže mě to vedlo dál a dál, že jsem se zapojila do kurzu Alfa. Prostě jsem takhle po kručku postupovala v té církvi, až jsem nakonec završila teda tím křtem, kdy jsem teda přijala Pána Ježíše do svého života. To znamená, že jsem se rozhodla vlastně naslouchat Božímu slovu, že prostě jsem se dala teda pokřtít, což bylo pro mě úžasný. Byl to prožitek, na který nikdy nezapomenu, protože se říká, že tím křtem vlastně člověk jakoby pohřbí to svoje já a vlastně stane, že jo, do toho nového života, do toho duchovního a pro mě to bylo něco úžasného. A vlastně ten náš život je takový mnohem veselější. Jediné, co mě teda trápí, je, že v té rodině vlastně chodíme do sboru jenom já a ten můj malý syn a vlastně ty moje starší děti, protože máme větší věkový rozdíl mezi dětmi, tak zatím nechodí, ale věřím pevně, že Bůh tu cestu pro ně najde a že ty modlitby budou vyslyšeny a že jednou se v tom sboru sejdeme všichni a já vím, že prostě bez toho Boha bych tady možná už ani nebyla.
4: Mluvila jste o tom, jak Bůh přinesl uzdravení a pokoj do vaší rodiny a ještě se ptám, a co věčný život?
9: Tak určitě bych řekla, že člověk řeší, co vlastně je potom, že když tady odsaď odejde. A asi

Po letech trápení poznala Helena Jetmarová Boha, který do jejího života přinesl uzdravení a pokoj. Bůh k sobě zve každého z nás, abychom u něj odložili všechno, co nás tíží, protože mu na nás záleží. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně křesťanské víry, pište prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k dnešní nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní Stopy končí. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.

0: Příběhy o setkání a životě s Bohem vysíláme každé pondělí od 8.30 nebo v pátek v 11 hodin 15 minut. A od září se můžete v čase života víry, tedy jednoho z těchto pořadů, těšit na pořad s Bohem.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: S 8 hodinou večerní vyrazíme s Rádiem 7 do Bible. Konkrétně do 15. kapitoly knihy Zjevení už za 15 minut. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Dobrý poslech.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství, pro svou věrnost. Žalm 115:1.

Píseň Věřím ti, důvěřuju ti, i když nevidíme hvězdy, dešť padá po tvářích, tak si tam a můžeme ti důvěřovat. Píseň od skupiny Timothy, krátce před 8:45. Ještě jedna píseň je před námi a poté už otevřeme 15. kapitolu knihy Zjevení v pořadu Světem Bible.

0: pořadu Světem Bible čteme z 15. kapitoly knihy Zjevení Janova, která nám připomíná, že žádná lidská nespravedlnost nezůstane bez odezvy. Ačkoliv současná společnost i lidské autority selhávají a směřují k vnitřnímu rozkladu, konečné slovo v dějinách má Mesiáš, před jehož svrchovaností se nakonec skloní všechny národy. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký.
1: A zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu? Neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Milí posluchači, náš dnešní návrat k 15. kapitole knihy Zjevení jsem zahájil opakováním 3. a 4. verše. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou. Nastane den, kdy skutečně všechny národy přijdou a budou se klanět Pánu Ježíši Kristu. Dnes tomu tak opravdu není. Vědomí, kým je Pán Ježíš a co čeká tento svět, by nás mělo vyburcovat k odvaze při pohledu na náš vlastní národ, který při vší své snaživé prosperitě kráčí špatným směrem, pokud jde o vztah k Bohu. V mesiášském 2. žalmu, verš 8. praví: Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Ano, národy budou patřit jemu, budou zcela pod jeho vládou jednou, až přijde ten čas. V Jeremiášově 23. kapitole v 5. verši je nám řečeno: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Královat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. To slovo se na Mesiášovi nenaplnilo, když přišel poprvé. Tehdy se nestal králem v Izraeli. Je pravda, že naše zem prožívá z mnoha hledisek těžkou hodinku duchovního vnitřního rozkladu, konstatuje starý Amerikán. Ale my jsme natolik v zajetí svých vlastních problémů, že už je naše srdce unavené ze všech veřejných skandálů, ze všech morálních propadáků a ze všeho, co jsme nezvládli. Ostatní národy mají pochopitelně tytéž problémy. Jsme plni odporu při pohledu na dnešní nemorálnost, nespravedlnost a konec konců i bezbožnost na celém světě. Kdybych nebyl křesťanem, patřil bych mezi největší radikály, jaké jste kdy potkali. Dobře vím, co se ve světě děje, ale jako Boží dítě zároveň vím, že ani jednu věc nemohu sám od sebe napravit, přemýšlí náš doktor McGee. Až bude Kristus jednou na této zemi královat, on vykoná na zemi soud a zavede nebývalou spravedlnost. Díky Bohu za to. Už mám dost povídání našich politiků o tom, že mne zastupují ve Washingtonu a že udělají všechno, co já budu chtít. A místo toho po celý ten čas dělají všechno možné jen ve vlastním zájmu. Kromě vzácných výjimek to platí stejně o každé politické straně. Co můžeme dělat proti hrubé nemorálnosti a ohromné nespravedlnosti? Kdo jsme Božími dětmi, modleme se za svou zem a přitom nestraťme ze zřetele radostnou skutečnost, že je zde někdo, kdo ve svůj čas vykoná na zemi dokonalou spravedlnost a s ní spojený soud. Mnohé však vysvobodí už teď přijetí Boží milosti, poznání Boží lásky, tak usilujme o to, aby Boží lásku a spravedlnost poznali lidé kolem nás.

neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. To je připomenutí kousku 4. verše v naší 15. kapitole knihy Zjevení. Je to slovo o svrchovanosti Mesiáše nade všemi národy. V epištole Filipským 2. kapitola verše 9 až 11 čteme slovo o tom, že Pán Ježíš bude vyvýšen nejen nějak politicky nad existujícími národy země, ale bude vyvýšen vůbec nade vším, co bylo stvořeno. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Ti, kdo jsou v pekle, nebudou Pánu Ježíši vděční jako svému vykupiteli, nicméně uznají, že on je Pán, který spravuje vesmír a kterému celý vesmír náleží. I tito lidé a všechny bytosti v podsvětí uznají a vysloví Boží slávu. Budou tak muset učinit, bude jim zřejmá. Tvé spravedlivé soudy vyšly najevo, četli jsme si v tom 4. verši také. Toto svědectví, pocházející od svědků té doby, je nevyjádřitelně působivé. A mělo by také v myslích současných věřících lidí pevně zakotvit bezpečné poznání, že všechno, co Bůh dělá, dělá vždycky správně, že všechny jeho úsudky jsou spravedlivé. Co Bůh dělá, se nám možná někdy nejeví hned jako správné nebo spravedlivé. Ale přijde-li nám myšlenka, že Bůh nedělá některou věc správně, pak si buďme jisti, že to my se mýlíme, že to my vidíme věci neúplně a nikoli, že Bůh je vidí špatně. Musíme upravit své postoje a své smýšlení. Povšimněte si svědectví některých žalmů. Žalm 7. verš 10. Kéž je konec zlobě své volníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž zkoumáš ledví a srdce. Nebo 11. žalm 7. verš. Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Jeho tvář pohlíží na přímého. A ještě ze žalmu 107. některé verše. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Ohýbali se pod tíhou zla a strastí, když je ten, jenž může vylít opovržení i na knížata, zavedl do bezcestných pustot. Přímí lidé to vidí a radují se, ale každá podlost musí zavřít ústa.

Potom jsem viděl, jak se otevřela svatyně stánku svědectví v nebi a vyšlo 7 andělů přinášejících 7 pohrom. Byli oděni kněžským rouchem, čistým, zářícím a kolem prsou měli zlaté pásy. Zjevení 15, verše 5 a 6. V tomto okamžiku se tedy otevírá chrám stánku svědectví na nebi, aby z něho vyšlo 7 andělů se 7 zlatými nádobami. O chrámu se v knize Zjevení píše celkem 15krát, takže význačné postavení chrámu tady nelze přehlédnout. V prvních 3 kapitolách knihy Zjevení je hlavním předmětem církev a o chrámu tam není zmínka. Počínaje 4. kapitolou se dějiště přesouvá do nebe a tam vidíme chrám. Také na zemi je v tom prorockém průhledu vidět chrám, chrám postavený podle vzoru toho nebeského. Počínaje 4. kapitolou se v knize Zjevení Bůh zabývá lidem, který měl chrám, tedy Izraelem, jemuž jako jedinému dal Bůh chrám, stvárněný podle nebeského vzoru. Na tomto místě se mluví specificky o stánku, skenés, a zvláště o svatyni svatých, ve které stála truhla svědectví. V truhle byly kamenné desky. Stánek i kamenné desky byly duplikáty originálů, které jsou v nebi. Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl, hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán nahoře. 2. Mojžíšova 25, verš 40. A pisatel listu Židům v kontextu svého pojednání upřesňuje zvláštní srovnání, Židům 9, 23. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. A v původních textech je ve Zjevení 11.19 napsáno tohle. Tu se otevřel boží chrám v nebesích a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy. Rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobytí. Důvodem pro takové boží jednání s Izraelem, s nímž byla uzavřena zvláštní boží smlouva, je zde právě porušení té smlouvy ze strany Izraele –

V hlavním textu, který máme před sebou, milí posluchači, čili ve zjevení 15. kapitole, naši pozornost pak dále znovu upoutá významné postavení andělů v knize zjevení. Právě se před námi objevili. Předtím troubilo 7 andělů na 7 polnic. Zde je nová skupina 7 andělů a ti mají v 7 nádobách hněvu 7 pohrom. Odchod andělů z chrámu demonstruje, že opouštějí trůn milosti a že nyní Bůh jedná podle své spravedlnosti, namísto toho, jak předtím jednal především ve svém milosrdenství a slitování. Ti poslové či andělé, kteří vycházejí z chrámu v nebi, jsou oblečeni rouchem lněným či kněžským rouchem. Jiný překlad dokonce uvádí, že jsou oděni drahými kameny. Ten původní výraz je dost záhadný a závisí na různém přístupu, na různém čtení textu. Byli oblečeni lněným oděvem anebo vzácnými kameny? Zdá se, že úmyslem bylo popsat jejich oděv jako mimořádně vzácně ozdobený, třeba tedy posázený drahými kameny. Podle oblečení a podle toho, že vycházejí ven z chrámu, vidíme, že jim příslušela kněžská úloha, ale oni nyní opouštějí službu spojenou s Boží milostí, což bylo spojeno s chrámovou službou, a stávají se nástroji Božího soudu. Jejich zlaté pásy vlastně znamenají, že mají oděv příslušející Kristu, který už dále kněžskou úlohu nevykonává, ale vidíme jej zde jako toho, kdo soudí svět. 7. a 8. verš nám pak v 15. kapitole říkají tohle. Jedna ze 4 bytostí před Božím trůnem podala těm 7 andělům 7 zlatých nádob, naplněných hněvem Boha, živého na věky věků. Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná 7 pohrom, které přináší těch 7 andělů. 7 andělům je tedy podáno 7 zlatých nádob. Znovu vás chci upozornit na číslo 7 a zopakovat jeho význam. Vyžaduje naši pozornost náš vykladač. Slýchávám, že 7 je číslem dokonalosti, ale to není tak úplně přesné. Spíše je číslem úplnosti, kompletnosti. Zde v knize zjevení jsme viděli několik 7. V 7 církvích jsou podle mne mimo jiné zobrazeny kompletní dějiny církve od letnic až po vtržení. V každé další 7 je obsaženo úplně celé období velkého soužení. Jinými slovy, v každé 7 je zahrnuto všechno, co k tomuto období náleží. Nejprve dostáváme povšechný obrys v 7 pečetích, a potom při pročítání dalších proroctví vidíme, že se Bůh soustřeďuje a přesněji zaměřuje na období posledních 3,5 roku.

0: Období milosti už dávno skončilo. Nadešel čas soudu. A současně s tím je zde řečeno, že ta nebeská svatyně byla naplněna oblakem boží slávy. Skutečnost, že se v tomto oddílu na pokračování pojednává o chrámu, by měla každému dobře informovanému člověku napovědět, že zde není řeč o církvi, protože ani chrám, ani stánek neměli s církví nic společného. Stánek a chrám představují Krista jako nádherné materiální předobrazy. To ale neznamená, že by církev měla stavět chrámy nebo stánky a pokládat je za svatá místa pro setkávání s Bohem. Obraz stánku a chrámu, který máme před sebou, se vztahuje na Izrael, na národ, který měl stánek a později i chrám. Někteří lidé nejsou ochotni tento fakt připustit, protože vypouštějí Izraele z božích záměrů hned na začátku Nového zákona. Ale jak můžeme vidět, třeba právě nyní při čtení knihy Zjevení, Nový zákon v žádném případě Izraele ze zřetele nepouští. 7 zlatých nádob, či těch koflíků, ukazuje závěrečný popis doby velkého soužení. Myslím, že slovo nádoba anebo mísa je výstižnější než něco jako lahvička, která ve mně vyvolává představu malé skumavky používané v laboratoři, povídá náš učitel. Nádoby se používaly při službě v chrámě. Například nejvyšší kněz vnášel jednou za rok nádobu z krví do svatyně svatých. Tato nádoba z krví mluvila o vykoupení z hříchu. 7 andělů v kněžském oblečení, potom co opustili prostor chrámu, se už dál nezaměstnává službou plnou milosrdenství, ale začíná jejich zvláštní úkol. Mají vylít nádoby hněvu na celý svět, který zavrhl Krista. Na svět, který se obrátil zády k boží milosti a který musí proto nést trest za hřích. Následující hrůzy nejsou způsobeny lidským anebo satanovým nepřátelstvím, ale vykonavatelem tohoto soudu nad zemí je přímo Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. Vídali jsme mírného Ježíše, který se slitovával, ale nyní se díváme na hněv beránka. Nikdy nás možná nenapadlo, že by se beránek rozhněval. Lev dovede řvát, dovede nahnat hrůzu. Ale beránek, svět bude jednoho dne hněvem beránka ohromen. Proroci starého zákona používali podobenství o číši, která se naplňuje nepravostí a hněvem, a hlásali boží trpělivost, která čeká tak dlouho, dokud není číše plná. Teprve je-li plná, ukončí Bůh své přesvědčování a naléhání a výzvy k pokání a přichází se svým soudem. To byl pohled proroků starého zákona, který v knize Zjevení v době velkého soužení vidíme znovu. 7 andělů se 7 zlatými nádobami dává jasně najevo, že soudy pocházejí od Boha. Jsou to soudy, které provádí sám Bůh. Milí posluchači, tímto jsme uzavřeli 15. kapitolu knihy Zjevení. Příště budeme pokračovat v 16. kapitole. Než se rozloučíme, chtěl bych připomenout, že i když jsou tu zlé věci vyjádřeny, a jsou vyjádřeny velmi konkrétně, cílem není, abychom se báli, ale cílem je, abychom rozuměli, že Bůh je spravedlivý, že i když stále ještě v naší době je doba milosti, i když stále Bůh ještě očekává na návrat těch ztracených, přece přijde den, kdy spravedlnost dojde svého cíle. Pán Ježíš Kristus je zvěstován. Někdo, kdo poslouchá právě v tuto chvíli, je na straně zvěstovatelů. To je pro nás povzbuzení, abychom zvěstovali ještě horlivěji. abychom se ještě více modlili, abychom ještě více byli oddaní této službě pro svého mistra. Někdo je na straně těch, kdo tu zvěst mají slyšet. Budiš jasné, že kdo přeslechne, že kdo nestihne, kdo odmítne, ten se setká s tím, co si tady právě čteme. Bůh s vámi.
1: Končí pořad Světem Bible s poznámkami doktora Johna Vernona McKeeho ke knize Zjevení. Tento a další díly napříč celou Biblí v různých jazycích najdete na stránkách ttb.bible. Pokračovat budeme ve výkladu zase zítra po 8. večerní.

Bůh je nade vším a nic se mu nevymklo z rukou. Píseň od skupiny Planet Shakers vznikla během covidového lockdownu. Pokračují Noemi Rikos.

Blížíme se k 9. hodině a to se dostaneme do Vsetína, do altánu Rádia 7, kde před pár lety proběhl rozhovor s tvůrkyní Lidií Ryšovou. Poslouchejte tedy rozhovor, její tvorbu v Pohovce po 9. večerní.

Do 9. hodiny nám zbývá ještě pár okamžiků. Ty s námi stráví Crowder a píseň Let It Rain, ať prší. Máme sucho, potřebujeme déšť a déšť se objeví i v následujícím rozhovoru. Tak tady jedna deštivá.

0: Rádiu 7 výběr tvorby i záznam rozhovoru se slovenskou zpěvačkou Lidií Ryšovou, pořízené na festivalu United v roce 2023. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série To nejlepší z Pohovky. Rozhovorem provází Lucie Endlicherová a Lída Matušková.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u poslechu dalšího dílu hudebního pořadu Pohovka, ve kterém budeme poslouchat rozhovor z altánu Rádia 7 z Festivalu United roku 2022. Pospěšte, ať nezmoknete. Během natáčení rozhovoru s Lidií Ryšovou, slovenskou umělkyní, pršelo, což se povedlo zachytit i v záznamu. Krom rozhovoru vedeného Lídou Matuškovou a Lucí Endlicherovou uslyšíte i zpívané a hrané autorské či spoluautorské písně Cestou k slobodě se stal, Utíš ma, Bezhraničná, Nech horím a záznamy skladeb z Večera chval na Campfestu z roku 2020 v podání Lídie Ryšové. Příjemný poslech přeje Karolína Vološinová.

0: Dobrý den. To je, takhle to někde taky vypadá v rádiu. Víte, že máte skluz minutu normálně, ty bláho, jako.
1: Ale stále platí, že v rádiu nemáme publikum, takže i vaše trpělivost je pro nás důležitá, že s námi zůstáváte, i když nabíráme trošičku skluz a že se díváte do rádiové kuchyně a že vám stojí za to tady s námi být i při setkání s dalším naším hostem Lidiou Ryčovou, která je součástí... Součástí
0: skupiny. Ty budeme mít fanklub, jako ten
1: Homecoming.
0: Super úplně normálně. Yes, jako takhle to dělá. Tohle by v rádiu taky nebylo. To je prostě, tam se pouští ty natočený potlesky.
1: My ne.
0: No to je pravda, my to neděláme. Lidko, mě moc potěšilo, já jsem říkala super, takže budeme s Lidkou mluvit o Homecoming a to je přece ten projekt a je to jako rozjetý a našlápnutý a je zatím ta velká vize a my jsme se o tom bavili v pondělí a ona mi říkala, no ale to tak vůbec není, protože COVID to celý zařízl, takže to jako vůbec neprobíhá tak, jak bych chtěla. A já jsem říká, výborně, to je nejlepší příprava na rozhovor, když člověk takhle před tím, kdy má složeno v hlavě, o čem to bude, zjistí, že je to úplně jinak. A tady v téhle fázi jsem to zařízla schválně. A říkala jsem si, já si chci poslechnout, jaká byla ta vize, a co se stalo a kde je to teda dneska.
2: O, takže tři body rovno. Asi úplně v zkratky. Já jsem to ještě nikdy nějak nezverejňovala, alebo tak.
0: Výborně, to je, tady je správné místo na toto říct. Dívej se, není tady moc lidí, takový pijánko. Okay. Všichni říkají, že se jim tady hezky povídá, takže můžeš.
2: Okay. Hey, je to fajn. No, Homecoming měl by taky větší worship projekt, kterého víziou bylo vlastně spojit několik takých autorských mojich písní dokopy, zapojit několik dalších hudobníků a zpěváků v rámci celého Slovenska a i některých z Čech a urobit tak nějaký, ani to nerada nazývám projektom, skôr takú spoluprácu. A išlo mi o to nenahrať nejaký album a konkrétne single a tak, ale spojiť to do takého worship session a urobiť k tomu ešte niekoľko teda prekladov anglických piesní. Takže mal sa ten projekt skladať vlastne z niekoľkých preložených piesní plus nejaké moje autorskej tvorby. Mal sa to všetko natočiť, pripraviť, urobiť to s niekoľkými stovkami ľudí naživo. A tak, a veľmi som sa na to tešila, všetko som mala akože rozrobené, pripravené, web som si nadizajnovala, dala som sa dokopy celý tým, bolo za to naozaj niekoľko desiatok ľudí a vlastne potom prišiel, COVID tu už bol síce, potom prišla vojna a trošku to urobilo škrt z rozpočet v rámci môjho času hlavne asi. Že ja pracujem vlastne na ranči v Kráľovej Lehote, kde sa organizuje Campfest. A tam sme vlastne, všetkým sa nám nejakým spôsobom zmenila služba a náš čas išiel smerom k Ukrajincom. Takže ja som vedela, že sa blíži Campfest, že teraz do toho prišlo toto, že nebudem mať takú kapacitu na to sa tomu nejako venovať. A trošku som to posunula o pár mesiacov s tým, že bolo to veľmi intenzívne obdobie teraz, toto leto, a na jeseň budem tak nejako reflektovať, že čo ďalej. A či teda do toho opäť idem, alebo to nejak zmením tú formu toho celého. V každom prípade tá vízia bola. Homecoming preto, lebo pre mňa to je ako keby názov, ktorý spája také dvojice slov, že homecoming, že coming home, že prichádzam domov, prichádzam k otcovi, keď ho chválim. A túto vec mi častokrát ľudia hovoria, že cítia tak nejak pri chválach, keď hráme, že alebo keď mi ľudia občas možno niečo píšu, tak väčšinou strašne ma povzbudí to, keď povedia to, že mohol som sa vrátiť k otcovi cez tie chvály, alebo proste ma to pritiahlo späť k nemu. Takže to je to coming home a potom coming home a ono by ste to videli na tej grafike, hej, ktorú som nejak tomu pripravila. Druhá časť toho celého je heaven come, miesto home je heaven, heaven come. Že to je vlastne druhá taká moja časť vízie, že tužím, aby nebo prichádzalo na zem cez chvály, cez to, keď spievam, hráme a tak. Skratke.
1: Mluvila si o otci, o Bohu otci. A ta cesta každého člověka, není to samozřejmé, že bychom jako otce Pána Boha vnímali. Nech nahlédnout do té svojí cesty. Kde jsi ocitla, jak jsi si propracovala cestu k Bohu jako ke svému otci?
2: Já jsem si nemusela nějako přepracovávat. Mám taký pocit, mám to svojich rodičov teraz. A myslím si, že oni v tom zohrali velkou úlohu, lebo viac menej jsem byla vedená k Pánu Bohu úplně od malička a nikdy jsem nemala důvod pochybovat o tom, že by neexistoval, lebo jsem prostě viděla, že je reálný, viděla jsem to v jejich životech, na tom, ako žili a k čemu nás viedli. Takže samozřejmě, že přišla jsem do bodu, kedy jsem si musela nějak tak na novo prechádzať takými základnými pravdami a uveriť im, hej, že je naozaj Boh taký, aký hovorí, alebo aký má učili, že je. Ale viac menej tak nejak som budovala s ním vzťah asi úplne od malička. Som za to vďačná, že som mohla mať tie základy úplne od mala.

0: Dobře, tak základy si viděla u rodičů, kde si viděla základy hudební? Kde se začalo rodit tvoje odhodlání k tomu chválit Boha hudbou?
1: To bylo těž tak velmi spontánně, celá rodina jsme nějak tak hudobníci. A vím, že mamka mi pravila, že od svojich 3 rokov jsem se modlila za husle, na základ nějaké básničky, čo jsem si prečítala v nějaké knížke, tak jsem zrazu chcela hrát na husle. A naozaj se to stalo, že modlila jsem se za husle, v nějakých 7 rokoch jsem začala chodit na zušku, 12 rokov jsem vlastně študovala hru na husle a cez to nějak jsem začala zpívat v tom istom období a neskôr hrát na klavír. Takže to, co robím teraz, že primárně hrám na klavíra, k tomu zpívám, tak to jsem se k tomu dostávala tak postupně, ale bylo to součást mého života naozaj tak stále, já jsem si úplně, že stále zpívala.
0: A housle ti nechybí?
1: Trošku, ale klavír je taký praktickejší nástroj k tomu, že můžem při tom zpívat.
2: Už jsi mluvila o rodině, máš kontakt se spoustou lidí prostřednictvím svých třeba YouTubeových nahrávek a tak dál, ale kdo jsou tvoji nejbližší, jak důležitá pro tebe je církev? Ti blízcí lidé, tak jak nás Ježíš postavil do církve, mezi lidi, se kterými svoji víru sdílím, se kterými žiju?
1: No, já jsem se vlastně, dá se povedat, že odstěhovala už v 18 rokoch z domu a přišla jsem vlastně na ranč robit dobrovolničku. A asi to byl pro mě taky ten druhý domov, kde jsem vlastně vstupala do také komunity, no nazvem to komunitou ľudí, hej, že s tými ľuďmi som tam bývala, s tými ľuďmi som tam spolupracovala. A viac menej, to boli v tom čase asi moji najbližší ľudia. Oni sa tak nejako menili, hej, že niektorí prichádzali, niektorí odchádzali a tak. Ale tam sa mi vybudovali asi také najpevnejšie priateľstva, ktoré mám teraz. Ale zároveň mám pocit, že ich mám po celom Slovensku. Ich pár akože takých blízkych ľudí. A to je zaujímavá otázka, na týmto som sa nikdy nezamyslela, že to bolo asi, ak si sa pýtala na církev a vlastne možno takéto duchovné pozadie a komunitu, tak hej, toto ranč pre mňa zastával, lebo tým, že tam sa vlastne organizujú rôzne eventy, akcie, kde prebiehali prednášky, chvály a tak, tak pre mňa toto bol naozaj ten zdroj toho, kde som čerpala tieto veci.
2: Já si právě říkám, že pokud mluvíš o komunitě a na ranči, vím, že to takové je, že tam to musí být opravdu opravdové, tak jak je titulek toho našeho festivalu letos. Protože když dojdu do církve, tak je to neděli a v neděli si můžu naložit ten správný výzor a můžu se tvářit správně a dát věci bokem. Ale když spolu žijete a je to opravdu nablízko, tak tam zůstává taková ta opravdovost, i když jsem nenaložená, i když nemám náladu.
1: No, to je pravda, že tam určitě jsem se naučila nějak tak, že přijímat lidi takých, jakých jsou zároveň. Já jsem potřebovala být tak jakože autentická vůči tým lidem. Tam se nemáš na čo hrát, keď si s nimi 24/7, velmi. Může se snažit, ale dlouho ti to nevydrží. Takže hej, žít v komunitě je určitě velmi dobrý prostředek na to, jakože žít autenticky. Hej.
0: Co tě život v komunitě naučil?
1: Asi toto, čo som povedala teraz.
0: Žiť autentické?
1: Hlavne. Uh-huh. A možno všímať si také tie jednoduché veci, každodenné veci, že to, čo už pre teba možno sa stáva samozrejmosťou, možno aj v domácnosti. Hej, keď bývaš doma, tak už sa nepoďakuješ za to isté svojim rodičom, lebo to proste máš každý deň. Ale nejak tak to sa tak v poslednom čase učím, že ďakovať. Či už to je možno nielen, že v komunite ako takej, tým, že riešime rôzne produkčné veci, tak proste prísť za zvukárom pri každých jedných chválach a poďakovať sa mu, aj keď by som už mohla to brať, akože on tu je pre mňa, ale ja mám pocit, že to je veľmi potrebné za každú jednu maličkosť a detail si proste ďakovať, povzbudzovať sa navzájom a toto ma to asi naučilo, že vidieť tie detaily, všímať si tých ľudí, prísť za nimi, keď vidí, že niečo nie je v poriadku. Nevravím, že vždycky sa mi to darí dokonale, lebo častokrát mám také svoje asociálne chvíle, keď som veľa s ľuďmi alebo tak a potrebujem proste vypnúť a byť sama. Ale toto je asi také to, čo sa učím teraz, hej.
0: Zároveň ty si na ranči, ale nejsi tam celou dobu. Jsi tam měla 2 přetržky, jestli se nepletu. Byla si na Bali a odešla si na rok pracovat do call centra. Tak tohle mě hodně zajímá, protože tak, jak to popisuješ, tak to vypadá, život na ranči je pohádka, je to ta komunita, funguje to, člověk si všímá detailů a je to super. A co tě naučily tady ty přetržky Bali a call centrum?
1: Tak tá najpodstatnejšia vec na Bali bola asi tá, čo som spomínala, že to bolo obdobie, kedy som nanovo uverila pravdám, o ktorých som bola vlastne učená celý svoj život. Že tam to bolo pre mňa veľmi ťažké. Akokoľvek to bolo krásne, hej, to znie ako sen ísť na Bali, ísť tam na nejakú misijnú školu a tak. Ale ja som tam mala veľmi náročné obdobie v niečom a to práve v tom, hej, že som ako keby až tak bojovala s Pánom Bohom, že či naozaj taký, aký hovorí, že je a presvedč ma o tom a tak. A zároveň bolo to veľmi dobré prostredie na to, že tam bolo kopec prednášok, kopec modlitieb a veci, keď som vlastně mohla procesovat vlastní život a posouvat se nějakým směrem dělej, modlit se za věci, které potřebovaly být uzdravené a tak. Takže toto bylo asi toto období a zároveň taky východ z komfortní zóny, že naozaj odstěhovat se pryč, jít úplně do zahraničí, hovoriť po anglicky, jít do úplně jiné mentality, žít prostě s několikými kulturami v jedné izbě a tak. To bylo zajímavé. My Slováci máme ještě takovou výhodu, že celkom jsme taky přizpůsobiví. A mám taký pocit. Jsem byla na outreachi s jednou Němkou a ona měla velmi problém se přizpůsobit autoritám, hej, že mali jsme tým liderku z Indonésie a uviděla jsem, že oveľa jednoduchšie bylo mne akože prispôsobiť sa nejak tomu celému systému ako jej. A dosť som v tom videla ako rozdiel v tých mentalitách. No a to call centrum, hej, to bolo v roku 2020, myslím. A to som tak vnímala, že naozaj potrebujem trošku odísť z toho kresťanského prostredia vonku a zažiť trošku také reality. Aj trošku sa možno postaviť na vlastné nohy, skúsiť si život sama, postarať sa o seba a tak. A tam som mala obrovský breakdown. Ja som mala pocit, že som úplne zradila Pána Boha, že som odišla zo služby, že si riešim vlastný život, vlastné bývanie, takže fakt to bola obrovská zmena pre mňa a tam naozaj v ten moment Pán Boh úplne zasiahol. V momente, keď som bola úplne, akože som plakala vyslovne na posteli v garzonke, si to pamätám, že Bože, čo sa deje, že proste fakt som spravila asi krok vedľa. Ja som vedela, že som nespravila, ale extrémne som s tým bojovala. Tak v ten moment mi myslím, zavolal niekto alebo napísal, presne, že vnímal, že má napísať a ma veľmi pozbudil v tom, že to nie je tak jednoducho, že ja nie som závislá od služby. To, ako ma Pán Boh vidí, nie je závislé od mojej služby alebo služby full time. A podobne naučila som sa, že vlastne ide tam o ten vzťah, že som tu teraz ja a otec, neznamená, že mám slúžiť celý čas. A učila som sa, aké to je teraz pracovať v sekulárnej práci, stretnem sa s ohováraním, kam vytrtám plášť, ako sa to hovorí. A tak, a bola to taká zaujímavá skúsenosť veľmi pre mňa. A neľutujem to. Bolo to náročné, ale neľutujem to vôbec.

0: Poslouchali jsme pořad plný hudby s Lidií Jirišovou a moderátorkami Lucí Endlicherovou a Lídou Matuškovou z festivalu United. Dnešním den končí série toho nejlepšího z Pohovky. Budeme rádi, když se ozvete na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz s reakcí na jednotlivé díly nebo i třeba tipy na další rozhovory se zajímavými a hudebníky. Nově od září můžete poslouchat Pohovku již v pondělí od 21 hodin a v reprízách potom ve středu v 17 hodin a v neděli popoledni.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Altánu se přeneseme na konferenci pro zdravotníky, kde proběhla přednáška Tomáše Kratochvíla o nejrůznějších závislostech. V následujících minutách se tak zaměříme na Rádiu 7 na závislosti na tabáku a nikotinu. Dobrý poslech vám přeje Pavel Kol.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Poprosím bratra doktora Tomáše Kratochvíla, který je asistentem na klinice nemocí plicních a tuberkulózy ve fakultní nemocnici Brno. A poprosíme ho o přednášku, jak překonávat závislost na tabáku a nikotinu. Viděli jsme nejvyšší závislost v naší republice, možná i ve světě.
3: Dobrý den, já si jako plicní lékař, jako křesťan říkám, všechno, co má dech, ať chválí Hospodina, to je takové naše plicní téma křesťanské. Jak překonat závislost na tabáku a nikotinu? Já pracuji na plicní klinice od roku 2019 a už od začátku jsem věděl, že bych se chtěl věnovat s těmto pacientům, když jsem byl u závodního lékaře při vstupní prohlídce na zaměstnání, tak říkal, no, to trvá tak 10 000 hodin jednomu kuřákovi se věnovat, aby se odnaučil kouřit. To radši věnu něčemu jinému. Asi 3 měsíce, co jsem pracoval u nás na klinice, tak přišel nějaký pacient, že mě hledá, tak přišel, našel mě a říká, pane doktore, já jsem vám přišel říct, že jsem teda přestal kouřit. A já už jsem si vůbec nepamatoval, co to je za pacienta. Nejspíš to byl nějaký hospitalizovaný pacient, kterému jsem tam při vizitě řekl, že to není úplně dobré, že teda kouří a že by toho měl nechat, takže ta intervence mě zabrala možná 15 vteřin. A on opravdu přestal kouřit a já to říkám jenom kvůli tomu, že my dopředu nevíme, jaký ten pacient je, jestli bude stačit opravdu taková velmi krátká intervence, anebo to bude trvat těch 10 000 hodin. Tak tolik na začátek. Možná máte dojem, že závislost na nikotinu a tabáku se křesťanů netýká, ale není tomu tak. V České republice máme tedy 2 miliony kuřáků a ke kouření mají křesťanské církve různý postoj. Já bych se rád tedy s vámi společně nejprve podíval na několik faktů ohledně kouření, známých faktů, pro někoho možná i nových. Potom probereme, jak se k této problematice stavět z biblického hlediska. A nakonec, jak tedy tuhle problematiku nebo tuto závislost překonat, jak ji řešit. A na začátek bych chtěl přečíst příběh jednoho mladého muže, říkejme mu třeba Lukáš, jak se on sám dostal k závislosti na nikotinu a jak s ní bojuje. Milí bratři a sestry, rád bych se s vámi podělil o svědectví a zároveň i životní lekci. Není to tak dlouho, co jsem prožíval období, kdy Pán Bůh nebyl v mém životě na prvním místě. Raději jsem volil svou vlastní cestu. To byl začátek, kdy má závislost na nikotinu začala. Dopředu bych chtěl upozornit, že to nikdy nezačne samo od sebe. V mém případě to byl faktor nadměrného stresu z práce i školy. Dnes už vím, že pokud v této chvíli nejste pevně zakotveni ve víře a nemáte někoho, na koho se můžete obrátit, tak je otázkou času, kdy se do závislosti na nikotinu či jiné závislosti dostanete. Za období několika let jsem přecházel různými formami nikotinu, jako elektronické cigarety, IQOS, což je zahřívaný tabák, a nikotinové sáčky, u kterých bych se na chvíli zastavil. V dnešní době jde o velmi populární věc, zejména u mladých, ale i lidí z církve. Z mé zkušenosti bych řekl, že se jedná o nejvíce návykovou formu nikotinu, která na vás nejprve působí uklidňujícím dojmem, kdy přestanete myslet na problémy a cítíte se dobře. Problém ovšem je v tom, že nikdy nezůstanete u malého množství, ale vaše tělo chce více a silnější dávky. V mém případě to znamenalo, že jsem do velké míry přestal být produktivní, což se odrazilo mimo jiné i na kvalitě spánku. Byl to také jeden z důvodů, který vedl ke ztrátě práce. Jednoho dne to zašlo přes čáru. Při kombinaci s větším množstvím alkoholu jsem na chvíli ztratil vědomí a to byl moment, kdy jsem slyšel Boží volání a rozhodl se udělat radikální změnu. Začal jsem si zjišťovat více informací o náhradní nikotinové léčbě, díky které bych se závislosti na nikotinu se mohl zbavit. Vyzkoušel jsem různé formy dle doporučení od lékárníků a lékařů. Nikotinové náplasti, tabletky nebo žvíkačky. Chvála pánu, teď jsem se z toho nejhoršího už dostal, ale jde o dlouhodobý proces. Každá závislost kompenzuje nějakou věc, která nám v životě buď chybí, nebo se kterou se nedokážeme vyrovnat. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo prochází něčím podobným, je důležité k takovému člověku přistupovat citlivě. Nejdůležitější si je problém uvědomit, což ve většině případů vyžaduje čas. Závislosti se týkají i lidí v církvi, a proto bych apeloval na nás všechny, abychom téma závislosti nebrali na lehkou váhu. Postihnout to může opravdu každého. Nechci zacházet do přílišných detailů, ale věřím, že mezi vámi mohou být další, kteří mohou mít podobnou zkušenost. Pro ty, kteří zápasí s nějakou formou závislosti, vás chci povzbudit, svěřte se někomu, kdo s vámi bude tento zápas sdílet a podporovat vás. Není radno si zahrávat. Věřte mi, že život bez nikotinu je daleko lepší než s ním. Ať vám pán Bůh žehná. Tak tolik svědectví Lukáše na začátek, kterým bych chtěl začít, to naše téma. Nicméně pojďme se tedy podívat na ty zdravotní dopady kouření, které jsou, předpokládám, všem vám poměrně známé, ale v té dnešní době, kdy se informace ohýbají a pravda je relativizována, je spousta lidí, kteří věří, že země je placatá, si myslím, že má smysl zopakovat i ty opravdu známé informace. Zdravotní dopady kouření, vlastně se jedná o toxické látky, které vdechujeme, obsahují více než 100 karcinogenů. Neexistuje nic vlastně asi horšího, než kouřit, tím si zdraví ničíme opravdu velmi spolehlivě. Je to zároveň v medicíně nejvýznamnější preventabilní příčina morbidity a mortality většiny nemocí. Kuřáci mají v průměru zkrácený život asi o 15 let a je to příčina každého 6. úmrtí v České republice. To se týká tedy čistě kouření. Pojďme se podívat na tu látku, která za tu závislost může, kterou je nikotin. Nikotin je prudký jed, je to rostlinný alkaloid, který se nachází v rostlině tabáku. Dá se tedy extrahovat z toho tabáku nebo vyrobit i synteticky. Ta letální dávka je kolem 100 miligramů. To je dávka, která je obsažená vlastně v jedné krabičce cigaret, ale tato dávka se nevstřebává celá, vstřebává se menší množství a k té otravě nikotinu klasickým kouřením většině nedochází, protože lidem už je tak špatně, že už dál kouřit nemohou. Netýká se to ovšem třeba jiných forem nikotinu, třeba otravy u elektronických cigaret, kdy například děti náhodně vypijí ty likvidy, tak k těm dochází a mohou být i fatální. V malém množství nikotin má stimulační a uvolňující účinky, je to stimulans a je to látka, která má jak pozitivní, tak negativní účinky. Mezi ty pozitivní účinky patří teda aktivace centra odměny v limbickém systému, vyplavuje různé neurotransmitery, ať už dopamin, beta-endorfin a tak dál. Je to stimulans, to znamená oddaluje únavu, zlepšuje koncentraci, paměť v krátkodobém hledisku, snižuje apetit, takže dřív byl používán jako anorektikum, redukuje stres a úzkost, a také díky nikotinu dochází ke snadnějšímu vyprazňování gastrointestinálního systému. Jaké má negativní účinky? Tak je to látka, na kterou vzniká poměrně rychle a snadno silná závislost. Přirovnává se to k těžkým drogám, heroinu, kokainu. Vyvolává suchost v ústech, pocity na zvracení nebo samotné zvracení, bolesti hlavy. Zhoršuje spánek ve vyšších dávkách. Snižuje pH žaludku. Zvyšuje kazivost zubů, vyplavuje adrenalin, zvyšuje tlak krve a tepovou frekvenci. V dlouhodobém horizontu vede ke zhoršení nálady, tedy k depresi. A nadýchací systém má teda dopady, že vyvolává bronchospasmus a kašel. To znamená, nikotin je látka, která má jak pozitivní, tak negativní účinky. Nicméně kuřáci užívají ty nikotin, anebo elektronické cigarety či nikotinové sáčky z těch pozitivních dopadů. Nicméně, pokud vznikne skutečná závislost a tělo se adaptuje na tu látku, tak už ty pozitivní účinky nemusí být takové, jako byly na začátku. Závislost na nikotinu je nepěkná závislost. Není to legrace, opravdu velmi těžko se jí zbavuje, podobně jako jiných závislostí. Samozřejmě to neznamená, že každý kuřák je závislý na nikotinu. Ta závislost může být různého stupně, od nějakého velmi lehkého až opravdu po těžký stupeň závislosti, kdy typicky jsou to lidé, kteří si potřebují zapálit do půl hodiny po probuzení, vykouří krabičku denně a bez cigarety pociťují abstinenční příznaky. A taková závislost je přítomna u velkého množství kuřáků. Udává se u 80 až 90% kuřáků je přítomna nějaká závislost a 60 až 70% kuřáků by rádo se svojí závislostí skoncovalo. Každoročně se o to pokusí 40% z nich, ale úspěšná jsou jenom 3-4%. 96% těch, kteří se pokusí přestat užívat nikotin, přestat s kouřením, tak se to nepovede. Není to otázka silné, slabé vůle, je to spíše otázka toho abstinenčního syndromu, že opravdu ten abstinenční syndrom je tak silný, že je velmi těžké ho překonat. Tu závislost na nikotinu tabáku rozlišujeme na fyzickou a psychickou nebo psychosociální, někdy se používá termín behaviorální. Já to krátce vysvětlím. Ta fyzická závislost je klasická látková závislost, kdy se ten nikotin váže na nikotin acetylcholinové receptory v našem centrálním nervovém systému a má to ty účinky, ta látka, které jsem zmiňoval před chvílí. Nicméně při užívání nikotinu dochází ke zvýšené syntéze těch receptorů, to znamená, aby ty účinky byly stejné, tak je potřeba dodat vyšší dávku do organismu. A při nedodání této látky se tělo ozývá a touží po té látce a nastupují teda ty abstinenční příznaky. Mezi ty abstinenční příznaky patří nesoustředěnost, ztráta zájmu, udává se anhedonie, že ty lidi opravdu jako nic nebaví, bolesti hlavy, samozřejmě teda silná touha po té látce, ať už po cigaretě nebo po nikotinu, ale taky nespavost, chuť na sladké nebo zvýšená chuť na jídlo, různé psychické potíže, podrážděnost, zvýšená agresivita, úzkost, deprese a mnohé další. To znamená, ve chvíli, kdy člověk neužívá tu látku, tak se cítí opravdu velmi, velmi, velmi mizerně. Zpátky k psychické závislosti, nebo té psychosociální. Mezi tu psychickou závislost patří takové ty naučené kuřácké stereotypy. To znamená, lidé, když si typicky zapálí cigaretu ke kávě, na zastávce, když čekají na autobus, když se nudí, nebo když si chtějí odpočinout v práci, tak jdou ven, zapálí si, když mají nějaký stres před zkouškou, nebo naopak v práci, nebo doma v rodině, tak jdou na zahradu, nebo při venčení psa. Prostě různé takové návyky, které se během let fixují a člověk je na ně už tak zvyklý, že si vlastně nedokáže představit život bez nich. A tyhle návyky jsou opravdu velmi hluboce vyryté, vytváří paměťové stopy a velmi těžko si jich zbavujeme, velmi těžko se učíme fungovat nějakým jiným způsobem. To souvisí s tím, co čteme v Biblii hned na začátku, v knize Genesis, když Bůh promlouvá ke Kainovi, po tom, co zabije svého bratra Ábela, on mu říká, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Tak ve chvíli, kdy hřích pustíme do svého života, on se tak uvelebí v těch našich dveřích obrazně, tak už opravdu velmi těžko se ho zbavíme. Ve chvíli, kdy si fixujeme nějaké návyky, tak je to složité. Tak jaká je léčba? Ještě pardon, k té psychické závislosti. Kouření je vlastně onemocnění, to říká profesorka Králíková, kouření je onemocnění dětského věku. Většina kuřáků se naučila kouřit v dospívání nebo i v dětství, třeba kolem 10. roku života, ať už z důvodu experimentování nebo to, že kamarádi kouřili, dostal první cigaretu. Mimochodem 2/3 lidí, kteří užijí jednu cigaretu ve svém životě, tak se z nich stanou pravidelní kuřáci, to znamená i ta jedna cigareta představuje poměrně velké riziko. A samozřejmě nejlepší léčbou je prevence a s užíváním nikotinu nebo kouření vůbec nezačínat. Takže k té léčbě samotné, úspěšnost té léčby, jak jsem říkal, není moc vysoká, respektive té samoléčby, udává se jenom opravdu kolem 3 až 4%, 96-7% kuřáků se to nepovede. S odbornou pomocí 30%. Nejlepší úspěšnost má Mayo Clinic v Americe, tam je 50% úspěšnost, ale to je intenzivní kurz, kde jste hospitalizovaní asi týden, tam v nějakém hotelu chodíte na semináře, zaplatíte si za to, nevím, jestli $2000, tak to je opravdu, má nejlepší úspěšnost na světě, tady ten program, ale i tak je 50%, to znamená buď a nebo. Takže jak vidíte, a to se týká jiných závislostí, ta léčba je svízelná, je dlouhodobá, provázená častými relapsy, to znamená, že člověk chvíli abstinuje, ale pak se k té závislosti z nějakého důvodu znovu vrátí. Průměrně se udává, že kuřák na své vyléčení nebo k zanechání kouření potřebuje 30 pokusů, což je poměrně vysoké číslo. Napadl mě k tomu verš z přísloví z 24. kapitoly 16. Spravedlivý, i když 7x padne, zase povstane. Své volníci zaklopítnou a zle končí. Je potřeba opravdu znovu povstat. 7x, 10x, 20x, 30x znovu a znovu se snažit, protože tudy vede cesta ven ze závislosti nebo obecně z hříchu. To, že bojujeme s hříchem, že se ho snažíme zbavit, a že ty pokusy jsou opakované. Tak, co se týče léků, farmakoterapie, ty nemáme žádnou kouzelnou tabletku, která by odnaučila kouřáky přestat kouřit. Bylo by to krásné, ale taková tabletka skutečně neexistuje. Léky snižují pouze abstinenční příznaky, zmírňují je. Zásadní je rozhodnutí člověka, že s daným problémem, s danou závislostí, tedy s kouřením nebo s užíváním nikotinu, se rozhodne přestat. A ty léky pouze pomáhají redukovat ty abstinenční příznaky a zvládnout tu abstinenční dobu. Ta fyzická závislost, respektive abstinenční příznaky, jsou nejsilnější zpočátku a postupně klesají, udává se asi první měsíc, že postupně slábnou. Co ale může trvat poměrně dlouho, tak je ta psychická závislost. Skutečně, když se přenaučujeme fungovat nějak jinak, měl jsem jednoho pacienta, ten říkal druhý den, když přestal kouřit, tak si dal župan, šel ven před dům, šáhl do kapsy a pak si říká o 6:30 ráno, že tam byl rozespalý, co já tady vlastně dělám, že já od včerejška nekouřím. Jo, tak to jsou prostě ty vyježděné paměťové stopy, které jsou skutečně silné a trvá dlouhý čas, než se člověk té závislosti zbaví, než se přeučí fungovat bez cigarety, bez nikotinu. My jako úspěšně vyléčeného kuřáka bereme člověka, který nekouří 6 měsíců, lépe rok. Pokud to skutečně ověříme, že ten člověk rok nekouřil, tak bereme, že je vyléčený. A i tak některé studie udávají, že až polovina pacientů po tom roce se k tomu kouření znovu vrátí. Takže to riziko padnout zpátky do té závislosti, z které jsem již byl vyléčen, skutečně existuje a je potřeba celoživotní abstinence. Já tím, že jsem na zdravotnické konferenci, tak jsem si dovolil opravdu ukázat i konkrétní teda léky, protože si myslím, že to je velmi důležité a ne všem je to úplně zcela známé. My používáme v praxi klinické citizin, což je vlastně přírodní lék, extrahuje se ze zlatého deště a je to parciální agonista, antagonista nikotin acetylcholinových receptorů. To znamená, není to nikotin, dělá něco podobného, co nikotin, a ve chvíli, kdy člověk užívá nikotin, tak nikotin na něho nemá takový efekt, protože ty receptory jsou obsazené tady tím citizinem. Co je Velká výhoda tohoto léku, jmenuje se Defumoxan, dá se volně koupit v lékárně, to je ta výhoda, že není na lékařský předpis. Dříve byl dostupný Varenicline, Champix, obchodním názvem, ale ten dostupný na trhu není a pravděpodobně už také nebude. Z té účinné látky, z toho citizinu, je vlastně jediný lék v současnosti v České republice a to je tento Defumoxan. Nevýhodou tohoto léku je, že se poměrně rychle eliminuje ledvinami, to znamená, je potřeba z počátku vysokého dávkování, začíná se 6 tabletami za den, to znamená jednu tabletu po 2 hodinách a postupně během 25 dnů se ta dávka snižuje. Píše se na tom příbalovém, nebo na té krabičce toho léku, že kompletní léčba trvá 25 dní, ale jsou studie, a my s tím máme také zkušenost, že pokud je podáván déle ten citizin, tak má úspěšnost vyšší. To znamená, po dobrání té jedné krabičky si pacienti zakoupí druhou a v nějakém nižším dávkování, to znamená 1 tabletu, 2 tablety, 3 tablety denně, pokračují dál třeba další 2 až 3 měsíce. Je to lék poměrně starý, to znamená i ten příbalový leták je dost starý a má tam mnoho kontraindikací, limitací a tak dále, například nejsou studie pro pacienty mladší 18 let, nejsou studie pro pacienty starší 65 let, to znamená u těchto věkových kategorií se nedoporučuje, ale můžu znovu říct, že používáme tento lék i třeba u starších pacientů, nemáme s ním problém. Neměl by se podávat u pacientů na hemodialýze, vzhledem k té renální exkreci, je taky kontraindikován nebo se nedoporučuje pacientů s recentní kardiovaskulární příhodou, to znamená infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou a to z toho důvodu, jak jsem říkal, nikotin je stimulans, zvyšuje tepovou frekvenci a tlak krve, což třeba u infarktu myokardu, když dáváme beta blokátory, tak to jde proti sobě. Na druhou stranu, pokud by cigareta měla příbalový leták, tak tam kontraindikaci asi taky najdete mnoho a pokud by pacient měl kouřit třeba po infarktu nebo po cévní mozkové příhodě, tak je rozhodně menším rizikem užívat tento lék. Byť teda s tím doporučením, že je to na riziko toho pacienta. Obecně ten lék je velmi dobře tolerovaný, nežádoucích účinků je velmi málo, nebo setkáváme se s nimi málo. Nejčastějšími z nich jsou nechutenství a nauzea, to znamená pocity na zvracení a nespavost. Ale tyto symptomy patří i k tomu abstinenčnímu syndromu, o kterém jsem mluvil, takže někdy je těžko rozpoznat, jestli tomu člověku je blbě z toho, že nekouří, anebo je mu blbě z toho, že užívá teda tady ten Defumoxan. Neměl by se teda užívat u těhotných a u kojících, protože prostě nejsou známé studie a to je, myslím, zhruba všechno. Dá se kombinovat s náhradní nikotinovou terapií, což je další léčba, která je možná u závislosti na tabáku a nikotinu. To znamená, kdy nikotin dodáváme do těla jinou formou než pomocí cigarety, elektronické cigarety a tak dál. A to jsou ty známé náplasti, které uvolňují nikotin kontinuálně. Tam může být problém v tom, že ten metabolismus nebo farmakokinetika toho nikotinu je trošku jiná než u kouření. U kouření tam náhle prostě vzroste hladina nikotinu v krvi, pak rychle spadne, člověk si dá další cigaretu, tak znovu vysoká hladina v krvi zase spadne. U náplasti se ten nikotin uvolňuje kontinuálně, takže lidé možná i tak mohou mít touhu prostě po té cigaretě, po té vysoké dávce nikotinu, takže se ta náplast dá kombinovat s nějakou rychlou formou nikotinu a to jsou třeba ty pastilky, což je bonbon, který vycumlá pacient, nebo sprej, který si šplíchne do pusy, nebo žvíkačka. Je to substituční terapie se všemi svými nežádoucími efekty, to znamená závislost de facto měníme jenom formu té látky, ale to velmi pomáhá třeba v léčbě té psychosociální závislosti, kdy ti pacienti místo cigarety najednou užívají jiný produkt, tak už si zvykají na něco jiného. Udává se, že asi 10% pacientů po roce té léčby zůstanou na té náhradní nikotinové terapii. To znamená, že se nedokážou zbavit nikotinu a místo kouření prostě lepí dál na plasty nebo si šplíchají sprej. Je to riziko, s kterým je potřeba počítat a případně pak s ním nějak dál pracovat, ale týká se to jenom asi zhruba 10% pacientů. Krátce k zahřívanému tabáku, elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům, pak bych se chtěl rychle dostat tedy k tomu biblickému pohledu. Zahřívaný tabák velmi ve zkratce. Žádná studie dosud nedokázala, že by se dal užívat k léčbě závislosti na nikotinu, tedy k zanechání kouření. Nedává to ani smysl, pacienti jenom vymění vlastně cigaretu za zahřívaný tabák. Evropská respirační společnost, Světová zdravotnická organizace považuje zahřívaný tabák za produkt stejně rizikový jako klasickou cigaretu. Znamená, já osobně pacientům nedoporučuji. Možná se v budoucnu ukáže, že to je produkt s nějakým nižším zdravotním rizikem, ale studie na to aktuálně nemáme, takže to považujeme za stejně rizikovou formu. Elektronická cigareta naproti tomu nemá jasné dlouhodobé účinky, nicméně už dnes víme, že ty krátkodobé a střednědobé zdravotní dopady ve srovnání s klasickými cigaretami jsou významně nižší, udává se až o 95%, nicméně ty dlouhodobé dopady známé nejsou, to znamená, je to produkt, který taky má svá rizika, byť pravděpodobně významně nižší než klasické cigarety. Některé země používají elektronickou cigaretu k léčbě závislosti na tabáku. Vlastně je to de facto forma, kdy vdechujete nikotin, podobně jako u cigarety, ale nejsou tam ty toxické látky, o kterých jsem mluvil na začátku. Jsou tam jiné toxické látky, ale jejich významně méně. Existují určité mýty a fakta o elektronických cigaretách, například, že jsou více škodlivé než klasické cigarety, to není pravda. Stejně tak, že třeba na elektronických cigaretách vzniká silnější závislost než na klasických cigaretách, to také není pravda. A nebo se udává, že začátek vapování, tedy užívání elektronických cigaret, je branou ke kouření, to znamená, každý, kdo začne užívat elektronickou cigaretu, tak se pak stane kuřákem klasických cigaret. To také není pravda, my jsme viděli pak epidemii mladých, kteří prostě začínají kouřit klasické cigarety, což nevidíme ani v jiných zemích, toto není pozorováno, ale je pravda, že u některých mladých lidí může být branou a samozřejmě proto u mladých lidí se absolutně nedoporučuje tedy užívání elektronické cigarety. Pokud už, tak u pacientů, kteří již kouří, tak v rámci snížení nějakého zdravotního rizika to může být dobrá rada od lékaře, že pokud ten člověk nedokáže přestat kouřit, tak aspoň si sníží to zdravotní riziko užíváním elektronické cigarety. Nikotinové sáčky, ty jsou v České republice zhruba od roku 2018, představují velký problém, zvlášť u mladých mužů, sportovců, vojáků například. Jsou extrémně návykové. Národní výzkum o užívání tabákových výrobků a alkoholu v České republice z roku 2023 udává, že 50% mladých lidí mezi 15 a 24 lety užívá nějakou formu nikotinu. To znamená každý druhý, ať už sáčky, elektronické cigarety a tak dál, což je poměrně dost velké číslo. Velmi těžko se jich zbavuje, ta závislost je silná, slyšeli jsme to o tom svědectví na začátku. My máme snad jednoho pacienta, kterému se podařilo teda přestat s užíváním nikotinových sáčků. Těm pár ostatním, kteří se o to pokusili, tak se to nepovedlo. Tak, jaký je biblický pohled na závislost na nikotinu a tabáku? Možná bych začal tím, proč vlastně lidé kouří, proč začnou kouřit. Jak jsem říkal na začátku, může to být experimentování, bývá to často v dětském věku, kdy se lidé nějakým způsobem dostanou k cigaretě. Může to být ale i v produktivním věku, kdy na základě stresu, přepracovanosti, hledání nějaké úlevy člověk se nějakým způsobem dostane k nikotinu a najednou začne fungovat a vytvoří si na něm závislost. A samozřejmě je rozdíl i z toho biblického pohledu, jestli je to člověk závislý skutečně, anebo je to člověk, který má to užívání nějakým způsobem pod kontrolou. Jak se tedy na závislost na nikotinu tabáku dívá Bible? No, ten pohled by mohl být, odpověď by mohla být poměrně rychlá a jednoduchá, že Bible o tom nemluví, protože národy Blízkého východu před 2000 lety tabák neznali, tím pádem se o něm v Bibli nepíše. Ale v Bibli čteme mnoho jiných textů, které jsou možná obecnější, ale k závislosti obecně se vztáhnout dají. Ten předpoklad je takový, že člověk podle biblického chápání, že člověk je zlý, je nějakým způsobem porušený a to jeho srdce je špinavé, zlé, zkažené. Bůh nás tvořil sice ke svému obrazu, to znamená, je v nás mnoho dobrého, ale zároveň jsme nějakým způsobem pokřivení. Žijeme v hříšném světě a ten hřích je naší součástí. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Římanům 3:23. V Jeremiáši v 2. kapitole ve 13. verši čteme: dvojí zlo spáchal můj lid, opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Lidé se odvrátili od Boha, od lásky plného stvořitele, od zdroje živých vod a hledají si různé jiné cesty, potěšení, naplnění života, ale jsou to rozpukané cisterny, které dlouhodobě vodu života neudrží anebo neobsahují. Takže Bible je v tomto přímočará. Nemaže nám med kolem pusy, že jsme v jádru dobří, ne, říká přesný opak. Třeba v Jeremiášovi 17. kapitole čteme, že naše srdce je lstivé a nevyléčitelné. V Efeským ve 2. kapitole čteme, že jsme mrtví ve svém hříchu a že naše tělo i mysl ovládají žádosti, nad kterými nemáme moc. To znamená, Bible mluví o tom, že jsme pod nadvládou hříchu, že jsme v otroctví hříchu a že potřebujeme vysvobození, že potřebujeme záchranu. To je důvod, proč přišel Boží syn Ježíš Kristus na tento svět, aby nás zachránil a osvobodil, odpustil nám naše hříchy a rozvázal pouta tohoto otroctví, daroval nám svobodu. Ale nejenom to, aby nás zachránil, ale aby nám taky daroval tu věčnou vodu života, to naplnění, po kterém tak hluboce toužíme. Jsou asi dva základní texty, o kterých bych chtěl mluvit, co se týče závislosti na nikotinu a tabáku, a to je známý text z 1. listu Korinským z 6. kapitoly, kde apoštol Pavel mluví o tom, že jsme chrámem Ducha svatého, a pak také Galackým 5. kapitola, kde se píše o skutcích těla, o hříšných touhách a žádostech a věcech, které jako lidi děláme, a naopak v kontrastu se tam píše o ovoci ducha, o ctnostech, o dobrých věcech, které jako lidi můžeme dělat a čím nás Duch svatý plní. V tom listu Korinským 6. kapitole je to, říká apoštol Pavel ve 12. verši: všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. A na konci říká v 19. verši: či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Třeba ve 3. kapitole tam dokonce píše: nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Mohli bychom tady asi dlouho diskutovat o těch verších, co znamenají. Já velmi v krátkosti řeknu, že to s tím souvisí. Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, ať už dopustí nějakou nemoc v důsledku určité závislosti nebo třeba v kouření, anebo aktivně vyloženě zasáhne Bůh do života tohoto člověka. Přesto existují argumenty pro a proti, jestli je kouření skutečně hřích nebo není. Jestli hřích je minutí cílem, tak by to mohlo splňovat definici, protože kouření nám rozhodně škodí. Ničíme si tím svoje zdraví, tedy chrám Ducha svatého, kým jsme. Utrácíme spoustu peněz, tedy můžeme být nedobrými správci financí, které nám Pán Bůh dal. Někdo říká, že doslova pálíme ty peníze v těch cigaretách. Můžu tím škodit ostatním v důsledku pasivního kouření a hledám potěšení, které bych měl primárně hledat někde jinde. Měl bych ho hledat v Bohu. Bůh je ten, který mi dokáže dát skutečné potěšení, a já, když ho hledám třeba v té cigaretě, tak je to vlastně modloslužba, o které dost čteme ve Starém zákoně, v Novém zákoně ne tolik, ale je to princip, který tam vidíme, že vlastně neuctíváme Boha, nedáváme mu to, co mu patří, nehledáme v něm uspokojení a hledáme to v jiných věcech a tím je vlastně uctíváme. Přesto jsou i lidé, kteří říkají, že kouření není hřích. Já znám sám některé křesťany, kteří jsou takovými svátečními kuřáky, velmi dobře znají Bibli a ve svém životě se snaží následovat Ježíše Krista. Ti argumentují třeba tím, že Ježíš říká, že nic není nečisté, říká, ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. A nebo apoštol Pavel říká v Římanům 14. kapitole ve 14. verši: vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo o sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Jistě by se o tom dalo dlouze diskutovat a debatovat. Za mě vždycky v těch, co obhajují to, že se nejedná o hřích, tak se ptám, no ale proč tedy vlastně kouříš, nebo proč užíváš tu látku? Přináší ti to takové uspokojení a neměl bys ho hledat někde jinde a co ty negativa a tak dále. Není to úplně jednoduché, ta diskuze, a velmi podobné otázky si můžeme položit i u jiných látek, například u alkoholu. Alkohol je karcinogen, je to toxický jed, neurotoxický, proč ho vlastně lidé užívají? No, v těch nízkých dávkách má prostě pozitivní efekt a když je pod kontrolou, tak může mít určitá pozitiva. Takže vnímáme, že to není úplně jednoduché. Abych to trošku rozsekl, líbí se mi postoj katolické církve, která ve svém katechismu, paragraf 2290, říká, že ctnost mírnosti má člověk k tomu, aby se vyhnul jakékoliv přemíře v jídle, požívání alkoholu, kouření, užívání léku. Možná není otázkou to, jestli to je nebo není hřích, ale co je vlastně to, k čemu směřujeme. Co je svatost? Co je dokonalost, ke které jsme jako křesťané povoláni? V čem se máme podobat Pánu Ježíši Kristu? V těch dobrých věcech, v tom ovoci ducha. Třeba ovocem ducha je sebeovládání. Dokážu se skutečně ovládat při užívání té látky, nebo ta látka má nade mnou moc a nejsem svobodný. To jsou otázky, na které si musíme odpovědět, na které si každý člověk, který užívá nějakou látku, musí dát odpověď. Tedy kdybych to měl shrnout, tak spíše než se zaměřovat na to, jestli kouření je nebo není hřích, je zásadnější si klást, co je cíl, ke kterému nás Pán Bůh vede. A to taky dělá Bible. Ona nám některé věci zakazuje, ale dává také pozitivní přikázání. A třeba prvním a nejdůležitějším přikázáním je, abychom milovali Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své síly, z celé své mysli, abychom ho měli na prvním místě. A pokud to nahradíme, tu radost z Boha, z Pána Ježíše Krista něčím jiným, tak de facto vyznáváme, že to potěšení v Pánu Bohu nemáme, že mu nevěříme. Nebo že jsme ho nepoznali skutečně takový, jaký je. Ježíš říká, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Bůh nabízí opravdu nadpřirozené, nadpozemské potěšení, ale záleží na nás, jestli mu skutečně věříme a jestli jsme okusili, že Bůh je dobrý. Možná tomu někdo věří, ale nemá tu zkušenost a to je taky dobré, o to usilovat. Mít blízký vztah s Bohem, prožít nějaké pozitivní emoce s Hospodinem, s Duchem Svatým. To je součástí křesťanského života. Tak a na závěr v krátkosti, jak tedy překonat závislost na tabáku a nikotinu, řekl bych podobně jako každý jiný hřích. Nelíší se to prakticky v té duchovní oblasti od jiného hříchu. Je to rozhodně duchovní boj, je to těžký duchovní boj, ale to je ve své podstatě každý boj s nějakým hříchem, který nás ovládá. A já bych k tomuto přečetl druhé svědectví. To bude svědectví ženy Marie, což je žena, která kouřila cigarety od svých 13 let a od 15 let už kouřila krabičku denně, tedy 20 cigaret a někdy i dvě krabičky. V roce 2018 přestala kouřit, takže do té doby už stihla 20 balíčko roků, tedy 20 let kouřit krabičku denně a volně přešla k vapování, tedy užívání elektronické cigarety, ale Marie uvěřila v Ježíše Krista, odevzdala mu svůj život, činila pokání a také se zapojila do církve. Ale stále bojovala se svou závislostí na nikotinu. Nevěděla, co s tím. Trávila třeba čas na sborových dovolených, ale byla to pro ní obrovská výzva, protože na nich nechtěla vapovat, ale když nevapovala, tak cítila silné abstinenční příznaky, cítila se mizerně a nebylo jí vůbec dobře a ostatní bratři a sestry nechápali, co se s ní děje. Byla také, nebo je, sledovaná na psychiatrii a řekla jí té svojí psychiatričce, že by měla zájem o detoxikační léčbu od nikotinu. Což psychiatrička vzala vážně a tuto léčbu jí domluvila. To znamená, byla 14 dní hospitalizovaná na psychiatrii. Ještě chvíli před vstupem na kliniku si užila posledních pár tahů, protože ta závislost pro ní byla tak silná, že opravdu nevěděla, co s tím. Odevzdala ty elektronické cigarety a ten detox zvládla. A od té doby se snaží být bez nikotinu, ale je to pro ní obrovský boj, protože 25 let vlastně neznala nic jiného. než užívání nikotinu. A hlavní důvod, a to je možná to nejhezčí na tomto svědectví, hlavní důvod, proč ona chtěla přestat s užíváním této látky, tak je poslušnost Bohu. Uvěřila, že Pán Bůh to nechce v jejím životě, že nabízí něco lepšího. A když ale byla sama k sobě upřímná, tak je pro ní těžké vidět, že Bůh pro ní má něco lepšího. Protože kdyby bylo na ní, tak ona pokračuje dál v tom povolání. Ona s tím vlastně zas takový problém nemá. Nějak to, no, nevím, jestli má nebo nemá pod kontrolou, ale tak nějak to prostě je v jejím životě a zas takové obtíže jí to nečiní. Ale chce být poslušná Bohu. To je pro ní hlavní motivace, ale zároveň bojuje se svojí vírou. Jestli to skutečně je dobré, jestli to stojí za to. Možná leze do strmého kopce a za tím kopcem je krásné, nádherné zelené údolí, ale ona ho nevidí. Protože ho třeba nikdy nezažila. Neví, jaký je ten život bez nikotinu. A to je pro ní ten boj. To je ten boj v reality věřícího člověka, který třeba je v nějaké závislosti, uvěří v Ježíše Krista, najednou se té závislosti chce zbavit. Tedy v tom listu Galackým v 5. kapitole je taky jeden krásný verš, který tam apoštol Pavel píše. On tam říká, ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Zemřeli svému starému já. Někdy to je proces. Někdo dokáže přestat kouřit ze dne na den, zemře svému starému já, je vysvobozený, pro někoho je to delší proces. Každý člověk je jiný. Jsou určité principy, jak jsem říkal, v boji s hříchem, které platí obecně. Potřebujeme činit pokání. Potřebujeme si na prvním místě přiznat, že se jedná o problém, že se jedná o něco, co se Bohu nelíbí, co Bůh v našem životě nechce, a snažit se to opustit. Poprosit za odpuštění Ježíše Krista, že to je něco, co Bůh nechce v mém životě a co se mu příčí a za co se na mě hněvá. Uvěřit v to, že Bůh mi to odpuštění dává v Pánu Ježíši Kristu a přijmout to odpuštění, že můžu začít nový život a přijmout tu novou identitu Božího dítěte, že už nemusím být v otroství hříchu, ale můžu žít s Bohem a ten můj život může být naplněný jinými věcmi, než byl v minulosti. Velmi důležitá je také vykazatelnost. Jakub ve svém listu říká, vyznávejte hřích jeden druhému, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. To znamená, nenechat si to pro sebe, někomu to říct, mít prostě okruh lidí, ke kterým mám důvěru, kteří mě podporují, kteří nesou se mnou společně břemena a kterým říkám pravdu. Možná sám sobě ani pravdu někdy si nedokážu říct, ale pokud je někdo, komu vím, že budu muset říct pravdu, tak mě to donutí a s upřímností nejdál dojdeš. Bez pravdy, bez upřímnosti skutečně se dál neposuneme. Co je také důležité, nechat se naplňovat Duchem Svatým a Božím slovem. Uvěřit to, že Bůh mi dává něco lepšího než tato látka. A to čteme také v Bibli. David, král David v Žalmech píše, dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína. Nebo den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Zvolím raději stát na prahu v domě svého Boha, než pobývat ve stanech své volnosti. Tedy Bůh dává větší potěšení, než jsou potěšení tohoto světa. A poslední věc, kterou bych řekl na závěr, i tak, jak jsme se bavili o té závislosti, třeba o té fyzické závislosti, myslím si, že i křesťan může a má vyhledat odbornou pomoc. Protože bez těch léků ta šance na abstinenci je menší než s těmi léky. To znamená obrátit se na centra pro závislé na tabáku, existují různí adiktologové, ambulantní lékaři, psychiatři, jsou sítě lékáren, které dávají nebo poskytují poradenství v této problematice. Existují mobilní aplikace, například QuitNow, která vám každý den ukazuje, jak dlouho nekouříte, kolik jste ušetřili peněz a tak dál a tak dál. Existuje národní linka pro odvykání, je to bezplatná telefonní linka na čísle 800 350 a 3 nuly, která od pondělí do pátku mezi 10. a 6. hodinou odpoledne tam sedí adiktologové a mohou poskytovat poradenství komukoli, kdo má problém s nějakou závislostí nebo třeba rodinným příslušníkům, kteří to řeší ve své rodině. A uzavřu úplně posledním obrázkem a to je důležitost církve. Jak jsem říkal, vyznávejte hřích jeden druhému. Myslím si, že přijít se svou slabostí, se svým hříchem, že to je obrovskou odvahu, otevření se a otevření se zranitelnosti, ale o tom vlastně ve skutečnosti církev je. My nejsme elitní klub svatých lidí, naopak jsme klub zlomených lidí, jsme nemocnice, kde, kam se přišli lidé léčit a kde tu skutečnou léčbu nacházejí. A to bych si moc přál, aby jsme byli těmi, kteří dokáží poskytovat tu pomoc druhým lidem, dokáží nést břemena i těch, kteří jsou závislí, nevzdávat to s nimi, mít s nimi porozumění a nést je na modlitbách. Děkuji za pozornost.

Pořad Akademie uzavřel přednášku Tomáše Kratochvíla o konferenci, která zazněla na konferenci pro zdravotníky o nikotinu a tabáku, závislosti nad nikotinu a tabáku a jak s nimi ven. Příští týden nás čeká poslední, nebo v sobotu v 19 hodin nás čeká poslední zastavení v rámci prázdninových repríz a od září můžete Akademii poslouchat v neděli v 19 hodin, v úterý v 21 hodin nebo v pátek po 5 hodině odpolední. Tolik z přednášky dnešní den a teď několik písní. První je od Lucy Grimble píseň Not a Shame. Ve světě plném kompromisu, který na nás tlačí, přisuňme se blíž k Ježíši.

cítíš. Toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled

Vstupujeme do poslední hodiny s datem úterý 25. srpna a na Rádiu 7 je s vámi Pavel Kohl. Za chviličku, za čtvrt hodinky, otevřeme knížku Jak život šel Miloše Šulce o jeho životě s Bohem a profesionální dráze tenisty. Poslouchejte už za chvíli.

přece se neslyšíme. Říkáme tolik vět a přesto

Ve čtení na pokračování sledujeme životní osudy baptistického kazatele a tenisty Miloše Šolce. V roce 1935 se na mistrovství světa tenisových profesionálů v Německu dostal mezi 10 nejlepších. Tou dobou se Hitler už chystal na svou světovládu a Němci nemohli připustit, aby jejich hráč nevyhrál. Nasadili svého soudce, který záměrně soudil nespravedlivě, a Miloš neprávem prohrál. Přijal to s úsměvem, věděl, že hraje tenis z boží milosti. S lidskou nespravedlností se Miloš setkával stále. V roce 1937 odjel trénovat do Liberce. Prožíval tam těsné propojení s mladými lidmi, které trénoval. Byl s nimi rád a povídal si o sportu i o své největší lásce, Bibli a Ježíši. Nabádal je, aby četli Bibli a měli Boha za svého průvodce. V tom roce slavil Miloš Šolc své největší tenisové úspěchy. Hrál s mistrem světa Tajdlem. I když s ním prohrál, natočený dokument, který se promítal v kině i v zahraničí, ho proslavil. Udělal mu reklamu a způsobil, že dostal nabídku trénovat v Jugoslávii. Přitom všem vzdával chválu svému Bohu.

Na závěr sezóny roku 1937 se ve dnech 19. a 20. listopadu uskutečnilo mezinárodní utkání profesionálů Československo-Maďarsko. Karel Koželuch měl sice v Praze hezkou vilu, jak psali noviny, ale přijížděl do Československa jen na krátké dovolené. Působil na Floridě jako trenér milionářského klubu v Miami. Na zápas s Maďarskem se připravoval v Praze na kurtech CCC v Košířích. Tam ho novináři zastihli 3 dny před utkáním, aby s ním udělali interview, ač právě pilně trénoval s Vlastou Burjánem, známým komikem a dobrým tenistou, našel si na reportéry čas. O zápase s Maďarskem prohlásil, že je velmi potěšen tím, že k tomuto utkání dojde, protože ono vlastně znamená uskutečnění jeho starého plánu. Maďarské reprezentanty zná dokonale z turnajů na Riviéře i ze světových šampionátů v Berlíně. Doslechl se, že je hlediště na výstavišti upraveno pro 1600 diváků a věří, že dokáže brněnskému obecenstvu, že ještě nestratil nic ze svého umění. Za svůj start dostane 6000 korun. Doufám, že společně s mým partnerem Šolcem předvedeme v Brně skutečně ukázky prvotřídního tenisu, jimž budou Brňané plně spokojení. Prvním hráčem Maďarska byl Otto Schmidt, se kterým se Karel Koželuch utkal v roce 1931 ve finále Bristol Cupu na francouzské Riviéře. Koželuch zvítězil ve 4 setech, ale brněnské noviny zmínily o tomto finálovém zápase následující zajímavost. Schmidt vyhrál 1. set a ve 2. setu vedl již 5-3 a 30-0, když Koželuch při prudkém returnu upadl. Raketa mu přitom vyklouzla z ruky a odletěla na několik metrů. Schmidt mohl lehce umístit míč drivem, ale když viděl, že soupeř leží na zemi, pokládal to za zcela zbytečné a pomalým kraťáskem poslal míč za síť. Karel Koželuch se však blesku rychle vzchopil, akrobatickým skokem se zmocnil rakety a ještě mu zbylo dosti času, aby zdánlivě ztracený míček vrátil. Koželuch pak vyhrál tuto hru, 2. set i celý mač. Noviny dále uvedly, že Karel Koželuch v Americe dobil řadu velkých úspěchů, z nichž největší je bezesporu vítězství ve smíšeném turnaji amatérů a profesionálů. Pokud se týká jeho nynějšího partnera Šolce, je překvapen jeho velmi dobrou formou. Šolc udělal velké pokroky od doby, kdy ho naposled viděl, a předpovídá mu ještě velkou budoucnost. S Koželuchem jsme hráli utkání s Maďarskem způsobem, jakým se hrají Davis Cupová utkání. 1. den v pátek se začínalo v 19 hodin a já jsem hrál se Schmidtem, Karel Koželuch pak s Tótem. Původně měl hrát 2. hráče za Maďarsko Isák, ale pro onemocnění angínou nemohl nastoupit. Mladý, nadějný maďarský reprezentant však nemohl plnohodnotně nahradit staršího Isáka. Nad Schmidtem jsem vyhrál po více než 2hodinovém boji v 5 setech. Koželuch zvítězil nad Tótem zcela hladce. V sobotu se začínaly 2 hry již v 18 hodin, protože po 2 hrách se měla hrát ještě 4 hra. Ve 2 hře jsem nejdříve porazil hladce Tóta i já a potom Koželuch Schmidta ve 4 setech. Ve 4 hře jsme porazili maďarskou dvojici ve 4 setech a celkově jsme tedy Maďarsko porazili 5-0. V Brně jsem tehdy z milosti boží ve svých 26 letech prožil největší slávu svého dosavadního sportovního života. Otto Schmidt byl 4. hráčem světového žebříčku tenisových profesionálů. Tomuto úspěchu navíc předcházela ještě vzájemná utkání reprezentantů, která nařídil Československý svaz tenisových profesionálů. Já jsem hrál nejdříve s nejlepším pražským trenérem Kvajzrem, kterého jsem porazil 6-0, 6-1, 6-0 a v 2. zápase jsem dokonce porazil samotného Karla Koželuha 6-3, 6-2. Tímto vítězstvím se naplnila moje celoživotní tužba, která byla o to významnější, že souvisela se slibem, který jsem učinil v roce 1929. Tehdy jsem uzavřel před Pánem Bohem slib, že nepolíbím ženu, dokud neporazím mistra světa Karla Koželuha. Tento slib byl mým tajemstvím, o kterém nevěděl nikdo, jen možná můj bratr Josef. Proto nikdo nevěděl o tom, co pro mne
toto vítězství znamenalo. Připravoval jsem se na to 9 let. Byla to Boží milost, že se naplnil tento sen mého pozemského života. Karel Koželuch mi slíbil, že vyhrajili proti Šmitovi, že mě vezme do Ameriky, ale asi proto, že jsem vyhrál i nad ním, tak si to rozmyslel. Toto přesvědčivé vítězství nad Maďarskem brněnští tenisté náležitě oslavovali za účasti Karla Koželuha, jeho manželky, mého bratra Josefa a mých tenisových přátel, ale beze mne, jelikož jsem se nikdy podobných rejdů neúčastnil. Alkohol jsem zásadně nepil a nechtěl jsem svojí přítomností kazit náladu a světskou veselost. Hned po utkání jsem odcestoval do Bělehradu, kde jsem po 2 roky vedl jugoslávské tenisty, kteří snad více než u nás doma cenili mé schopnosti a profesionální úspěchy.

je těžko pochopitelnou skutečností žít životem jedné jediné touhy. Být svatým, dokonalým, pokojným a moudrým člověkem a přitom vidět do vlastního srdce, vlastní duše a stále vidět jen a jen nečistotu. Komu Pán Bůh takto otevře duchovní zrak, nutně upadá do skličujícího stavu a v zoufalém snažení po svatosti volá s apoštolem Pavlem: bídný já člověk, kdo mne vysvobodí z tohoto těla smrti? Jestliže však člověk našel své upokojení skrze víru v očišťující moc krve Pána Ježíše Krista a žije s ním ve stálém obecenství, nevychází z obdivu Boží milosti. Říká si znovu a znovu, co je vlastně člověk, že je k němu Pán Bůh tak neuvěřitelně trpělivý, milosrdný a slitovávající se. Jak je to vůbec možné, že má se mnou a s druhými tak velkolepé plány? Jak je to možné, že na nás stále pracuje, abychom byli jemu, samému Bohu, více podobni? Jediný pravý vrchol života a správný stav je shrnut ve slovech: již ne já živ jsem, ale živ je ve mně Kristus.

0: Souvislejší psaní tatínkových pamětí válečným obdobím končí. Další vzpomínky jsou psány někdy až s několikaletým odstupem. Bylo by škoda, kdyby si čtenář při dalším čtení musel domýšlet souvislosti, anebo dokonce tápal, do jaké doby příslušnou vzpomínku zařadit. Pro plynulost a srozumitelnost vzpomínek tedy nezbývalo, než aby se zpracovatel pokusil o propojení jednotlivých kapitol, a to na podkladě otcova osobního sdílení, nejrůznějších podkladů i vlastních vzpomínek. Ještě dodávám, že v osobních konverzacích jsme v rodině nikdy neužívali slovo otec, ale vždy tatínek. V pamětech jsem se však rozhodl pro otec z důvodu oficiálnějšího tónu. Když v roce 1937 vyhrál pardubickou juniorku Jaroslav Drobný, bylo všem jasné, že v Československu vyrůstá mimořádná tenisová osobnost. Ačkoliv mohl v tomto roce hrát soutěž do 16 let, vyhrál vyšší věkovou kategorii takovým způsobem, že na něj nikdo neuhrál ani set. Až ve finále se to podařilo Vladimíru Černíkovi, který byl téměř o 4 roky starší. Jaroslav Drobný se narodil 12. října 1921 a protože jeho otec byl správcem na dvorcích první ČLTK na Štvanici, doslovně vyrůstal na tenisových kurtech. V roce 1938 již tedy hrál na turnajích v kategorii dospělých a na mezinárodním mistrovství Československa se dostal do třetího kola, ve kterém se střetl s tehdy nejlepším amatérským tenistou na světě, Američanem Donaldem Budgem, a prohrál až po pětisetovém boji. To byl naprosto neočekávaný úspěch, který později spečetil dokonce vítězstvím na mistrovství republiky, když ve finále porazil v pěti setech našeho nejlepšího amatérského hráče Rodericha Menzla. Na celostátním žebříčku toho roku skončil tehdy ještě 17-letý Drobný na 4. místě za Menzlem, Hechtem a Cejnarem. Otcův přítel a kolega trenér prohodil v tomto roce jednou na Štvanici provokativní větu. Milošek Biardu porazil. Když tuto větu slyšel starý pan Drobný, zareagoval. A kdo to ten Milošek je? Když se dozvěděl, že Miloš Šolc je z Moravy, prohlásil, že mu zaplatí cestu, ať přijede do Prahy a že si to s Jardou rozdají. Tak se stalo, že otec přijel při nejbližší příležitosti do Prahy a k všeobecnému překvapení postupně vyhrál první, druhý a nakonec i třetí set. Snad 6-3, 6-4, 7-5. Je však nutné dodat, že otec byl o 10 let starší a ve svých 27 letech byl na vrcholu svého tenisového umění.
1: Život na Riviéře od jejího vzniku v roce 1921 byl pro mne pohádkou mládí a stihl ji osud písně Nikdy se nenavrátí, pohádka mládí, ze všech pohádek ta nejhezčí. Od roku 1929 však i na Riviéře v pisárkách se začínal pociťovat závan Hitlerova fašismu. Na řece Svratce byly 3 veslařské kluby, 2 byly německé, 1 český. Mám dojem, že ten náš český byl jen popelkou uprostřed německých a od druhé poloviny 30. let byly německé kluby skladišti zbraní pro pomoc Hitlerovi, až dojde k jeho zabrání Československa. Byla to neuvěřitelná doba, v níž byly na mnoha místech pány více Němci než Češi. Byť v roce 1938 vykřičel Hitler do světa, že Benešovo Československo je tak vyzbrojeno a připraveno na válku, že jeho výzbroj by stačila k tomu, aby udělalo z Evropy jediné pohřebiště. V roce 1938 jsem byl na začátku sezóny pozván k trénování jugoslávského Davis Cupového mužstva. Jugoslávie měla výborné mužstvo, které tvořili především tenisté Punčec a Palada. Ti porazili velice kvalitní mužstvo Československa ve složení Menzel, Hecht 3-2 a prohráli až v mezipásmovém finále s Německem. Oba zmínění jugoslávští hráči se tento rok dostali na mezinárodním mistrovství Francie shodně do semifinále, Punčec do semifinále i ve Wimbledonu. Byla to pro mne veliká výsada tyto borce trénovat a na tomto podkladě vznikla má dlouholetá spolupráce s jugoslávským tenisovým svazem a navázání srdečných přátelství s jugoslávskými reprezentanty. Po tomto angažmá jsem během letní lázeňské sezóny působil v Poděbradech a mimo jiné jsem hrál i mezinárodní profesionální turnaj v Budapešti, kde jsem se dostal do semifinále. Vedle svého zaměstnání jsem však pilně studoval teologii. V Písmu svatém jsem ležel doslova ve dne v noci a bral z něho nejen poučení, ale i duchovní posilu. Bylo zajímavé, že moudří neutrálové v Brně, kde jsem byl domovem, mě radili v duchu Bible: Milošku, žádný prorok není vzácný ve svém domě a ve své vlasti. A to platí i ve sportu. Tak jsem začal uvažovat o svém přestěhování do Prahy. Praha měla v naší republice v tenisovém sportu jasně dominantní postavení. Bylo zde nejvíce klubů, hráli zde všichni naši přední hráči a pořádali se zde i nejvýznamnější turnaje. Jako trenér jsem však nemohl zakotvit v žádném klubu. I když jsem porážel všechny hráče první desítky celostátního žebříčku, tak po mně žádný klub neskočil. Ba právě naopak, byl jsem Brňák, přivandrovalec. A čím jsem byl lepší, tím pevněji se přede mnou zavíraly dveře klubů. Trenéři si samozřejmě úzkostlivě hlídali své pozice, hráči se mi vesměs vyhýbali. Výjimkou byl Ladislav Hecht, tehdy náš nejlepší amatérský tenista, který se mnou příležitostně hrával, byť mne nikdy neporazil. Po čase jsem se rozhodoval mezi dvěma nejpřednějšími kluby LTC, kde jsem několikrát hostoval, a první ČLTK. Ani v jednom klubu jsem blíže nikoho neznal. Nakonec jsem se rozhodl pro první ČLTK, který měl kvalitnější hráče, a také proto, že můj vstup do klubu předcházelo mých několik vítězství nad Jaroslavem Drobným, takže se na mne vedení klubu dívalo s obdivem a respektem. Zde jsem nakonec mohl vedle kvalitních zápasů také trénovat. V září jsem jel opět do Berlína na profesionální mistrovství světa, které bylo mým posledním. 30. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda a nad Evropou se začaly stahovat černé mraky války. Toto mistrovství vyhrál již po několikáté vynikající Němec Hans Nüßlein. Den po svých 27. narozeninách, bylo to právě v den podepsání Mnichovské dohody, jsem si napsal do svého památníku následující slova. Devět let nejkrásnějšího věku jsem, Pane Bože, směl strávit s tebou, pod tvými křídly, pod tvojí ochranou a záštitou. I když mraky vichřice se vznášely nade mnou, ty jsi se mnou byl. Tobě z milosti jsem žil. Kdykoliv jsem slabou ruku k tobě vztáhl, ty jsi mne vždy výš a výše táhl. Devět roků života v oddání se Pánu uplynulo velmi rušným a poutavým způsobem. Tisíce lidí snilo tak, jak s ním já. Žilo, lopotilo se a doufalo tak, jako já. Tisíce lidí k horám o pomoc oči obracelo, věřilo, Ježíše Krista Pána následovalo. V Bohu Stvořiteli své útočiště mělo tak, jako já. Mnohé z nich jsem poznal a s nimi se radoval. V jednotě cíle, jímž jest Spasitel Ježíš Kristus, jsme pociťovali hluboké blaho a vnitřně jsme byli ujištěni, že věčná láska nás pojí věčnými pouty. Otče, Synu a Duchu Svatý, Trojí jediný Bože, tobě se oddávám se vší houževnatostí svého, tebou mi darovaného života, vší silou svého bytí. O Pane, vem mne, veď mne tímto životem zkoušek, cestou svou, až do tvých věčných stanů.

Po mistrovství světa jsem jel opět do Jugoslávie, kde jsem měl své pracovní závazky. Z Jugoslávie jsem pak měl odjíždět do USA, ale neodolal jsem, abych se nepodíval domů. Stali jsme se německým protektorátem a já chtěl zjistit, jak tam vypadá situace. Hranice se však uzavřely a to zhatilo mé tenisové plány.

15. března 1939, časně ráno, začalo obsazování naší republiky německými vojsky. Po anexi Rakouska a Sudet byly nyní Čechy a Morava připojeny k říši a staly se německým protektorátem. O den dříve byl vyhlášen tzv. Slovenský stát. Obavy o propuknutí války v Evropě narůstaly a za necelých půl roku se při vpádu německých vojsk do Polska naplnily. České země se staly autonomní součástí Velkoněmecké říše. Hlavou protektorátu se formálně stal státní prezident a nebyla zrušena ani instituce vlády a jejich správních úřadů. V roce 1939 se ještě hrály všechny nejvýznamnější světové turnaje, a to včetně Davisova poháru. Zářijové mistrovství světa v Berlíně se však již nehrálo, protože začala válka. Pro nastávající celosvětovou politickou situaci jsem se rozhodl svoji profesionální kariéru ukončit. Požádal jsem o reamaterizaci, ale propásl jsem příslušnou lhůtu, takže jsem nemohl hrát oficiální mistrovské turnaje. Vedle svého trénování v první ČLTK jsem také trénoval LTK Zlín, jehož závodní hráči inženýr Černoch, Zaorálek a Miklíková patřili k předním hráčům protektorátu. Ve Zlíně se hrál dobrý tenis a já měl v klubu i dobré sparring partnery. Místní noviny tehdy psali: trenérem baťovských tenistů je Miloš Scholz. Je z podobné tenisové rodiny jako Koželuhové. Miloš Scholz má své dobré mezinárodní jméno jako tenisový učitel, zejména v Německu a v Jugoslávii. V Berlíně se utkal dvakrát s W.T. Tildenem, jemuž byl rovnocenným soupeřem. V roce 1940 jsem však již byl reamaterizován. V září jsem se měl dožít 29 let, což je ale věk, ve kterém mnozí se závodní činností končí. Já mohl hrát poprvé mistrovství protektorátu amatérů, které se hrálo v Praze na Štvanici, a byl to tedy můj oficiální vstup na amatérské kolbiště. Z amatérských hráčů jsem jich znal celou řadu. Koželuha, Mencla, Hechta, Cejnara, Síbu, Drobného, Casku, doktora Novotného a zvláště moravské hráče Gottlieba, Rohrera, Maršálka, Zaorálka a Vodičku. Z turnajů jsem však tuto českou tenisovou elitu neznal. Byl jsem profesionál a hrával jsem především v cizině, Francii, Německu, Rakousku, Maďarsku a Jugoslávii. Od roku 1935 jsem nikdy s nikým z československé reprezentace dvakrát neprohrál. Těšil jsem se a neměl jsem nejmenší pochyby o tom, že mistrovství vyhrají. Stala se však určitá boží dopuštění, která jsou v závodní činnosti běžná, omluvitelná, která se moci pánům dobře hodí, mají-li zájem někoho odstranit z první příčky. Byl jsem přivandrovalec z Brna. Jako profesionál málo známý, a přestože jsem později v tomto roce vyhrál celkem 18 turnajů, na první místo na žebříčku jsem se nedostal. Později jsem však zjistil, že z 20 prvních hráčů československého žebříčku by se nikdo neměl podceňovat. V prvním kole jsem nastoupil s Croftou, kterého jsem vůbec neznal. Pan Crofta byl doslova vynikající. Byl asi 20letý, atletické postavy a svým tenisem mne zaujal do takové míry, že jsem více studoval jeho tenis, než myslel na své vítězství, a to až do stavu 5-5, kdy jsem se probudil. Přátelé se dobře bavili, ale pojednou mezi nimi zavládl strach, abych nakonec v prvním kole neprohrál. A tak jsem publikum uklidnil a vyhrál 7-5. Ve druhém setu pan Crofta hrál dokonce lépe než v prvním. Hra se mu dařila, stále vedl, možná dokonce 4-2, ale Scholz nakonec vyhrál 6-4. Musím však říci, jak se říkalo mezi hráči, měl jsem toho plné zuby. Naprosto těsný výsledek, který mluvil ne zcela lichotivě ve prospěch bývalého profesionála, od kterého se čekalo daleko více. Ve druhém kole mne čekal rutinovaný hráč doktor Vlk, který byl na celostátním žebříčku daleko výše než Crofta. Čekalo se tentokrát, co se stane. Ale já jsem si plně uvědomil, že se hraje mistrovství, a bral jsem soupeře vážně od prvního míče. Šlo o vstup do tenisové elity a zápas skončil dost brzo s výsledkem asi 6-2, 6-3, což noviny komentovali s velkou pochvalou. Ve třetím kole čekal soupeř největší, Davis Cupový hráč Caska, a tady už šlo, jak se říká, o všechno.
podle některých prošelce překážka nepřekonatelná. Chyba lávky. Prognózy odborníků nevyšly, Scholz vyhrál 6-2, 6-1, a to v takovém tempu, že všichni žasli. Jednalo se o největší překvapení celého turnaje. Zájemci začali plnit ochozy a tribuny. Turnaj nabýval na zajímavosti, objevil se slibný černý kůň turnaje. Pro mnohé to byla velká sláva. Moravští hráči obstoupili svého krajana a rázem se stal jejich miláčkem. Sasku ještě žádný Moravan neporazil a naděje všech rostly. Co bude dál? Noviny psaly, bývalý profesionál Scholz se stal senzací letošního tenisového mistrovství. Hraje svůj první amatérský turnaj, lepší se od zápasu k zápasu a včera slavil první triumf amatérské kariéry, rozdrtil Sasku ve dvou sadách. Má nejlepší backhand na turnaji, je rychlý, vytrvalý a houževnatý. Jeho další postup v soutěži bude sledován s největším napětím.

Na příští den si dali hráči z Moravy schůzku na výlet Prahou. Vůdcem skupiny se stal inženýr Králík, jeho matka byla sestrou ministra Stránského, otec byl profesor architekt Králík, který přednášel na brněnské technice. Měli být na Letné. Po procházce jsme měli obědvat u Králíků. Na vaření se účastnili hlavně tenistky, muži více překáželi, než pomáhali. V jednu hodinu, kdy jsme téměř omdlévali hlady, bylo všechno připraveno a my se shromáždili kolem stolu. V tom se otevřely dveře bytu a pan profesor Králík v nich stanul a jako v Jiříkově vidění zesinal. Když popadl dech, profesorsky zařval: co děláte v mém bytě, kdo si vás dovolil pozvat? Syn stál jako opařený a odpověděl: tatínku, to jsou tenisoví reprezentanti z Brna, moji dobří přátelé, tak jsem si je dovolil včera pozvat na oběd. A pan profesor, opět jako v nepovedené třídě, doslova v tranzu zařval: okamžitě všichni ven, to je můj byt, všichni ven, nebo zavolám policii. Králíkovi byli vzácná tenisová rodina z Brna. Vyučoval jsem matku, syna i dceru tenis v pisárkách na Riviéře. Bydleli blízko a byli téměř denně na tenise a na koupání. Nedávno jim však tragicky zahynula 16-letá dcera, která studovala ve Vídni. Dívka krásná, zdravá, rychlá jako srna. Celý brněnský tenis byl touto ztrátou zasažen. Snad nejvíce já, protože jsme bývali tenisoví partneři. K této tragédii přibylo ještě to, že se manželce pana profesora, která byla židovka, podařilo před časem ujet do Paříže. Pan profesor byl tedy osamělý jako sloup a v těchto souvislostech se muselo jeho chování omluvit. Jeho chování mi nyní mnohé napovědělo. Pan syn se na nás zděšeně podíval a smutně řekl: prosím vás, pojďme, zvu vás na oběd do restaurace. Vyhazov jsme uvítali a šli. Dříve, než se něco stalo. Pan profesor se ukázal jako nepříčetný a všeho schopný. Brněnské tenistky byly vyděšené, tenisté to přijali s humorem a šlo se do kavárny Belvedere na Letné. Po dobré polévce jsem si dal mé oblíbené jídlo, knedlíky z povidly. Knedlíky byly velké jako fotbalové hadráky, pomakované, koupaly se v másle. A protože jsem měl pořádný hlad, dal jsem si jich možná 4x po 4 knedlících. Byly asi 2 hodiny odpoledne a já jsem měl hrát ve 4 hodiny proti Černíkovi. Znamenalo to, že jsme mohli jít z Letné volným krokem na Štvanici a tam jsem mohl mít ještě dobrou hodinu čas na to, abych se na příští zápas připravil. Přišli jsme tam kolem 3 hodiny. Ředitel turnaje se však už po mně scháněl. Pane Scholz, prosím, nastupte na ústřední dvorec. Síba vyřídil svého soupeře za 40 minut a Černík už na vás čeká. A tak místo ve 4 hodiny jsem nastupoval o hodinu dříve. Celé dopoledne jsme chodili po Praze, pak následoval vyhazov profesora Králíka a opožděný vydatný oběd. Řekl jsem si, na ústředním dvorci jsem včera porazil Casku, který byl asi o 5 míst výše na celostátním žebříčku než Černík, tak snad to mohu podniknout a hned nastoupit. V cuku letu jsem se oblékl a stál na ústředním dvorci. Měl jsem však plnou hlavu profesora Králíka a jeho rodiny, plný žaludek nestrávených povidlových knedlíků a nohy jako cent. Po krátké rozehrávce jsme začali. No, toto vypadalo. Zpočátku jsem sice vedl, ale postupně jsem prohrál první sadu 6-2, druhá sada byla 6-3, bez záruky. Černík vyhrál zaslouženě a pomstil svého Davis Cupového kapitána. Já jsem totiž nebyl já. Černík postoupil do semifinále proti Síbovi. Praha chtěla vidět v finále drobný Scholz. Diváci rádi vidí senzaci. Už při utkání Černík-Scholz byl ústřední dvorec téměř přeplněn. Noviny psali, Černíkovi se podařil skvělý tah k nemalé žalosti nenasytného pokladníka ze Štvanice, který věřil, že senzace mistrovství Scholz bude velikým tahákem. Příští den Černík hladce prohrál proti Síbovi, který hrál celý turnaj ve vynikající formě, a v finále bylo drobný Síba a mělo světovou úroveň. Ale bez Scholze. Překvapení pro mnohé. Scholz se tedy neuvedl, jak se očekávalo, ale hlavně, jak očekával on sám. Po letech bilancování svého tenisu vidím, jak neuvěřitelně, prozřetelně a dokonale mi pán Bůh dával právě tolik vítězství, kolik jsem potřeboval k plné radosti ze života, zdraví,
a plnému životu jako tenista, kazatel Evangelia Pána Ježíše Krista, manžel a otec rodiny.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Pokračovat ve čtení budeme zase zítra ve 12.15.

Blížíme se k půlnoci, to už si vysílání Rádia 7 převezme Kuba Lofítek. Od mikrofonu se tak s vámi loučí Pavel Kol, nechám ještě doznít několik písní a přeji klidnou, ničím nerušenou noc. Naslyšenou.

Na Rádiu 7 vstupujeme do středečního dne s datem 26. srpna 2026. Začíná noční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vítejte u poslechu. Ze všeho nejdříve představím pořady, které naplní program až do 6. hodiny raní. Ačkoliv se autorita Ježíše Krista v dnešní společnosti může zdát zcela přehlížená, blíží se chvíle, kdy před ním poklekne každý člověk. O nadcházejícím čase, kdy se naplno zjeví jeho svrchovaná vláda nad všemi národy, hovoří novozákonní kniha Zjevení, kterou právě procházíme v pořadu Světem Bible. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho si můžete poslechnout za 15 minut. V letním cestovatelském jazzovém klubu tentokrát nabídneme mimořádně působivou atmosféru hudby tuniského mistra ve hře na arabskou loutnu. Od 13:00 bude už s prvními tóny vát horký dech pouště. Miloš Scholz je známý jako ohnivý kazatel a milovník Bible. Jeho hvězdná tenisová kariéra se tak často nepřipomíná, i když v meziválečné době patřil mezi tenisovou špičku. V dnešním čtení na pokračování z knihy Jak život šel se ve 2:15 dostaneme ke druhé světové válce. V prázdninových fortepiánech se vracíme k pořadům, které byly odvysílány před lety a stojí za poslech. Další z nich

je rozhovor s právníkem Janem Luhanem o právu a spravedlnosti, který naladíte ve 3 hodiny. Muzikant Pavel Čadek se rád ptá a je pro něj důležité přicházet věcem na kloub. Rád v životě dělá upřímně to, o čem je přesvědčený. Možná i proto zažil ve svém životě chvíli, kdy musel přestat říkat něco, co říkali v modlitbě všichni okolo něj. I do téhle chvíle dá nahlédnout v zákoutí ve 4:15. Došla až na dno svých fyzických i psychických sil, když se léta předtím starala o nemocného syna a celou rodinu. A právě v té nejtěžší chvíli jí nabídli pomoc křesťané z okolí a situace se začala pomalu, ale jistě měnit. Helena Jetmarová vypráví svůj příběh v pořadu Stopy po 5. raní. Asi každý z nás se občas rád ukryje v davu, kde je bezpečno a klid. Jenže cesta životem je pro každého člověka jiná. Sice na ní nacházíme spoustu podobností, ale ve výsledku řešíme odlišné křižovatky, jiná úskalí a každý z nás zkrátka šlape po své vlastní ose. O tom, jak na této naší osobní cestě obstát, bude řeč v třetí části archivního seriálu Lukáše Targoše v pořadu Překročit hranice. Poslouchejte v 5:30. Díky, že jste s námi. Úvodních 60 minut nočního vysílání začneme s Adamem Bubíkem. Když se

ještě náš, jen jsi na nebesích. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království,

Další vyučování věnované biblické knize Zjevení nás čeká v relaci Světem Bible po písni Světlo nám dáváš kapely Tiramisu.

0: V pořadu Světem Bible čteme z 15. kapitoly Zjevení Janova, která nám připomíná, že žádná lidská nespravedlnost nezůstane bez odezvy. Ačkoliv současná společnost i lidské autority selhávají a směřují k vnitřnímu rozkladu, konečné slovo v dějinách má Mesiáš, před jehož svrchovaností se nakonec skloní všechny národy. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký.
1: A zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu? Neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.
2: Milí posluchači, náš dnešní návrat k 15. kapitole knihy Zjevení jsem zahájil opakováním 3. a 4. verše. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou. Nastane den, kdy skutečně všechny národy přijdou a budou se klanět Pánu Ježíši Kristu. Dnes tomu tak opravdu není. Vědomí, kým je Pán Ježíš a co čeká tento svět, by nás mělo vyburcovat k odvaze při pohledu na náš vlastní národ, který při vší své snaživé prosperitě kráčí špatným směrem, pokud jde o vztah k Bohu. V mesiášském 2. žalmu, verš 8. praví: Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Ano, národy budou patřit jemu, budou zcela pod jeho vládou jednou, až přijde ten čas. V Jeremiášově 23. kapitole v 5. verši je nám řečeno: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Královat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. To slovo se na Mesiášovi nenaplnilo, když přišel poprvé. Tehdy se nestal králem v Izraeli. Je pravda, že naše zem prožívá z mnoha hledisek těžkou hodinku duchovního vnitřního rozkladu, konstatuje starý Amerikán. Ale my jsme natolik v zajetí svých vlastních problémů, že už je naše srdce unavené ze všech veřejných skandálů, ze všech morálních propadáků a ze všeho, co jsme nezvládli. Ostatní národy mají pochopitelně tytéž problémy. Jsme plni odporu při pohledu na dnešní nemorálnost, nespravedlnost a konec konců i bezbožnost na celém světě. Kdybych nebyl křesťanem, patřil bych mezi největší radikály, jaké jste kdy potkali. Dobře vím, co se ve světě děje, ale jako Boží dítě zároveň vím, že ani jednu věc nemohu sám od sebe napravit, přemýšlí náš doktor McGee. Až bude Kristus jednou na této zemi královat, on vykoná na zemi soud a zavede nebývalou spravedlnost. Díky Bohu za to. Už mám dost povídání našich politiků o tom, že mne zastupují ve Washingtonu a že udělají všechno, co já budu chtít. A místo toho po celý ten čas dělají všechno možné jen ve vlastním zájmu. Kromě vzácných výjimek to platí stejně o každé politické straně. Co můžeme dělat proti hrubé nemorálnosti a ohromné nespravedlnosti? Kdo jsme Božími dětmi, modleme se za svou zem a přitom nestraťme ze zřetele radostnou skutečnost, že je zde někdo, kdo ve svůj čas vykoná na zemi dokonalou spravedlnost a s ní spojený soud. Mnohé však vysvobodí už teď přijetí Boží milosti, poznání Boží lásky. Tak usilujme o to, aby Boží lásku a spravedlnost poznali lidé kolem nás.

neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. To je připomenutí kousku 4. verše v naší 15. kapitole knihy Zjevení. Je to slovo o svrchovanosti Mesiáše nade všemi národy. V epištole Filipským 2. kapitola verše 9 až 11 čteme slovo o tom, že Pán Ježíš bude vyvýšen nejen nějak politicky nad existujícími národy země, ale bude vyvýšen vůbec nade vším, co bylo stvořeno. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Ti, kdo jsou v pekle, nebudou Pánu Ježíši vděční jako svému vykupiteli, nicméně uznají, že on je Pán, který spravuje vesmír a kterému celý vesmír náleží. I tito lidé a všechny bytosti v podsvětí uznají a vysloví Boží slávu. Budou tak muset učinit, bude jim zřejmá. Tvé spravedlivé soudy vyšly najevo, četli jsme si v tom 4. verši také. Toto svědectví, pocházející od svědků té doby, je nevyjádřitelně působivé. A mělo by také v myslích současných věřících lidí pevně zakotvit bezpečné poznání, že všechno, co Bůh dělá, dělá vždycky správně, že všechny jeho úsudky jsou spravedlivé. Co Bůh dělá, se nám možná někdy nejeví hned jako správné nebo spravedlivé. Ale přijde-li nám myšlenka, že Bůh nedělá některou věc správně, pak si buďme jisti, že to my se mýlíme, že to my vidíme věci neúplně a nikoli, že Bůh je vidí špatně. Musíme upravit své postoje a své smýšlení. Povšimněte si svědectví některých žalmů. Žalm 7. verš 10. Kéž je konec zlobě své volníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž zkoumáš ledví a srdce. Nebo 11. žalm 7. verš. Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Jeho tvář pohlíží na přímého. A ještě ze žalmu 107. některé verše. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Ohýbali se pod tíhou zla a strastí, když je ten, jenž může vylít opovržení i na knížata, zavedl do bezcestných pustot. Přímí lidé to vidí a radují se, ale každá podlost musí zavřít ústa.

Potom jsem viděl, jak se otevřela svatyně stánku svědectví v nebi a vyšlo 7 andělů přinášejících 7 pohrom. Byli oděni kněžským rouchem, čistým, zářícím a kolem prsou měli zlaté pásy. Zjevení 15, verše 5 a 6. V tomto okamžiku se tedy otevírá chrám stánku svědectví na nebi, aby z něho vyšlo 7 andělů se 7 zlatými nádobami. O chrámu se v knize Zjevení píše celkem 15krát, takže význačné postavení chrámu tady nelze přehlédnout. V prvních 3 kapitolách knihy Zjevení je hlavním předmětem církev a o chrámu tam není zmínka. Počínaje 4. kapitolou se dějiště přesouvá do nebe a tam vidíme chrám. Také na zemi je v tom prorockém průhledu vidět chrám. Chrám postavený podle vzoru toho nebeského. Počínaje 4. kapitolou se v knize Zjevení Bůh zabývá lidem, který měl chrám, tedy Izraelem. Jemuž jako jedinému dal Bůh chrám, stvárněný podle nebeského vzoru. Na tomto místě se mluví specificky o stánku, skenés, a zvláště o svatyni svatých, ve které stála truhla svědectví. V truhle byly kamenné desky. Stánek i kamenné desky byly duplikáty originálů, které jsou v nebi. Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl, hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán nahoře. 2. Mojžíšova 25, verš 40. A pisatel listu Židům v kontextu svého pojednání upřesňuje zvláštní srovnání, Židům 9, 23. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. A v původních textech je ve Zjevení 11.19 napsáno tohle. Tu se otevřel Boží chrám v nebesích a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy. Rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobytí. Důvodem pro takové Boží jednání s Izraelem, s nímž byla uzavřena zvláštní Boží smlouva, je zde právě porušení té smlouvy ze strany Izraele –

V hlavním textu, který máme před sebou, milí posluchači, čili ve zjevení 15. kapitole, naši pozornost pak dále znovu upoutá významné postavení andělů v knize zjevení. Právě se před námi objevili. Předtím troubilo 7 andělů na 7 polnic. Zde je nová skupina 7 andělů a ti mají v 7 nádobách hněvu 7 pohrom. Odchod andělů z chrámu demonstruje, že opouštějí trůn milosti a že nyní Bůh jedná podle své spravedlnosti, namísto toho, jak předtím jednal především ve svém milosrdenství a slitování. Ti poslové či andělé, kteří vycházejí z chrámu v nebi, jsou oblečeni rouchem lněným či kněžským rouchem. Jiný překlad dokonce uvádí, že jsou oděni drahými kameny. Ten původní výraz je dost záhadný a závisí na různém přístupu, na různém čtení textu. Byli oblečeni lněným oděvem anebo vzácnými kameny? Zdá se, že úmyslem bylo popsat jejich oděv jako mimořádně vzácně ozdobený, třeba tedy posázený drahými kameny. Podle oblečení a podle toho, že vycházejí ven z chrámu, vidíme, že jim příslušela kněžská úloha. Ale oni nyní opouštějí službu spojenou s Boží milostí, což bylo spojeno s chrámovou službou, a stávají se nástroji Božího soudu. Jejich zlaté pásy vlastně znamenají, že mají oděv příslušející Kristu, který už dále kněžskou úlohu nevykonává, ale vidíme jej zde jako toho, kdo soudí svět. 7. a 8. verš nám pak v 15. kapitole říkají tohle. Jedna ze 4 bytostí před Božím trůnem podala těm 7 andělům 7 zlatých nádob, naplněných hněvem Boha, živého na věky věků. Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná 7 pohrom, které přináší těch 7 andělů. 7 andělům je tedy podáno 7 zlatých nádob. Znovu vás chci upozornit na číslo 7 a zopakovat jeho význam. Vyžaduje naši pozornost náš vykladač. Slýchávám, že 7 je číslem dokonalosti, ale to není tak úplně přesné, spíše je číslem úplnosti, kompletnosti. Zde v knize zjevení jsme viděli několik 7. V 7 církvích jsou podle mne mimo jiné zobrazeny kompletní dějiny církve od letnic až po vtržení. V každé další 7 je obsaženo úplně celé období velkého soužení. Jinými slovy, v každé 7 je zahrnuto všechno, co k tomuto období náleží. Nejprve dostáváme povšechný obrys v 7 pečetích a potom při pročítání dalších proroctví vidíme, že se Bůh soustřeďuje a přesněji zaměřuje na období posledních 3,5 roku.

Období milosti už dávno skončilo. Nadešel čas soudu. A současně s tím je zde řečeno, že ta nebeská svatyně byla naplněna oblakem Boží slávy. Skutečnost, že se v tomto oddílu na pokračování pojednává o chrámu, by měla každému dobře informovanému člověku napovědět, že zde není řeč o církvi, protože ani chrám, ani stánek neměli s církví nic společného. Stánek a chrám představují Krista jako nádherné materiální předobrazy. To ale neznamená, že by církev měla stavět chrámy nebo stánky a pokládat je za svatá místa pro setkávání s Bohem. Obraz stánku a chrámu, který máme před sebou, se vztahuje na Izrael, na národ, který měl stánek a později i chrám. Někteří lidé nejsou ochotni tento fakt připustit, protože vypouštějí Izraele z Božích záměrů hned na začátku Nového zákona. Ale jak můžeme vidět, třeba právě nyní při čtení knihy Zjevení, Nový zákon v žádném případě Izraele ze zřetele nepouští. 7 zlatých nádob, či těch koflíků, ukazuje závěrečný popis doby velkého soužení. Myslím, že slovo nádoba anebo mísa je výstižnější než něco jako lahvička, která ve mně vyvolává představu malé skumavky používané v laboratoři, povídá náš učitel. Nádoby se používaly při službě v chrámě. Například nejvyšší kněz vnášel jednou za rok nádobu z krví do svatyně svatých. Tato nádoba z krví mluvila o vykoupení z hříchu. 7 andělů v kněžském oblečení, potom co opustili prostor chrámu, se už dál nezaměstnává službou plnou milosrdenství, ale začíná jejich zvláštní úkol. Mají vylít nádoby hněvu na celý svět, který zavrhl Krista. Na svět, který se obrátil zády k Boží milosti a který musí proto nést trest za hřích. Následující hrůzy nejsou způsobeny lidským anebo satanovým nepřátelstvím, ale vykonavatelem tohoto soudu nad zemí je přímo Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. Vídali jsme mírného Ježíše, který se slitovával, ale nyní se díváme na hněv Beránka. Nikdy nás možná nenapadlo, že by se Beránek rozhněval. Lev dovede řvát, dovede nahnat hrůzu. Ale Beránek, svět bude jednoho dne hněvem Beránka ohromen. Proroci Starého zákona používali podobenství o číši, která se naplňuje nepravostí a hněvem, a hlásali Boží trpělivost, která čeká tak dlouho, dokud není číše plná. Teprve je-li plná, ukončí Bůh své přesvědčování a naléhání a výzvy k pokání a přichází se svým soudem. To byl pohled proroků Starého zákona, který v knize Zjevení v době velkého soužení vidíme znovu. 7 andělů se 7 zlatými nádobami dává jasně najevo, že soudy pocházejí od Boha. Jsou to soudy, které provádí sám Bůh. Milí posluchači, tímto jsme uzavřeli 15. kapitolu knihy Zjevení. Příště budeme pokračovat v 16. kapitole. Než se rozloučíme, chtěl bych připomenout, že i když jsou tu zlé věci vyjádřeny, a jsou vyjádřeny velmi konkrétně, cílem není, abychom se báli, ale cílem je, abychom rozuměli, že Bůh je spravedlivý, že i když stále ještě v naší době je doba milosti, i když stále Bůh ještě očekává na návrat těch ztracených, přece přijde den, kdy spravedlnost dojde svého cíle. Pán Ježíš Kristus je zvěstován. Někdo, kdo poslouchá právě v tuto chvíli, je na straně zvěstovatelů. To je pro nás povzbuzení, abychom zvěstovali ještě horlivěji.
abychom se ještě více modlili, abychom ještě více byli oddaní této službě pro svého mistra. Někdo je na straně těch, kdo tu zvěst mají slyšet. Budiš jasné, že kdo přeslechne, že kdo nestihne, kdo odmítne, ten se setká s tím, co si tady právě čteme. Bůh s vámi.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Dnes ve 20.15 pokročíme v probírání knihy Zjevení. Dostaneme se do 16. kapitoly.

Ze slovenštiny přeskočíme do angličtiny, Cody Currents a skladba Firm Foundation. Ježíš je můj pevný základ, skála, na které stojím.

26. srpnového dne minula jedna hodina. Ladíte noční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Aktuální 60-minutovka bude plná jazzu.

Jazzový klub na Rádiu 7. V pravidelné hudební hodině vás vítá Broňa Procházková. V letním prázdninovém jazzovém klubu jsme se vydali na cesty po hudebních koutech pestrého světa a dnes navštívíme Tunisko, zemi proslulou bohatou historií i slunými plážemi, a okusíme sité kořeněné vůně severní Afriky i středního východu. Roku 2000 vydal tuniský virtuózní hráč na arabskou loutnu Anouar Brahem se svým triem album Astrakhan Café. Už první tóny klarinetu na mě dýchnou horkým dechem pouště a vzorované koberce se pode mnou začnou vlnit a nadnášet. Dobré naladění, možná dobré snění tisíce a jedné noci a dobrý poslech.

Anouar Brahem se narodil v tuniské Medině krátce poté, co země získala nezávislost na Francii. Na konzervatoři studoval hru na arabskou loutnu. Stal se z něj hráč a skladatel, známý svým inovativním přístupem k užití tohoto tradičního nástroje. Po odchodu do Paříže zkoumá další hudební směry a potkává muzikanty různých žánrů. Zdárně se etabluje na jazzové scéně. Po mimořádně úspěšné nahrávce Timar se albem Astrakhan Café obrací ke svým hudebním kořenům středního východu. V triovém obsazení najdeme jeho dlouhodobé spolupracovníky. Na klarinet hraje turecký hudebník Barbaros Erkese a na bubny Tunisan Lasat Hosni.

V jazzovém klubu posloucháme album Astrakhan Café tuniského virtuózního hráče na arabskou loutnu jménem Anwar Brahm. Arabská loutna, oud, je drnkací nástroj s krátkým krkem ohmatníku bez pražců, rezonanční skříň má viduté dno s rovným víkem. Z názvu nástroje s arabským určitým členem al-oud pochází označení loutny v řadě evropských jazyků, včetně češtiny. Význam tohoto názvu hledejme v arabském slově pro dřevo. Možný je však též původ v perském výrazu pro strunu. A tak to zní v rukou Anwara Brahma.

V letním cestovatelském jazzovém klubu jsme poslouchali album tuniského hudebníka Anouara Brahema Astrakhan Café z roku 2000. Atmosféra, kterou zde spolu arabská loutna, klarinet a perkuse vykreslují, je mimořádně působivá, silná, dramatická, tajemná, jako poušť. Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková a dalším zpracováním titulní skladby i Anouar Brahem Trio.

Je středa 26. srpna, krátce po druhé hodině ladíte noční vysílání Rádia 7. S jazzovým klubem se můžete setkat znovu v sobotu v 21 hodin. Ve čtvrt na tři bude v aktuálním vysílání připraveno čtení na pokračování a další díl knihy Jak život šel. Dobrý poslech i v této hodince přeje Kuba Lufítek.